0: narodil. To muzeum bylo založeno už v roce 1898, což je úžasné. A celé to muzeum vypadá fantasticky. Opravdu je nádherně udělané. A pracují tam lidé, kteří přímo prahnou potom, aby něco sdělili o tomto velikánovi, ne českém, ale ani ne snad evropském, světovém velikánovi pedagogiky a vůbec vzdělání, filozofie. No, tady jsem trochu narazil, protože jak my si myslíme, že o nás ten svět ví, že jsme takovým pupkem světa, že všichni znají ty naše velikány, divili byste se. My jsme přišli k tomu muzeu a před hlavním vchodem je veliká socha Jana Amose Komenského, učitele národů. A tak jsme chviličku poslouchali takový významný vítací projev. A za mnou stáli dva Němci a ten jeden se díval na toho Amose a povídá tomu druhému významnému, pravděpodobně režisérovi. A kdy oni ho vlastně upálili? Tak jsem zjistil, že o nás toho zase až tak moc neví. No ale vzpomněl jsem si, jak sám jsem vlastně neúspěšný v té výchově, protože mám doma, no doma ne, ale tak občas mě přijdou navštívit moje dvě vnučky, Julie a Sofie, 4letá a 6letá. 6letá už je taková jako moudřejší, Julie, to je taková treperenda. A děvčata mě mají zasluhu. Zasluhu prostě. Když jsme někde v Sokole třeba, tak říkají, zavaž mistře Víček. Já říkám, zavaž si ho sama, je mi trapný, že se na nás lidi dívají. Jak se opovažuješ se mnou takhle mluvit? No tak se musím sklonit, zavázat, aby byl klid. Střevíček, no to není k smíchu, teda to vám můžu říct. Protože onehdy jdeme takhle z toho Sokola a oni se rádi se mnou perou. Já nevím, ty děti potřebují tu agresi na někom si vybít. Zjistili, že na dědovi to jde úplně nejlépe, takže kdykoliv můžou, tak mě něčím udeří. Zvláště ta malá. A teď jsem viděl to štěstí v jejich očích, té malé Julinky, když se schovali cestou ze Sokola za nějaký strom, pak na nás vybafli a já jsem je začal tak jakože mlátit, že jsem se lek a oni mě taky a byli mě jak mohli. A kolem šla taková hezká, asi 5letá holčička, pravděpodobně jejich kamarádka. A Julinka se na ní otočila a říkala, chceš dát facku našemu dědovi? Pojď. Takhle já jsem dopad. Chceš dát facku našemu dědovi? Tak můžeš. No tak jsem si vám musel postěžovat, jak jsem na tom, ale potom mě rozesmál jeden dlouhý mail, který jsem dostal. Já mám strašně rád velká představení, a mám rád atmosféru v katedrále. Občas jezdíme do katedrály svatého Víta na nějakou mši, na mši třeba za Karla IV., na velikonoční mši. Mám tu čest dokonce tam občas něco přečíst, třeba ze Starého zákona. Tak. Takže to mám strašně rád. A teď mi kamarádi, kteří jsou na tom stejně jako já, poslali tenhle mail. Já vám ho přečtu. A to proto, že si myslím, že je úžasné. Když si církev dokáže dělat legraci sama ze sebe, já si myslím, že by to potřebovalo více do náboženství a že by bylo strašně málo problémů. No ale dobře. Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro nemohl mluvit. Příští neděli před druhým kázáním zeptal se přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil, kápněte si do vody trochu vodky. Uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější. Farář uposlechl a skutečně cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel od arcibiskupa lístek. Vážený synu, příště si nalijte vodku do vody. Ne vodu do vodky. V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši. Za prvé, na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citronu. Za druhé, ty kabinky v boční lodi jsou spovědnice, ne toalety. Za třetí, snažte se neopírat o obraz Panny Marie a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat. Za čtvrté, máme 10 přikázání, ne 12. Za páté, apoštolů bylo 12, ne 7. A žádný z nich nebyl trpaslík. Za šesté, našeho Pána Ježíše Krista a jeho apoštoly nenazýváme JC and his boys. Za sedmé, Ježíš Kristus byl pomazaný, ne namazaný. Za osmé, svatému kříži neříkáme velký téčko. Za deváté, David porazil Goliáše prakem a kamenem. Není pravda, jak jste tvrdil, že by ho dojebal, ani mu nedal lekci, na kterou do smrti nezapomněl. Za jedenácté, emeritního svatého otce, tedy bývalého, se nesluší nazývat paparazzi. Za dvanácté, Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti. Za třinácté, otec, syn a duch svatý nejsou fotr, junior a strašidlo. Za čtrnácté, Panna Maria není Máňa, která to ještě nedělala. Za patnácté, svěcená voda je na požehnání, nikoli na osvěžení v zátylku. Za šestnácté, nikdy se nemodlete v sedě na schodech před oltářem. Za sedmnácté, hostie nejsou brambůrky, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáváme věřícím. Za osmnácté, věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně. Nápis Vaše spropitné je můj plat je tedy na pokladničce zcela zbytečný. Za devatenácté, hříšníci půjdou do pekla, ne do... Za dvacáté, při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale neděláme mexické vlny. Za jednadvacáté, vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte. No a za dvaadvacáté, na konci modlitby říkáme amen, nikoli šluz. A z kazatelny se chodí po schodech, nejezdí se po zábradlí. A ještě důležité sdělení. Ten, co seděl v koutě u oltáře, o kterém jste tvrdil, že to je buzík v sukni a transvestita bez make-upu, to jsem byl já. Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak na druhé kázání to bylo docela dobré. Tak co říkáte, kdyby každá církev dokázala trošičku s humorem přistoupit k tomu, co dělá, myslím, že by jí to šlo výborně. Nakonec této církvi to už jde 2000 let a je to dobrá firma. Ona by to byla taková jedna velká mídlová bublina, která by splaskla, tolik by se lidi neprali a nenáviděli a bylo to fajn. Nevím, proč jsem to dneska vzal takhle vážně, ale možná proto, že bych to chtěl teď smáznout, tu vážnost, a že bych chtěl dneska začít pozvánkou na jeden krásný muzikál, ve kterém se ozývají písničky Václava Neckáře. Velké postavy. Vašek Neckář tady dneska není, to vás musím zklamat, ale v každém případě jsou tady ti, kteří v tomto muzikálu účinkují a já doufám, že se vám budou líbit. Tak tedy, moji milí dámy a pánové, pojďme se podívat do muzikálu, který se jmenuje Mídlový princ a přicházejí Petr Kuthajl, skladatel, zpěvák, aranžér, Paulína Ďuriačová, zpěvačka, účastnice mnoha vrcholných soutěží, ani si nesedejte, za chviličku budete zpívat. No a k ním ještě přijde taková něžná blondýnka Veronika Stýblová.
1: A do práce, mídloví princové. Já si myslím, jestli byste proti tomu nic neměli, že bychom mohli rovnou začít písničkou, která je jaksi ústřední, Peťo? Nemáš proti tomu nic?
2: Přesně tak, já si myslím, že nejlepší reklama bude z Mídlového prince zaspívat píseň, která se jmenuje Mídlový princ. Co říkáte? Já myslím, že zaspomínáte určitě, pan Neckář je strašně hodný pán, máme tu zkušenost s ním tam občas být, takže snad předáváme dobře i pro ty další generace.
1: Prima. Dámy a pánové, já vás poprosím ještě jednou, abyste Mídlového prince přivítali v našem neočekávaném dýchánku. Dobrý den.

0: Děkujeme.
1: Petr Kuthajl, Veronika Stýblová a Pavlína Ďuriačová. Tak Peťo, prosím tě, pojď mi říct něco a děvčata, vy se klidně posaďte. Jak se člověk dostane, já už jsem o tom kolikrát přemýšlel, víš, abych taky do toho muzikálu šel.
2: No. Jo.
1: No, ale teď jde o to, jako jak. Vy jste holky prošli nějakýma soutěžema, tak začneme od Stýblový. Stýblová.
3: Tak já jsem si prošla pěveckou soutěží Superstar, bylo to v roce 2013, takže už je to docela dlouho.
1: No to je strašně dávno.
3: Je to dlouho.
1: Dlouho, děvenko, rok 48. To je dlouho. Rok 2012, to bylo včera. No jak jsi tam dopadla?
3: Tak já při mém štěstí jsem dopadla, ve finálové top 5 jsem byla.
1: Fakt jo, že jsem se nedíval.
3: Já jsem štěstí.
1: Já jsem se díval naposledy na tyhle soutěže, když vyhrála Aneta Langerová. A to už je dávno, ne? Co by se smějil?
4: To byla jak... Verča ještě asi takhle malá.
1: Kdy ona to vyhrála, ta Aneta?
3: 2004.
1: A 2004, vy si třeba pamatujete něco z toho roku 2004?
3: Anetu Langerovou.
1: A kolik ti bylo, Stýblová?
3: Mně bylo přesně 10 let.
1: 10 let, malinko ti závidím. Dobře, no, čili prošli jsme soutěží, no ale to nic není. Projdu soutěží, zaklapnou se dveře, nazdar holky, přijde další soutěž, další soutěžící, další modrý oči a hezký hlasy. Oni ty hlasy jsou hezký, co si budeme vyprávět, Petře, že jo? Dobrých hlasů je hodně. Ale teď jak se uchytit, že vám ten Kuthajl trochu pomohl?
3: Tak hlavně každý, kdo je v té soutěži, si myslí, že to je strašně jednoduché, když z té soutěže vyleze a že hned bude mít obrovskou kariéru, ale opak je pravdou. Bohužel člověk musí začít pracovat sám a začít se zlepšovat ve všem, snažit se dostat do nějakého divadla. A my jsme měla třeba obrovské štěstí, jak tady s Pavlínkou Ďuriačovou, že jsme se dostali do muzikálu Mídlový princ.
1: A jak jste se tam dostali? Hele, já třeba všimně si třeba výborný hlas. Kolik třeba těch oktáv jako by dala, co Pavlínka třeba?
5: To dost.
1: Kolik?
4: Dost. Já při posledním měření jsem měla, já mám málo právě rozsah, já mám asi 2,5.
1: To je dost, já mám dost. Půl. Hele. Co se tomu smějo? Co je na tom špatného?
4: No ale i to kolikrát těm slavným zpěvačkám stačí, že? Na natočení hitu.
3: Těm stačí jedna oktáva, bohužel.
1: Kterou máte tak na mysli třeba například?
4: A je.
1: No, už si neškrtnete, kterou teda, no. Tak jen to prásit.
4: Já myslím, že... Co, Verčo, máš víc?
3: Tak já vzhledem k tomu, že jedním z mým největších pěveckých vzorů je americká zpěvačka Christina Aguilera, která má 4 oktávy, tak asi možná 3,5 bych dostala
1: ze sebe. Já mám jednu oktávy a jednu Audi mám. Ale to je život, co?
4: To je možná nemám... praktičtější, než mít 2 oktávy, že?
1: To je lidsky lepší, 1 Audi a 1 oktávy, než 2 oktávy, to je jasný, že jo. No a jak se dělá takový konkurs, jako tam sedí Kuthajl a říká tu jo, tu ne, nebo ten taky dělá?
6: Já jsem přišel na tenhle konkurs, ať jsem teda jeden byl autorem jednoho muzikálu nebo spoluautorem, kde jsem měl to čest i vybírat jakoby ty kolegy, tak jsem šel na tenhle konkurs vlastně normálně jako všichni ostatní, jako tam, jestli tam jsou nějaký tlačenky, nebo někdo někomu zavolá rovnou, to asi jako taky bývá, samozřejmě je to všude, ale já jsem šel normálně na konkurs a ty písničky, jak mám toho Václava Neckáře hrozně rád, tak jsem měl tak jako zažitý a to se to nějak povedlo, nebo jsem se typově líbil panu režisérovi, protože chtěl nějakýho
1: malýho,
6: asi rokovýho hajzlíka. Tak si mě teda vybral, mám moc jako radost toho, je to krásná zkušenost a jsme nejoblíbenější muzikál teď, jako co vlastně jako je.
1: Takže já to vím, proto jste tady, samozřejmě.
6: Podívat,
1: teď mi řekněte, když bych tam dělal konkurs, já nemám ani jedno tetování na sobě.
4: Já taky ne.
1: Tak ale to jak se... to, že ne, tady jsem viděl tamhle taky a ty
4: já
1: ne?
4: Nemám.
1: Uděláme prohlídku, ale takže...
6: Já taky, ale nějaký tetování. No
1: proč to mají dneska hokejisté, fotbalisté, rokoví zpěváci, všichni jsou tetovaní?
6: To já si to nedokážu vysvětlit, já jsem jednoho dne prostě šel do tetovacího salonu a ne, já to mám dlouho vymyšlený, já jsem si navrhl svůj obrázek,
1: ve kterém mám máš
6: poselství, je to zpěvák s divadelní maskou a s mikrofonem a dole je napsáno člověk mnoho vydrží, má-li cíl, což je vlastně takové motto pana Masaryka, které se mi strašně líbilo a zarylo, nechtěl jsem tam žádné.
1: Čili ty tam máš
6: srdce.
1: Rokovýho zpěváka a pod tím máš motto Tomáše Garrigua, jo?
6: Ne, ten zpěvák mám být já a mít pod tím, jakože mám poselství, že chci dělat tu práci, kterou dělám, protože ji mám hrozně rád a tak si ji chci věnovat zatím. I proto, že to občas nebude legrace.
1: Já jsem si myslel, že tím zastrašujete tu hodnotící komisi. Že jako jsem potetovaný a když mě nevyberete, tak jako pozor na mě.
6: To bylo asi dřív tohle, já nejsem nábořník, jako, nebo to nemám kotvu.
1: Tak, tak upozorňuji tě, že z tebe by stejně, kdyby jsi byl potetovaný od hlavy k patě, nikdo strach neměl, Petře, že jo, no ale...
6: Tak jo, tak dík, no.
4: No já myslím, že Petr občas umí hodit takový obličej, že se člověk rozklepe strachy teda. Co zrovna v představení, když na vás jde s kytarou, tak
1: jo,
4: občas
1: jo,
4: se tak... i kolena klepou.
1: Ale to má jakého důvodu? A ještě jedna věc, než ti dáme další písničku. Vašek Neckář určitě ten muzikál viděl.
6: Ta reakce byly krásné, já mám strašně krásnou zkušenost, že jsem si se učil prostě scénář, bydlím na Pražského povstání, jedu a teď jako koukám za sebe, učím se to Mídlové prince od toho Václava Neckáře a kouknu za sebe a tam stojí pan Neckář v tom metru se svým bráchou a také si tam povídají a teď ty lidi koukají a my jsou nádherně skromní, ty oba tyhle ty jako lidi a tak já jsem drze se otočil, říkám dobrý den, zrovna jedu na zkoušku. No a oni měli radost a po chvilce později, oni se šli totiž taky podívat na tu generálku, jak tam byli, moc se jim to líbilo a už jsme je znovu zvali, jsou to takový jako naši, to je hezký, že to jsou naši takový fanoušci jako těch mladochů a že jako nám tam radí a říkají, no určitě holky mají jaký zkušenost, určitě.
4: No jednoznačně, já jsem vlastně viděla pana Neckáře, Václava Neckáře na generálce, kdy se byli podívat právě s bratrem a já jsem šla uličkou kolem něj, radši ani jsem nenavazovala oční kontakt, ten respekt tam s tou osobností je neuvěřitelně obrovský a pan Neckář pomalu vstal a tečel tou uličkou ke mně a teď tak já tak uhybala mistrovi na stranu, abych nepřekážila a on mi podal ruku, to je pro mě dodnes úplně nezapomenutelný zážitek a řekl mi, že moje píseň byla dobře zaspívaná, tak jsem taková hrdá ještě dneska.
1: No a ty bys si dala nějakou píseň, abychom taky mohli říct, jestli byla dobře zaspívaná?
4: Určitě, já myslím, že zrovna tu pravou.
1: Jo, dáme ji teď hned.
4: Určitě.
1: Pojďme ještě jednou zatleskat, Pavlína Ďuriačová.

0: Pavlína Ďuriačová. Podívejte se, já tady na to nejsem sám. Tady bylo víc zájemců o toho mýdlovýho prince a kdybyste je omrkli, dneska už jste zkušení zpěváci a zpěvačky, a kdybyste nějakou zásadní roli tam pro ně mohli najít, ano? Tak paní doktorka Marie Formáčková a Vladimír Mertlík. Dneska je to pro mě veliký zážitek, protože poprvé vidím, sice z koberce, ale přeci jenom krásný sako.
1: To je leopard a je to vlastní úlovek,
2: Marie,
1: viď?
2: Tohleto sako už jsem tady i měla, že jo? Už jsem ho měla, to není úplně žádná novinka.
0: No nevypadá ale... jako novinka, ale je hezký, jako... No to já vím, je to hloupý. No,
1: Marie ho nemůže nosit častěji, protože v té půjčovně jde na dračku to sako.
0: No já se nedivím.
1: Takže se k němu Marie nedostane tak často.
2: Co v půjčovně, to mám z vězení tohleto, tam se ho půjču ve vězení.
1: Jo, to je nový styl odívání.
0: Aby se kluci cítili jako dobře. Jo,
2: to je nový model. Ale jinak teda to si zase nás nabízeli jako na role.
0: No já jsem si
2: myslel... Hele, už to neděli, já si pamatuju, jednou tady byl Filip Renč a taky říkal, jak by mě obsadil. No. A do dneška jsem se z toho nevzpamatovala.
1: Myslíš toho režiséra, v jehož pěti filmech já jsem hrál?
2: Ano.
0: Ale ani jednou... v jednom si nebyl vidět.
2: A Petr jedno, no byl, já se ho moc dobře...
1: Já jsem ti říkal už tenkrát, hraju v tom filmu, mám tam roli, rozhodně ne malou, ale když ti něco upadne mezi sedadla, neschejbat se, mohu bys jí prošvihnout.
0: Já jsem založil teď klub vystřížených herců. To byste nevěřili, kolik nás je. Kolik je nás, kteří jsme se pokusili o kariéru a vždycky nás vystřihli ze všeho.
2: A já se nikdy nepokusila, já nikdy ani nebyla v žádném komparzu, nikdy jsem nebyla na žádném castingu, nic, a on mě pořád nabízí, vždycky, když sem někdo přijde, fakt mě neobsazujte, protože já se z toho léta vzpamatovávám. Jednou ten Filip Renč právě, on se ho zeptal, jak by mě obsadil, a on řekl, že by mě obsadil.

0: manželka Karla Hegera. Ona je jí fakt neuvěřitelně podobná.
1: A teď ty taky, Marie, ale...
0: Ale já si myslím na jinou, že jsem jí podobná.
1: Na to Ornella Muti.
0: No, tak nějak, no.
2: Opravdu. Já bych řekl, že spíš Brad Pitt.
1: Ty pitbuly nám sem nepleť teďko. Ne.
0: Někdo mi tuhle říkal, že jsem podobná
1: no?
0: Depardiemu. A to jsem nevěděla, jestli mám být polichocená, nebo ne.
2: Lepardiemu, no. Lepardiemu jsi podobná, tě zvlášť v tom saku, to je pravda.
0: Takže já nechci, aby si mě nechával obsazovat. Jo?
1: Dobře, protože... no tak jestli...
2: My bychom, Marie, ale mohli, jako já si myslím, že bez studu bychom mohli hrát, napadla mě jedna věc, zatím to není teda udělaný jako muzikál, bylo to nicméně nesmírně slavný kus.
1: Vlasy, ne?
2: To mě nenapadlo, ale taky to, člověče, není
1: to
2: špatný nápad.
1: Kdyby o tobě Forman věděl a někdy tě viděl, tak tě neobsadil. No takže, který myslíš?
2: Ale já jsem měl na mysli velice slavný kus filmovej hlavně, německý, nesmírně slavný Strašidla ze Spesartu.
0: Ale to byl hezký film, ten si pamatuju.
2: No vidíš, no. Veselý a tam bychom mohli...
0: No, hrát. Ale já jsem ty ambice nikdy neměla, jo. Abych chtěla být opravdu někde obsazená nebo něco takového, potom jsem nikdy ani netoužila, tak mě neobsazujte.
1: No tak vidíte,
0: děvčata. Petře, neobsazuj, já do dneška, když jdem renče, tak mi vyhrknou slzy. A já nechci mít takovýhle traumata.
1: Hele, ale děvčata, vidíte to? Tak to je generace lidí, kteří se v podstatě stydí za to, že chodí na jeviště, že jsou slavní, že jsou populární.
2: Ne, no. Já se vždycky stydím až potom, ne, když mám to jeviště.
1: No potom už to chodíme
0: ale,
1: hodně rychle.
0: Ale ne, to tak není, to jako člověk na to nemá talent. Já nemám talent na zpěv.
2: Marie,
0: oni
2: ty?
0: Zpívají, nemám.
2: Kdyby diváci věděli a posluchači, na co všecko ty máš talent.
0: Ale na zpěv ne, já jsem
1: ale
0: chodila...
1: Ale tak zkus, chválně
0: ne,
1: něco.
0: Já jsem
2: ty bys mohla hrát ve filmech pro dospělí.
0: Počkej, No to by možná šlo na dračku.
1: Ježíš, to je hezký, to se mně líbilo, promiň, že ti skáču do řeči, ale teď mi někdo říkal, promiňte, že to zdržuju tím, proč blondýna vždycky sleduje porno až do konce, no. Čeká, kdy se vezmou. Marie, co jsi chtěla říct?
0: Ne, že o tom zpěvu vím, že jsem 8 let chodila do pěveckého sboru.
1: No vida.
0: Pozor, a zpívala jsem třetí hlasy. Víte, kdo zpívá třetí hlasy? To třeba, když jsou rožnovské hodiny, tak jsem dělala jenom bim-bam. Nic jiného.
1: Marie, pro nás, teď já tady mám skvělý zpěváky, vládě nám pomůže. Rožnovské hodiny smutně biju.
0: A já jsem říkala bim-bam, tak počkej. Bim-bam jsem dělala.
1: Vláďo, prosím tě, 3, 4 a...
3: Rožnovské hodiny smutně biju.
2: Cing, cing.
1: Ty jsi to zkazil, ne? Cing, cing, nebiju. Bijou rožnovské hodiny smutně cing, cing, jo?
2: Rožnovské hodiny. Rožnovské hodiny bijou tak, že dělají bim, bam, cing, cing.
0: Ale,
2: to je známá
1: ty
2: věc.
1: Ty si bim-bam.
2: Ale, to je známá věc.
0: Ale jinak teda musím říct,
1: on zkazil,
0: i s tím,
1: zkazil
0: ale i s tím, že nemám ten hudební sluch, tak si mě pan Kulínský v tom sboru nechal 8 let.
2: To a se nedivím.
0: Teď jsem věděla, co řekneš.
2: No, tomu já se ale nedivím.
1: To je kariéroška tohleto.
2: No, no tomu já se vůbec nedivím, Marie.
1: Je to talentovaná holka.
2: Jestli ty jsi byla takhle dospělá už v tom sboru, tak to... Já vím, že jsi chodila asi na doučování k panu zbormistrovi do kabinetu pro mapu a tak.
1: Počkejte, hele, to si pan Zvolistov nezaslouží
0: víš
1: tohle.
0: Víš, to byl tatínek.
2: A no, teď právě.
0: Já s tímhletím nemám sebe menší zkušenost, já fakt dělal jenom bim-bam.
2: No právě.
1: Já bych od toho šel pryč, prosím
2: proto
1: vás.
2: Proto ty si pamatuješ z toho Kulínského zboru jenom to bim-bam.
0: Jo, ještě jsem jedný úkolébavce. To je úkolébavka pro dcerku od Petra Ebena. Tam jsem dělala houpy-hou, tam by se to tak...
2: Na kolenou houpy-hou. A ještě taky jdeme do Hradce, ne?
1: Já bych navrhoval, jestli bychom se... Sedněte si vy dva. Doktorka Marie Formáčková, Vladimír Mertlík, sedněte si. Děkuji, že jste přijeli. Já spoléhám jedině na Veroniku Stýblovou. Veroniko, prosím tě, kdyby si mohla, a teď vyloženě pro Vláďu Mertlíka nějakou písničku z toho Mílovýho prince, co?
4: No, Čaroděj dobroděj.
1: Ne, já myslím, aby to bylo reálný. Čaroděj dobroděj, to je naprosto nereálná věc, no.
2: Čekal bych teda, že spíš řekneš lásko má, já stůňu.
1: To je z Mílovýho prince, jo?
2: No ne, no tak něco podobného z toho Mídla, já vím, prdlaj, co se tam...

0: zpívá, no, co tam dali, ale něco
1: jako... To budeš koukat, co ti Veronika zaspívá, veď Veronku, že, co?
2: Hej, pane zajíci.
0: To se mi líbí. Není blbý.
1: Veronika Stýblová a hej, pane zajíci a mídlový princ.

0: Thank you.
1: Mně se to moc líbilo, jakže se slečinka jmenuje?
2: Veronika Stýblová.
1: Veronika, to druhý mě nezajímá. Večer stačí křestní.
2: Jo, Veroniko, představte si, tohleto starci nad hrobem mají vždycky takovéhle období, kdy najednou si začnou strašně věřit. A oni jsou teda komičtí, směšní, ale no co, Vláďo?
1: Ne, jenom maličkost, ne, že si začnou věřit, já jsem si nikdy nepřestal.
2: To je možná dobře. Ale je tady další zájemce o mýdlového prince. Dámy a pánové, Miloš Knor.
3: Dobrý večer, hezký dobrý večer.
2: Ježišmarja, pokolikáte jste, pane Knor, tady v tom neočekávaném dýchánku?
4: Poledne.
2: Poledne, vždycky jsme tady v poledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Ne odpoledne, dobré poledne, nemusíte si přidávat, stačí, když budete plnit jenom mé příkazy.
3: Ano, dobré odpoledne, ne, poledne. Dobré poledne, děti.
2: Ne, proč děti to?
3: Poledne, no tak starý ještě spí, ne, vrátili se z flámu, vyspávaj.
2: To je možná u vás v Českých Budějovicích takovýhle lehký život, ano? My, ne staří, ale my zkušení, již pracujeme v poledne, že? Pracujeme a posloucháme kvalitní pořady, v kterých se objeví třeba pan Knor. No? Víte, co já jsem si vyslechl?
3: Já jenom tě přeruším, my v poledne obědváme. Ale klidně pracuj dál v poledne, to.
2: Prosím tě, ano. Milošku, tak co pomrkáváš tady po lidech? Co se to děje?
3: No tak jako tak ukazuju, jako, že jsem tady, no.
2: No ty jako myslíš, že tě přehlíd někdo nebo co?
3: No tamhle ten s tou bílou holí.
2: To jsou vtipy tohle, no jo, Stýblová se může pomást toho, jo. No, že tak, tě vidí chlap s bílou holí.
3: Tak ona taky Stýblová se na mě dívá ze zadu, to chápu.
2: Jestli si myslíš, že...
1: Kdyby mě viděla ze předu, by jí ta sranda přešla.
3: Přesně tak. Navíc nemá daleko, hledá ani lupu.
2: No tak ti děkujeme, že jsi přijel.
3: Víte, se to hezky a...
2: Bylo to moc hezký, vypadni odsaď tady.
3: Já zase přijedu někdy. Kdy mě pozveš? Hele, prosím tě, můžu si sednout na fund do druhý řady?
1: Ty máš ale výhodu.
3: Ano, že i přesto, že jsem v druhé řadě, pořád jsem vlastně v první.
1: Že seš tak velký, že můžeš jako na školním fotu, víš, sedět i vzadu a stejně si vidět, pojď ke mně.
2: Vy dva, vás asi brzo rozsadím.
3: Tak nejdřív si mě sem nadspal.
1: Jo, jen seď, nenech se vyhodit.
4: Ale mě překvapilo, vy jste vyrost, čeho?
3: Já jsem vyrost, no. Já takhle rostu.
4: Či je veliký nějakej? A nebo vy jste zhubnul?
3: Ne, jakože když lidi zhubnou, tak se povytáhnou.
4: Ano,
3: jo?
4: Tak vypadají větší.
3: Všichni mi říkají, že jsem zhubnul, ale ty pravda, že jsem zhubnul, ale já zhubnul jsem asi 4 kila, takže to ani nemůže být vidět. Teda upřímně.
1: Ale hodně si vyrost.
3: To je pravda, no.
4: Ne, fakt kolik měříte?
3: Tak to nevím, ale myslím, že mám tak 1,95 m při poslední měření.
4: Vypadáte navíc.
3: Vypadám navíc, no já vím, mě to říkají.
1: Zvlášť teď, co si vyrost.
3: Zvlášť. Hezký, jak se takhle člověk dokáže zacyklit na takové blbosti.
2: Prosím tě.
1: Já jsem čeče nevyrost nějak v poslední době.
3: Pořád nic, jo, musíš zhubnout.
1: No, a Marie, ty až zhubneš, ty budeš velká.
4: Ale Jančeřík zhubnul a nevyrost.
2: Já jsem nezhubnul za prvé.
4: Zhubnul, jsi takový menší.
2: Co to je za logiku? Všem říká, že když zhubnou, jsou větší.
1: No, všem, no jo,
4: právě proto říkám, že to tím není, jo? Že vy jste vyrost.
1: No, je to tím akorát u Jančeříka.
4: On zhubnul a je menší.
2: Pojďme si udělat tady, protože...
3: Pojďme.
2: Přímo, jako toto obecenstvo, kam by si chodil, zůstaň tady. Když říkám pojďme, tak nemyslím, že máš někam jít. Jako, uděláme si tady takové jako tvoje vystoupení. To by mě teď zajímalo, jestli se chytíš. Pořád je strach, že všude Miloš Knor, že Miloš Knor a všichni se smějou a jásají. A
3: prosím tě, kde jsi vzal tyhle informace, že jsem všude?
2: No to já vidím, já tě
1: na
2: vidím.
1: Na to, že se všude smějou.
3: No, na to, že se všude... Možná, jak jsem povyrost, no.
4: Ale já se na vás skoro každý den kouknu.
3: Fakt?
4: Fakt?
3: To fotku doma nějakou.
4: Ne, já si vás vždycky vemu na YouTube.
3: Jo, takhle, tak to je pravda, ta doba je teď úžasná, že se člověk může pustit, co chce.
1: No. Ale, jako, Marie má tvoje YouTube.
4: Ale točí se to pořád?
1: Na ročním jako, stolku.
4: Točí se to pořád, nebo už
3: na
4: ne?
3: Na stojáka, to už se netočí tak 2 roky.
2: No a když se netočí,
3: ano.
2: No tak by si nám kousek tady mohl připomenout.
3: Já jsem dneska plnej těch problémů kolem toho hokeje, víš, jak to je ty peníze a to.
2: To by si, ale k tomu bychom měli zaujmout nějaké stanovisko.
3: To já k tomu jako stanovisko klidně můžu zaujmout, protože já o tom něco vím.
2: O hokeji?
3: Ne, za nás rodiče, víš, že já nevím, jestli se hodí, abych u toho seděl. Za nás rodiče musím říct, že se musím zastat těch trenérů. To prostě není takhle jako korupční prostředí, v žádném případě, to se nic takového neděje. Náš mladej taky začal hrát teď on hokej, jo, a musím říct, že třeba náš trenér, teda toho mladýho, to je férovej chlap, jo. Ten vždycky říká, hraje ten, kdo na to má, jo. A můj kluk na to má, takže hraje a hraje fakt dost, a kdyby na to neměl, tak hraje zase někdo jiný, kdo zrovna na to má, jo. To si myslím, že je tak, a takhle je to ve spoustě klubů a myslím si, že ta špína, že je úplně nesmyslná, jo. Ale zase na druhou stranu myslím, že to není lacinej sport, teda. Pokud tady někdo je, že mu hraje taky dítě třeba, jo. Pokud někomu z vás hraje dítě hokej, tak musíte vědět, že to není laciný, jo. To je i pro vás také informace. Jenom 25 tisíc jsem já dal za tu výstroj pro toho malýho kluka, jo. 25 tisíc prostě. Ale tak, když na to má, tak ať hraje, jo, mě to jako zase nevadí, jo, takže to je třeba podpořit, že jo, jo, ale 10 tisíc stojí příspěvky tomu klubu, jo, to už máte, že jo, 25 plus 10, teď 100 tisíc trenérovi, jo. A nemůžete dát jenom trenérovi, že jo, protože to vedení toho klubu, že jo, jsou to sice děti malí, ale taky se budou cítit dojatý, takže 150 tisíc vedení toho klubu, jo. Ale tak pozor, to nejsou nějak jako úplatky nebo něco takového, to jsou samozřejmě sponzorský dary, který já rád dám, jo, ať kluk hraje, když na to má, prostě ať hraje, jo, každý rodič takhle podpoří to svý dítě, jo, no. Takže kluk hraje a teď dokonce, jak bylo to mistrovství světa, jak jsem se domlouval s Láďou Růžičkou, že by mi kluka zkusil v nároďáku právě a s Láďou to jsem se dohodnul hned, to bylo 500 tisíc Láďovi a tomu vedení toho českého hokeje 2 miliony sponzorské. A to jsme se dohodli hned, to jsou fajn lidi, jo. To se... Úžasný jednání, že jo, to jsme se dohodli hned a já to rád podpořím, tak když na to někdo má, tak ať hraje, prostě mě to přijde v pořádku. Ale co nám dělali velký problémy ty z toho IIHF, jo, takový ty to vedení úplně toho světového, ty starý páprdové, jo, ten Fázl a tyhle ty dětkové, jo, co tam prostě sedí ještě snad z první republiky, jo. Už 2,5 milionu euro už na stole, jo. Ale že prej takhle mladý hráč by nesmí hrát na mistrovství světa seniorů, jo. Tak to fakt nechápu, proč by 5letý kluk nemohl hrát na mistrovství světa v jedné lajně s Voráčkem a s Jágrem, když na to mám.

0: Mě tam zaujala ta zmínka o těch kyselých ksichtech z toho IHF, o těch děcích, který bránějí tomu progresu. No. Možná, jestli by kluk normálně by si mohl nechat ty brusle a tak dále a že byste vstoupili do FIFA. No, tam by tam, to tak nevadilo.
1: No a ten je tam taky hodně zařezaný Dírek. Ale už teď příkladně, jak se to tam bude měnit, tak jsem zvědavej. No, fotbal mě taky láká. No,
0: fotbal.
1: No, on je šikovnej, to by si nikdo fakt nevšiml. No.
2: Když na to má.
0: To právě, to je to samý. A přesně tohle z toho platí vůbec i v tom fotbale. Mistrovství světa v Kataru a v Moskvě. No, když na to mají, že jo, tak co by ho tam neuspořádali.
1: Já jsem si teď chtěl koupit lístek, to se stala taková rozmařilost, jsem si chtěl koupit lístek na finále Ligy mistrů a pak jsem zjistil, kolik stojí. Nejlacinější úplně do toho vochozu nahoru až do té zatáčky stojí 53 tisíc. No, ale tak kdo z vás by šel, že jo, do toho vochozu nahoru, že jo, za 53.
3: To si děláte srandu, fakt.
1: No, fakt? A takový ten pěkný na ty dlouhé strany, takový opravdu pěkný lístek, kdy už i poznáš, co mají na sobě, jo.
0: A nemusíš si brát sebou malou televizi přenosnou.
1: Přesně, což nahoře musíš, já tam byl, to jako si vyběhněte někdy na to, no. To jsou vyhozených 53.
0: Tam jo. Máš nahoře, když sedíš v tom rohu, co říká Miloš, tak máš trošku problém zjistit, kterým směrem se máš dívat.
1: Přesně, když si koupíš tu dlouhou, tu tribunku, takovou tu opravdu pěknou, tak tam stojí lístek 100 tisíc a musíš si koupit dva. Aby tam asi nezůstalo jedno volné místo.
0: Ne, možná taky, kdyby si seděla náhodou za někým velkým, aby si mohla přesednout.
1: Mně teď došlo, že ten takový ten starý forex, se říká, jak ten pán tam sedí na tom fotbale a má vedle sebe to jedno volné místo, tak teď konečně po letech mi došlo, proč on to tak jako udělal. No.
2: Je to jasný, už jsme na to přišli. Super. Prosím tě, Marie, a ty jsi někdy sportovala, že teďko kluci zavedli řeč právě do toho sportovního ranku, tak ty se na mě díváš tak přísně, jako kdybych se nějak zmýlil. Řekni nám něco.
3: No, já to teda klidně řeknu, jo, ale zase vím, že se ze mě budete tropit posměch, ale já jsem házela koulí a střílela z malorážky.
2: Ty jsi házela koulí?
3: No, já jsem z vojenské rodiny, tak střelba to bylo jasný, to bylo povinný, tak to jsem chodila na střelnici.
0: Miláčku,
3: jako dítě.
0: To, že jsi házela v životě mnohokrát koulí, to ti věřím.
3: Ale koulí vrhala jsem teda takhle, vrhala
0: já jsem
3: koulí.
0: Pardon, nevrhnul.
1: Nevrhá se šavle?
3: No.
2: To je jiná sportovní.
3: Ale i koule se vrhá. Takže
1: i koule se vrhá, tak záleží, co člověk předtím jí. Že?
3: To jsem fakt dělala, tenhle ten sport. Jo.
2: A kolik jsi vrhla?
3: Já jsem vrhala
1: jako dítě, jo. Nemůžu, by teda zajímalo, kdy naposledy jste takhle vrhla.
3: No, už je to právě dlouho, já jsem jako dítě sportovala,
0: ano. Já si vzpomínám.
2: Přátelé, je čas, řekněme, oběda, že, takže.
0: No však.
3: Ne, to je pravda, ale opravdu mě zaujalo tohleto, vy jste nedopověděl ten vtip, že je to jako v tom starém.
1: Ne,
3: to
1: tak já myslím, že ten vtip tak všichni
3: notoricky znají.
1: Ne, jak sedí ten pán, v finále Ligy mistrů sedí pán v hledišti, že ho tam sedí a je celý stadion plný a vedle něj volný místo. A ty lidi, co tam sedí kolem, tak říkají, prosím vás, to patří k vám, že všichni vědí, že se kupují dvě ty vstupenky. To bylo, no, to je pro manželku, no, ona nemohla přijít, ona umřela. A říká, no a že třeba jste nevzal někoho z rodiny, nebo to, ale to nešlo, oni jsou všichni na pohřbu. Ale za 100 tisíc.
2: To je strašný vtip, to je
1: no. Nechal by si propadnout lupen za 100 tisíc kvůli nějakému blbýmu pohřbu?
2: Já jsem slyšel
0: a
2: ještě.
0: A mě ten pohřeb můžou klidně opakovat. Ten
1: přesně
0: fotbal,
1: tak,
0: ten fotbal
1: tak.
0: Ne.
2: Já jsem slyšel ještě daleko horší vtip a to vyprávěl Vašek Vidra. A já se stydím, když ho vyprávím teda.
1: Je to na tobě vidět trošku teda.
2: Ale opravdu, ale je to jako z hereckého prostředí, jak ten herec, jak pořád dělá ty konkurzy a nikde se nemůže chytit a odevšad ho vylejou, nebo už skoro jako a pak to zase nevyjde a tak. Takže pořád jako nuzný život a pořád jistá naděje a nic. A najednou dostane telegram, že se má dostavit asi za 14 dní přesně do Hollywoodu, že tam je velká role pro něj, že to měl dělat Brad Pitt, ale že to nevyšlo, že přemrštěný jako žádosti o honorář, ale že typově absolutně by na to seděl, takže a on to tak na to kouká a říká, no to je tak samozřejmě, to já okamžitě teď a udělá velký mejdán a pozve všechny kamarády a říká, zítra odjíždím. Takže je to tady, ten Hollywood, konečně to přišlo. A najednou zvonek a tam se objeví pošťák a nese telegram. A on jak má tu smůlu věčnou, tak tam jde k tomu. Si to vezme ten telegram. Ví, co bude následovat. Všichni stichnou. Umřela maminka. To je herecký vtip. Takhle to je mezi
1: herci. Bylo to blbě zahraný.
3: Hele, ale víš o tom, že tohle už je vtip jenom pro pamětníky, že už telegramy neexistujou?
2: No jo, no to já vím, ježiš, jen to pitvej, prosím tak. Tě.
3: To může říkat už jenom tady mezi náma, oni už tomu vůbec nerozumějí, oni no už nevědí, co je telegram.
2: Oni neví, co je telegram, ano.
1: No dobře, ale by jo, nedávalo smysl, že jo.
3: Vyprávěla vám babička, dědeček, jo, co byly telegramy, to už
2: prosím tě, a jak neví. To bez toho telegramu asi mám udělat?
1: No to úplně normálně, že jo, zazvoní pošťák a podá ti SMSku.
0: Nebo SIM kartu. Podá ti SIM kartu, na který máš SMSku.
3: Ne, já mám jeden takový docela slušný dneska mi ho někdo poslal e-mailem. Kreslený fetip od Renčína. Stojí Přemysl mezi dvouma volama, přichází delegace od Libuše a říká, který z vás tří je Přemysl? To se mi tak líbilo, to je tak krásný, to je...
0: No to, se teda navazuje, promiň, to navazuje na kdysi legendární anekdotu, která říkala, že se všichni si pamatujete soudruha Chruščova, nebo většina z vás si asi pamatuje, jak vypadal soudruh Nikita Sergejevič Chruščov. Že
3: jako
0: jo?
3: Ty.
0: Akorát nebyl tak velký. Ha. No a anekdota říkala, že se v Rudém právu objevila na titulní straně fotografie z pracovní návštěvy soudruha Nikity Sergejeviče Chruščova v kolchozu Brázdy míru. A byla tam fotka a pod ní bylo napsáno: soudruh Nikita Sergejevič Chruščov navštívil kolchoz Brázdy míru, mezi nimi také vepřín. Soudruh Nikita, třetí zprava.
1: No a já jsem jenom krátce, když jste jako rozjeli ty vtipy, tak jsem chtěl opravdu krátkej vtip. Já mám rád ty variace na ty policejní vtipy a tenhle ten se mi hrozně líbí. A se, proč policajti chodí ve dvojici, že jo? Tak to je stará klasická otázka, ale ta odpověď to je, proč policajti chodí ve dvojici? Protože jeden nikdy neví.
2: Já si myslím, že bychom mohli první hodinku našeho dnešního neočekávaného dýchánku neočekávaně zakončit písničkou, protože to je písnička, kterou já mám velice rád a říkal jsem si, že pravděpodobně s ní zakončíme jak tu první, tak tu druhou hodinku. Oni ještě netuší, co by to mělo být, ale mělo by to být z Mídlového prince. Ne, ty se tak, Vláďo, chystá, že by si zpíval. Prosím,
0: ne, já jsem myslel, že to budou Děti z Pirea.
2: Děti z Pirea to nebudou. Jestli vás můžu poprosit, že bychom si dali písničku, zpíváte šalalalalalali.
4: No, zpíváme. Jo. Vlastně, tak to pojďte roztočit.
2: Tak, dámy a pánové, ještě jednou Mídlový princ a připomínám, že vám zpívají, to si pamatuju, Pavlína Ďuriačová, Veronika Stýblová a Petr Kudhajl. Děkujeme.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.

Příjemný podvečer, před námi je další country jízda speciál. Jestli zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň, nabídneme vám country muziku, tu českou i tu zaoceánskou. A budu vám ji servírovat celou hodinu. Začali jsme dneska Brontosaury a zaspívala také Dolly Parton. Před námi je Michal Tučný, toho vystřídá Valdemar Matuška a potom vám už nabídnu tramskou klasiku. Můžete se těšit na KTO, Mustangy a Rovery. Přeju vám příjemný poslech.

Odezněla slíbená trimská klasika. KTO zahráli slavnou Besí. Mustangové se připojili s písničkou Námořník má svou holku rád a Roveři se připomněli písničkou Přijďte kamarádi. Připravena už je Věra Martinová a skupina Rangers. Po nich vám nabídnu tři hvězdy americké country.

tomto bloku, ve kterém zazněly slavné americké country písničky, jsem vám nabídnul nejprve Gretchen Wilson. Ta zaspívala písničku Redneck Woman. To byla titulní melodie zpěvačina debutového alba a za ní dostala Gretchen v roce 2004 cenu Grammy. Gretchen Wilson vystřídala skupina Oak Ridge Boys. Ta vznikla už v roce 1943. Pod nynějším názvem ale vystupuje od roku 61 a patří k nejrespektovanějším country souborům dodnes. My jsme si v dnešní country zde speciál připomněli zřejmě jejich nejslavnější melodii. Elvíru natočila kapela v roce 1981, ale melodii měli Oak Ridge Boys na repertoáru už dlouho předtím a nebyli sami. V podání téhle kapely ale zaznamenala písnička největší úspěch. Tolik Oak Ridge Boys a ještě jsem vám v tom předcházejícím bloku písniček nabídnul jednu slavnou melodii. Jmenovala se Heart of Gold, v dnešní country zde speciály naspívali Neil Young a Linda Ronstadt.

Se svou trochou do mlýna také přispěli Kamelot a Babi Daněk a přispějí ještě Fešáci, Loretta Lynn a v závěru uslyšíte také AG Fleck společně s Hradišťanem.

Svět, kde platí, co kdo řek, obyčejná naděje, že dovoláš se pomoci. Obyčejná naděje, že se i na tvou nemoc hledá lék, a že tvůj život není jenom krátký uplovoucí. Proč se tváříš, že máš v tom světě vlastní svět? Vždyť ten náš svět, to je obyčejný ráj, jen bez té důvěry, že na nás někdo myslí a že chce pro nás jen

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V premiéře nám dnešní díl Vltavínu vyšel na konec srpna a 24. srpna 1290 byl na břehu Vltavy pod hradem Hluboká popraven záviš z Falkensteina. Cisterciáčtí mniši z Vyššího Brodu prý vykoupili závišovou hlavu a ta má být údajně pohřbena ve Vyšebrodském klášteře. A protože klášter drží i velice vzácnou památku se závišovým jménem Závišův kříž, vypravíme se tam v první polovině Vltavínu za obojím, za závišem i za křížem. A v té druhé půlce Vltavínu se těšte do Těšína.

0: Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela s převorem Janem Justinem Berkou. Stojíme v místech, pod nímž je ta slavná Rožumberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, takové té legendami opředené, ale už prozkoumané, tak tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
1: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni Rožumberkové pochováni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
0: Vilém, co si tak pamatuji, si objednal svůj pohřeb do Krumlova, protože se obával, že už hrobka bude plná, je to tak?
1: Něco, ano, takové se traduje, ale zase někdo, historici říkají, že také on tím, jak měl být různým funkcionářem nebo králem dokonce, že tak se mu zdal ten klášter Vyšebrodský takový ne pro něj pompézní, proto si nechal vybudovat to mauzoleum v Českém Krumlově, z kterého dneska téměř nic nezbyl, jenom ten baldachín a ten plechový jaksi epitaf, který u nás tady v klášteře umístěn, ale to mauzoleum bylo vlastně zničené. Takže nakonec ta sláva byla jaksi marná.
0: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je kromě opatů, převůru a dalších členů cisterciáckého řádu pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišu v kříž a Záviš z Falkenštejna. Je to tak?
1: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano. A proto bratři z děčnosti jeho hlavu vykoupili a pohřbili ho slavnostně v kapitulní síni. Tam odpočívá. Je to jeden z Vítkovců, příbuzný Rožumberku.
0: Můžeme se tam podívat?
1: Jdeme tam, ano.
0: Vcházíme do krásné kapitulní síně. Co to znamená kapitulní síň? K čemu byla?
1: Tak kapitulní síň je po kostele druhá nejdůležitější prostora v klášteře, poněvadž tady v kostele jsou modlitby, mše svatá a v kapitulní síni jsou další významné události. Tady je volba opata, tady také je přijímání nových mnichů do kláštera. Zároveň, když umře ten mnich, tak na tom místě, kde kdysi před mnoha lety vstupoval do kláštera v té kapitulní síni, kdy mu byl odňat ten civilní oděv a dostal hábit na znamení nového způsobu života, tak je dvě noci vystavěno jeho tělo a symbolicky bratři se střídají v modlitbách a předávají ho do rukou Boží, takže začátek je konec života každého mnicha, ale zároveň slouží denodenně, kde se bratři schází k takzvané kapitule, kde je přečítána řehole svatého Benedikta, podle té my žijeme, je to takové praktické evangelium, zároveň je tady rozdělení práce a zároveň se také radíme dále, co nás čeká, ty úkoly, protože to je kapitula, že se tady vlastně scházíme, které takové společné poradě.
0: Kapitulní síni vévodí ta nádherná rozeta. Na té můžu vždycky oči nechat. To je kruhový vitrážový obraz ze skla. Ta vypadá zachovale, nebo jste ji také restaurovali?
1: Ne, ty prvky, ty kružby, ty jsou gotické, ty jsou z toho 13. století. Ale kolem roku 1850 byla udělána tato vitráž, Nejsvětější Trojice, apoštolové, vidíte, anděle a tak dále. A to je z roku 1856 a to je originál, ta vitráž, ta sklo. A ty kružby jsou ještě, ty jsou, jak říkám, z toho 13. století.
0: To vydrželo, to se dochovalo bez poškození.
1: Je to zázrak, dochovalo se to. Také to potřebuje už restaurování, ale to postupně, až budou zase další prostředky finanční.
0: A v kterých místech je ta Závišova hlava? Ví se to?
1: Raduje se, že tady napravo Bohuslav Balvin, respektive nalevo, když vejdeme, z toho tvrdí, že na levé části kapitulní síně od vchodu, tam, že ji bratři uložili. Je to nepotvrzené. V každém případě je tady v kapitulní síni, ale nevím, jestli napravo nebo nalevo, jak si Bohuslav Balbín to píše, ale jak jsme se přesvědčili s jeho hrobkou, kdy tvrdí, že tam Rožumberkové sedí u jednoho stolu dokola, že ano, tak se to nepotvrdilo, takže on si hodně také jaksi vybájel. V dobrém slova smyslu.
0: Ale ta hlava tu je, to je fakt.
1: To je fakt, ano. Poněvadž v tom nekrologiu Vyšebrodském, kde jsou všichni mniši a do dobrodinci kláštera napsaný, tak je napsáno, že Záviš Valdštejna byl zde pohřben poslední srpnový den a byla jeho hlava uložena do kapitulní síně.
0: Zabýval jste se někdy životem Záviše, anebo vůbec tím, co dělal a proč to dělal?
1: Ano, zabýval. Byl to velmi schopný člověk, mimořádně schopný na svoji dobu, velmi nadaný a byl i obratný politik, že ano. Tak toho také potom vlastně stálo hlavu, jak se říká, že byl příliš ambiciózní, příliš chytrý, příliš jaksi agilní a to se také někdy nevyplací v českém národě.
0: Pravdou je, že byl popraven pod Hlubokou nad Vltavou. Já si pamatuju ještě z nějaké knížky starých pověstí, že tam bylo citováno, že byl popraven naostřeným prknem, což se v podstatě později ukázalo z největší pravděpodobnosti jako překlep nebo nějaká změna někoho, kdo neznal souvislosti, protože plkno je tesařská sekira a podle všeho to vypadalo, že než by nabrousili nějaké prkno, takže spíš ho ten kad vzal tou sekirou. Je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, ano. Nejpravděpodobnější je to varianta. Ano.
0: No a vám tady v podstatě zůstal jako dědictví po Závišovi ten slavný kříž, který on si přivezl z Uherska. Co pro vás znamená kříž?
1: No tak především je to ostatek z kříže, na kterém zemřel spasitel světa, Pán Ježíš. Proto také to zlato vnímáme, jaksi, že tím je ta největší úcta, to nejlepší, co je vlastně materiální, se právě dal na ten ostatek toho kříže, toho dřeva, který je prokrvácen tou Kristovou krví. Že ta váha vlastně té oběti Kristovi tím vyjádřena. Tak.

0: Sem chodí hodně návštěvníků. Ale běžně se tu nenatáčí. Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů, protože stojíme před Závišovým křížem. Pokaždé, když ho vidím, tak jsem v úžasu. Jak dlouho je tady vystavený?
1: Původní zmínka o tom, že náš Závišův kříž je ve Vyšebrodském klášteře z roku 1271, když v místní kronice se píše, že byl veliký průvod a už tam byl nesen. Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A právě kvůli tomu dřevu prokrvácenem je tato zlatá výzdoba diamantová, zlaté filigrány, jo, to nejvzácnější, co na zemi je, tak chtěli dát právě na tu třísku toho kříže, aby dokázali, jak je vzácný jim právě ta krev Kristova umučení.
0: Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
1: A zlatými filigrány. Vidíte tu nádherný ty nitky zlaté, to je ryzí zlato.
0: Kdy vám ho vrátili zpátky?
1: Ten kříž byl vrácen v roce 1994 panem prezidentem Havlem.
0: A aby návštěvník Vyšebrodského kláštera mohl tuto památku spatřit, tak se objedná na jednu z vašich prohlídkových tras.
1: Závišův kříž plus ještě gotické sklepy, kde je historie toho Závišova kříže, ale zároveň je tam i video o Rožumperské hrobce, poněvadž Záviš Svalštěna poncísla za manželku Kunhutu, vdovu po Přemyslu Otakarovi. Že ono, který zahynul. Původně to byla maďarská princezna. A pravděpodobně to dostal ten Záviš právě u příležitosti svatby s Kunhutou, vdovou po králi Přemyslu Otakarovi, která je tady také v klášteře pochovaná.
0: Obejdeme Závišův kříž.
1: Je to nejstarší část. On ten kříž je vlastně ze tří částí. Ta nejstarší, teď se na ně díváme, to je z toho 9. 10. století. Tam vidíte ty emaily těch svědců, že jo? To jsou také ostatky, tam svatý Lukáš, Matouš, Dorotejus, Atanáš a tak dále, tady v těch emailích. A tady vzadu to je to tepané zlato toho nejstaršího kříže byzantského z toho 9. století.
0: Takže já návštěvníkům doporučuji tu schránu obejít i z druhé strany, protože z fotografií známe Závišův kříž z té jedné strany, kterou jsme viděli do této doby, to znamená obloženou těmi drahokamy, ale z druhé strany jsou malé obrázky, to jsou ty emaily, jak říkáte, to jsou ty obrázky svatých, a tady z té strany je vidět ten kříž opravdu ještě, jakoby, já nechci říct přímo nedokonalý, ale je to znát, že ta úprava je úplně jiná.
1: Byzantská. Jo, byzantská, nebylo to ještě tolik jaksi okrášlené jako ten předek, ten raně gotický s těmi filigránama, ale zase tady to tepané zlato je daleko ryzejší než to přední a je to víc ryzejšího zlata než na korunovačních klenotách, které jsou na Pražském hradě.
0: Já to zkusím spočítat, tam je 9 obrázků svědců, těch drahokamů je tady daleko méně, ale je znát, že o to víc je tady toho zlata.
1: Tady vidíte ty drahokamy, tady ten měsíček, že jo? To je údajně 4000 let starý, je to ze Ceylonu. A ta noha, ale ta je nejmladší, to je z roku 1814, je pozlacená, není tak úplně zlatá, až tady byla původně také zlatá noha, ale ta byla zrekvírovaná, když Habsburgové potřebovali peníze po válečných bojích s Napoleonem, tak nám ji sebrali v tom 1812 a potom bratři udělali 1814 tuhle tu nohu.
0: To znamená, ta barokní zaoblená spodní část, pozdně barokní, dejme tomu, tak ta je nejmladší, ta noha. Pak je ta část zadní, dvojitý kříž, který vidíme z té zadní strany toho byzantského charakteru, a pak se to obejde a uvidíme tu novodobější výzdobu.
1: To nejvzácnější, jak vidíte, ten korpus, že, ten kříž, tak tam je právě to dřevo prokrvácené, cedrové dřevo, podle posledního výzkumu, na kterém zemřel pán Ježíš. A teďko 10. září bude slavnostní vernisáž knihy o Závišovu kříži, kde jsou zcela nové výzkumy, kdy ten kříž vlastně byl znovu demontován a uvidíte tam právě to dřevo, jak vypadá a všechno. A to bude 10. září právě publikováno.
0: Bude to tady?
1: Ano, bude to v teologickém sále, ta vernisáž té knihy.

0: Byli jste někdy v Těšíně? Teď se možná zeptáte, v jakém. Tak, v České republice najdete Český Těšín, což je město v Moravskoslezském kraji. Potom Těšín u Železnice, což je oficiálně registrovaná část obce Železnice, kousek od Jičína. Pak je u nás ještě Těšina, což je osada u obce Tursko v okrese Praha-Západ. No a pak tu máme Těšín u Hrdějovic, kousek od Českých Budějovic. A tam se vydáme ve druhé polovině dnešního Vltavínu. Většinou si dávám záležet na tom, aby během natáčení bylo něco slyšet a pokud možno, aby to bylo příjemné, hezké a mělo to nějakou myšlenku. Dnes mám takové pokušení natočit jenom to krásné ticho, které se tady v úkol kaple nad Hrdějovicemi na Těšině rozléhá. Ono se natočit dá, ale má to jednu nevýhodu. Ono se nedá dlouho vysílat, protože by si posluchači mysleli, že se nám ztratil signál. A my už jsme s Danielem Kovářem v dalším pokračování Vltavínu opět na cestách, tentokrát v avizovaném Těšině. Kde pak to ticho tentokrát opět narušíme a opět ho narušíme pramenem nějaké dobré vody. Byť nejsme na dobré vodě jako takové, ale jsme u těšínského pramene.
1: Jsme v tomto krásném jarním dni na Těšíně u Hrdějovic, asi 5 kilometrů od jihočeské metropole na sever. Nedaleko od nás je Borek, Hosín. A tohle místo se jmenuje už několik století, se mu říká Těšín, snad proto, že tady lidé nacházeli nejenom zdraví, ale i také útěchu.
0: Tak takhle to je. Čili pojďme se tady porozhlednout kolem toho pramene, protože ten je tady sice psaný jako těšínský, ale má nějaký konkrétní název.
1: Tak se mu říká až dneska, ale ten název Těšín je hodně starý, vyskytuje se už někdy v 17. století a ten pramen je možná to nejstarší, co tady z té doby zbylo. Když se ještě rozhledneme trochu kolem, tak vidíme tady takový svah, byla tu zřejmě jakási přirozená rokle, která zřejmě vznikla teda působením toho potučka, který vytékal z pramene. Ta rokle už je trošku srovnaná, je tady takový malý lipový parčík a lipová alej, která sem vede směrem jakoby od Budějovic. A jak jsem říkal, ten pramen je znám už někdy v 17. století. My o tom nejstarším období mnoho nevíme. Víme, že sem přicházeli lidi z okolí, že věřili tomu, že ta voda má nějaké léčivé účinky, přikládali to působení Panny Marie, chodili sem se svými nemocemi, neduhy, tu vodu pili nebo se s ní umývali na bolová místa na těle. No a říká se, že když se uzdravili, tak tu pak po okolních stromech rozvěšovali třeba obvazy nebo berle, které už nepotřebovali. Jiní potom sem přinášeli svaté obrázky a někdy v 18. století přímo nad pramenem vznikla první kaplička. Ta byla asi dřevěná a byla jako mnoho jiných poutních kaplí zrušená za vlády Josefa II. Nicméně ta úcta k tomu prameni i ta mariánská úcta přetrvala a někdy kolem poloviny 19. století vznikla ta kaplička, kterou vidíme nad pramenem.
0: Tak pojďme, uděláme si takový přesnější popis. Teď jsme v něčem, co by se dalo nazvat ležící velkou nebo lavorem ve stráni. Tady je vyzděný přístřešek pro pramen jako takový. Z něj je vyvedená nerezová trubka a pramen crčí dolů do odvodu, asi směrem tam, kudy původně vedl ten potůček. My si teď přejdeme o pár metrů výše do svahu, přímo na ten přístřešek pramene, kde je kaplička, kterou jste zmiňoval. Jsou to taková krytá, dá se říci, boží muka. Všem tentokrát uvnitř není ukřižovaný Kristus, ale socha Panny Marie. Ta je zasklená a zamříží a

0: zasáhla v roce 1866 velká epidemie cholery, tak ještě vzrostla úcta k tomu prameni, protože lidé tu nacházeli uzdravení nebo možná hledali prevenci před cholerou v pití této zdravé vody. A už tehdy v těch 60. letech 19. století měla vzniknout myšlenka na postavení větší kaple nebo kostelíka blízko toho pramene. Té myšlenky se ujal až v 80. letech budějovický kněz Klement Petr, mimo jiné zakladatel kongregace Petrínů, a jeho souputnice Magdalena Šebestová, rovněž zakladatelka ženské kongregace sester Nejsvětější svátosti. Tito dva zbožní lidé se dali dohromady a skutečně se jim podařilo sebrat dostatek prostředků na to, aby postavili v roce 1888-89 tuhle novogotickou kapli, která byla zasvěcená ke cti Panny Marie Lurdské. Jejíž kult v té době běžel Evropou a světem. Když tu kapli světil českobudějovický biskup Martin Říha, tak údajně prohlásil, že tolik lidí pohromadě ještě neviděl. Možná to byla nadsázka, nebo chtěl prostě zveličit význam té chvíle. Podle novinových zpráv tu bylo zhruba nějakých 5000 lidí při tom vysvěcení. Ta kapla je, jak vidíme, sice větší než ta starší kaplička, ale i tak je dost malá na to, že nestačila pojmout vlastně všechny poutníky, kteří sem přicházeli v procesí koncem 19. století. Sem přicházela každou květnovou neděli a potom ještě v září a v říjnu.
1: Teď tady posloucháme ptáčky, kde si v dálce buď žlů nebo datla, sem tam štěkne nějaký pejsek a my, když se otočíme u té malé kapličky, tak sejdeme po schodech dolů podél pramene. Přejdeme si k té novogotické kapli. Ta stojí přímo na konci cesty, která k ní ústí směrem z Hrdějovic. Tady na Těšín totiž, abyste věděli, jak se dostat, tak je to velice jednoduché. Z Českých Budějovic vyjedete do Hrdějovic a odtud už nemůžete minout, protože je to prakticky jediná cesta do kopce s tromořadím, které původně mělo vést v jedné řadě přímo sem. Teď už je to trošku jinak, protože tam vede silnice, která odbočuje, jestli se nepletu, na Hosín.
0: Ano, je to silnička z Hrdějovic na Hosín, která v místě, kde má autobus městské hromadné dopravy konečnou, tak v tom místě se jakoby láme směrem doleva, pokračuje na Hosín a kdybychom šli pořád rovně, tak jsme u kaple.
1: A teď uděláme čelem vzad a jsme opravdu přímo u té kaple, o které jsme mluvili. Nicméně mě tak napadá, že se mi tady v tomto místě v podstatě protnula tři místa jiná. A sice podle toho pramene a rozvěšených obvazů a berlí, tak pramen svaté Eleonory u Zborova. Podle toho pramene jako takového a zjevení, tak se mi připomněl svatý kámen u Dolního dvořiště. A potom, co se týče té epidemie z roku 1866, tak tam se mi to protnulo z Libničí. Je to tak?
0: Všechno to má samozřejmě své blízké souvislosti. Ano, těch pramenů léčivých nebo údajně léčivých, zázračných je v kraji strašná spousta. My jsme některé už navštívili, některé doufám ještě navštívíme. A ta jejich historie je taková jako velmi, velmi podobná. V podstatě vzniká z nějaké lidové úcty, z lidové zbožnosti. Z toho místa se potom rozšíří ta pověst do okolí. No a pak záleží na tom, jestli se toho ujme někdo jakoby zbožnější, kdo spíše vyzdvihne tu, řekněme, náboženskou podstatu toho místa, anebo naopak někdo pragmatický a zřídí v tom místě lázně, podchytí vlastně tu léčivou schopnost té vody k těm zdravotnickým, ale zároveň i, proč to neříct, i k těm komerčním účelům. Takže dají se najít místa taková i taková, kde převažovala ta tradice spíš lázeňská, nebo i ta tradice spíš poutní. Tady na Těšíně to bylo výrazné poutní místo. Pokud víme, tak se tady nikdy ani neuvažovalo o stavbě nějakých lázní, které by využily tu léčivou vodu. I když tak úplně pravda to není, protože tuší někdy v období první republiky se uvažovalo o zřízení klimatických lázní v těchto místech, což svědčí o další věci, že je tu i pěkný vzduch, anebo alespoň v té době to byl vzduch. My, když se podíváme tímto směrem, kdy tu nebyl ten lipový hájek, tak vidíme Budějovickou kotlinu a za ní potom panorama Blanského lesa a Šumavy. Takže si umíme představit, že odtud sem s převládajícími západními a jihozápadními větry proudil krásně

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my jsme se s Danielem Govářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, vydali do Těšína. Pokud jste poslouchali, tak už jste zjistili, že to není ani slezský, ani polský, ani český Těšín, ale že je to Těšín tady u Českých Budějovic v jižních Čechách. A je to Těšín nad obcí Hrdějovice. A my se teď procházíme kolem zdejší kaple, která stojí nedaleko pramene. A když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, před chvílí jsme se bavili o tom, že tady byl podpořen spíš ten, řekněme, ten duchovní aspekt tohoto místa, to znamená, neskomercionalizovalo se to tady nějakými lázněmi nebo jiným podnikáním, ale zase na druhou stranu si říkám, ono v podstatě asi ani nebyl důvod, protože ono toho komerčního využití tohoto svahu, to bylo dost velké i tak, protože jestli se nepletu, když to takhle obejdu tu kapli a podívám se směrem na jih a doleva, tak tady za těmi řadovkami v lesích, tam někde přece musí být kaolínové doly.
1: Ano, je to tak, jsou to ty známé orty, kde se těžil kaolín pro českobudějovickou Hartmutku, továrnu na výrobu kachlových kamen, porcelánu. Takže to jsou orty. V okolí se kromě kaolínu ale těžila i železná ruda. Tady mezi Borkem, Hrdějovicemi a Hosínem na několika místech. Ale to místo nebylo klidné. Dneska už až se zasahuje zástavba, takže úplný klid tu taky není, ale to je zástavba až ze 70. 80. let 20. století, se sem vlastně rozšířily ty rodinné domky. Ale už kdybychom se podívali o nějakých 300 let zpátky, tak tu taky úplně klid být nemusel, nebylo to úplně odlehlé místo, protože až do roku 1755 právě tudy kolem té dnešní těšínské kaple vedla hlavní pražská silnice. No, tamhle možná nějakých 100-150 metrů od nás, právě kolem těch pozdějších ortů, dnes už zase opuštěných dolů, tak vedla hlavní trasa pražské silnice. A tady někde asi v místech, kde je ta autobusová točná, konečná, tak tam byla zájezdní hospoda. Říkalo se jí Slámka, patrně podle některého z významných hosinských. Čili i ten komerční prvek tady zastoupen byl, protože tady nejenom poutníci, ale hlavně teda lidé, kteří putovali z Budějovic směrem na Tábor, na Prahu nebo opačně, tak se mohli zastavit na té Slámce. Byla to jakási poslední šance se najíst, přespat, nakrmit koně předtím, než přijeli do Českých Budějovic.
0: A nebo naopak, já si vzpomínám na naše natáčení v souvislosti s služebními cestami budějovických konšelů a uvědomil jsem si, že vlastně jejich první zastávkou, jak jste tenkrát říkal, byl špitál staroměstský, kde si de facto, nechci říct přímo koupili odpustek, ale něco na ten způsob zkrátka, dobře, něco obětovali, nějaký ten finanční obnos, obdarovali chudé a nemocné, aby se jim ta cesta podařila, aby dopadla dobře. Čili dovedu si to představit, jak tudy od toho staroměstského špitálu jedou směrem kolem Nemanic, sem na Hrdějovice, nahoru, tady si dají ještě poslední židlík a pak to mají možná tak do večera stihnout do Ševětina, možná do Veselí.
1: Přesně tak, čili můžeme si představovat, že i tady na Těšíně se zastavili, mohli si občerstvit zdejší vodou ze studánky.
0: A nebo židlíkem u Slámky.
1: A nebo spíše možná židlíkem u Slámky.
0: Tak pojďme ale z té historie zpátky do současnosti, protože byť se bavíme o letech, dejme tomu před 2-3 staletími dále, tak přece jen musíme zmínit současné letopočty, protože tady přímo nad pramenem v tom nově postaveném přístěnku nebo krytu nebo domečku, či jak to nazvat, zkrátka zastřešené studánce obezděné, je letopočet 2014. A na kapli jako takové, tam je sice letopočet 1888, nicméně tady jste někde zmiňoval, že byla opravena relativně nedávno, pamatuji si to dobře.
1: No já myslím, že kdo sem přichází v posledních, řekněme, 20 letech, čas od času, tak musí žasnout, jak se to místo probouzí zase k životu a k světu. Ta kaple se začala opravovat už krátce před revolucí v roce 88 a ta rekonstrukce byla dokončena někdy počátkem 90. let. No a teď, jak vidíme, tak už se uběhlo dalších 30 let a kaple je opravena úplně nově znovu. Dokonce je i dole, jak vidíme, izolovaná v základech, aby nenabírala vlhkost. Je upraven i ten celý parčík tady kolem nově vydlážděné pěšiny, nové lavičky s Tudánkama na Voustřížku. Je na ní nápis z hrdějovické keramiky, Těšínský pramen 2014. Prostě je tady vidět obrovský kus práce a takového toho možná místního patriotismu. Je prostě radost vidět, jak se o to lidé starají.
0: No tak pojďme, teď musíme udělat to, co se asi sluší a patří. V takovémto případě začali jsme cestou po schůdcích dolů k prameni. No tak si sem sejdeme. Tady jsou připravené hrníčky pro pocestné. No tak si natočíme. Vypláchnout. A pojďte, natočte si také. Tak na zdraví. Tak jaká byla?
1: Voda je výborná.
0: Celou reportáž nám uzavřou letadla mířící zjevně na Hosín. Ještě jeden, dá se říci druhý konec, bude mít tato dnešní reportáž, protože my jsme se vydali z Těšína směrem na jih, na České Budějovice, ale úplně na jih jsme nejeli, odbočili jsme na východ a dojeli jsme do Úsilného. A když vylezeme z auta tady na návsi, tak první, co vidím a co mě okamžitě napadne, tuhle kapličku znám. Tu jsem viděl přece před chvílí. A skutečně je to tak.
1: Je to tak, jsme na návsi v Úsilném a tahle ta kaple jakoby té těšínské z oka vypadla. Je to téměř dokonalá kopie, byť o 12 let mladší, tak obyvatelům Úsilného, nebo tehdy správně Voselna, se těšínská kaple tak líbila a tak rádi tam asi chodili k prameni a na poutě, že si nakonec postavili vlastní těšínskou kapli přímo tady na návsi.
0: Ono totiž kousek odtud je také pramen, ten je zatím, ten je tamhle v průhledu za kaplí, ale to není pramen jako takový, jak je ten oslík, tak tam u něj přetéká voda, ale pokud vím, tak je to voda, která vytéká z důlních štol, které jsou tady.
1: Je to voda z takzvané dědičné štoly svatého Eliáše, což bylo historické důlní dílo, které odvodňovalo štoly v oblasti kolem Rudolfova. A i z této štoly vytéká čistá, krásná, zdravá voda.
0: No a teď jsme si tím pádem v podstatě uzavřeli, možná snad a doufám, že první a nikoli v poslední okruh o pramenech a případných starých lázních, které už dnes neexistují, tady poblíž Českých Budějovic, protože jsme začali u Zborova, u svaté Voršily, pak jsme se přesunuli na Libnič, a v podstatě jedeme ve stejné linii, protože jsme se dostali na další část tohoto pásu, tedy na Úsilné a potom dál na Těšínskou. To je v podstatě pořád jedna a ta samá linie té těžby tehdejší.
1: Je to všechno takový obrovský půlkruh nebo čtvrtkruh. Všechna ta místa se nachází v místech jedna, kde se v minulosti těžila nějaká ruda. A zároveň je to v místech, kde ta budějovická plochá pánev přechází do kopců, do svahů.
0: No a z těch svahů se v podstatě takto vyplavují ty minerální látky.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028. Chce to ministr školství. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Pavla Lazara. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
2: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona, až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
0: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Jo, nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
0: Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici v okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo obětem 16 a 19 let. Podle izraelské armády její síly vstoupily do vesnice, aby zajistili bezpečnost policistů a izraelského civilisty, který se snažil odvést dobytek. Rostoucí přítomnost osadníků na okrajích palestinských vesnic je podle lidskoprávních organizací součástí širšího úsilí osadníků zabavit Palestincům víc půdy. V pražském Valštejnském paláci dnes začíná festival vážné hudby Mladá Praha. Ten na 12 koncertech představí nadějné hudebníky z Česka i zahraničí. Kromě pražských sálů se bude hrát také ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Báčandau. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola, ve kterém ale končí Karolína Plíšková. A aktuálně hraje Linda Nosková, její soupeřkou je Tara Rudyová z Thajska.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno, v Čechách ojediněle s přeháníkami. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. Policie provoz odklání na exitu 226. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Jakub Kaloč.
6: A já děkuji Naděnce Procházkové za předání slova. Tímto vás vítám v 5 hodin a 4 minutky. Skoro 5 minutek je čtvrtek 3. září. A mám tu Bond Girls. Naděja Procházková, o tom se hovořil.
0: Dobré
6: ta vás
0: ráno.
6: Bude provázet svým krásným hlasem a dokonalým projevem až do 11. dopolední. A Zuzka Zábojová, která na nás trošičku kašle, má prý alergii na klimatizaci. Tak uvidíme, má vyschlo v krku, ale my jsme jí přinesli tady jogurt. který by mohl trošku, už taková zahleněná do sebe. Tak to zkusíme. Tak, přátelé, užijme si ten den. Za chvíli vám řeknu, začala totiž, ta myslivecká sezóna už začala dávno, ale lov kachen. Ale ne, prosím vás, to se netýká všech, co vlastníte vzduchovku. Má to svá pravidla.
0: To si poslechneme.
6: Ale vyrazíme do lesa. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Tak teď vás nalákám na téma, které je strašně důležité a je jen pro vybrané. Přátelé, spíš to beru s humorem, ale mě to pobavilo docela, ten závěr toho téma je opravdu humorný, si myslím. Myslivci mohou od 1. září, tedy už 2 dny, lovit kachny divoké. Opět podotýkám, prosím vás, to, že je sezóna kachní, neznamená, že si můžou jít do lesa, nebo může jít do lesa každý majitel vzduchovky. To fakt tak není. Ta sezona lovu potrvá do 30. listopadu. V uplynulé myslivecké sezóně, která trvala od loňského dubna do konce letošního března, ulovili myslivci, to si prosím vás zapište, 181 523 kachen divokých oproti sezóně předminulé. Je to téměř o 8% méně. Úlovky kachen klesají dlouhodobě, alespoň to vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Podle dřívějšího vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty pokles ale souvisí s evropským zákazem používání olověných broků. Olovo je jedovaté, to víme. Ta regulace se nově vztahuje pouze na hromadné broky používané v brokovnicích, zatímco olověné kulové střely a jednotné broky byly z návrhu vypuštěny. Českomoravská myslivecká jednota dlouhodobě totiž nesouhlasí s tím zákazem olova, dokud nebudou nalezeny bezpečné alternativy. Mně to přijde docela rozumné, protože ty ocelové broky častěji zraňují, ale nezabíjejí. A u jednotných střel pak existuje prokazatelně vyšší riziko, že se ta střela odrazí a zasáhne jiné zvíře nebo člověka, anebo popřípadě majetek, ale tak tam je ta škoda asi nejmenší v nějaké relaci. Takže jenom vám chci říct, pokud se rozhodnete vydat na houby, na sběr hub, bude k tomu příležitost a začnou konečně růst, tak doporučuji si vzít reflexní vestu radši. Krásný den.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, to v 5 hodin a 14 minutek je čtvrtek 3. září. Posloucháte vaše ráno na Dvojce. Aktuálně teploty mezi 10 až 14, maxima 16 stupni, to se týká jihu Moravy. A no, ono je to těžké od jihu Čech, částečně Vysočiny, směrem ke středním Čechám a k Liberci, jako k severu, tak je zatažená obloha. Jinak polojasno nebo dokonce jasno, ale ty mráčky jsou tak jako lokálně rozprostřené po území naší republiky a spíš si myslím, že se dá hovořit více o zatažené obloze než polojasné. Ale přes den bude spíš oblačno, během dne, a to zejména v Čechách, se objeví ojediněle déšť nebo přehánky, přechodně během odpoledních hodin, ale už může být polojasno a nebo dokonce jasno. Teploty tomu budou i odpovídat, tam, kde bude svítit sluníčko, naměříme až do 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce až k 27, na horách pak v 1000 metrech kolem 17 stupňů. A ještě zmíním nejteplejší den tohoto týdne, a to se bude týkat zítřejšího dne neboli pátku. Bude většinou oblačno, na severu až zataženo, ojediněle ještě se slabým deštěm, ale během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat a později pak k večeru na severu se zase zatáhne a začne pršet. Ale ty teploty budou tuzeletní. 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy dokonce až k 31 a nejvyšší teploty na horách pak v 1000 metrech kolem 21 stupňů Celsia. Když jsem se díval na sobotu, také teploty 23, jihovýchod až k 26 stupňům Celsia a bude se střídat oblačná obloha s polojasnou, ale od sebe severozápadu opět zataženo, a pokud jsme zde hovořili o houbách, tak si myslím, že k tomu sběru bude ideální počasí v příštím týdnu, protože ta sobota by ještě měla propršet na většině území. Tak doufám, že bude víc vlhka, protože houbaři si trošičku stěžují, jsou takový bezradní. Hezké ráno.

5 hodin 20 minutek je čtvrtek 3. září a je tomu přesně 78 let, tedy zhruba půl roku po únorových událostech roku 1948 zemřel 3. září ve své vile se Zimově Ústí náš druhý československý prezident Edvard Beneš. Následující řeč bude o velmi významné expedici, jedné z nejúspěšnějších polárních expedicí. V roce 1913 totiž expedice pod vedením Borise Vilkického objevila v severním ledovém oceánu souostroví Severní země. To tvoří jen několik skalnatých ostrovů, na kterých nikdo trvale nežije, ale i tak se jedná o poslední významný zeměpisný objev lidstva, vlastně nejvýznamnější objev 20. století. 3. září v roce 1939 se v Bělehradě jela poslední předválečná evropská automobilová Grand Prix, a to za účastí pouhých 5 vozů. Tento poslední závod vyhrál temperamentní muž z italské Mantovy, a to Tazio Nuvolari. Tak to jenom pro milovníky motorismu. Ještě pro milovníky jiného sportu, klidnějšího, takzvaného bílého, čelenka, dlouhá kštice a rebelská povaha. André Agassi, legenda bílého sportu, ukončila svou hráčskou kariéru přesně před 20 lety, a to ve svých pouhých 21 letech. Mladík, ale stihl toho opravdu dost. Agassi je jedním z 8 tenistů, kterým se podařilo zvítězit na všech 4 grandslamových turnajích. To znamená US Open, Australian Open, French Open a Wimbledon, přátelé, šikovný chlapec. No a 3. září roku 1996 byla v Mladé Boleslavi slavnostně zahájena výroba nového Škoda Octavia.

0: Těžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo půl šesté.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude odpoledne jednat se zástupci koaličních motoristů. Těm vadí navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Schillerová řekla, že si koaliční partnery vyslechne. Seškrtat v rozpočtu desítky miliard, ale podle ní není možné. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu, konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Porota dvojici vybrala za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno, v Čechách ojediněle s přeháňkami. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
2: Doprava.
1: Na dálnici 35 pozor za Lipníkem nad Bečvou ve směru do Olomouce. Na kilometru 293 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Blokují pruh pro pomalá vozidla. Na místo míří policisté. Dálnice D1 z Brna na Ostravu je už u Vyškova průjezdná. Na kilometru 228,5 celou noc vyšetřovali vážnou nehodu. Teď už ale projedete opět bez omezení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Jakub Kaloč.
3: A já děkuji. V 5:33 na Děnce Procházkové je čtvrtek 3. září. Přátelé, mě před chvílí přišlo takové krátké video z Instagramu. Já ten Instagram moc teda nemusím a neovládám, ale je poměrně vtipné. Na tom videu chlapec rozbaluje kostku másla a říká něco v tom smyslu, že všichni Britové si myslí, jako, že máslo je obyčejné máslo. Rozbalí tu kostku, tu kostku hodí 20 metrů daleko a řekne, this is butterfly. Tak pokud máte na zahradě málo motýlů, můžete si házet kostkami másla. Ale my už se přesuneme do zámecké zahrady, do Vyškova, která byla posledních 10 měsíců uzavřená kvůli velké rekonstrukci. Ta památka, která v době svého vzniku vypadala podobně jako kroměřížská květná zahrada, tam tedy ranní dvojka také vyrazí, záhy, za několik týdnů, se pod rukama zahradníků zásadně změnila. A my vám řekneme za chviličku, jak. Krásné ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově už je těsně před dokončením. Říká se o ní, že je to dvojče květné zahrady v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta Vyškovská ale v posledních letech poměrně zpustla, tak vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Ta obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře už příští sobotu, tak si to můžete zapsat do kalendáře. Pozve nás tam, alespoň před tím otevřením, před tou otvíračkou, redaktorka Vlasta Gajdušíková.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch, tak doufám, že to bude fajn.
2: Zatělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět. Člověk je rád, když má už svůj klid.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma. Je určitě fajn to prostřídat a podívat se i někam jinam, takže využijeme určitě.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí a musí se samozřejmě zajistit zálivka. Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě.
2: Říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a letošní sucho nepřežili. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: To se budeme všechno odzkoušet. Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštolovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: S údržbou trávníků pomůže robotická sekačka.
5: No jenom, že ono to není jenom o trávě, že jo? Se podívejte na to množství těch trvalek.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus nějaká ta arkádová loďie. Podobně je to vlastně i v té Kroměříži. Vyškovská zahrada má tu nevýhodu oproti té kroměřížské, že se nezachovaly původní plány. Jakýsi popisy existují, ale úplně přesně, jak to tady původně bylo, tak to už nemáme.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: Od toho centrální části těch obelisků pravděpodobně to směřovalo na kostel v Brňanech, ta hlavní osa, a to je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Je tady rozšířená cestní síť, přibyly tady diagonální trasy z rohu do rohu, ale úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, známe to z některých těch historických zahrad, třeba ze zahraničí, že prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Funguje to teď už?
6: Funguje to perfektně. Můžeme se na to podívat.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic se skůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano. Potom ze země začne stříkat.
2: Stačí zmáčknout takový červený hříbeček.
6: Ano, úplně lehce. A potom je tady vlastně další, jakoby taky houpačka, na kterou když si vlezete, zkuste.
2: A rozhoupáním vlastní vahou se spustí další trysky ze země. Stříká to na lidi, kteří budou v okolí. Takže kdo tady tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
6: Může být překvapený, ano.
2: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak to byl Jožoráš, voda, čo ma drží nad vodou. Já si myslím, že do jisté míry nějaká voda napadne a dá určitě naději všem houbařům. Koukám na aktuální situaci, ještě ten jih, střed a částečně východ se zataženou oblohou, ale zatím bez srážek. A ta oblačnost už směřuje směrem k východu, to znamená, že na západě bude dopoledne hezky, jasno nebo polojasno, ale to jen proto, aby se tam zase mohl přes den malinko zatáhnout a ojediněle se objeví déšť nebo přehánky. Přechodně bude polojasno, ale to se bude týkat až odpoledních hodin, ale ta polojasná obloha nebo místy i jasná zařídí teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia, na jihu Moravy dokonce až k 27, na horách pak kolem 17 stupňům. Ten zítřek má být stále, nebo platí, že bude nejteplejším dnem tohoto týdne, bude většinou oblačno, na severu až zataženo, ojedinělé se slabým deštěm, odpoledne bude pak od jihozápadu oblačnosti ubývat, jen aby se k večeru pak na severu Čech mohlo zatáhnout a zapršet. Ale ty teploty budou opravdu vysoko, 25 až 29 stupňů Celsia na jihu Moravy, dokonce k 31. Co se týká hor, tak v 1000 metrech naměříte k 21 stupňům. A podívám se krátce i na sobotu, neděli už si nerisknu. Sobota na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ta bude opravdu docela deštivá a teploty 19 až 23 stupňů, jihovýchod k 26. Krásný den.

zem, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Krásná skladba.
1: To je pohlazeníčko, co říkáte, přátelé. No tak nám tedy jedna kometa se světlými vlasy odlétá, to je Zuzka Zábojová, která tu strávila za režijním pultem noc. Druhý kometák přilétá, Jirka Mištera, ten bude odbavovat vysílání. Ten, ano, to už nebudeme řešit, ten je bez závoje. A další dvě komety přiletí, Regina Ketoňová, Dalibor Gondík, no a já jim budu nějak sekundovat.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, Terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprvý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na kterým nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost tenta.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v i vysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Pokračují jednání o státním rozpočtu. Premiér Babiš se sejde s motoristy. Ve Španělsku protestovali tisíce lidí na podporu Ceuty a proti Sanchezově vládě. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
9: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
7: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Ceuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
10: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sáncheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Ceuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Ceuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Ceuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
7: Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betlému. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
11: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve čtyřech jazycích, takže si to vlastně mohou pouštit návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno, v Čechách ojediněle s přeháňkami. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
8: Doprava.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu na kilometru 34,5 stojí auto v nepojízdné ve stoupacím pruhu a vybočuje se tam. Na D2 z Bratislavy do Brna na příjezdu do Brna na půltém kilometru vyšetřují nehodu osobního auta s kamionem. Kolona ze 3. kilometru od OC Olympia je na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už ranní dvojka.
8: Startuje ranní dvojka.
3: Hezký dobrý den ve čtvrtek 3. září. Dobrý den.
13: Dobrý den. Ráno.
3: Je čtvrtek 3. září. To nevychází. No, tak co? Jaká byla noc?
14: No já jsem se docela vyspal.
3: Jaku? Já taky.
14: Sláva, protože 14 dnů předtím to jako ten spánek neodpovídal vůbec spánku. To
3: vůbec, úplně, furt buzení. Buzení. Hmm. A co tady naše...
13: Já jsem se taky vyspala dobře.
3: Jo.
13: No, ale asi nevím, co bych k tomu zajímavého řekla. Myslím, že to není vůbec zajímavé.
14: Já jsem se dozvěděl, že prý nezáleží na tom, jak dlouho spíte, ale jak je ten spánek hluboký.
3: Mhm. Ano.
14: Alespoň 2 hodiny.
3: Ano.
14: Tak pravděpodobně jsme měli hluboký spánek 2 hodiny. Já v něm možná budu pokračovat.
3: Já bych ukončil tok těchto hlubokých myšlenek. Zahrajeme si hned na úvod.
14: Mm.
3: No a už se nemůže dočkat na ranní špek. Já teda se tak těším.
14: Jo, těšte. Já jsem včera zadával ženě a trápila se.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: 9 minut po 6. hodině vás, milí posluchači, vítám při poslechu našeho ranního trápení. Respektive trápení teprve přichází.
2: Trápení je na řadě, tak jdeme rovnou na to.
3: Jasně.
1: Hledáme něco.
2: Ano, jedno slovo hledáme.
1: Jedno slovo.
2: A vlastně, no, uslyšíte. Preferuji stabilní životní styl a celou svou existenci mám vlastně lehárko. Jsem jedna z mála věcí, které člověk obvykle nevěnuje pozornost, dokud se nějaká moje část nerozhodne vystoupit z řady. Snesu a unesu toho skutečně hodně. Kdysi jsem byla výsadou, teď jsem téměř všude. Umím se houpat nebo pohupovat, umím se i urazit. A některé mé kolegyně vedou rušný život ve městech, na promenádách, některé jsou doslova na zámku, ale já mám raději park, zahradu nebo terasu. Jsem úplně stejná jako kolegyně, jo? To teď jde jenom o to, abych o ten výčet míst, kde všude mohu mít lehárko. Buď se setkávám s miliony lidí, anebo ne. To je výborná nápověda, na té jsem si dal záležet. No a věřte mi, že když se kvalitně usadím, položím, tak vydržím v jedné poloze desítky let. Ale mám i nepřátele. Vodu a led. Ne proto, že bych se jich bála, ale protože pode mnou prostě prověřují kvalitu odvedené práce. Když jsem mokrá, umím zlobit.
3: A máš dvě slova? Nebo si jednoslovný?
2: Jedno slovo jsem
3: říkal. Takže dlažební kostka to není. Tak když trčí nebo vypadne, tak je potom komplikované všechno. Když jsou takhle pospolu, tak je to v pořádku, ale jedna ta
1: Ty jsi použil slovo lehátko, takže nejsi lehátko.
2: Ne, lehárko, no, jsem říkal.
1: Lehárko.
2: Nejsem lehátko. Ale Regi, jdeš dobře. Takže preferuji stabilní životní styl a celou svou existenci mám vlastně lehárko. Jsem jedna z mála věcí, které člověk obvykle nevěnuje moc pozornost, dokud se nějaká moje část nerozhodne vystoupit z řady.
3: No, to jsem myslela.
2: Snesu a unesu toho skutečně hodně. Když jsem byla výsadou, teď jsem skoro všude, umím se houpat nebo pohupovat, po případě se umím urazit.
1: Urazit, jako urazit hrdlo?
2: Třeba, ano, urazit. Není to hrdlo, ale urazit tímto způsobem, ano.
3: Jako odštípnout část.
2: Některé mé kolegyně vedou rušný život ve městech, na promenádách, některé jsou doslova na zámku, já mám raději park, zahradu nebo terasu. A buď se setkávám s miliony lidí, anebo ne. A věřte mi, že když se kvalitně usadím nebo položím, vydržím v jedné poloze desítky let. Když ležím a nesedím, sedíte nebo ležíte rázem vy?
1: Já vím, co seš.
2: To je dobře. A mám i nepřátelé. Vodu a led. Ne proto, že bych se jich bála, ale protože pode mnou prověřují kvalitu odvedené práce. Když jsem mokrá, umím zlobit.
3: Vy už si něco myslíte?
1: My si to náhodou myslíme tady s Jirkou Mišterou oba.
2: Mm-hmm. Možná si to myslíte správně.
1: Ale těch nápověd... No, některý nápovědy jako... tam neštimujou.
4: Houpání tam.
1: Ne. A houpání, to teda nevím, co
2: no,
1: to je.
2: Pohupování, umím se jí urazit.
1: Pohupování?
2: Někdy jo.
3: Když je vyvyklaná ta věc, ne? Asi.
1: Jo, že to není cíl, ale chyba.
2: Ano.
4: Tak to jo.
1: A co ty jsi říkala, že to je?
3: Dlažební kostka. U té jsem si ustrnula dál. Si
2: tak je to jedno slovo, jsem říkal, no.
1: A to, co řekla Regina, je nápověda veliká.
2: Jako celá Afrika.
1: A v současné době se to používá i jako popis nějakých počítačových programů.
2: A dokonce i tam člověk může skončit na mě.
1: No, jasně, ano.
3: Na dně, no, jsem já.
1: Ale teď jde o to, jestli seš ba nebo ice.
2: Ba, baba, chlapče, baba.
1: Baba. Jo, takže ty jsi obecně.
2: To je, ne to, ne, to, je to nejhorší. Ano.
1: Ne jedna.
2: Proto říkám, že mé kolegyně, že jo, promenády, dokonce doslova na zámku, to je ten můj druh, i, anebo v zahradách, anebo na terase.
1: A vadí ti holomraz.
2: A ženským vadím, když jdou v podpatcích.
1: Ano.
2: Dobrý.
1: A vlhko.
2: No právě.
1: Holomraz.
2: A když se pohupuju...
5: Až nás ten

0: Ranní dvojka na špeku.
1: Tak co s tím uděláme, milí posluchači? Je 6 hodin 18 minut. Já se ještě nedívám do e-mailové schránky dvojka@rozhlas.cz, protože stále ještě úplně 100% možná nevíme tu odpověď. My si myslíme, že to je správná odpověď, ale třeba bys nám ještě mohl.
2: Ale když koukám do e-mailové schránky, tak jako většina, 99% víte, což mám radost. Tak zkuste přemýšlet nad tím v souvislosti s tím, co si myslíte, že víte, jestli odpovídají ty nápovědy, jo, té mé funkci. Preferuji stabilní životní styl a celou svou existenci mám vlastně lehárko. Jsem jedna z mála věcí, které člověk obvykle nevěnuje pozornost, dokud se nějaká moje část nerozhodne vystoupit z řady. Snesu a unesu toho skutečně hodně. Kdysi jsem byla výsadou, ale teď jsem všude. Umím se houpat nebo pohupovat, umím se i urazit. Některé mé kolegyně vedou rušný život ve městech, na promenádách, některé jsou doslova na zámku. Já mám raději park, zahradu nebo terasu. A buď se setkávám s miliony lidí, anebo ne. A věřte mi, že když se kvalitně usadím, položím, vydržím v jedné poloze desítky let. A když ležím a nesedím, sedíte nebo ležíte rázem vy. Mám i nepřátelé, vodu a led. Ne proto, že bych se jich bála, ale proto, že pode mnou prověřují kvalitu odvedené práce. Když jsem mokrá, umím zlobit. No a ach ty podpatky, že ženy mě úplně v lásce nemají. No a proč tu vlastně jsem? Podle mě, protože nechcete chodit v bahně.
1: Ale ty seš, ten pojem je tak široký, že
2: je.
1: Seš i třeba doma a tam podpadky nevadí, že jo? Nebo když máš dokonalé spáry, ne? To se taky takhle říká, že máš doma.
2: Jsou obklady, pomlčka, špeky, anebo ano. To je ta glazovaná, pak je vymývaná.
3: A pak taky pak na tobě můžu skončit, když se nebudu moc
2: a snažit. A můžeš na mě skončit, to jsem říkal před chvílí.
1: No. To říkal. Jako nápovědu. To znamená, nejsi dlaždice.
2: Ani ale dlaždič.
1: Ale jsi dlažba.
2: Dlaždička. Ano.
1: Obecný
2: název. Ano.
1: Dlažba.
2: A to, že žijete dokonce na zámku mé kolegyně, no tak to je ta zámková dlažba, která je moderní, která se zasazuje na ty zámky do sebe.
1: Zámková dlažba. Tak to teda mě nenapadlo.
2: No,
3: to jo, já jsem si vzpomněla na taková jako studijní léta technických oborů, že zámková dlažba není podle zámku, ale podle toho, že to jsou vlastně zámky, které do sebe
2: napadají. Přesně tak. A ta byla dříve výsadou, protože to byla moderní
1: zámkovka.
2: Moderní způsob pokládání a kdo jí měl, tak byl na vesnici někdo. Měli vysypaný kačírkem nebo štěrkem.
1: Zámkovka, ano.
2: Zámkovka, no a ta je teď skoro všude, že?
1: A je pravda, že ta z radotínského růžového kamene je slavná ta dlažba v centru Prahy, že jo? A ta teda klouže mokrá, naprosto neskutečně.
2: Mokrá umím zlobit, ano.
1: Ta teda opravdu, že ty kostičky malý,
2: strašný.
1: Jak to navlhne, tak jedete jak...
2: To milují, ano. Jak chodci, tak cyklisté.
1: Jo, i běžci to milují.
2: I běžci.
1: Já jsem kolikrát se dlažba takhle zvedla proti mému obličeji.
3: Stačí trošičku šlápnout na patu.
1: A
3: když máte malinko ochozenou, tak letíte.
2: No a občas se stane třeba, když se pohupuji nebo houpu na tom místě, kde bych měla teda pevně ležet a je pode mnou voda, vy na mě šlápnete, tak si můžete takzvaně stříknout pod sukně.
3: Jo, to je pravda.
1: Jo,
2: víš, nebo že tě pocáká, no.
1: A to uložení je asi zásadní, jak jsi říkal, že tě potrápí led. Ten vyzkouší tu kvalitu toho...
2: Odvedené práce.
1: Uložení. Dlaždič, a proč je to synonymum... To je plná jako dehonestace, ne?
3: Vulgarní člověk.
1: Že jo, vy?
2: No je blbý jak dlaždič, se říká.
1: No, ale
3: což je škoda. Ne?
1: Což ale...
2: Jo, zprostej, aha, tak pardon, zprostej. Tak to už jde.
1: Tak
2: to
1: vlastně
2: není tak hrozný.
1: On furt nadává, jak se mu to tam vám nesedí, pro tam někdo.
2: No.
1: Tak se jdeme podívat.
2: Jdeme na to.
3: Napsal Jakub, ahoj dvojko, trojko, je to určitě dlažba. A teď bych rád zkusil, jak řekl jeden váš posluchač, že po špeku půjde spát, ale nevím, jestli se to bude líbit šéfovi. Jakub ročník 85. No, zkuste to, Jakube, uvidíte.
1: Ale napsal, počkej, ještě jo, pan Jakub, a to není podpis, a to špatně čtu v té rychlosti. Já jsem se taky vyspala dobře a těším se na večer, až si to zopakuju. Napsala Alena, to je perfektní odpověď. No ale 6.12, hned tady. Míša, typuji, že to je dlažba dlaždice. Jste rychlá.
2: Mě napadl obrubník, ale ten dlažbu pouze odděluje, ale příčinou pádu bývá také často z důvodu výškového rozdílu. Michal.
1: Chtěl bych říct, že zejména v centrech měst je opravdu doba obrubníková. Já mám pocit, že tady má někdo firmu na obrubníky. To je tak strašná věc. A furt jsou vylomený, že jo? Protože ty auta, ty kamiony, to je nejhorší věc, je obrubník.
2: Jo, a kruhové objezdy, to byla taky taková raritka, no, ne? No.
3: Teď ještě taky hodně patníků a oni mají takové reflexní pásky na sobě. Je to třeba u přechodu. A jak jsem dnes jela autem, tak jsem se první chvíli lekla, protože jsem myslela, že nějaký patník kráčí, ale to byl nějaký zaměstnanec v reflexním oblečení a měl na nohou ty pásky, ale ty byly stejné jako ty patníky, které míjel.
1: Ty jsi si asi vzala na to spaní nějaký podpůrný lék, ne?
2: Když už...
1: Já jsem jela do práce a tam byl patník, který kráčel.
2: Ale když už mluvíš o těch reflexních prvcích, tak tady teďka nově, jak opravují teda nad muzeem a pod muzeem to a propojují tramvajové zastávky a bude tady jezdit prostě přes magistrálu tramvaj, tak tady je u obrubníků, jsou osvícené obrubníky, ale to jsou ledkové pásy, které svítí poměrně výrazně. Já už jsem to říkal Regině. Když jdete a je přítmí nebo tma, tak on svítí tak výrazně, že za něj nevidíte. To znamená, že nevíte, kam šlapete. A než vám zmizí ty hvězdičky před očima, tak vás přijede auto. Že?
1: Ne, mají tady hodně promyšlených věcí. To jsou perfektní, to je výborný. Ale pojďme se vrátit k vám, milí posluchači. Jsem nevěděl, kam nás zavede dlažba. Tyčky jsou tady taky výborný.
2: Ty jsou, ale...
1: Tyčky, no. Přijďte si sem na výlet se podívat, milí posluchači, bude to zážitek. Dnes je velká pohodička. Je to jistě lavička. Věra. No, lavička. Na tu já jsem myslel taky.
2: Jo?
1: No, měl jsem lavičku. I Martina Linhartová napsala, že lavička, ale Regina zacílila dlažební kostkou.
3: A Jana, ročník 76, píše, že má doma lino, které vypadá jako špek, tedy dlažba.
2: Jo, ta imitace, vlastně to se dělalo. Jo. Nejhezčí dlažba je mozaiková, píše Standa.
1: To je pravda. Jo. Protože to má texturu.
3: Obrázky z toho můžeš vyskládat.
1: Obrázky, no. Yeah. Tak si zahrajeme něco fajnovýho. Chris Rea, to je prostě člověk, který svojí tvorbou vždycky potěšil. I když se třeba tato písnička jmenuje Cesta do pekla. Ale to je docela fajnová, příjemná.
3: Ta bývá dlážděná dobrými úmysly.
1: Ano, ano.
3: Když jsme u té dlažby. Napsala Mira, to nebude nuda, špek zadává Kuba. Dlažba by to mohla být, jinak nevím.
2: Hurá, dnes mě spytlo, je to dlažba. Petr.
1: Je samé tady hurá. Vykřičníky Růžena Dvořáková.
2: Jsem dlažba!
1: Paráda. Tak jo, tak si dáme Chris Rea. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Dobré ráno. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou například pracovat jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí, poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálintruf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit také současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k výročí maďarského povstání 23. října. Katar dnes slaví 55 let nezávislosti na Velké Británii. Země s přibližně 3 miliony obyvatel zbohatla hlavně díky vývozu zemního plynu a ropy. Dnes má výraznou roli i v diplomacii. Patří mezi hlavní prostředníky při jednáních mezi Spojenými státy a Íránem. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve 2. kole.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno. V Čechách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu na 34,5 kilometru stojí nepojízdné auto ve stoupacím pruhu a vybočuje se tam. Na D2 z Bratislavy do Brna na příjezdu do Brna vyšetřují nehodu osobního auta s kamionem. Kolona je ze 3. kilometru na 15 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru je omezení, fronta na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
2: My jsme díky vám, milí posluchači, neskončili na dlažbě, i když dlažba byla v ranním špeku a tento výraz se poměrně logicky používá, ale přišlo nám vysvětlení úsloví sprostej jak dlaždič.
3: Dobrý den, proč sprostej jak dlaždič? Tak zkuste, když zatloukáte malou dlažební kostku do pískového lože a majznete se vší silou 1,5 kg těžkou gumovou palicí do palce, protože jste nestačili prst stočit. Proto, vykřičník, Olda.
2: Jo. Vší silou se majznete.
4: Ono stačí, když ti ta větší dlaždice taky spadne na ten prst, jo? Když ji pokládáš a necháš si tam třeba prsty. Jo?
2: No, tak jich vemeš do ruky za den stovky, že jo? A jedna, buď jsou to ty malé kostičky, no, tak. Takže to jde pomalu. A nebo jsou to ty velký a to jde sice rychlejší, ale zase to víc bolí.
4: No, ty malinký dlažební kostičky, to je spíš jak mandala, ne? Tam... No, chceš tam 8 hodin, makáš a máš metr čtvereční. No,
2: to je vlastně. Teď furt ten písek, že jo, teď klečíš.
4: No, ano.
2: Teď mají ty gumový, taky ty nákoleníky, že jo, to se jakž takž asi dá, ale jinak.
4: Pak vezmeš tu žábu
2: a
4: skáčeš, vypadne ti mobil, ten si přejedeš, klíče.
2: Tomu se říká žába.
4: Já myslím, že žába, no, ten...
2: No to je nějaký takový kostitřas, nebo co tam je, to je hrozný úplně. Dlažbotřas. Dlažba, Rostě. Ročník 66.
3: Takové tahání kufrů z hotelu turisty na dlažbě ráno v 15:30 starým městem je noční můra všech domorodců. Josef K.
4: A to se děje i na Žižkově, ne?
2: Regulně všude.
3: Ano, i tam místy. A nepřeju vám bydlet v přízemí.
4: Mm-hmm. Píšu sice pozdě, ale manžel dnes uhodl hned. Je to dlažba. Doporučuji poslechnout si píseň kapely Chráněná dílna

0: dlažbě, jmenuje se Koberec. Pozdravem Ivanka z Ostravy.
1: Píseň kapely Chráněná díl na odlažbě jmenuje se Koberec.
2: Tam fantazie pracuje naplno.
1: Napsala kvalitně vyspinkaná Ivča, ročník 68, že rozhodně dlažba, tak to máme radost, že jste se dobře vyspala.
2: Já mám taky Ivču s příhodou. Před pár lety jsme dodělávali domeček. Vyber si dlažbu a obklady, říkal manžel. A tady se naplno projevila moje nerozhodnost. Bylo toho tolik a pochopitelně ty nejhezčí nesmyslně drahé. Prohlídky prodejen, štosy katalogů, nakonec vyřešeno a bydlíme.
1: Paráda. Napsal Jarda, dneska to bylo snadné, je to lavička.
0: Výborně, Jardo.
1: Ne, já jsem šel úplně stejnou cestou, Jardo, takže pohoda.
0: Dlažbu jsem uhodl ještě, než to provalila Regina. A k tomu spánku, prosím vás. Já jsem se ještě nikdy nevyspal dobře, protože každý den musím znovu. Jirka.
1: To je hezký.

0: srdce.
1: Je 6 hodin 39 minut a já jsem tady, jak se říká, skroloval a viděl jsem, jak ohromné množství odpovědí přišlo na tu dlažbu, kde tě i Jakube velmi chválí, například Anna. Víte, že existuje dokonce i pythagorejská dlažba. Jako bývalou učitelku matematiky mě vždy zajímalo pokrývání plochy různými geometrickými vzory. Můžete najít mnoho krásných dlažeb. Ať se vám daří. Anka. Pythagorejská dlažba. To musíme najít. Dory.
2: Napsal taky Matěj. Ten, kdo špekem mastí dlažbu, připravuje zřejmě vraždu.
1: Ten, kdo špekem mastí dlažbu, to je dobrý. To je vtipný. Mm-hmm. Patrik z Častolovic. Ten, co mě pokládá, vždy hnusně nadává. Běžím proto pryč, říkají mu špek ič.
3: Špek ič? Sice jsem špek vůbec neuhodl, ale za to mě chytlo slovo textura vyslovené panem Gondíkem. Jako mistry češtiny vás jistě potěší, že i pro výraz textura máme hezké české slovo drobnokresba. Ale to bych jako špek asi nikdy neuhodl.
1: Ano, drobnokresba, to je teda slovo. Jenom dlaždič zůstal dole, no. Chodník dláždil, plival na zem a byl sprostý, kamarádi někam letí a on tady musí klečet.
3: A on tady
1: musí klečet. Ta. Ale kamarádi někam letí. Letí z střechy dolů, ne?
3: No přišel vítr a vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem.
1: Jenom
3: dlaždič
1: zůstal dole. Ale on potom chodí dláždil, plýval na zem a byl zprostý. Kamarád někam letí, rozumíš? A on tady musí klečet.
2: Tak takovou přízemní práci.
3: Zavistivý dlaždič.
1: To nám Zdeněk Slíva připomněl písničku skupiny Buty.
2: Řekla bych, že dnes je to dlažba. Když ji někdy potkám při běhu vystupující, hnedle skáču kotoul v plavmo a následky nebývají zrovna pěkné. Krásné ráno a celý den. Markéta z Lysé nad Labem.
3: Jo. Ahoj, moji milí. A co takhle píseň Dlažební kostka a skupina Brutus? Šel jsem lesem a potkal jsem Dlažební kostku, to je ono. Kostko, kam jdeš, já jdu do lesa.
1: To nevím.
2: Mm. Jo, počkej, ty jsi už mi to jednou zpíval. Jo, já si to pamatuju.
3: Šel jsem lesem a potkal jsem Dlažební kostku. Kostko, kam jdeš? Já jdu do lesa. A teď a dál nevím. No, zkus teda Brutus Dlažební kostka.
2: Jo, počkej, já si to asi pletu ještě s jinou písní. To bylo něco jiného. Ty hledáš a já...

0: Tak teď už tomu rozumím. Co je k tomu vedlo? Takovému textu. Dobrý. No jo.
1: Už nějaký pitíčko. Mokrá a namrzlá, opravdu nic moc. Tak to budu dlažba. Dnes mi začíná dovolená, tak se těším na lenošení u špeků a budu přespárovávat dlažbu.
2: Yeah.
1: Petr Klíč.
0: A napsal Martin Huňáček, ano, že to je dlažba a tak dále, do města s kuframa kolečka, že to je teda hrůza. Mimochodem Zámková se nejmenuje podle toho, že by byla na zámku, ale podle toho, že do sebe zapadá malými zámky. Děkujeme za upřesnění.
1: Jo, to já jsme tady přesně.
0: Já jsem taky byl na zámku.
1: Neříkej.
0: No, jsem nevěděl.
1: Do slova zámecká.
2: Dobré ránko, dnešním špekem je kočičí hlaba, čili dlažbaba.
0: kočičí hlavy, to se tomu říká, to jsou ty extrémně kluzké kostky. Že, taková ta stará dlažba, ta se dávala třeba v zatáčce.
1: No na ně si potrpí památkáři poměrně, jo, na tenhle druh dlažby.
2: Výborná celá je Jičínská ulice v Praze, a to je spojuje Vinohradskou ulici a Olšanské náměstí a tam velmi doporučuji, to je tankodrom.
1: Zkuste vyjít v pantoflích, já vím, že se vy oběžně nechodí v pantoflích, ale tak v sandálkách třeba Anny Letenské do kopce Vinohradskému divadlu po této dlažbě. Nemáte šanci.
0: Markéta píše dlažba, kachlička, dlaždička. No moc děkujeme, je tady opravdu strašně moc krásných odpovědí, tak my se tady pokusíme odpovědět. Ještě píše Katarína z Istanbulu, dlaždice. Tak nám napište, jestli se v Istanbulu používá dlažba. A jak vypadá, že?
1: Podle mě hojně.
0: Hojně. To je, tomu říkám úvaha, pěkně.
1: No.
0: Děkuju. Děkuju ti.
1: Nemáš zač?
2: Dva dnešní špeky je dlažba. Helen a Slávek.

0: 6:47, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Jak jsem říkal, chodí nám opravdu stovky e-mailů. Dnes vás dlažba evidentně zaujala a ty příběhy, které napíšete, jsou krásné. Ale zároveň nám napsal věrný posluchač E.T. Novák. Proč jsou někteří lidé skálopevně přesvědčeni, že mezi námi žijí mimozemšťané? Mohou být tyto bludy například ochranou mozku? Pane profesore,
1: dobré ráno.
0: Je ten dotaz takový poměrně komplikovaný.
1: Je.
0: Nevím, jestli tam nedošlo k nějaké komunikaci s dlažební kostkou.
1: Jo, ale to by byl monolog, pravděpodobně. No, posluchač teda Jitě Novák, no jo, takhle, pokud si představují lidé, že ta mimozemská civilizace, nebo ji úplně nevylučují, jestli se nejedná o nějaký blud mozku, to jako logické je, jenom to je složitě napsané, ale to pro tu existenci mimozemšťanů, přátelé, samozřejmě pohybujících se mezi námi, prý nejsou důkazy, ale jsou. Já osobně, a nejde v mnoha případech o bludy, osobně jsem viděl mimozemšťany v Saint-Tropez na jihovýchodním pobřeží Francie, dokonce měli schopnost se převtělit do četníků, takže tam ta schoda nějaká byla. Já bych zůstal v pozoru, na druhou stranu se jich není třeba asi, ale můžete úplně
0: si
1: bát.
0: Nemusíte být v pozoru,
1: můžu si sednout, tak děkuji. Děkuji.
2: Můžete si pohovět.
1: Takže
0: já, když se rozhlídnu kolem sebe, tak já mám pocit, že také vidím minimálně jednoho mimozemšťana.
1: Jo, tak to zrcadlo si otočte, ale já jsem osobně třeba dělal i průvodce v nefunkčním letajícím talířem, takže než mi zvýšili pak dávky, medikaci, ale také jsme s kolegy v noci, jsme se seznámili s noční pracovnicí takovou, která často říkala E.T. a z toho jsem pochopil, že existuje i E.T., takže názorným příkladem pak jsou i případy lidí přesvědčených, že je mimozemšťané na nějakou dobu unesli a podrobili je nejrůznějším procedurám, třeba i velmi nepříjemným, mě lechtali nedávno. No a výjimkou nejsou ani mý kolegové další, kteří uvěřili, a já jim věřím, že oni sami jsou mimozemšťané, nebo že byli mimozemšťany vybráni pro splnění speciálních misí. Mám podobnou zkušenost.
0: Já taky.
1: Někteří jsou také vyslanci mimozemských civilizací, získávají tím na důležitosti a moci, z některých se nakonec stanou i politici. Takže ostatně ta víra v cizí bytosti může v mnoha ohledech také fungovat jako náboženství a to je mnoha lidem prospěšné. Chtějí k někomu třeba vzhlížet, takovému i týmu, já jsem vzlížel dost často. Další fakta, která nahrávají přítomnosti té mimozemské civilizaci, tak jsou 100 miliardy galaxií a v nich biliony hvězd a planet. Tak proč bychom tu měli být jenom my lidé, že?
0: Máte pravdu.
1: Věříte v mimozemšťany?
2: Já vám věřím hlavně, pane profesore.
1: Že nemyslíte si, že by tady byla mimozemská civilizace, nebo že tu je?
2: Jako tady na Zemi? Nebo někde si sami?
1: Někde ve vesmíru.
2: Tak jako možný to je.
0: Ne, je to stoprocentní.
1: Já si to myslím taky, protože ve vesmíru existují i stavební prvky, které známe tady z planety, uhlík, vodík, kyslík. Už je to ověřené, tak proč by tam nemohl být život, že? Možná jednodušší, možná složitější. Ale já vám teďka ještě dám jeden takový, nebo pokusím se vás přesvědčit spolu s kolegou, s profesorem, je to uznávaný vědec. Ten tvrdí, že nejenže mimozemšťané navštívili Zemi, ale už jsou dávno tady. Opravdu to je prohlášení z roku 2006 mého kolegy, profesora Garyho Nolena, který věří, že tu jsou na 100%. A výzkum prováděl pak následně v roce 2012 na univerzitě a studoval imunitu lidí, kteří se s mimozemšťany pravděpodobně potkali a zjistil, že to jejich složení krve obsahuje úplně jiné prvky stupové než běžný občan, než u běžného občana. Takže tam dospěl k názoru a začal pak spolupracovat i se CIA, dospěl k názoru, že opravdu jsou mimozemšťané nebo ta civilizace, že se pohybuje už mezi námi. Takže já to vyloučit úplně nemohu. Dokonce on prokázal, našel tu slavnou kostru v poušti Atakama, záhadnou kostru. Ovšem ufologové ho tehdy neměli rádi, on totiž prokázal, že na ní není nic mimozemského, že šlo pouze o vzácnou genetickou mutaci. Já jsem nakonec zjistil, že je to můj bratranec. Ale ta kostra, že byla mého bratrance. Ale tím zcela nevyloučil tu možnost, že by tu mimozemšťané na té naší planetě žili. Ale už začíná pípat kolega tady.
0: Já vám teď dokážu, pane profesore, že nějaká velmi zvláštní inteligence vyššího druhu musí existovat, protože já jsem zadal do běžného vyhledávače výraz profesor Doudleba. Nevím, jestli jste to už někdy, paní kolegyně, viděla.
2: Neskoušela jsem to.
0: Profesor Doudleba je postava a rubrika takzvaného vědeckého panku, kterou vysílá Český rozhlas Dvojka v ranním pořadu Ranní dvojka. Kde ho najdete? Každý pátek kolem 6:30 a vidím, že i ve čtvrtek, pane profesore, tady ještě ta inteligence trošku pokulhává.
1: Pokulhává, jo.
0: O co jde? Je to humoristický pohled na vědu a vaření? Co profesor Doudleba dělá? Vyrábí svéhrázné pokrmy a nápoje. Mezi jeho známé výtvory patří například šiškovice nebo snídaňová vajíčka připravená na konferenční plotně.
1: Konferenční plotna? Pane profesore, to jsem se strojil nedávno.
0: Potom tady pokračuje umělá inteligence. Unikátní nápoj profesora Doudleby vám vypne pleť, dodají krásný zelenkavý tón.
2: To je ale velmi aktuální.
1: To je velmi, když jsme minulý týden, ano, pokud se nemýlím, byl jsem tam já, že?
2: Byl.
1: Vypne pleť takhle, ona vypne i mozek.
0: Ale... A pak je tam otázka, jestli vás zajímá nějaký konkrétní recept, nebo chcete vědět více o pořadu Ranní dvojka a je tady možnost se na cokoliv zeptat, tak jestli tedy...
2: A mě by zajímalo, pane profesore, vy jste to tam zmínil, vy jste lehtivý?
1: Jsem. A víte kde?
2: Ne.
0: Je, ne, já to nechci mluvit.
1: To jsem rád, že říkáte.
0: Ne, v žádném případě nám to neříkáte.
1: Mimo červenou.
2: Na chodidle.
1: Ano, správně, jistě. Na chodidle.
0: Děkujeme, pane, na shledanou.
1: Na shledanou.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude spisovatelka Martina Formanová. Jaké to pro ní je sledovat, když ožívá komediální seriál Na tělo, který podle její literární předlohy a scénáře natočil režisér Jan Hřebejk. A co si sebou poveze z Česka zpět do Ameriky? Odpovědi nabídne spisovatelka Martina Formanová v Radiokafé Vinohradská 12. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si rezervovat svoje místa.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost Severoatlantické aliance a jednotu Evropy. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% hrubé průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
3: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
2: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Srpnový útok na letiště v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
4: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
2: Pavel kromě toho v rozhovoru řekl, že pozvání ruského ministra financí na nedávný summit skupin G20 ve Spojených státech nepovažuje za správné. Takových akcí by se podle něj mělo Rusko účastnit jen pokud bude souhlasit s účastí na mírových jednáních. Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
5: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
6: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
5: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
6: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
5: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: V předsálí kina v Terezínské malé pevnosti dnes ve 14 hodin začíná speciální výstava. Představí výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol. Výstava zároveň připomene osobnost historika a člena Terezínské iniciativy Erika Poláka.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno, v Čechách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27, na horách naměří kolem 17.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 je silný provoz z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem je kolona asi na 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy naberete zdržení mezi Řitkou a Dílovištěm a to asi 15 minut. Na D11 Hradce Králové do Prahy v omezení u Poděbrad na 34. kilometru je nehoda. Kolona od McDonald's je asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
7: Radní dvojka se teď možná pro někoho nečekaně bude věnovat počasí.
8: Ano, Jakub to bude všechno bedlivě poslouchat, ano, protože ten má nejlepší přehled z nás tří o tom, jak se věci mají.
7: Včera jsem říkal, že v Přešticích nebude pršet. Dnes musím změnit názor. Bude.
8: No, takže vidíte
7: asi
8: právě.
7: Mám přehled. Aktuální.
8: Má přehled naprosto aktuální, dokáže okamžitě informace zpracovávat a aktualizovat.
7: Hm? Těšte se.
9: Spustím si rádio a zjistím. Spustím si rádio.

0: Teď si budeme povídat o počasí a nuda to určitě nebude. Září by totiž mělo v Česku být podle předpovědi většinou teplé, nadprůměrně teplé. Zatím to nevypadá ani na moc deště. Detaily zná Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: První zářijový týden je, dejme tomu, v polovině. Měl být nejteplejší a nejsušší.
1: Ano, je to přesně tak, jak říkali meteorologové. Září by mělo být v Česku podle předpovědi většinou s nadprůměrnými teplotami a ten první týden, který teď prožíváme, je už ve druhé polovině, je nebo bude nejspíš nejteplejší a nejsušší, co se týče září. V tom druhém týdnu, to znamená od 7. září, bude Česko na rozhraní teplé vzduchové hmoty na jihu a studené na severu. Zatím to vypadá, že by spíš mohlo převážit počasí s teplejším vzduchem. Ale nejspíš bude počasí ve druhém zářijovém týdnu rozkolísané, říkají znova meteorologové, no a nadprůměrně teplý by měl být i zbytek září. Případně mohou být teploty kolem průměru. V tom třetím týdnu září by měla být v průměru za Česko maxima kolem 19 stupňů Celsia. Tak taková je zatím předpověď pro září.
0: Josefe, jak to bude vypadat v září s deštěm?
1: Srážkově by září jako celek mělo být podle meteorologů průměrný úhrn srážek, jak oni říkají, v jednotlivých týdnech by měl být kolem 10 mm. Víc by mohlo pršet až při přechodu fronty v sobotu, ale srážkový systém se možná bude nad Českem rozpadat. Největší šance na víc deště je na severu republiky, tím myšleno. V dalších týdnech by měly být srážky průměrné nebo i podprůměrné. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že při srážkách budou převažovat přehánky nebo i bouřky, to znamená, že mohou být srážkové úhrny napříč Českou republikou velmi rozdílné. Důležité je taky připomenout, že výhled počasí udává průměr za celé týdny. Počasí v jednotlivých dnech se tak může docela hodně lišit.
0: Letos bylo sucho opravdu extrémní, jak jsme slyšeli pořád během zpráv, nebo ze zpráv. Nebylo náhodou největší v historii?
1: Letošní léto bylo podle hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu srážkově podprůměrné na jihu Moravy i velmi výrazně. Celkově bylo toto léto podle statistik 11. nejsušší od roku 1961. Ovšem byly, jak si všichni pamatujeme, vysoké teploty. Během té letošní letní sezony se nejvyšší teploty opakovaně dostaly nad 40 stupňů Celsia. Na konci června to padl i absolutní český teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřila 41,9 stupně. Nicméně pršelo, úhrny srážek ale byly prostorově nevyrovnané. Víc pršelo v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Nejméně vůbec pršelo v Jihomoravském kraji, tam naměřili pouze nějakých 50-54% srážek oproti průměru, oproti jejich normálu. Nejvíc naopak pršelo v Libereckém kraji, tam se dostali zhruba na 100% normálu, čili tam vlastně nic nepoznali, co se týče srážek a jejich nedostatku. No a kromě meteorologického sucha trápí Českou republiku taky půdní sucho, to je ten hlavní problém a je taky málo vody v řekách. Kromě nedostatku deště za to mohou samozřejmě i ty už zmíněné vysoké teploty, které zvyšují zásadně výpar vody z krajiny. Takže sucho, málo srážek, ale jsou i místa, jak jsem říkal, na Liberecku, pro která to úplně neplatí.
0: Letošní extrémní sucho ale má, Josefe, i další rozměr. Například není seno.
1: No, hledal jsem, nebo Regina popravdě mi poradila jeden další možný rozměr toho sucha, protože si stěžují zemědělci, řekl bych napříč, a stěžují si zahrádkáři, stěžuje si kde kdo. Takže tohle je další rozměr té věci, seno a jeho nedostatek. Když přežijeme tohle, přežijeme všechno. Přesně tuhle větu, nezávisle na sobě, opakují majitelé farem a chovatelé koní napříč Českou republikou kvůli právě extrémnímu suchu. Totiž letos neroste tráva, tak jako běžně, proto museli zvířata už během léta přikrmovat senem, protože na pastvinách bylo té čerstvé trávy málo. Jenže zároveň kvůli suchu jsou mimořádně nízké výnosy sena z té letošní sklizně a tak s tím, co by jinak mohli mít na zimu, už prostě farmáři nemohou počítat. Seno proto schánějí třeba v Polsku a někteří dokonce prodávají zvířata, tedy svá zvířata, protože se bojí, že je nebudou mít přes zimu čím nakrmit. Tak zatímco ještě loni, pro váš přehled, kdybyste se chtěli koupit seno, tak zatímco ještě loni se dal koupit ten velký kulatý balík sena za cenu kolem 700 korun, tak letos ceny vyletěly vzhůru, dnes se prodává klidně okolo 2000 korun. Jenže ani samotná cena není pro farmáře a chovatele tím nejhorším problém je seno vůbec sehnat. Jak jsem říkal, záchranou je Polsko, kde seno stále ještě mají. Kamion sena, což je 44 těch velkých balíků, vyjde zhruba na 65 tisíc korun, což znamená nějakých 1500 za jeden balík sena, čili je výhodnější to kupovat po kamionech.
0: No, tak děkujeme pěkně, Josefe. Měj se krásně, naschledanou.
1: Hezké ráno přeji.
0: To byl Josef Kluge, a jinak, jak říkal, že neroste tráva, oni nejsou ani komáři. Všimli jste si toho?
2: Ne, ale...
0: Ne, nejsou, protože jsou vyschlé ty tůně.
2: Mušek.
0: Jakých?
2: Nahradili je ovocné mušky, ale ty teda nekoušou, ale jsou otravné stejně tak.
3: No, můj syn má dva štípance od včerejška.
2: Na to stačí jedna samička, ale... Lačná.
3: Byla ale doma.
2: Nic, já jdu objednat kamion sena. Ano.

0: Je 7 hodin 16 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka a já se pořád bavím tím, jak nám píšete, proč se Zámková dlažba jmenuje Zámková a ne Zámecká. To je hezký. My jsme ráno hledali dlažbu a těch dlažeb a dlažebních kostek a variant je opravdu mnoho a taky nám píšete, co je u vás, kde to klouže, jestli to klouže někde víc nebo míň.
1: Kde koho podsákala nějaká uvolněná, pohupující se dlažba.
0: Dlažka, no.
1: No my jsme to zde rozebírali vlastně a tam byla jedna z nápověd. Některé mé kolegyně jsou doslova na zámku. To znamená, ten zámek znamená nějaký způsob toho ukládání a uzavírání se do sebe podle tvaru. Takže...
0: A napsala ještě Helena Bůžgová. Dobré ráno, milé trojice, poslušně hlásím, že vaše kniha Gondíku Františpek, kterou jsem si koupila ve Frýdku Místku, nám s dětmi velmi zpříjemnila cestu vlakem na Balt. Skvělý nápad dát hádanky do knihy. Nekonečná cesta na sever v přeplněném kupé nám díky tomu krásně uběhla.
1: To jsme rádi.
0: V přeplněném kupé až k Baltu.
2: To se dá přežít jenom
0: s
2: ranním špekem.
0: Za chviličku tady máme retro kousek. Bude to stát za to. Těch je.

0: 7 hodin 21 minuta k retrokousku, respektive k té obrovské bedně, kterou tady máme, přispěla Regina Květoňová. A já se zeptám, jak?
1: Já jsem otevřela dveře od auta, aby se do něj dala dát tahle ta obrovská bedna, kterou při vyklízení a úklidu generálním ze svého domu vystěhovala Adéla Gondíková.
0: Adéla jsem přinesla prostě všechno, co se jí doma nehodí. A budeme z toho žít asi několik dlouhých týdnů retrokousku, ale já jsem si vzal skleničku a protože Adéla Gondíková byla jeden čas mojí sousedkou, tak jsme asi měli to samé doma.
1: A ona byla dokonce i spolubydlící.
0: Byla i spolubydlící.
1: Víc než sousedka.
0: A když jsme bydleli v Panamáku a jezdili jsme k babičce, tak dřív byl takový, jak bych to řekl, ne trend, ale taková možnost mít třeba hezkou skleničku jenom když jsi si koupil třeba hořčici nebo něco, nebo já vlastně nevím, proč jsme to dělali, jestli nebyly ke koupi skleničky, nebo to si nepamatuju.
2: Ale to je zajímavé, my jsme včera s mojí ženou večer řešili, proč si lidé ukládali skleničky od hořčic, když už měli koupené své sklenice, protože on to přetrvává, protože už tady je dost možností, jak si koupit nebo vybavit byt sklenicima a stejně si tu skleničku od hořčice necháš.
0: Ona totiž, třeba ta dižonská, co teď máme v lednici, ona je taková relativně malá, s tou červenou gumovou čepičkou, když pak ji dokonale umeješ, tak je to nádherná sklenička, jen tak se...
2: Že zavíčkuješ, no jasně, že se ti to víno nevyleje.
0: A já vám tady dám do ruky, to dám že se Regině to víno nevyleje.
1: A tohle už víčko nemá, třeba běží. Takže to...
2: A tu si Bona, ano.
0: To je Bona.
2: Ježiš, to je skvělý.
1: Tam je takový skoro až erb, nějaký městský znak, Bona Labena, a z druhé strany, a taky jsme to měli doma, a to mělo, myslím, taky umělohmotné červené víčko, nebo možná bílé, gumové. Jsou tam vlastně informace, které nevím, jestli byly tak moc důležité pro toho spotřebitele. SKD pomlčka 08 Terezín, provoz Bohušovice nad něčím NO, hmotnost obsahu 230 gramů, záruční lhůta 4 měsíce, konz 0,15% kyseliny benzové, PN1/73 přibarveno.
0: Bohušovice nad Ohří.
1: Nad Ohří.
0: Ale hlavně řekni cenu.
1: 7,60. V kolečku krásné.
2: No pozor, ale to nebylo málo.
0: No to když...
1: To je dražší ta sklenice, ne, než ten obsah.
0: No to je podle mě...
2: To tak je.
0: Daleko vysoko přes stovku v současných cenách.
2: No, no, takže...
0: Ve vztahu k těm věcem.
2: Kvalitní sklenice. Já držím v ruce párátka, ke kterým si myslím, ale že by návod měl být. Protože ta párátka vyráběná v Proseči totiž uměla jednu věc. To jsou taková ta klasická.
1: Ta placatá.
0: To už se nevyrábí.
2: To placatý. No. A ve chvíli, kdy jste museli přitlačit, abyste si třeba to vlákno z masíčka z mezizubního prostoru dostali, tak jste přitlačili, ale ono se vám zalomilo v tom zubě. A zalomilo se tak geniálně, že jste ho neměli za co chytit. Takže maso zmizelo, nebo vlákinko, ale pak jste se prali 4 hodiny s párátkem, dokud vám netekla krev.
0: Ano.
2: Pamatujete to?
0: No, protože teď jsou úplně jiná, teď je to taková pevná kulatina.
2: A nebo, jo, jasně.
0: Která, když si na ní náhodou sedneš, když čeká na tebe v sedací soupravě, tak to není úplně zábavné.
2: A nebo ta bambusová, ta jsou taky pevnější, ale vím, že...
0: Ale tohle...
1: A taky bývají do špičky dnes jako z obou stran.
2: Ano, ano.
1: Ta párátka. Tohle
0: já vůbec nevím, co to je za tvar, to je jaká jako placka.
2: No, no, aby se lépe drželo asi. Naštípanej smrk a je to měkké.
0: A když lehce navlhlo, tak to, bylo, už je to, řekl to jako změklo.
2: Nebo? Jo, jo, no už nebylo tak pevné, ono teda nebylo ani suché.
0: A kolik stála, tak i ten, kde by
2: se... Já jsem hledal tu cenu a našel 2 koruny.
0: A jejich tam?
2: No to nevím, člověče.
1: To budeme muset spočítat.
2: Podle mě tak hrst.
0: No. Ty jsi neviděl Rainmana?
2: Dobře, tak mě dejte chvilku.
0: Hoď si to tady na zem a ty se budeš vědět.
1: A je zajímavé, že je na tom napsáno jemná zubní párátka. Ona existovala i nějaká hrubá?
0: Hruba?
2: Asi jo. Nehoblovaná.
0: A má to tu specifickou krabičku, kterou si všichni pamatujeme. To musíme vyfotit.
2: Ta žlutá, ano, ta párátka, tam jsou vlastně zvýrazně na červeně, ne?
1: To je moc hezký design.
0: Kde to ta Aduš měla schovaný, když to musí být starý?
2: Hlavně to.
0: 50 let.
2: Zuby si moc nečistila teda mezi zuby.
1: A dlouho neklízela teda.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.

0: Vláda si od změny slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Odbory ale tvrdí, že nižší podpora může lidi odradit od změny zaměstnání, protože by se víc obávali období bez práce. Rusko uzavře německé Goetheho instituty v zemi. Agentuře Interfax to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva tak podle něj reaguje na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda krok oznámila tento týden po objevení výbušného dronu na letišti Lipsko-Halle. Berlín z pokusu o útoku viní Moskvu. Na žloutenku typu B a C, HIV nebo syfilis se dnes můžou nechat otestovat lidé v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je bezplatné a anonymní. Zájemci se nemusí předem objednávat. Mobilní testování se v září a říjnu přesune taky do Prachatic, Strakonic a Českých Budějovic. V Olomouci dnes začíná Mezinárodní varhaní festival. Na zahajovacím koncertě v chrámu svatého Mořice zazní česká premiéra mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka Davida Brixe. Až do 17. září nabídne festival celkem 6 koncertů. Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno, v Čechách ojediněle přeháníky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona od sjezdu z Kývalky z kilometru 182 až do Brna do omezení na kilometru 196. Celkem je to na 15 minut. Silnice 35 hlavní tahy z Hradce Králové do Olomouce je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Likvidují tam následky vážné nehody auta s kamionem. Fronty stojí v obou směrech. Směrem z Hradce Králové doporučujeme sjet už na 166. kilometru. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je kolona za Benešovem. Před nájezdem na D1 u Senohrab se zdržíte asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
2: Teď vám, milí posluchači, položím otázku. Jestli víte, že řečtí muži mají pověst mamánků a řecké tchyně zase ne vždy chovají v úctě snachy. Tak teď si říkám, kam to ta Pavla Smetanová dnes povede. Jak to vypadá třeba taková situace, když se dospělý syn ožení, ale maminka se o svého chlapečka rozhodně nepřestane starat?
3: To je strašná představa. Já už se těším, až to pošlu dál.
2: Jo, aha, jestli, jo takhle.
3: Já se do toho vůbec nebudu plést.
4: Já se taky nevyjadřuji.

0: Řecku jsou rodinné vazby mimořádně silné, zvlášť vztah mezi matkou a synem. Dospělí synové často zůstávají u rodičů až do svatby a ani potom se od maminky příliš nevzdalují. Ta pomáhá s dětmi, vaří, stará se, ale zároveň může snaše mluvit do domácnosti, výchovy i do toho, co má její syn jíst. Dnes tedy o řeckých tchyních, mamáncích a rodinném soužití s Pavlou Smetanovou. Pavlo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: O řeckých mužích se tedy říká, že jsou mamánci. Je to pravda a jak vypadá péče řecké matky o dospělého syna?
1: Tak já bych nejdříve ráda předeslala, protože vím, že nás poslouchají česky hovořící Řekové, že nechci nikoho hlavně urazit a že ať berou tady tohle moje povídání opravdu s velkou nadsázkou. A jinak, co se říká o řeckých mužích, to je samozřejmě to trochu stereotypa, kliše, ale něco na něm je. Protože v Řecku skutečně není vůbec neobvyklé, že muž bydlí s rodiči až do svatby, takže maminka se o něj stará mnohem déle, než jsme zvyklí třeba u nás, takže mu vaří, pere, uklízí a hlavně má pořád pocit, že její syn je tak trochu dítě. A těm mamámkům se tady říká řecky mamakas. Já jsem třeba, možná jsem tam tu historku už jednou vyprávěla, ale ta na mě zanechala tak hluboký dojem, že ji řeknu znova. Já jsem jednou stála prostě před lety u nás v pekárně a poslouchala debatu několika žen s pekařkou o tom, co budou dnes vařit. A paní pekařka navrhla jedné ženě rybu a zákaznice říkala, že rybu určitě ne, protože její syn má sice velice rád, ale ona by mu musela pak vybírat kosti. No a já jsem se jenom jako pro zajímavost zeptala, kolik je synovi let a ona mi řekla, že 26. A nikomu kromě mě na tom nepřišlo vůbec nic divného. Ale teď zpětně musím sebe kriticky podotknout, že tenkrát právě mému synovi bylo asi 12. A teď už se blíží 26. A já jsem tady už docela dost dlouho, takže já najednou to začínám chápat. A možná bych začala uvažovat tady jako podobným stylem, takže mám proto jako už dnes víc pochopení. A nebo tady se třeba často říká, že řecký muž právě tedy do svatby žije s matkou a potom ji jenom vymění za manželku. Jenže pozor, maminka se tím rozhodně necítí být ze své funkce odvolána a já si třeba ještě dodnes vzpomínám, jak se úplně vylekala moje maminka, když jsem skoro přijela, skoro 30 lety přijela poprvé, tak jedna tady Jirka zde provdaná dlouhá léta povídala, že manželku tedy muž miluje rok nebo dva, ale svoji matku miluje celý život.
0: No. Tak a pojďme teda dál, co se změní, my jsme tady oba dva polkli, nebo všichni tři, když se takový syn ožení a jak tedy vypadá to typické soužití mladé rodiny s rodiči manžela?
1: No, ono se toho za tolik nezmění, protože právě v Řecku je běžné, že rodina vlastní vícepatrový dům a ty generace bydlí nad sebou, takže často ti rodiče si udělají prostě v patře svůj velký, jako nějaký velký byt a dole udělají takovou malou garsonku pro syna, tedy aby byl pořád u nich. No a takže on třeba bydlí v přízemí a když se ožení, tak se to vymění. Rodiče se přestěhují do malého bytu v přízemí a syn s manželkou dostanou ten velký nahoře. No a to je samozřejmě obrovská pomoc, protože mladí často nemusí řešit vlastní bydlení, jenže najednou je tchyně o patro níž, takže přijde kdy chce, má většinou klíče nebo prostě se nezamyká, takže vejde, zkontroluje situaci, samozřejmě se dál stará o syna, vůbec právě není výjimkou, že vkročí do bytu, odklopí pokličky u jídla, které vaří snacha a klidně snaše předá jako dole vařený oběd a někdy skutečně jenom jednu porci pro syna. A to jsou opravdu skutečné historky, které jsem slyšela někdy při té příležitosti, když už tam nahoře je tchyně, tak přejede prstem po nábytku, aby viděla, zda je všude utřený práh. Ale na druhou stranu jsou řecké babičky pro mladé rodiny nenahraditelné, protože vlastně rodiče, ti mladí rodiče často pracují a babičky hlídají děti, vyzvedávají je ze školy, vaří a pomáhají z domácností. No jenže s tou pomocí samozřejmě přicházejí i rady, co mají děti jíst, co si mají obléct, jak je vychovávat, jak se správně uklízí a samozřejmě, jak se správně vaří. No a tam to soužití tchyně a snachy může být takové trochu zajímavé, problematické.
2: To, že přinese vlastně jednu porci pouze pro syna tchyně, tak,
1: nevymýšlím
2: tak
1: si,
2: má jasný názor na snachu, že jo?
3: Pavlo, můžu se ti ještě zeptat, dokdy tento vztah přetrvává, protože já si zkouším představit situaci, kdy včera Dalibor o sobě tvrdil, že už je šedesátník, takže by to bylo i v tomto období, že by maminka přišla.
1: Pokud má ještě maminku, tak není o čem mluvit.
3: Jo, takhle.
1: Prostě dokud nás smrt nerozdělí, asi tak.
3: Takhle.
2: Já už teda u našich nebydlím taky 35 let a přestože teda jsem před 2 lety oslavil 50, tak do jaké kategorie spadám, když maminka mi zavolá a řekne, jedete teda na ten výlet, teple se obleč, nezapomeň. Jo?
1: No tak jako myslím, že spadáš do kategorie zanedbávaný synek.
2: Teple se obleč je zanedbávaný synek, dobře, dobře.
0: No a pojďme ještě teda, Pavlo, k tomu vztahu tchýně a snacha. Proč to má tak problematickou pověst, i když vy už jste to částečně naznačila prstíčkem přejíždět po nábytku, to si neumím úplně představit. Takhle já to dělám, ale ta druhá strana by asi nebyla úplně ráda. A jak silné postavení má matka muže v rodině i vůči třeba vnoučatům?
1: No, já vám ještě musím říct, jak mě tohle téma napadlo. Opět jak jinak v moři, protože já se tam chodím, jako já tam plavu s tou svojí francouzsko-řeckou spoluplavkyní Salí a vlastně došlo mi, nějak jsme se o tom bavili a došlo mi, jak hezky to mají Francouzi. Víte, jak se řekne francouzsky tchýně, belle mère, tedy doslova krásná matka. Jo, a v řečtině my tady máme prostě pethera, anebo člověk často slyší i spojení kaký pethera, tedy zlá tchýně. No a my jsme se o tom začali bavit hlavně proto, že ta Thalína dcera měla přijet na pár dní z Athén se svým snoubencem. A tahle spoluplavkyně mi vyprávěla, že své, tak jako fakt naštvaně mi vyprávěla, že své 3 dcery vychovávala k tomu, aby byly nezávislé a soběstačné. A teď najednou její dcera právnička 33-letá z Athén začala bydlet se snoubencem v bytě tchýně, který jim dala k dispozici zcela zdarma a který se nachází hned vedle jejího bytu a kde nemusí tedy ti mladí platit ani za elektřinu. No a to se tedy mé spoluplavkyni vůbec nelíbilo, protože tvrdí, že se tím tchýně upevňuje svoji pozici a chce mít pak vliv na výchovu jejich dětí. No a takže vlastně z toho vznikla tahle debata a pravda je, že v Řecku skutečně má velmi silné postavení především ta matka toho muže nebo vůbec všeobecně tedy jeho rodiče. To vidíte, to už jsem taky myslím jednou tady zmiňovala i na jménech dětí, protože podle tradičního řeckého jako zvyku dostává první dítě, které se narodí, když je to syn, jméno po otci manžela a první holčička po matce manžela. A teprve další děti dostávají jména po prarodičích z matčiny strany, takže i tady má ta rodina muži vždycky přednost. Ale já znám hlavně z historky o tchýních většinou od snah. Třeba o tom, že bych slyšela nějaké problematické vztahy tchýně se zetím, to jako v podstatě neznám, ale možná je to dáno tím, že se bavím hlavně se ženami, cizinkami, anebo taky možná tím, že prostě muži tchýně moc neřeší. No a také vlastně to možná proto, že řecká maminka má pocit, že jejího milovaného syna si odvedla nějaká cizí žena a teď je navíc přesvědčená, že mu neumí ani pořádně uvařit. A já když byly moje děti maličké, tak jsem s nima tady chodila za na hřiště. Opravdu jsem strašně málo kdy potkávala maminky s dětmi, většinou to byly babičky. Takže, jak říkám, opravdu mají nezastupitelnou roli tady, protože třeba, jak to víte, že jsou tady jako 3měsíční letní prázdniny a prostě miliony prázdnin a volna a tak, to by ty matky prostě vůbec nemohly pracovat a to rodina by se těžko uživila. No a ty babičky, protože vyrůstaly ještě v chudobě, tak měly často pocit, že musí svá vnoučata neustále krmit, aby prostě nestrádá. Takže já jsem byla třeba svědkem toho, že dítě vylezlo na klouzačku a dole stála babička s přesní dávkou a s napřaženou lžičkou. A jak dítě sklouzlo dolů, tak babička řekla, otevři a nacpala mu do té pusy další lžičku. Takže já jsem, teda musím říct, že já jsem tady všeho toho byla ušetřená, protože moje tchýně byla to výjimečná žena, která se nám do ničeho nepletla, ale možná to bylo dáno tím, že bydlela 30 kilometrů daleko a svého nejstaršího syna měla u sebe doma, takže možná můj manžel unikl její pozornost.
0: No ty, jak jsi říkala, ty babičky, to je jasné, protože ten mezikus, ta tchýně vlastně, ta doma kontroluje, že jo, ta nemá čas chodit s dětma, že jo, to je mi úplně jasné. No, Pavlo, tak děkujeme moc.
1: No není zač, ještě můžu, víte co, já jsem se ještě vzpomněla, znáte ten vtip o tom, proč byl Ježíš Ital?
0: Proč byl co?
3: Ježíš Ital.
1: Proč byl Ježíš Ital, ale vlastně ono by se to hrozně hodilo i na to, jako proč byl Ježíš Řek. Já jsem se to teď vzpomněla, ale je to hrozně takový jako starý vtip se základky, jo, ale proč byl Ježíš Ital, protože v Itálii to mají podobné, protože bydlel s maminkou až do 30. Myslel si, že jeho matka je pana a ona si zase myslí, že její syn je Bůh. Takže... Takže tohle prostě přesně platí i na řecké syny a matky.
4: Do 30. Tak děkuji, to je dobrý, to si musíme zapamatovat. Tak se mějte hezky, naschledanou.
1: Mějte se hezky taky, naslyšenou.
4: To byla Pavla Smetanová. Proč byl Ježíš Ital?
5: Dobrý. Neskušený, já umřel.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám to řeknu. Ještě je více oblačnosti na Moravě, ve Slezsku částečně i na Vysočině, teploty mezi 11 až 16 stupni Celsia a zatím bez deště, ale nějaký ten déšť se objeví, zejména zatím ve vyšších polohách a pak postupně přejde i do těch nižších poloh, ale bude se jednat převážně o Čechy. Na Moravě ve Slezsku tam by pršet nemělo. Teploty ale zůstanou na příjemných 21 až 25 stupních. Na jihu Moravy dokonce stoupnou k 27, na horách pak v 1000 metrech kolem 17 stupňů. Nejteplejší den tohoto týdne bude opravdu pátek, to vám říkáme od pondělí a ono to tak fakt je. 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy dokonce k 31. A bude většinou oblačno, během odpoledne bude od jeho západu ještě oblačnosti přibývat a na severu Čech se objeví déšť. Na horách pak naměříte kolem 20 stupňů. No a teď se dostáváme k té sobotě. Zatím to vypadá, já vím, zatím to vypadá tak, že zpočátku bude krátce polojasná obloha, pak se přidá více té oblačnosti od severozápadu a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, ale já jsem zjistil, že se to nejintenzivnější srážky budou během dopoledních hodin. Směrem k obědu a k odpolední už by se ta oblačnost měla protrhat a měla by být polojasná obloha.
3: No tak
2: pokud se objeví nějaké srážky, tak spíše v podobě přeháněk a to se vydrží dál.
4: Jo, já jsem něco chtěl říct, počkej, já jsem tady do něčeho drcnul. Teď
2: já taky.
4: Jsem se tady naštval.
2: Sobotu do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy do 26.
3: A tak to jsou hezké teploty.
2: Ale jsou,
3: a hezká,
2: já myslím, že to nebude nic.
3: No, ten pátek, tak je dobrý.
4: Prosím vás, teď máme ty tchýně a obecně to téma, protože chtěl bych říct, že to, co budeme číst, prosím, je názor nebo historka autora či autorky. Jo?
3: Nebudeme jmenovat.
4: Ne, já bych nemenoval. Jeden. Dobrý den, vzpomínáte na syrový pohádkový horor Jary Cimrmana o 13 tchýních? A píše Jirka, to je hrůza, ale horor o 13 řeckých tchýních musí být peklo.
2: Tak já přidám o tchýních ještě, a teď mohu jmenovat Dagmar. A víte, jak se řekne polsky tchýně? Baba přebytečná. A jinak dodává, mám dvě snachy a obě mám moc ráda. Hlavně nikomu nedávat nevyžádané rady a neplést se mladým do života. To je
4: tak
2: rozumné.
4: A teď rovnou na to navazuje Madla. Přemýšlím
3: se. Nebudeme jmenovat.
4: Jo, přemýšlím, no tak napsala a nenapsala, že to nesmíme přečíst. Přemýšlím, zda moje tchyně nemá předky z Řecka. Když přijede, zkontroluje prach, prádlový koš, vydá několik nevyžádaných rad ohledně chodu domácnosti a výchovy dětí. Občas jako bonus přihodí radu ohledně péče o jejího syna. A když si manželovi postěžuji, tak se na mě soucitně podívá a prohlásí, já vím, že jsem měl na tchyni větší štěstí než ty. No, to mně se líbí ta nevyžádaná rada.
2: Jo.
4: Krásné slovní spojení.
2: Napsala také, nenapsala, ať ji nezmiňujeme, Lucka. Ahoj parto, děkuji za toto okénko. Dle mých zkušeností z Řecka berete si celou rodinu. Na vašeho manžela si dělá nestřídmý nárok i jeho sestra, zvlášť pokud je starší, případně dominantní. Vím od svých kamarádek cizinek, které měly řeckého muže, kolik mladých lásek ztroskotalo na nedostatku informací.
4: Ano. Pavel napsal, z vašeho povídání o mamáncích vyplývá osvědčený axiom o optimální vzdálenosti tchýně. Tchýně má být tak daleko, aby mohla na vyžádání pomáhat, ale aby nemohla do všeho kecat. No nic, tak pojďte si vzpomenout na to, aké to bylo, keď jsme byli při oltáři. Co hodí, ne, ta písnička?
3: No, Jakube.
2: Já se jdu projít.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Moci bez nemoci.
2: Unikátní zákrok v celosvětovém měřítku mají na svém kontě čeští lékaři. Operací mozku zachránili život několika týdenní holčičce. Její příběh bude vyprávět její maminka Zuzana.
3: Výsledky speciálního EEG vyšetření mozku ukázaly, že naše Elenka má epileptické záchvaty neustále.
1: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Premiér Babiš bude jednat s motoristy o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Dánsko podle šéfa kontrarozvědky odhalilo plány na ruskou sabotáž. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Motoristé dnes chtějí představit premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO víc než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se totiž nelíbí plánovaný schodek 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Vladimíra Pikory z motoristů budou změny v rozpočtu na příští rok nezbytné.
6: Deficit je extrémně vysoký, musí se s tím něco udělat. V tuhle tu chvíli budeme hledat všechna řešení. Zároveň je potřeba si připomenout, že v tuhle tu chvíli žádný deficit na stole finální není. O tom se bude celý měsíc jednat. Na druhou stranu my nemůžeme počítat, že to bude v roce 2027 nějaký velký číslo, ve chvíli se uvědomí, kolikátýho dneska je.
5: Pikora se jednání zúčastní spolu s šéfem motoristů Petrem Macinkou. V pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu také SPD. Ministryně financí už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úspory. Nicméně možné úspory vidí maximálně v řádu jednotek miliard. Nedostatek personálu. Pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené na lékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuté nebo radiologičtí laboranti.
7: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
8: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
9: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
8: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Na České zemědělské univerzitě se dnes otevírá školní dřevostavba nazvaná Lesovna. Bude sloužit zároveň k výuce i jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších dřevěných konstrukcí.
10: Tuto budovu budeme využívat i pro výzkumné účely, protože je osazena množstvem čidel, které budou sledovat chování toho materiálu.
11: Říká Robert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské. Stavba trvala necelý rok, z toho nosné konstrukce byly hotové za 19 dní, dodává tajemník fakulty Martin Prajer.
12: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
11: Budova má také zelenou střechu a bude vytápěná geotermálním vrtem. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno. V Čechách ojediněle s přeháníkami. Teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou fronty od sjezdu z Kývalky z kilometru 182 až na kilometr 196. Celkem se zdržíte asi 15 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je kolona za Benešovem. Před nájezdem na D1 u Senohrab je zdržení asi 15 minut a fronta je od Mrače. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
13: No, jsme tady, za chviličku vás pozveme do kina a do kina nás také zve Tomáš, který píše o tématu řecké tchýně a tak dále, vztahy ke svým synům a následně snachám, moje tlustá řecká svatba, a že se tam prý objevuje vtip, proč se tchýně pohřbívají do půl pasu v Řecku, aby si mohli sami potom okopávat ještě záhonky a všechno zalejovat, aby se mohli.
14: Pak tady další jedna vysvětlivka, co znamená NDR. Nevyžádaná dobrá rada.
13: Já si myslím, že to je tenký led. Zbytečně tenký. Abychom se nepropadli. Protože zase je spousta hodných maminek, ne?
14: No to je, já mám třeba skoro tkyní úplně skvělou.
15: No to je taky.
13: Co napsal Vlastní?
14: No.
15: Moje žena se chová úplně stejně jako řecká tchýně. Jen rozdíl je v tom, že já si připadám jako její snacha. Ach jo.

0: Teď tady pro vás máme film, který se jmenuje Sex a smrt v kempu Miasma nebo Miasma. Je to taková krvavá satira na horory, ve kterých maskovaný maniak zabíjí dospívající mládež. Ten název je takový přímočarý a tak se ptám Vojtěcha Rindy, jestli ten film je opravdu o tom, co ten název říká. Vojtěchu, dobrý den.
1: Dobré ráno. Já myslím, že ten název opravdu už přímočařejší být nemůže, nebo tedy, aby byl ten název opravdu přesný, tak by měl znít nějak jako Sex a smrt a film a Švanda v kempu Miasma, protože ten film je zároveň docela vtipný, nebo se aspoň snaží být, a zároveň je takzvaně meta. On je o filmech, které jsou o sexu a o smrti a o kempech, a skvěle to shrnují už úvodní titulky, ze kterých se dozvíme, že jakoby existuje fiktivní filmová série Kemp Miasma, že v něm hlavní roli hrála jakási Billie Presley, která časem zmizela v obskuritě a teď se za ní vydává mladá filmařka Chris, která má tu sérii restartovat, natočit takzvanou origin story, jak se dneska říká, jak celé to vraždění v tom prázdninovém kempu Miasma začalo. A tak se tahle Chris vydá za tou Billie, aby oslovila ke spolupráci, zjistí, že Billie žije v opuštěném areálu, kde se ta série natáčela, a pak si ty dvě povídají a Chris se začne svěřovat a celé se to nějak děsivě zvrhne. Velmi krvavě právě, ale jinak ještě k tomu názvu, Sex a smrt se v tom filmu vyskytuje asi v poměru 1:10, takže ten název není úplně spravedlivý, ale to bychom asi už šťourali moc.
0: Jo, předpokládám 1:10, Sex a smrt, tedy snad, zaplať pánbu. A teď jeden ten film je jenom o tom, nebo má aspoň nějakou, já nevím, neříkám úplně hloubku, ale nějaký ještě jako vyšší smysl?
1: On se o ten vyšší smysl určitě snaží a ty ambice, aby to nebyla opravdu jenom běžná vyvražďovačka a takzvaná, a ty ambice potvrzuje řada věcí. Za prvé ten film koprodukovala firma Plan B, kterou založili mimo jiné Brad Pitt a Jennifer Aniston, a tahle značka se nepouští jen tak do ničeho, takže to je určitá známka kvality. Za druhé ten film zahajoval alternativní sekci Un certain regard na letošním festivalu v Cannes, což taky znamená štempl určitého umění, a z Cannes si tam Miasma navíc odvezla takzvanou queer palmu, to znamená ocenění za zpracování LGBT témat, což souvisí s tím, že v tom filmu dojde k lesbické romanci, jsou tam transmotivy a tak dále. A u nás byla Miasma uvedená na festivalu v Karlových Varech, ale ten vyšší smysl v uvozovkách spočívá hlavně v té meta úrovni, v tom, že sledujeme film o natáčení filmu, což je specifický subžánr, připomněl bych třeba český trhák, takže my třeba hned na začátku vidíme ten sestřih obalů videokazet jednotlivých dílů Miasmy, čteme novinové a časopisové titulky, jak po tom hitovém prvním dílu přibývala mý podařená pokračování, zjistíme, že na základě té série vznikla i videohra a další produkty. Čili, že se dělo přesně to, jak se úspěšné hollywoodské produkty rozmělňují, a tenhle satirický tón pokračuje ve spoustě narážek na jiné hollywoodské praktiky, na známé filmy, jako je Psycho, na hororové postupy a tak dále, ale to, že ten film je takhle vzdělaný a že je v něm spousta narážek, ještě neznamená, že je tedy úplně chytrý.
0: Co se týče trháku, tak tady bych ale připomněl, říká se tomu interní humor, že mám takový pocit, že člověk znalý toho natáčení se u toho filmu baví třeba 100x víc než člověk, který to bere spíš jenom jako nějaké verbální vtipy. A teď narážím právě na tento film. Jestli si ten film užije, nebo ho bude bavit, nebo bude bavit člověka, který třeba nestudoval filmovou vědu a vůbec se neorientuje v tom hollywoodském zákulisí a v té historii.
1: Já myslím, že i takovýhle člověk, řekněme běžný divák, si tu Miasmu užije, protože každý někdy viděl aspoň jeden díl z těch vyvražďovacích sérií jako Halloween nebo Noční můra z Elm Street, Pátek 13. a tak dál. A kdo viděl jeden, viděl všechny. Tyhle slashery neboli vyvražďovací filmy jedou podle naprosto stejného archetypálního vzorce. Ostatně, jaké můžou být větší archetypy a nosnější témata než právě sex a smrt. Takže každý si může tu Miasmu užít na základě toho, jak ten film napodobňuje a láskyplně zesměšňuje ty vzorce tadyhle toho hororového žánru. A ta intelektuální rovina je na tohle naroubovaná možná trochu násilným způsobem. neorganicky a vlastně i rušivě, ale v zásadě jde o to ukázat, jak mají ty dva základní lidské pudy k životu a ke smrti k sobě vlastně blízko a že ta hlavní hrdinka prostřednictvím fascinace těmi vyvražďovacími horory zažívá určité sexuální uvědomění, ale celé je to samozřejmě prošpikované právě narážkami na ty filmové postupy, které souvisejí s díváním se a s pohledem a s těmi praktikami na natáčení, protože ten film je, nebo film jako takový je podle určitých filmových teorií vlastně šmírování.
0: Já jsem jako lehce nepolíben touto tematikou, i když v rodině dřív jsme měli jednoho opravdu maniaka, Ondřej Brousek s Romanem Holým, ty milují tyhle ty šílený filmy. A já si jenom pamatuju, že Noční můra v Elm Street má toho Freddyho, to Freddy Krueger, Regino, jo, říkám to dobře. No a teď máme tady teda také nějakého ikonického hrdinu padoucha?
1: Máme, v tom opravdu to splňuje ten film, ten úzus těch vyvražďovacích hororů. Tenhle ten padouch se jmenuje Malá smrt. Je to původně jakýsi lidský hybrid, možná hermafrodit, a vypadá velmi originálně. To je možná na celém tom filmu to nejoriginálnější, protože přijít opravdu nějak novým padouchem je umění už dnes. On na hlavě nosí takovou plechovou krabici z nějaké vzduchotechniky místo té obvyklé masky a zabíjí pomocí kopí ostrého jako břitva a někdy taky luky a šípy. A ta krabice na hlavě působí opravdu impozantně a hraje v tom filmu velkou výtvarnou roli. Objevuje se různě v obrazech a na stěnách a tak, takže to se někomu opravdu dost povedlo, ten design. A povedené jsou taky ty sekvence, ve kterých ten malá smrt nebo ta malá smrt řádí a nechává za sebou tu krvavou stopu. Oni jsou opravdu hodně krvavé, ale taky hodně nadsazené, takže se skutečně nedají brát vážně a na rozdíl od velké části té metaroviny, kde se ten film tváří jako satira a legrace, a pokouší se vytvořit dojem, že je o něčem hlubokém, tak tohle je opravdu čistá zábava. A já jsem z té kombinace tedy toho takzvaně vysokého a nízkého byl trochu na rozpacích, ale musím přiznat, že jde o docela zajímavou kombinaci o posunutí toho žánru zase někam dál a někdo se při sledování té miasmy nad těmi chlístanci krve asi bude cítit hodně chytře.
0: No tak to je fajn, moc hezká pozvánka. Já jsem se díval na ČSFD, Československá, no jaká, je to Československá filmová databáze, ale protože evidentně máme hodně posluchačů, kteří se tam ty dívají taky, tak se ten web zhroutil, takže na sex, vraždy, nebo co v Mizánu, nebo jak to je v Miasmu, se asi teď momentálně nepodívám, ale děkujeme za hezkou pozvánku od Vojtěcha Rindy.
1: Byl tam asi 67% na poslední, co jsem se koukal.
0: Tak to je dobrý. Mějte se hezky, díky.
1: Taky děkuju, hezký den.
0: No a teď si vzpomeneme na Dvojku u piana, kde Dan Barta tady vystupoval tenkrát, myslím, že tady byli jako ti, kteří zpívali muzikály Jesus Christ Superstar, ale teď vzpomeneme na jinou písničku, na Šípkovou růženku.

0: No jo, je to jednoduchý, stačí to umět.
1: Tři tečky raní dvojky.
0: Ano. Pomaličku končí naše vysílání, které opět bylo naplněno nejenom barvami třeba historie, ale také všemi barvami snad našich společných životů, milí přátelé, milí posluchači, protože abychom se od dlažební kostky dostali k tkýni, to teda, tu cestu si ani neumím, ta je vydlážděná opravdu radostí.
2: No co se týká tchýně, tak už jsme tady to probrali dost, ale já si ještě dovolím snad poslední zmínku. Zuzana nám napsala docela hezký e-mail. Není to o mamánkovi, ale o mé návštěvě u syna a jeho rodiny. Bydlí 850 kilometrů daleko, takže cesta dlouhá a myslím, že spolu vycházíme moc dobře. Přijela jsem tam 1. dubna a řekla jsem jim, že jsem se rozhodla, že u nich už zůstanu navždy. Snacha zrudla, syn vytřeštil oči, nechala jsem je 5 vteřin vydusit a pak vykřikla apríl. Tak to je fajn, jo. Vlastně to dopadlo nakonec.
0: No ne, tak jsou to vtipy, které nejsou vlastně vůbec, bych řekl, v mnoha případech vtipné. Někdy ta konstrukce je vtipná, jako třeba u těch vtipech o blondýnách, že jo, ale je to třeba takový ten můj oblíbený, jak se dostanu na druhou stranu. To je, mně přijde, že ta konstrukce je vtipná, není vůbec důležitý, jestli ta holka má černý vlasy, nebo žlutý, nebo blondětý. Že jo, stojí přece jedna osoba stojí na jednom břehu řeky a volá na tu druhou osobu, jak se dostanu na druhou stranu. A ta druhá osoba říká, teď seš na druhé straně. Že?
2: Hmm.
0: Jo, že to je jako chytře vymyšlený. Ale abych se dostal zpátky takhle k tkyni, že nám třeba napsal ze Slovenska. Pozdravujem raní dvojku za Sabinova, Republika Šariš. U nás voláme svokru, to je slovensky tkyně svokra. Vegeta. Protože sam je šado všetkého. Igor 1974, tak se nám pobavil.
2: Už je to
0: moc. Ale já jsem chtěl říct spíš jinou věc. Víte o tom, že to je tchyně? Že to není tchyně?
3: Aha. Asi jsem
2: ale se tchyně zní moc krátce.
0: No ano, že se říká tchyně, ale jinak já jsem se díval na web Ústav pro jazyk český a tam je tchyně. Což je hrozně zvláštní.
3: To je ještě ošklivější, než to prodloužené. Tak možná člověk získává čas, aby si k tomu nějak vytvořil vztah.
0: Mně přijde...
2: A nebo se jí dá říkat, promiň, druhá maminko.
0: Mně říká maminka manželky, no. Já říkám vůbec.
2: Já říkám taky maminko.
0: To nemám rád, to
3: slovo. Já říkám Blanka.
0: Já říkám Alenka.
2: Tak to...
0: A něco jsem, více co vám teď ale musím říct. A já nevím, čeho je to znakem. Víš, co děláš, Regino, často? Teď jsi to dělala taky. Víš, co jsi teď dělala?
3: Tady si hraju se šňůrkou.
0: Ne. Má takhle ty ruce a takhle dělá ten mlejnek.
2: Meleme, mele.
3: Ne. Už jsem babička, no doufám, dělá? Že nejsem babička, ale...
2: Ježišmarja.
3: Něco možná nevím, ale no, to už jako jak člověk stárne, tak si
0: já
3: tak krátí čas.
0: Já si to teď všim. Já si hraju se šňůrkou.
3: To taky.
0: Ne.
3: To je neuróza nějaká. Meleš,
0: máš, seš, jo?
3: No, já jsem neurotik. Ale neklepu nohou. Ale teď jsem někde slyšela, že třeba můj synovec a syn takhle klepávají nohou, že sedí a někdy se otřásá, minule se otřásalo celé auto, když si synovec klepal nohou a jeho přítelkyně měla starost, že to auto je v nepořádku, že se nějak celé klepe. Říká, prosím tě, to já si jenom jako klepu nohou. Ale tento jev je prý znamením, že organismus se potřebuje uklidnit a že se tím destresuje.
0: Jo.
3: No.
2: Lepší, aby si kousal nechty. Ovšem tohle klepání nohou, pokud se to děje třeba, a teď se nechci bavit vůbec o alkoholu, ale když sedíte na pivní lavici a ona je prohnutá, protože na ní sedí víc lidí a uprostřed sedí neurotik, tak poskakujete všichni, až vám vypadnou klíče z kapsy.
3: A je to nepříjemné. To ani pivní lavice, v kostelní lavici je to totéž.
2: Já chodím jinam trošku.
3: Tam, když někdo klepe,
2: kostele
3: tak
2: nemají Plzeň.
0: To mají zase víno.
2: Jo, ale málo.
0: No. Jakub chodí do jiného chrámu.
2: Já chodím, ano, přesně.
0: Do chrámu radosti.
2: Zlatého moku.
0: Regina chodí do chrámu smíření. No, ale počkej, ty jsi říkal neurotik, ale Regino, ty jsi říkala, že on se destresuje.
3: Ano, no tím, se že uvolňuje. Se právě jako klepeš, tak ten nahromaděný stres ze sebe dostáváš ven. Prý.
2: Ale kde ho do sebe absorbuje?
3: No to je asi výchovou, že z nich vychováváme frustrované jedince, kteří stále mají z něčeho úzkosti.
0: No, promiňte, protože tady chodí teď jedna děsivější věc za druhou, tak to už se nedá opravdu číst, ale... co se týče nevyžádaných rad ještě, mají prý ve Francii, a teď se nebavíme obecně, kdo je dává, prostě jsou nějaké nevyžádané rady, tak nám píše Iva 52, že sůl a rady dávej, až tě o ně někdo požádá. To je hezký. Ale bez toho bychom třeba na divadle neudělali nic. Jo.
3: Že by to bylo neslaný, nemastný, jo?
0: Přesně tak. Tam bohužel to dostaneš hned úplně za uši. Tak to je. 8 hodin 24 minuty, my se musíme rozloučit.
2: Ne,
0: a musím vám moc poděkovat. No, já bych taky tady zůstal dál, ale pořady mají nějaký svůj řád. Ano, ano, všechno musí mít svůj řád. Zita Senková už je připravena s pořadem Jak to vidí, který je velmi tedy oblíbený, tak si ho určitě poslechněte. Následně jsou tady Dva na dvojce, pak
3: Blízká srdka.
0: Správně, pak je
3: Byl jednou jeden rok?
0: Ano, správně. A potom?
3: Česko jako na dlani?
0: Ne.
3: Už se to jmenuje jinak?
0: Ano.
3: Odpoledne s dvojkou.
0: Tak, no. Tak jste to trefili.
3: A pak je Káva o čtvrté.
0: Ta je důležitá, Káva o čtvrté. Tak jo, tak jsme to dali dohromady.
3: No pak všechno. Už půjdem spát. Pak už nevím, protože pak už usínám.
0: Jo, to já ještě nepůjdu spát zdaleka.
3: Já si teda jenom zdřímnu, abych mohla v 9 zase skočit k plotně a něco uvařit.
0: Tak hezké ráno a hezký den.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
2: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. Jinak tomu nebude ani dnes, jsem ráda, že pozvání přijal Aleš Farda, klimatolog z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já vám přeji dobrý den do Českých Budějovic.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: Pane Fardo, zeptám se vás především na to, jaký účet nám měnící se klima vystaví, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu před rostoucími teplotami a suchem, bez jakých opatření se neobejdeme a zda budeme mít na ně dostatek prostředků. No a co zaznívá v diskurzu oteplování mezi politiky, vědci či ve společnosti? Otázek bude celá řada. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?

0: republiku, potažmo Evropu. A těch nástrojů, které se používají třeba právě pro výzkum dopadů té změny klimatu na rostliny, na fyziologii rostlin, různých měřících přístrojů je opravdu hodně. Sbíráme a využíváme také opravdu velké množství údajů od různých dalších vědeckých institucí a skutečně dá se říct, že například tohle léto nás v jistém slova smyslu opravdu zaskočilo, protože intenzita té vlny veder a intenzita toho sucha, která přišla, byla opravdu výjimečná, rekordní, a to po celé Evropě. A zdá se říct, že tento rok byl možná ve smyslu toho, co víme o těch projekcích změny klimatu, tak byl o takových zhruba 15 let napřed.
1: Říkáte vlny, bylo jich zatím 5, mimochodem podle meteorologů i září bude zřejmě teplotně nadprůměrné. Jsou to stále ještě výkyvy, pane Fardo, nebo už tady sledujeme jednoznačný trend? Ostatně se suchem se potýkáme několik let a když jste zmínil vlastně velmi horké léto, tak faktem je, že těch tropických a supertropických dní i nocí je čím dál více, trvají déle a jsou také intenzivnější.
0: Tak určitě tady je třeba říct si, jak se klima chová. Ono klima vlastně je složené z jakýchsi oscilací, z proměnlivosti klimatu, variability klimatu. Ta je vyjádřena tím, že nám to klima kolísá vlastně mezi ročními obdobími a pak tu máme za určitých okolností různé trendy v tom klimatu. To jsou právě ty vzestupné trendy teploty, které pozorujeme v současnosti historicky, ale to můžou být i trendy jiné, může docházet k regionálním ochlazováním. Takže když se díváme třeba na ten vývoj těch teplot vzduchu, tak tam vidíme to kolísání meziroční, mezi desetiletími, ale zároveň už v něm dokážeme poznat třeba nějaký trend, který může být vyvolán nějakým přírodním podnětem, nějakou variabilitou třeba světového oceánu a po několik desetiletí nám třeba ta teplota může růst z těchto důvodů regionálně nad určitými částmi kontinentů. Ale v současné situaci tam vidíme trend globální, ta teplota do různé míry roste prakticky po celé planetě. Některé regiony, a bohužel Evropa mezi ně patří, jsou zasaženy více, některé méně, ale jedná se opravdu o celkový trend, tudíž už právě můžeme mluvit o tom, že jsme mimo přirozenou variabilitu klimatu a že zápasíme s něčím, čemu se říká právě to globální antropogenně způsobené oteplování.
1: Jinými slovy, je to už nový normál, pane Fardo?
0: Ona je to změna. My se nacházíme v nějaké tranzienci, kdy se to klima pohybuje vlastně z chladnějšího stavu do teplejšího stavu a ono si právě nějaký nový budoucí normál neustále hledá a ten bude určený tím, jak dovolíme té teplotě na té planetě zrůst. Čili můžeme mluvit vlastně o tom, že normál už budou třeba ty průměrné nárůsty teploty měřené za desetiletí, za dvacetiletí, protože jednotlivé roky můžou být ještě rozkolísané. On nám ještě může přijít nějaký velmi chladný rok. Už nebude asi tak chladný jako třeba v 70. letech nebo ještě v tom starším období, ale ta přirozená variabilita pořád bude nějakým způsobem do těch statistik také promlouvat, ale už budeme sedět na té vzestupné křivce.
1: Vy se, pane Fardo, věnujete s kolegy klimatickému modelování aplikované klimatologii. Spolupodílíte se také na projektu Klimatická změna. Existuje i velmi dobře zpracovaný přehledný webový portál. Mapujete vlastně, jak už je jasné, vývoj klimatu až do roku 2090, včetně dopadů na různé sektory, zemědělství, lesnictví, energetika. Tak co nás čeká? Čím je, kdybych zůstala ve střední Evropě a zejména v Česku, specifická naše oblast, tento region?
0: Tak z klimatického hlediska jsme trošku a paradoxně, i když sedíme uprostřed kontinentu, tak jsme vlastně na takové hranici mezi tou mediteránní zónou, mezi středomořskou zónou, která je na jih od nás, od Alp a vlastně tím severem Evropy. Takže my vlastně sedíme, dá se to říct takhle zjednodušeně, mezi Skandinávií a středomořskou

0: domořím a to, proč to říkám, je důležité z toho hlediska, že vlastně tyhle dva regiony se zřejmě budou vyvíjet v tom budoucím klimatu velmi odlišně a u nás bude strašlivě záležet, do které té zóny spadneme, do které nás ta příroda, ten klimatický systém nakonec započítá. Protože třeba ta Skandinávie, ta se bude také ohřívat, ale bude v ní zároveň přibývat srážek. Takže ta bude asi směřovat k něčemu, co bychom do budoucna právě považovali za příjemnější klima. A na druhou stranu to Středomoří, to se bude bohužel vyvíjet zřejmě hůř, to bude dál vysychat a dál se tam budou objevovat teplotní extrémy a to klima tam bude čím dál víc drsnější. Také v tom letošním létě právě na tom byla Skandinávie jako de facto jediná část z Evropy velmi dobře. Ona měla hodně srážek, tam to léto vůbec nebylo výjimečné, třeba na sever od Dánska a ty rekordy padaly u nás a ve Středomoří. A to je právě to, čeho se tady obáváme v té střední Evropě, protože jak nám ubíhá čas, máme přesnější výsledky změření a máme přesnější výsledky modelových simulací, tak se zdá, že bohužel nás to klima bude chtít započítat spíš k tomu jihu a takový jeden z možných hodně pravděpodobných nebo pravděpodobnějších scénářů, s kterým my se tady můžeme potázat, je to, že se k nám bude třeba šířit takovéto stepní klima, které nyní pozorujeme třeba v maďarské nížině, v uherské nížině. Bude se k nám trošku tlačit ta pontská step, ten obrovský biologický, ekologický, klimatický stepní pás, který vede z jižní Moravy až někam k pohoří Ural a do Kazachstánu.
1: A co, pane Fardo, rozhodne o tom, že jaksi lidově řečeno spadneme spíše do toho středomořského pásma nikoli ke Skandinávii, co se teplotně, klimaticky týče?
0: Tak o tom rozhoduje ta velkoprostorová cirkulace atmosféry do velké míry. To je způsob, jakým probíhá to proudění atmosféry v tom největším a téměř celoplanetárním měřítku. Jeho součástí, nebo řeknu to lépe, toto proudění odpovídá právě za to rozdělení těch klimatických pásů na ekvatoriální, tropický, subtropický, mírný a subpolární pás. A v podstatě dá se říct, že to, co jsme pozorovali i toto léto, tak to byly velmi aktivní tlakové výše toho subtropického pásmu. Oni jsou silnější, jsou intenzivnější, prohřívají se víc a zřejmě se u nás už i v porovnání třeba s minulým století vyskytují častěji na úkor třeba tlakových níží, které naopak nosí srážky. A pokud se u nás tyhle tlakové výše vyskytují v té teplé sezóně, tak přinášejí to velmi jasné počasí, ale oni ho přinášejí do té už nějakým způsobem víc nasycené atmosféry těmi radiačně aktivními plyny, jako je oxid uhličitý, tudíž se to všechno, celý ten systém se víc prohřívá, má buď stejné nebo menší množství vody ze srážek a charakter srážek se také mění trošku nepříznivě, tudíž my směřujeme právě k těm podmínkám těch velmi suchých, velmi teplých letních sezón. Ale nemusí to být úplně stoprocentní pravidlo. Já samozřejmě trošku i lidsky samozřejmě doufám v to, že na nás ta příroda bude pamatovat opravdu ještě i s těmi chladnějšími roky. Bohužel, ale na lidské doufání se nemůžeme spoléhat.
1: Konstatuje klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Letošní dlouhodobé sucho, tropické, subtropické teploty ukázaly limity těch dosavadních opatření, tak jaké kroky by byly efektivní? Jak se, pane Fardo, adaptovat na to, že nás výhledově čeká, řekněme, v Česku Středomoří?
0: tak určitě to bude mnohovrstevnatý proces, bude to poměrně komplikovaný proces. On je startován jednak, doufejme, alespoň v omezené míře, těmi informacemi, které my poskytujeme veřejnosti, poskytujeme odborné veřejnosti, státní správě, dalším institucím v České republice. A zároveň je to ale proces, který je startován přímo tou přírodou, přímo tím klimatem, protože informace od vědců je jedna věc, ale to, že vám uschne les, protože kvůli suchu byl oslabený a nalítl ho kůrovec, to je velmi praktická věc z toho, tak říkajíc, terénu, s kterým se lesníci musí potázat. A musí na to nějak zareagovat a společnost na to zareagovala. A les a lesníci, to není jediný příklad. Ta společnost, ekonomika se dostává pod tlak přes zemědělství, to jsme v tomhle létě slyšeli z celé Evropy, ale je to už nějaký delší dobu trvající problém i u nás v České republice. Mění se i regionálně to, jak zemědělci mohou pěstovat jednotlivé rostliny. Vlastně pivovarníci vám řeknou, že sladovnický ječmen, který se dřív v některých regionech pěstoval, se dneska začíná pěstovat jinde a stěhují se jeho klimatické optimum do vyšších pásem. Stěžují se právě třeba i chmelaři na tu letošní sezónu. Takže budeme se muset bavit zemědělství o změně hospodaření, o nějakém využívání zavlažování, pokud možno kapičkovém zavlažování, jak ho mohou vaši posluchači znát třeba z Izraela či středomorských oblastí. A musíme se pak bavit právě třeba i o tom tlaku na tu hydrologii obecně, protože nám v krajině ubylo hodně vody, je to vidět na našich řekách, nějakým způsobem to omezuje lodní dopravu, to jednak i u nás na Labi, ale hlavně je to problém třeba právě pro Evropu. A začíná být ta situace trošku, tak říkajíc, prekérní, třeba právě pro zásobování tou vodou do budoucna i pro průmyslové účely. Čili bude to mnohovrstevnatá záležitost, budou tam nějaké takzvané ty triáže, jak se tomu v dnešní době říká, budeme se muset rozhodovat, čemu dáme větší prioritu, čemu menší prioritu. Ale třeba, když se vrátíme trošku k lidským otázkám, budeme se muset i jako lidi chránit před těmi vyššími teplotami a před tím sluncem, které praží do naší krajiny a do našich měst.
1: Když jste, pane Fardo, zmínil třeba tu adaptaci v zemědělství, tak na jihu Francie také mění způsob hospodaření. Někteří začali pěstovat banány, papáje nebo manga, které potřebují méně vody, lépe snášejí vysoké teploty. Znamená to tedy, že se musíme, nemáme na výběr, adaptovat vlastně na ty probíhající změny. Česká vláda obnovila Národní koalici boje proti suchu. Jak hodnotíte, pane Fardo, tuto strategii, kroky, které se plánují?
0: Tak určitě vodou musíme začít. O obnovení této koalice samozřejmě vítám, protože dá se čekat, že do budoucna bude mít opravdu hodně práce a v hodně oborech vodu potřebujeme všichni, potřebují všechny obory vlastně ekonomiky, nebo de facto všechny obory lidské ekonomiky, abych to trošku uvedl na pravou míru. Tudíž my určitě budeme do budoucna pod tím tlakem, kdy ta společnost, ať už se třeba některým částem naší společnosti to nelíbí, tak my se těma změnama v té klimatickém systému budeme muset zabývat, a to minimálně z hlediska těch takzvaných adaptací, protože nám prostě nic jiného nezbývá, než se té změně těm novým podmínkám přizpůsobovat.
1: Budeme muset na to také najít dostatek prostředků.
0: Určitě ano. A prostředky asi budou hodně teda potřeba, a zároveň my chápeme, že ta společenská situace je komplikovaná. Klimatická krize není jediná krize, které naše společnost čelí. Máme tu otřesnou válku na východě, vyvolanou agresí Ruska. Máme tady problémy vlastně demografické, populace nám stárne a můžou se tu projevovat i další problémy, třeba právě ve stavu té ekonomiky. Takže my samozřejmě chápeme, že ty prostředky, které budou na boj s tou změnou klimatu, nebudou neomezené, budou velmi limitované a proto se i náš ústav musí věnovat otázce té takzvané maladaptace na změnu klimatu. To je právě to zabránění tomu, aby ty prostředky nebyly vyplýtvány zbytečně nebo dokonce, aby nějakým způsobem neuškodily v tom slova smyslu, že tu vlastně změnu klimatu, ty dopady změny klimatu, že je nějakým způsobem buď prohloubí nebo ještě způsobí dodatečné ekonomické škody.
1: Je to tenká linie?
0: Určitě ano, protože tady záleží na tom, jak my dokážeme vlastně vybrat ty vhodná opatření právě pro tu naši českou krajinu. Musíme se inspirovat z zahraničí, ale musíme třeba zároveň vědět, že v zahraničí jsou jiné podmínky. Musíme být velmi, velmi opatrní v tom, jak ta klimatická data využíváme, připravujeme a prověřujeme. V klimatologii věnujeme obrovské úsilí tomu, aby jsme ty data nějakým způsobem verifikovali, validovali, abychom byli schopni říct, že tak toto skutečně bude v budoucnosti s vyjádřením nějaké nejistoty. Protože když nějakým způsobem mineme ten koridor, v kterým se budou a mají vyvíjet ty teploty a ty srážky a třeba projevy toho sucha, tak právě hrozí třeba ta maladaptace. Proto je klimatologie vědou.
1: Říká Aleš Varda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Podle ředitelky Evropské agentury pro životní prostředí Leny Ile Mononen, lidé, kteří tvrdí, že současné extrémní počasí nemá nic společného s klimatickou změnou, jednoduše ignorují vědecké poznatky. Po letošním létě podle ní nelze popírat, že tropické teploty, sucha, požáry souvisejí se zrychlující se změnou klimatu. Pane Fardo, v jakém duchu se v České republice nese diskurs o této problematice, o oteplování? Co zaznívá v těch debatách?
0: Tak určitě diskuse je základním kamenem chování demokratické občanské společnosti. Diskuse musí být, názory musí být odlišné a právě z nějaké kritické diskuse by měly vyplývat ty závěry, které nějakým způsobem budou reflektovat skutečnost, které budou vlastně nějakým způsobem vymezovat tu optimální cestu, kterou se naše společnost téhle situace vydá do budoucna. Pochopitelně, jako je to u všech otázek důležitých, společensky důležitých, to spektrum názorů je hodně široké, až od úplného odmítání toho tématu, ignorování toho tématu, až po nějaké úplně nekritické nadšení, kde často ale právě pak musíme hrát i nějaký ohled v tom dávkování těch špatných zpráv, které bohužel klimatologie v poslední době nosí, protože je to i trošku psychologicky zátěžové. Nicméně ta diskuse musí probíhat i nějakou složitější strukturou právě s těmi obory, do kterých se ta změna klimatu, ať už přímo či nepřímo týká, jako je zemědělství, lesnictví, ale třeba i průmysl. No a ta diskuse nese takové ty rysy, jaké je známe vlastně ze všech témat, které se dotýkají kontroverzí. Může to být diskuse velmi vypjatá. Může to být diskuse klidnější.
1: Důvěřujeme obecně vědě, poznatkům, vědeckým hodnocením, pane Fardo, podle vašeho názoru?
0: Tak ve vědě je opravdu důležité, abychom se drželi vědeckých pravidel, pravidel vědeckého bádání, kritického myšlení, kritického ověřování faktů a i nějaké recenze těch faktů, verifikace hlubší. Ale pochopitelně to neplatí ve společnosti jako celku, protože jsme lidé, můžeme mít různé vlastní osobní zájmy, můžeme mít vlastní osobní koníčky, preference a v podstatě té vědě nikdo není zavázán té vědě věřit, ale je to vysoce žádoucí, protože věda je něco, co naši společnost posouvá dopředu a to zdaleka nemluvím jen o té klimatologii. A to kritické myšlení je věc, která nám potažmo pak přináší ty výdobytky, která ta moderní společnost má. A věda vlastně nám umožňuje i nějakým způsobem se na ty špatné budoucí podmínky připravit a nějakým způsobem se jim přizpůsobit. A pokud možno v té hlubší budoucnosti doufáme, že dojde i k takzvané mitigaci, k odstraňování vlastně těch příčin změny klimatu a že nějakým způsobem, ale to je bohužel asi opravdu ta velmi daleká budoucnost, tu změnu klimatu dokážeme dostat pod kontrolu.
1: Mohlo by, pane Farto, třeba tu debatu o změnách klimatu komplikovat i fakt, na který jste i vypoukázal, že třeba po nějaké vlně veder se na chvíli ochladí i zaprší. Není to právě ten moment, kdy si mnozí řeknou, vždyť to není tak horké? Mluvím o laické veřejnosti.
0: Určitě ano. V podstatě po každém létě nám přijde podzim a přijde zima. Ale je třeba poukázat na to, že i ta zima je nějakým způsobem v té dnešní době teplejší a že se poměrně radikálně změnila k horšímu. My už nemáme souvislou sněhovou pokrývku i někde ve takzvaných vyšších středních polohách, co jsou polohy de facto až podhorské, ta krajina je přes zimu otevřená a to pak vede k tomu, že se z té krajiny zimní vypařuje velké množství vody a na jaře nám o to intenzivněji hrozí sucho. A některé ty podhorské části naší republiky pak tou změnou klimatu trpí opravdu překvapivě hodně. To je i příklad Vysočiny, která je závislá na jarním tání sněhu hodně a když se toho sněhu nedostává, tak překvapivě i ta Vysočina je hodně zasažená těma vlnama veder a tím suchem. Takže asi takhle bych to zkomentoval.
1: Věnujeme dostatek pozornosti tomuto tématu ve společnosti, v odborných kruzích. Bereme vůbec to, co se děje kolem nás, už vážně? Uvědomujeme si to?
0: Tak dnešní společnost umožňuje naprosto neuvěřitelnou, a to je dobře, škálu různých zájmů lidských aktivit, takže to téma klimatu, změny klimatu nikdy ani logicky nemůže být žádným tématem, které ten vlastně život té společnosti bude určovat dominantně. Ta naše pozornost se samozřejmě dělí mezi spoustou témat a naším úkolem v té klimatologii vzhledem k těm vysokým sázkám a vysokým rizikům, kterým v budoucnu čelíme a který už se začínají projevovat, tak my samozřejmě na tyto rizika musíme poukazovat a musíme o těch problémech mluvit a musíme je té veřejnosti přinášet, byť je to za cenu toho, že my jsme tisíčkové, my nosíme ty špatné zprávy a vlastně dá se to i bagatelizovat zlým způsobem, že strašíme lidi, když to tak chcete říct.
1: Tak nevím, jestli položit poslední otázku, pane Fardo, o kolik stupňů se oteplí, jaká změna teploty by byla, mohla být v té brzké době reálná?
0: Tak my už se celosvětově blížíme nebo už se velmi, velmi pohybujeme blízko té hranice oteplení o těch 1,5 stupně Celsia. Ta teplota bohužel bude růst dál a my navíc sedíme na kontinentu, který je vlastně té změně klimatu vystaven ve smyslu nárůstu těch teplot asi nejvíc. To je dáno naší polohou relativně vysoko na severní polokouli. Ty vyšší polohy, vyšší zeměpisné polohy, vyšší zeměpisné šířky se ohřívají více a je to také dané naší polohou mezi Afrikou a Asií. Já bych tady nakonec vzhledem k těm nejistotám zatím nespekuloval o tom, kolik těch stupňů bude. Bude to rozhodně víc než o 1,5 stupně Celsia. Budeme asi rádi, když na konci století skončíme někdy pod 3 stupni Celsia, ale rozhodně se musíme připravovat na to, že budeme čelit horším podmínkám.
1: Říká Aleš Farda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji krásný den do Českých Budějovic. Naslyšenou.
0: Vám také, vašim posluchačům také naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zaměstnavatelé a odbory odmítají změny podpory v nezaměstnanosti. Maďarsko chce zveřejnit jména tisíců komunistických agentů a informátorů. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
4: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
0: Navrhované změny kritizuje třeba i koaliční hnutí SPD. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ušetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Poukazují na systémová pochybení, chaos řízení a špatné vybavení ošetřovny. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Rúf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archívy k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu mostů na dálnici D6 u Sokolova. Mosty převádějící dálnici přes silnici třetí třídy do Lokte. Práce potrvají do října a vyjdou na 8 milionů korun. Stavbaři nejdřív opraví most ve směru na Karlovy Vary, potom most směrem na Cheb, říká mluvčí ŘSD Petra Drukulová.
5: Během prací vyměníme mostní ložiska a závěry, opravíme odvodnění a odstraníme stopy po zatékání. Zároveň také obnovíme svodidla a povrch vozovky na mostě. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace.
0: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer dostanou cenu Rudolfa Metka. Ocenění letos už po 18. převezmou osobnosti, které se dlouhodobě věnují tématům spojeným s česko-ruskými a československo-sovětskými vztahy ve 20. století. Cenu udělují Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice. Pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
6: My akcentujeme například první československý zahraniční odbor, to Československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické emigraci, která působila v meziválečném Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Ještě dopoledne bude přechodně polojasno, jinak většinou oblačno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
2: Doprava.
0: Na silnici 35 u Vysokého Mýta skolabovala doprava. U letiště u Mýta odklízejí následky vážné nehody. Auta s kamionem jezdí se, kyvadlově, fronty jsou dlouhé v obou směrech. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh asi na 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2:02.
3: Přejeme vám hezké dopoledne i dnes, tedy ve čtvrtek 3. září. Aktuální zpravodajskou relaci připravila Naďa Procházková a tu další si poslechneme zase přesně v 10. No a do té doby si budeme povídat o dědictví.
8: V takovém možná specifickém slova smyslu zpráva, která nás k tomu navedla, nás přivede do Francie. No povíme a prozradíme více za chviličku.
3: Ano, dá se na to
8: jedné
3: podívat.
8: Matce a k jedné dceři.
3: Ano, dá se na to podívat z různých úhlů. Já jsem navrhoval věkové rozdíly pro dnešek, Šárka, že by jako spíše to dědictví, no tak jsme zvědaví, třeba bude od obojího trochu.
8: Ano, takové rodové nebo rodinné dědictví, no uvidíme, co se z toho vyvrbí během té první společné hodiny. Teď je 9:05, jsou s vámi 2:02, Jiří Holoubek a Šárka Volemanová a přejeme vám hezký den.
2: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Před chvilkou jsme naznačili, o čem si dnes až do desáté chceme povídat. Ovšem otázkou je proč. Mohli bychom začít titulkem francouzských médií Historie se opakuje. Vlastně tak trošku i u nás, protože tuším, že o něčem podobném už jsme si s vámi určitě povídali, ale Bůh ví, kdy to bylo, čas běží a teď je k tomu dobrý důvod. O co jde?
3: Jde o to, že dcera Brigitte Macronové, kterou od jejího muže francouzského prezidenta dělí téměř 25 let, má nového partnera.
2: Té dceři je 42. Je to právnička a má románek s o 20 let mladším studentem Antoinem Lecomtem. Dvojice svůj vztah nyní veřejně potvrdila na sociálních sítích, což vyvolalo určité pozdvižení.
3: Je to tak, Lecomte zveřejnil na Instagramu fotografie a video totiž ze společné cesty do Amsterdamu, takže jejich vztah není žádným tajemstvím.
2: A mohlo to být opravdu romantické, protože na tu cestu prý vyrazili dodávkou, ve městě pak navštívili výstavy a památky, no tak jako každý z nás, kdo by zrovna byl v Amsterdamu.
3: Ano, a bylo nám 22 let. 22 letý
2: jednomu
3: mladík,
2: 22,
3: ano.
2: Jednomu 22 a druhé 42.
3: Mm-hmm. Ty bys si to radši představil v tom opačném gardu, tady předpokládám.
2: Ano.
3: Mladík k tomu napsal 48 hodin v Amsterdamu s madam.
2: Pár je očividně zamilovaný a francouzská média mluví o té opakující se historii právě proto, že dcera tak jde, co se týče těch věkových rozdílů svých partnerů, vlastně ve šlépějích své maminky. Tak. Uvidíme, jestli ten mladík, který je dnes ve 22,
3: bude prezidentem,
2: bude také jednou prezidentem.
3: Tak historie samozřejmě ukáže. Každopádně tohle, co jsme se dočetli, nás dovedlo k tomu, že s vámi dnes chceme mluvit pod titulkem Jaká matka, taká Katka, a neb co jsme zdědili po předcích, ať je to tedy cokoliv.
2: Existuje takové heslo, nějaké takový slogan, takové pořekadlo taky na chlapy, Šárko? Vybavuješ si něco takového?
3: Nevybavuju si teď rychle nic takového, ale zkusím se nad tím zamyslet do té desáté hodiny. Trošku si myslím, že možná nebude nic takového.
2: No, nevím. Třeba bude.
3: Zeptáme se našich posluchačů.
2: Někdo z našich posluchačů, ano, i to můžete napsat na naší SMS-kovou bránu 702 222 220 nebo na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Dnes se vás tedy ptáme.
3: Dnes se vás ptáme, co jste zdědili po svých předcích, ať už je to co. Cokoliv.
2: Jestli je to dědictví vám milé, a nebo jestli byste se bez něj klidně obešli.
3: A jestli máte pocit nebo důkaz, že po vás osobně zdědili něco charakteristického vaši potomci, tak o tom všem dneska.

0: O tom, co jsme zdědili po předcích, ať už je to cokoliv, si s vámi dneska povídáme a už nám píšete, Monika se přidala. Zdravím oba, fyzicky po předcích jsem nezdědila nic a ani mi to není líto, aspoň s tím nejsou starosti. Z vlastností asi po svém tátovi a jeho mamce výbušnost a to mě dost štve, všem jenom hodící se dědictví, přeje Monika.
1: Eva ta píše, že její taťka dělal všechno tak, jak se má a pokračuje, nic neošulil, i já to tak mám a i to vyžaduji po svém okolí. Jsem s tím v pohodě, jestli je to příjemné právě i tomu okolí, o tom by se asi dalo diskutovat. O tom píše Eva. Já přemýšlím o tom, že bych vlastně ještě před časem jako neuměl nějak jednoznačně odpovědět na otázku. Možná ani teď ne, zcela jasně.
0: Čekala jsem ale?
1: Co jsem zdědil ano. Nebo nezdědil po rodičích, ale mám dojem, že s postupujícím věkem se některé ty rysy, které máme po rodičích, jak si zvýrazňují, což zcela nepochybně souvisí s takovou tou starší pravdou, že člověk zamlada říká, no tohle bych jako táta nebo jako máma nikdy neudělal a když je mu několik...
0: Tak se posléze, ano, přistihneš.
1: Tak se přistihne. Co to je?
0: Tolik sebereflexe, pane kolego Holoubku, dnes po ránu. Uveď mi nějaký příklad.
1: Já nevím, neuvedu ti asi konkrétní příklad. To jsou takové jako drobnosti, každodenní spíše, kterých si všimnu, když nastanou. Mm-hmm. Ale konkrétní příklad ti neřeknu. Mm-hmm. No,
0: škoda, tak to jsem si myslela, že jsi na to přišel sám a teď mi vysypeš 2-3 možnosti.
1: Ne,
0: říká
1: ne.
0: Ti to někdy třeba Zuzana, tvoje
1: ne.
0: žena?
1: Ne.
0: Ani Tonda, syn?
1: Ne, ale napadá mě, že ti lidé z okolí, kdybychom se jich zeptali, ať jsou to sourozenci, nebo možná právě rodiče, nebo samozřejmě žena, děti a tak dále, tak ti by to možná věděli lépe než my sami.
0: Tak uvidíme, jestli jsou na tom líp naši posluchači. A napadá mě taky to, že se podíváme vlastně do genů, ne? Tedy my dva takový odborníci nejsme, ale
1: můžeme
0: zavoláme...
1: Můžeme si odebrat trošku krve
0: to je pravda.
1: Na to.
0: A prohlédnout si navzájem, ale to je tak všechno, co pro to můžeme udělat. S genetikem si budeme povídat už za chvíli, nenechte si to ujít.
2: Šárka Volemanová a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: O dědictvích pokračujeme právě teď. Věra nám napsala: moji milý Šárko a Jiří, v naší ženské linii se dědí starší partneři. Můj táta byl o 20 let starší než maminka. Dcera měla manžela o 15 let a završila to vnučka manželem starším o 20 let. Já, pokud mohu posoudit, nebyl to problém a já hezké dědictví předala jen jedinému synkovi, a to jsou sytě zelené oči, napsala nám naše posluchačka Věra. Děkujeme za to.
1: Předání barvy očí jako dědictví, to se nám hodí vlastně pro následující minuty jako odrazový můstek, protože naším hostem je právě teď pan docent Vladimír Kirilov, vývojový biolog a děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane docente, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám a děkuji za pozvání.
0: Hezké dopoledne, vítejte u nás na Dvojce. No tak možná začneme u těch očí. Je to tak, pane docente, že geneticky se přenáší i ta barva očí na další potomstvo, a nebo je to jenom mýtus?
2: Ne, tak určitě barva očí je zrovna takový typický znak, který se přenáší, a tam řekněme ta dědičnost, to znamená to, co je podmíněno geneticky, může být až kolem 80-90%, a ten zbytek je vnější prostředí, protože nemáme pouze vlastně jako genetický základ, genetika je klíč, samý základ, ale máme takzvanou epigenetiku, o které asi pak budeme mluvit později, ale zrovna barva očí a vlastně fyzické vlastnosti lidí se přenášejí poměrně dost výrazně vlastně geneticky, to znamená vlastně na úrovni DNA.
1: Patří k takovým věcem například i hlas?
2: Hlas také může být, samozřejmě určitě hlas také, protože tam jde i vlastně o utváření hrtanu, hlasivek a vůbec morfologie tady těch orgánů, takže samozřejmě jedná se vlastně o fyzické vlastnosti, takže tam ta genetika také bude určitě hrát velikou roli.
1: Napadá, že kdybych byl syn Toma Jonese, tak to by mohlo být fajn docela.
0: To by si chtěl,
1: jako to, hodilo by se.
0: Pane docente, povězte, my často slýcháme, ty jsi celý děda, ty jsi celá babička, prababička. Když se podíváme do té genetiky zpětně, dá se odpovědět na otázku, jak hodně dozadu to jde, kde se vlastně ta šroubovice tvoří a proč jsou některé geny třeba skrz pokolení tak dominantní?
2: Tak každý vlastně z nás obdržel 50% své genetické informace od své maminky a 50% od svého tatínka, od své babičky, máme pak samozřejmě 25% od prababičky nebo pradědečka, 12,5%, takže tam skutečně platí ty tvrdé Mendelovy zákony, které vlastně objevil Johann Gregor Mendel, že jo, náš vlastně vědec, řekněme člověk, který se zabýval vědou, genetikou. A samozřejmě některé ty takzvané alely, to znamená formy toho genu, jsou takzvaně dominantní, některé jsou recesivní a projeví se pouze v případě, pokud se setkají ty dvě recesivní podoby od obou rodičů. To znamená, že to je ten důvod, proč například některé vlastnosti nemusíme zdědit po mamince nebo tatínkovi, ale po své babičce, protože tam se vlastně projeví to, že se tam vlastně spojily dvě recesivní alely, to znamená formy genů, které jdou například přes jednu generaci nebo přes dvě generace. Mm-hmm.
1: Vývojový biolog pan docent Vladimír Kirilov je s námi ve vysílání. Vy jste před chvílí zmínil ten termín epigenetika, říkal jste, ještě se k tomu vrátíme. Vysvětlete tomu, kdo by nevěděl, jaký je rozdíl mezi tou genetikou, tak jak si o ní běžně mezi přáteli povídáme, a epigenetikou.
2: Jasně, tak co se týče genetiky, tak to jsou vlastně vlastnosti nebo záležitosti, které se týkají přímo struktury DNA, to znamená mutace určitých genů, jak jsem mluvil o těch alelách, to znamená té forma genu, některý ten gen je takzvaně dominantní, to znamená je třeba aktivní, plně aktivní, a ta druhá varianta je taková poloaktivní nebo nemusí být aktivní i vůbec, protože má nějakou třeba mutaci. Mm-hmm. Ale to, co je vlastně, čemu říkáme epigenetika, je vlastně způsob řízení těch genů, které vlastně mohou být u těch dvou jedinců stejné, ty geny mohou být vlastně stejné, mohou být vlastně, nemusí tam mít ani žádné mutace, ale je tam nějaký spouštěč, to znamená, jde o to, kdy a kde se ten gen bude přepisovat. A to je třeba možné ovlivnit i třeba vnějším prostředím. Proto například u civilizačních chorob je dědičnost, řekněme, nějakých 30-50%, daná jako geneticky zátěž, ale poměrně velkou část můžeme ovlivnit my sami tím, že budeme zdravě jíst, nekouřit, sportovat a podobně, a tím pádem nespouštět ty špatné geny, když nemají být spuštěné. To je ta epigenetika, to je způsob regulace, takzvaně, jak říkáme odborně, genové exprese, a ten se odehrává na různých úrovních. Jsou tam nějaké micro-RNA, jsou tam mikro-RNA, nebo tam mohou být různé metylace, acetylace a podobné věci. To jsou tak odborné termíny, ale je to způsob řízení vlastně té genové exprese.
0: Říká pan docent Vladimír Krylov, vývojový biolog a děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc zajímavé povídání, dalo by se o genetice mluvit dlouho a dlouho. Poslední otázka, pane docente, na vás stejná jako na naše posluchače. Zdědil jste něco po svých předcích?
2: Ještě jsem zdědil, no určitě jsem zdědil podle mého názoru asi lásku k vědě po své babičce z tátovy strany, si myslím. A pak jsem se zdědil i třeba lásku k přírodě a ke zvířatům zase po své mamince.
1: Moc děkujeme za to, že jste nám věnoval a našim posluchačům pár minut svého času. Ať se vám daří, pan docent Vladimír Krylov, vývojový biolog. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji a zdravím posluchače.
3: Český rozhlas 2.

0: později moje dcera a teď moje vnučka. No a předevčírem byla vnučka poprvé v tanečních a i tam jí zdobily tyhle prastaré náušničky po její pra babičce.
1: Pane jo, to je krásné a dojemné, tak děkujeme, že s námi spolu sdílíte ten váš rodinný příběh. My se teď na chvíli odkloníme k jedné zajímavosti, no musíme vám to říct, pokud jste si toho nevšimli, to je teda pech člověk, tak, aby třikrát přemýšlel nad tím, co dělá.
0: Představte si, že dostanete pokutu za to, že jste někoho probudili.
1: Jak někoho ledního medvěda, a to lodním klaxonem. To se totiž stalo, protože turista na Špicberkách dostal 100 000 pokutu.
0: No, šlo tam také o jakousi oznamovací schopnost lidí, kteří cestovali s tímhletím jaksi nešťastníkem, protože ostatní turisté toho nedisciplinovaného muže nahlásili. No a on potom dostal takovýhle flastr, lidově řečeno.
1: Je to tak, no, on prostě zatroubil, probudil ledního medvěda, tato zvířata jsou na souostroví přísně chráněna, no a z jejich neodůvodněné rušení hrozí postih a ten byl tedy konkrétně 111 038 korun českých.
0: Ten muž se prý chvíli bránil, ale nakonec uznal svoji chybu a opravdu zaplatil tu vysokou částku, takže až budete na Špicberkách, klidně ho podrbejte, ale nebuďte ledního medvěda.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Jaká matka, taká katka, aneb co jsme zdědili po rodičích nebo po prarodičích, prostě po předcích. O tom píšete. Většinou je to úsměvné, milé, příjemné, ovšem najdou se i výjimky takových méně příjemných dědičných věcí. Ivana psala, že po rodičích nebo jiných předcích jsme toho zdědili asi hodně, ale uvědomíme si to většinou až s věkem, o tom už jsme mluvili. Iva dodává, geny neutlučeš, ano, říká se to různě, tahle hláška.
1: Také mě napadá jedna variace.
0: Já jsem po mamince a babičce a kdo ví, po kom ještě, bohužel, zdědila migrény. A také jsem toto dědictví opět bohužel poslala dál na dceru a ta na vnučku, píše Iva.
1: Poslechněte si Moci bez nemoci, protože migrény mají 2 až 3 novinky léčby, tak třeba by vám to pomohlo, najdete je na iRozhlas nebo na webu Dvojky. Jsou to úžasné věci formou biologické léčby a léčby gepantů, tak tolik možná ode mě takové drobné upozornění, třeba to bude stát za to.
2: 2 na 2. Vaše přání na naši hlavu.
0: A ještě něco pro vás má Šárka, protože dnes Šárka vymýšlela slova, která vám teď zadá z jednoho jediného prostého důvodu.
1: Budeme veršovat a vy se na to vždycky chytíte a my jsme samozřejmě velmi rádi, že skládáte říkanky, básničky, že nám je píšete. Jirka řekl, že jsem já vymýšlela ta slova. Poprosila jsem svého syna, takže ta slova, těch 5 slov, která budou součástí veršovánky, tak ty má na svědomí Pepíno.
0: Teď tomu už rozumím lépe, protože mezi těmi slovy je i jedno, u kterého bych netypoval, že, jako že tě napadnou slipy prostě. Ano. To mě překvapilo.
1: Tak to napadlo jeho a nesmírně se u toho bavil, asi u té představy. Tak každopádně, dobře poslouchejte, dnes vás poprosíme o veršovánku na číslo 702-222-220 nebo dvojka@rozhlas.cz. Odměňovat budeme ponožkami 2 na 2. A teď tedy pozor, vemte tušku papír, pomalu diktuj těch 5 slov. Auto, obraz, nástěnka, rododendron a slipy.
0: Auto, obraz, nástěnka, slipy a rododendron. Stačí jednou, když tam bude v té básničce.

0: Tak jste nás nesklamali ani dnes, což jsme samozřejmě předpokládali, že společně s námi budete veršovat. My jsme dnes zadali 5 slov. Auto, obraz, nástěnka, rododendron a slipy. A už chodí vaše veršovánky, dívám se do korespondence, napsala nám Lenka. Když auto na obrazu vidím stát, začnu si slipy oblíkat, rododendron do vázy dám a ženě na rozloučenou zamávám. V práci se ke kávě posadím a na nástěnku a kolegyni se zahledím. Je čas začít pracovat a ne se slipy lelkovat.
1: Shodou okolností Lenka je spoluautorkou, ale jiná Lenka i té další básničky, pravděpodobně společně s Petrem, protože je tady napsáno Petr a Lenka. Tak nám se líbí tahle básnička z toho prostého důvodu, že těch 5 slov je tam jako velmi zhuštěno. Ta básnička je krátká, ale úderná. Otázka je, jestli v takovém případě nebudeme muset poslat dvoje ponožky, ale já bych do toho klidně šel a odměnil právě Petra a Lenku. Jede auto krajinou, slipy tlačí a já myslím na jinou. Na obraze spatřenou, nástěnku mám plnou bab, nevím, které mám ten rododendron dát.
0: Nádhera, souhlasím, pošleme dvoje ponožky. Jedny pro Petra a druhé pro Lenku. Gratulujeme!

0: To byla ABBA. Blíží se 10. hodina. My tedy uzavřeme naše povídání o tom, co jsme zdědili po předcích. Ještě jednou děkujeme za všechny básničky, které jste nám posílali, ale ještě právě ke zprávě o dědičnosti. Tentokrát napsal Petr z Rychnova u Jablonce, kam zdravíme. Dobrý den, trochu mi vadí, že jsem zdědil horkou hlavu. Chytám, jak se říká, na první našlápnutí. Prý to mám po otci, bohužel byla asi složitá doba a neznám ho, ale babička mi říkávala, že jsem nervák po tátovi, píše Petr.
1: Tak děkujeme, s jakou otevřeností s námi i dnes hovoříte, ať už prostřednictvím SMSek anebo e-mailů, moc si toho vážíme. Taková byla naše první společná hodina, nabídneme tu druhou, tam bude poradna a dnes se v poradně budeme věnovat našemu zdraví. Když se podíváme do statistik, tak problémy se spánkem trápí asi 70% lidí žijících v Česku.
0: Jestli pak se dá zdědit i nespavost. Co myslíš?
1: No, já si myslím, že nevím. Měli jsme se zeptat vývojového biologa.
0: No ale možná se můžeme zeptat právě po 10. hodině, protože o spánku a o tom, jak bylo řečeno, co dokáže moderní spánková medicína, s panem profesorem Janem Polákem z Centra spánkové medicíny a Centra duševní rehabilitace v Berouně, tak vás zveme k poslechu po 10.

0: Hezká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude spisovatelka Martina Formanová. Jaké to pro ní je sledovat, když ožívá komediální seriál Na tělo, který podle její literární předlohy a scénáře natočil režisér Jan Hřebejk. A co si sebou poveze z Česka zpět do Ameriky? Odpovědi nabídne spisovatelka Martina Formanová v Radiokafé Vinohradská 12. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si rezervovat svoje místa.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Soudce Pavel Šámal bude moct dál rozhodovat o kompetenční žalobě prezidenta Pavla, rozhodl o tom ústavní soud. Rusko zavře německé Goetheho instituty v Petrohradu, Jekaterinburgu a Moskvě. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abasi.
2: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
1: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně. Teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. Zpřísní taky hraniční kontrolu ruských občanů. Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. Brněnské centrum kardiovaskulárních a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýšil o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči Petr Fila.
3: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Většinou bude oblačno v Čechách, ojediněle s přeháňkami. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna u průhonic na 5. kilometru se střetla v levém pruhu dvě auta. Je tam fronta asi na 5 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Zdrží vás kolem 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
5: A naše Nadě Procházková, která přinesla v 10 hodin zprávy, děkujeme za ně. Budeme se věnovat toto za pár minut spánkové medicíně a o tom, jak dobře spát, aby to bylo prospěšné nejenom naší duši, ale i našemu tělu.
6: Špatný spánek neznamená jenom nedostatek energie, často funguje jako spouštěč obezity, diabetu, vysokého tlaku nebo vážných psychických poruch. No a my si budeme právě o spánku, o dobrém i špatném spánku a jak na to a v čem všem nám dokáže pomoct moderní spánku. A medicína povídat v dnešní poradně.
5: A samozřejmě slíbíme i prostor pro vaše otázky, jak je dobrým zvykem ve druhé a třetí části naší poradny. Teď je 5:30 po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dobrý a kvalitní spánek a také moderní spánková medicína. To jsou všechno spojnice, které nás zavedou k naší dnešní poradně, která právě teď začíná. A s námi ve studiu vedoucí lékař Centra spánkové medicíny a Centra duševní rehabilitace v Berouně, pan profesor Jan Polák. Hezké dopoledne, vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Pane profesore, dozvěděli jsme se při přípravě na dnešní povídání, že statistiky nám říkají, že problémy se spánkem má u nás v Česku neuvěřitelných 70% lidí. Možná si ještě řekneme časem, proč tak ohromné číslo, ale řekněte, co to všechno znamená problémy se spánkem, co všechno mohou být ty problémy?
3: Problémů se spánkem je skutečně velká řada. My to v rámci diagnostických skupin máme 5 takových velkých skupin. Patří tam nespavost, to znamená poruchy spánku ve smyslu obtížné usínání, časté probouzení s následným obtížným usínáním nebo časné probouzení, tak to je ta nespavost. Pak tam patří velká skupina poruch dýchání ve spánku. Ty se projevují, někdy říkáme, zástavami dechu ve spánku nebo chrápáním. Je to ten syndrom obstrukční spánkové apnoe, tak to je taková druhá velká skupina. Pak je tam skupina onemocnění s nadměrnou denní spavostí, kdy vlastně pacienti hodně spí během dne, ne kvůli tomu, že by měli nekvalitní spánek, ale kvůli tomu, že ten mozek prostě potřebuje více spát. No a pak tam jsou takové vzácnější onemocnění, jako jsou poruchy chování ve spánku, náměsíčnost, poruchy cyklu spánku a bdění a tak dále.
2: Mm-hmm. Je to věda, pane profesore. Pojďme k těm 70%. Opravdu je to velmi vysoké číslo. Čím to je?
3: Je to velmi vysoké číslo, dokonce bych řekl trochu vyšší, než obvykle ta odborná literatura mezinárodní udává. Je to kombinací faktorů. O spánku se čím dál tím více hovoří. Spánková medicína je mladá disciplína, ale velmi jako důležitá, našla odezvu mezi pacienty, takže více o tom víme, více se o tom hovoří. Také máme více důkazů, protože spánek skutečně naše zdraví ovlivňuje, takže to také podporuje ten zájem veřejnosti odborné i běžné. No a pak je to také tím, že to prostě je pravda, že spánkové potíže jsou velmi časté a životní styl, který žijeme, moderní doba, tomu zkrátka nahrává.
4: Kdybychom jaksi si s tím víc lámali hlavu, mohlo by se to číslo nějak dramaticky snížit, kdyby ti, kteří mají potíže se spánkem, si jenom neřekli, no tak co nadělám, no tak blbě spím, co se dá dělat?
3: Tak to je dobrá otázka, to vlastně by byla takové úsilí, řekněme, v oblasti veřejného zdraví, jak vylepšit spánek jako jeden z faktorů, který naše zdraví a životní pocit determinuje. Myslím si, že ano, určitě prevence, osvěta alespoň v té spánkové hygieně, v takových těch základních principech by části populace určitě jako pomohla. Druhou věcí je, že třeba ty poruchy dýchání ve spánku jsou srostlice s nadváhou a s obezitou, takže tam opět řešením tohoto problému bychom dokázali ovlivnit i to procento pacientů, co mají ten syndrom obstrukční spánkové apnoe.
4: Takže na té osvětě právě pracujeme.
2: Ano. Pane profesore, ještě možná jedna otázka do první části poradny. Co to je vlastně dobrý kvalitní spánek? Teď myslím z hlediska perspektivy věku. Jak je to vlastně u malých dětí, teenagerů s postupujícím věkem, až vlastně třeba k seniorům, kdy ta kvalita spánku se určitě mění v průběhu let?
3: No tak to je velmi, velmi dobrá otázka a já bych tam možná... Vy jste se vlastně ptala na kvalitu spánku, ale skoro bych řekl, že jste se ptala na ten čas, co je jakoby dobrý spánek, kolik hodin.
2: Tak předpokládám, že to k tomu patří.
3: To k tomu patří, ale schválně se vyhnu té otázce, kolik hodin, dobře. Protože to je velmi individuální. Je to skutečně velmi individuální. Co platí je, že v průběhu života, tak jak jste ho popsala, novorozenci prostě spí 20 hodin a pak se to ustálí, řekněme, někde mezi, a schválně řeknu široké rozmezí, 6 až 8 hodin u těch dospělých, a pak skutečně v séniu, ve stáří nebo v pokročilém věku zase ta potřeba spánku trochu klesá, co se týče hodin, ale to klíčové je ta kvalita. Kvalitu tu hodnotí pacient, takže dobrý spánek je takový, který plní ty svoje funkce, to znamená, člověk ho vnímá jako kvalitní, ráno se cítí osvěžen, energizován a je schopen vykonávat denní aktivity tak, jak si přeje. A to je kvalitní spánek. A to číslo, jestli to u někoho je 6,75 hodiny nebo 8,15, to vlastně není až tak relevantní. Ten spánek má plnit své funkce a když je plní, tak je kvalitní.
4: Může to u někoho být 6 v noci a 2,5 odpoledne?
3: To může být, v zásadě to jako nezakazujeme.
4: Pokud mi to udělá dobře.
3: Tak, přesně jste to zase řekl, jako nezakazujeme to, ale ani to nějak aktivně nedoporučujeme, ten spánek odpoledne, takhle dlouhý, třeba 2 hodiny, spíše třeba i z těch států, kde je siesta, tak ta nebývá tak dlouhá. Ten spánek prostě odpolední, řekněme spíše jako šlofíček 20-30 minut, ale více už jako nedoporučujeme a v našich jaksi ambulancích, kde už vidíme pacienty, kteří mají problémy se spánkem, často právě s nespavostí, tak tam to doporučujeme ještě méně a spíše už nedoporučujeme. Takže bych rozdělil tu běžnou populaci a nějaký lehký šlofíček v párném dni po obědě od pacientů, kteří už mají problémy s usínáním, se spaním. Tam si to vlastně ještě zhoršují tím, že by spali přes den. Mm-hmm.
2: Děkujeme, to byla první část naší poradny o spánkové medicíně, kvalitním spánku. Zase po písničce s prostorem pro vaši otázku 702-222-220 sem nám ji můžete poslat SMS-kou, máme i e-mail adresu dvojka@rozhlas.cz. Můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Moderní spánková medicína, spánek jako takový, témata naší dnešní poradny. S námi ve studiu zůstává vedoucí lékař Centra spánkové medicíny, Centra duševní rehabilitace v Berouně, pan profesor Jan Polák.
3: Máme celou řadu dotazů, ale už také přicházejí ty posluchačské. Například Kamil se ptá, hraje v tom špatném spaní a usínání nějakou roli genetika? Je mi 63, mám se spánkem velké problémy. Moje maminka měla totéž a babička od 4 ráno nemohla spát.
4: Ano, určitě genetika hraje velkou roli pro různá spánková onemocnění různě, ale vyrozuměl jsem, že se asi bude jednat o tu nespavost a tam genetika hraje roli, protože ta nespavost má tři takové komponenty. Jedna z nich je genetické nějaké pozadí, které spočívá v tom, jakým způsobem reagujeme na vnější podněty, jakým způsobem zpracováváme stresové situace, a jakým způsobem prožíváme prostě vjemy, které na nás život klade, a pak na to nastupují další prostě další vrstvy, které tu nespavost můžou utužit. Ale genetika je základním kamenem, je to takovým prvním krokem. To ale neznamená, že bychom nedokázali ovlivnit ty další dva schůdečky, které na tu genetiku nasedají. Takže genetika tam je, jako je genetická dispozice i třeba ke zlomenině nohy nebo k jakékoliv jiné nemoci. Takže ano, genetika roli hraje, ale nemělo by to vést k nějakému jako defétismu nebo poraženectví, že bychom s tím nedokázali nic udělat.
2: Mm-hmm. Děkujeme za tu odpověď. Dotaz od našeho posluchačka Františka. Jak moc je zdraví škodlivá pravidelná noční služba, myšleno tak pětkrát za měsíc, a jestli by pan profesor mohl poradit, čeho bych se měl vyvarovat, ptá se František.
4: Ano, to je velmi důležité téma. Práce v noci, práce na směny, bohužel to tak prostě je.
3: Lékaři o tom jistě vědí své.
4: Lékaři, přesně tak, zdravotníci o tom vědí své. A právě na lékařích a na zdravotnicích a na sestřičkách jsou velké studie udělány, které prostě bohužel ukazují, že ta práce na směny a čím více těch směn odpracovaných je, to zdraví poškozuje. Je to prostě rizikový faktor pro rozvoj celé řady právě civilizačních onemocnění, které jsou velmi důležité, takže je to tak, ale zase je to jeden z faktorů, není to faktor jediný, hraje v té rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, infarktu, mrtvice, hraje roli životní styl, životospráva, zase genetika prostě a výška cholesterolu, kompenzace cukrovky a tak dále. Takže těch faktorů je hodně, jeden z nich, rizikový faktor, je práce na směny. Jak se tomu, co s tím dělat, jak se tomu vyvarovat, jak se s tím popasovat, je určitě využívat naše přirozené mechanismy, které máme, to znamená po té směně noční, když už prostě člověk jede domů a musí spát ve chvíli, kdy ten jako organismus na to není úplně biologicky připraven, tak třeba cestovat se doporučuje domů už nějakých jako trošku slunečních brýlích nebo v nějakém tmavším prostě prostředí pobývat, nerozsvěcet zbytečně, aby jsme si prostě neaktivovali ty svoje mozková centra intenzivním osvětlením, tak to můžeme dělat na té cestě domů, než budeme spát. Jinak tu službu prostě musíme nějakým způsobem přežít, takže často se používají nějaké takové dovolená stimulanci, jako je káva. Prostě se s tím nějak adaptovat a popasovat, naskočit co nejdříve do toho zase běžného rytmu. Myslím, že pán zmiňoval, že má 5 služeb za měsíc, to je tak jednou za týden. To znamená, prostě ten první den nebude stát za moc a od dalšího dne mezi těmi službami už zase dodržovat ten pravidelný rytmus, spánek, bdění, tak jak bych chtěl. Člověk je nesmírně adaptabilní, takže je tam velká naděje na to, že se prostě v tom mezidobí mezi službami prostě adaptuje a hold zase přijde noční služba, která to zase trochu rozhodí.
3: Mluvil jste, pane profesore, před chvílí o tom, že je dobré i třeba vzhledem k tomu, že si řekneme, no máme to dáno geneticky, to špatné spaní, neházet flintu do žita, nemít ten poraženecký postoj. S čím tedy dnes v 21. století spánková medicína pomoct může? Co se dá vyřešit?
4: Spánková medicína vlastně má nástroje pro řešení téměř všech těch spánkových onemocnění. Někde je to více farmakoterapie, někdy je to přístrojová léčba, jako u té léčby poruch dýchání ve spánku a chrápání, někdy je to léčba chirurgická. Někdy je to psychoterapie, psychologický coaching, což je zase doména hlavně, řekněme, té prosté nespavosti nebo typické nespavosti, takže ve všech těchto komponentech spánková medicína kráčí vpřed a každých 5 let přijdou nějaké inovace vlastně ve všech těchto oblastech.
2: Mm-hmm. Pane profesore, hovoříte tedy o nějaké multioborové spolupráci v souvislosti s tím, co jste teď popsal?
4: To naprosto. Spánková medicína je obor mladý a v Čechách si ještě nezasloužil svoji vlastní atestaci, takže vlastně spánkoví specialisté, odborníci nasedají na nějaké jiné odbornosti a určitě spolupráce nebo mezi neurologií, psychiatrií, vnitřním lékařstvím, ORL, psychoterapií, to je prostě naprosto nezbytné a i tak v našem centru to tak vlastně vypadá. Máme lékaře ze všech těchto odborností, praktické lékaře, tak to prostě je.
3: Chtěl jsem se zeptat, jak se to daří napříč těmi obory a postupně rozšiřovat a vlastně i to povědomí rozšiřovat nejen mezi pacienty, ale i mezi lékaře.
4: Tak snažíme se všichni, děkujeme i za možnost vystoupit zde. Já myslím, že se to docela daří, protože některé ty dopady těch spánkových poruch a jsou prostě viditelné, jsou měřitelné a ta léčba zase zcela prokazatelně prostě pomáhá a to je vždycky dobrá motivace i pro lékaře z jiných specializací se tomu prostě věnovat, protože vidí u svých pacientů prostě efekt a to je velmi naplňující a neřekl bych, že to je limitací v našem prostředí, že by jsme mezi obory v rámci toho spánku nedokázali spolupracovat. Mm-hmm.
2: Děkujeme, to byla druhá část naší poradny. Před námi ještě ta třetí pořád s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Zavolejte nám na 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek
0: 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O spánku, jeho kvalitě i nekvalitě a o tom, co dokáže moderní spánková medicína v dnešní poradně s naším hostem panem profesorem Janem Polákem, vedoucím lékařem Centra spánkové medicíny Centra duševní rehabilitace v Berouně.
3: Někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla k nám do studia, má tedy právo se ptát. Dobrý den a vítejte u nás.
4: Dobrý den, můžu mluvit?
3: Určitě.
4: Prosím vás, chtěl jsem říct, ať si paní lékaři zkusí zažít 10 let ve slévárně, pětidenní noční směny, celý týden, a budou rádi, že mohou být jeden týden na odpolední nebo na noční směně, a budou děkovat Bohu za to, co mají. Mm-hmm.
3: Tomu rozumíme. Máte nějakou otázku ke spánku?
4: Já jsem jenom toto porozknout.
3: Dobře, tak děkujeme, o té nepravidelnosti jsme si povídali, dáme prostor někomu z dalších posluchačů. Dobrý den i vám. Slyšíme se, dobrý den. Ano, určitě.
5: Já jsem se chtěl zeptat, já jsem teda řidič kamionu, takže většinou to vychází, že každý den to mám jinak, jo, jednou spím přes den, jednou přes noc, ale kvůli tomu nevolám, na to jsem si už zvyknul. Chtěl jsem se zeptat, zhruba od 35 let, mám problém, že ať se napiju jakéhokoliv množství alkoholu, můžou to být třeba dvě piva nebo jeden panák jenom, tak prostě jdu spát, usnu, za dvě hodiny se zbudím a pak koukám až do rána. Jestli bych se mohl zeptat, čím to je způsobený. Mm-hmm.
3: Děkujeme, poprosíme o odpověď, pane profesore.
6: Ano, určitě. Tak vy jste to vlastně sám zidentifikoval, je to tím alkoholem, a alkohol je látka, která pomůže usnout, ale nemáme ji rádi, nepoužíváme ji jako látku na léčbu nespavosti, protože ta její druhá stránka, jeho druhá stránka je, že ten spánek rozbíjí v tom dalším průběhu, okrádá nás o ta hluboká stádia, o spánek REM, takže je to prostě farmakologické působení, bych tak řekl, chemické působení přímo toho etanolu na mozek a na centra, která se starají o rytmicitu spánku a bdění. Takže je to prostě přesně, jak jste řekl, může za to ten alkohol, i když třeba v malém množství by se zdálo, že nemusí, tak je na to člověk taky různě citlivý v různých fázích života, různě unaven. Odpověď alkohol.
2: Lenka má zajímavý dotaz. Poslední dobou nemohu usnout vždy obden. Jeden den nespím, pak po strašném dnu usnu a tak dokola. A opravdu nemohu usnout vůbec třeba až do 5 do rána.
6: Ano, tak to určitě bych doporučil posluchačce, ať se klidně na nás obrátí, protože my tady nevyřešíme to, proč to u ní přesně takhle je. To vyžaduje delší čas, ale to, že jedna noc probdělá a ta druhá je lepší, to je přirozené, protože v mozku se nám hromadí během bdělosti metabolity, je to látka, která se jmenuje adenozín, je to prostě odpadní produkt, řekněme, aktivity těch neuronů, a během spánku se nám odklízí, takže když ta jedna noc neproběhne, jak má, tak není dostatečně odklizen ten adenozín, o to více se nám vlastně vybuduje nebo skoncentruje jeho hladina v tom druhém dnu, a vlastně ta druhá noc začíná už s obrovskou hladinou adenozínu, ten spánkový tlak, jak tomu říkáme, je velký, a proto ta druhá noc proběhne vlastně relativně dobře. Takže to je to vysvětlení biologické, ale proč se to tak děje, to vyžaduje jako podrobnější rozhovor.
3: Ne, profesor, poví.

0: Káva o čtvrté chystá taky nabídku k poslechu pro vás, naši milí posluchači. Češtinu používáme každý den, přesto v ní často chybujeme a mnohdy o tom ani nevíme. Proč máme v mateřském jazyce tolik výjimek, odkud se vzaly, z jakého důvodu se některá pravidla v průběhu času mění a které zažité výrazy si nejčastěji pleteme. O tom všem dnes odpoledne. Hostem Terezy Stýblové a kávy o čtvrté bude doktor Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.
1: S Alešem za chviličku po červeném koberci, protože je čtvrtek, tak o filmových premiérách, ale prý se přeci jenom ještě jednou vrátíme k těm známkám, o kterých Aleš mluvil včera, protože se byl podívat osobně na to, jestli by se mu podařilo vytvořit opravdu nějakou pěknou falešnou známku, kterou by prodal třeba ne za 250 milionů, ale aspoň za 100.
0: No nejenom to, posílal mi i různá videa ze své návštěvy tam, no tak kdo ví, jak to všechno dopadlo.
1: Bude důkazní materiál jednou.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Filip umí mluvit s duchy.
4: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
3: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
4: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
2: Zvedá se vítr.
3: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
5: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské

0: poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleš se nemůže zbavit myšlenek na ty drahé mnoha milionové známky, které jsou v Praze, ale než se k ním dostaneme, tak přeci jenom proto, že je čtvrtek.
3: No tak samozřejmě půjdeme do kina, ale prosím tě, Aleš, já už jsem tady zmínila, že ty jsi mi včera posílal taková videa, jak jsi se díval na ty drahé známky. Mm-hmm. Měla jsem popravdě o tebe strach, když jsem to viděla, protože to trošku zavánělo zlodějnou.
2: Hezké dopoledne, Aleši.
4: Hezké dobré dopoledne, ale to, že jsem tady a jsme propojeni, je dokladem toho, že známky zůstaly na svém místě.
3: Ano, a všechno dobře dopadlo. No dostaneme se k tomu, co jsi včera prožil, ale každopádně Jirka říkal, že po červeném koberci je to tak, přineseš i dnes filmové premiéry. Jak víme, v poslední době bodují i filmy, které se do kin vracejí po letech. A jeden takový tu dneska taky bude, takže...
4: Co nového na plátnech? Vybírejte a je toho opravdu hodně. Dorazil koncertní film Katy Perry Live from Paris. Americký hudební dokument zachycuje vyprodané pařížské koncerty z listopadu 2025. A pozor, snímek se promítá jen dva dny, 2. září už jste prošvihli a promítat se bude ještě 5. září. Česká romantická komedie Dokonalý den režiséra Jiřího Matouška. Kateřině Marii Fialové se cestou do práce porouchá auto a ve vlaku potká spontánního Vladimíra Polívku a během jediného dne se obrátí jejich životy vzhůru nohama. Dále hrají Tereza Kostková, Tomáš Jeřábek nebo Marek Taclík. To je komedie Dokonalý den. Pro děti je tu česko-švýcarský Kinotaj. Pásmo 5 krátkých animovaných a hraných příběhů o fantazii, hrách a hledání vlastního místa ve světě. Mám tady i britskou hororovou komedii 8 nohou a milion followerů. Ta pošle skupinu influencerů do luxusního rezortu na tropickém ostrově, ovšem ráj zaplaví miliony smrtelně nebezpečných pavouků. Japonské historické drama Samuraj a vězeň. To nás zavede do roku 1578. Obléhaný hrad, 2 znepřátelení muži a série záhadných úmrtí. Tady pozor, film má i na dnešní poměry mimořádných 147 minut. Historické drama Samuraj a vězeň. Horor, komedie a zároveň milostné drama, to je Sex a smrt v kempu Miasma. Mladá filmařka přijíždí obnovit starou hororovou sérii a setká se s někdejší hvězdou, kterou hraje Gillian Andersonová. Mimochodem film si odvezl z Cannes cenu Queer Palm. Slovensko-české drama 33 kroků sleduje muže, který před 13 lety prožil brutální rasistický útok a teď se dozvídá, že jeho útočníka propouštějí z vězení. Snímek získal na letošním Karlovarském festivalu zvláštní uznání. Nabízím i argentinsko-španělský dokument Zápas století. Připomíná legendární čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa Argentina-Anglie z roku 1986. Maradonovu boží ruku, ale také válku o Falklandy a politické napětí, které celý zápas provázelo. No a ten film, který se vrací po 20 letech, Pixar znovu posílá do kin animovaná Auta. Black McQueen se znovu zatoulá do Kardanové lhoty a v českém dabingu opět uslyšíme Richarda Krajča, Kateřinu Brožovou, Bolka Polívku nebo Jiřího Macháčka. Takže Auta opět vyrážejí do boje o vaší přízeň. No, je z čeho vybírat.
3: Já snad zajdu, protože tohle bylo dětství Pepína. Jsem to viděla snad tisíckrát.
4: Teď se to vrací, teď se to vrací zpátky. Hele, vezmi ho, třeba se mu to bude líbit i teď na prahu dospělosti.
3: Ano.
2: Aleši, jdeme dál, ale ještě před tou další otázkou se zeptám, byl jsi někdy, anebo jsi filatelista? Sbíral jsi někdy známky? Nebo ta posedlost se u tebe objevila až takhle jako v dospělosti?
4: Ne. Jako kluk samozřejmě jsem sbíral známky. Mám doma všechny ty staříčky poděděné, všechny ty lipové květy, Masaryky s dítětem v obětí a tak podobně. Myslím, že je někde znova vyhrábnu a že tam třeba nějaký ten kus, který má špatné to zoubkování nebo něco, že tam nějaký skvost bude. Já jsem z toho úplně na čem.
3: Aleši, kdo poslouchal Červený koberec včera, tak ví, že na výročí Ježíšmarja, teď to neřeknu, 1500. červeného koberce, si nám přinesl fejkové kopie nejdražší známky světa, která je právě v Praze, no ale kdo sleduje Instagram, tak ví, že ti to nedalo a zašel si se tam podívat. Jaké to je mít vedle sebe 250 miliardy?
4: Já vám řeknu, my jsme si z toho několikrát jako dělali legraci, že tady ty známky jsou a tak podobně, ale včera jsem opravdu náhodně procházel kolem obecního domu, nedalo mi to, koupil jsem si vstupenku, zašel jsem a je to zážitek. Je to tu do neděle, v Riegerově sále jsou vystavené všechny ty nejcennější, nejzajímavější známky, ty, které byly omylem vytištěné vzhůru nohama. Najednou je tam z ničeho nic modrý Mauricius, jo? Je tam a opravdu je 20 cm od vás. A potom ale z toho Riegerova sálu vejdete do vedlejší místnosti, tam je vypravená taková budka vyrobená, do ní vejdete, jste tam v tu chvíli sami, na té budce jsou samozřejmě veškeré informace o té nejdražší známce a potom vejdete a tu Gvajanu, tam máte opravdu 10 cm od sebe, je zalitá do takového plexiskla, ani jsem neskoumal, jako jak je to uděláno bezpečnostně, nedávám to, abyste se ji ani dotkli, vůbec ne v žádném případě, ale je to teda zvláštní zážitek, tu jednu jedinou známku, která existuje pouze jedna, v tu chvíli nejde ani o ty prachy, když čtvrt miliardy dobrých, jo. Ale máte ji tam vedle sebe. Je to zvláštní pocit, byť člověk úplně neulítává na té filateli, ale těch skvostů je tam opravdu celá řada. Je to zážitek, protože naposled tady byla v roce 78, Bůh ví, kdy se vrátí. Ta je méně častá než zatmění měsíce, takže byl to zážitek.
2: Aleš Cibulka pozval na závěr do obecního domu. Na známky Aleši děkujeme pěkně, měj se hezky a zítra naslyšenou.
4: Zdravíme a přejeme krásný den vám všem, ať se daří.

0: Pár minut před 11. hodinou ještě nezbytný programový tip na čtvrteční podvečer. Opět tady budou Moci bez nemoci. Šárko, s kým, o čem, jaké bude téma?
1: Tak já vás zvu, protože po prázdninách dnes rozjíždíme další sezonu a premiérové díly a dnes opravdu se světovým unikátem. Představte si docela malinkaté miminko. Narodila se holčička Elenka a podstoupila operaci mozku ve věku několika týdnů, protože lékaři ji diagnostikovali jednu z nejtěžších forem epilepsie. A její epileptické záchvaty u tak malinkého miminka byly vlastně 24 hodin denně a šance na její přežití téměř nulová. Ale oni dokázali v tom mozku vypnout určitou část a tím absolutně zrušili, vymizeli všechny ty epileptické záchvaty. Dneska už je 3 roky a kousek a všechno funguje parádně. O tom všem dnes samozřejmě s velkou gratulací směrem k českým lékařům v Moci bez nemoci po 18. hodině.
2: Český rozhlas 2.

0: Nezaměnitelný hlas Jany Kratochvílové, Milování za svítání, předposlední písnička našeho dnešního dopoledního setkání. Od nás už teď je jenom pozvánka k blízkým setkáním po 11.
1: Je to tak, a protože je čtvrtek, dnešní blízká setkání z Radiokafé na Vinohradské 12, kde už je všechno nachystáno, a hostem Terezy Kostkové bude spisovatelka Martina Formanová.
0: Tedy poslouchejte, pokud nemáte možnost dostat se ještě do Radiokafé na Vinohradské 12, odkud si blízká setkání poslechnete i dnes živě. My se loučíme, děkujeme za dnešní, tedy čtvrteční společnost při dopoledním vysílání, no a zítra tu budeme opět.
1: Je to tak, pozdraví vás od mikrofonu dvojky 2 na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Soud v Brně potvrdil podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Jedné zdravotnici trest zkrátil. U sídla německé technologické společnosti v Mnichově v noci zaútočili žháři. Počasí bude oblačno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Krajský soud potvrdil podmínečné tresty dvěma zdravotnictvím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti, a to tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. Porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply zhruba o 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
3: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Staveniště u německé technologické společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Informovala o tom německá policie. Čin vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Firma dodává zboží i armádě. Bezpečnostní složky v souvislosti s tím zadržely dva Bulhary. Podezřelí jsou z toho, že krátce po půlnoci na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Jedno z nich se vznítilo a způsobilo menší škody. Incident se stal v době, kdy Berlín reaguje na srpnový dronový útok na letišti v Lipsku. Obvinil z něj tento týden Moskvu. Německo kvůli tomu uzavře generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Kreml v reakci uzavře Německo ke Goetheho instituty v Petrohradu, Jekaterinburgu a v Moskvě. Výstavu o horolezci Josefu Rakoncajovi můžou ode dneška vidět návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Jmenuje se Rakoncaj, měl jsem kliku, a potrvá do 24. září. Mapuje jeho sportovní výkony i osobní život. Co návštěvníci uvidí, říká za organizátory Helena Sirovátková.
5: Velkoformátové fotografie, pak nějaké osobní předměty Josefa Rakonca je dobové horolezecké vybavení z jeho vlastně majetku, ikonické bundy, oblečení, Rakoncajovy knihy.
3: Vernisáž začne v 17 hodin a zúčastní se jí i horolezec Marek Holeček. Tenisté Linda Nosková, Karolina Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíčkovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou oblačno, v Čechách ojediněle s přeháníkami, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. Před sjezdem na Březiněves na druhém kilometru je těžká nehoda dvou kamionů, nedá se projet. Poslední možný sjezd je na Zdiby na prvním kilometru a do Prahy se dá jet přes Chabry a Kobylisy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Kývalky. I pro osobní auta čekejte zhruba 20-minutové zpoždění. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou blízká setkání a Tereza Kostková.
6: Je to tak, já opět děkuji za předání slova, jsem moc ráda, že po prázdninách vás vítám nejenom ze studia, jako tomu bylo v úterý, ale i z Radio Cafe Vinohradská 12, kde je opět plno, vidím známé tváře, poznávám všechny, kteří přišli a vítám i ty, kteří jsou to třeba dneska poprvé na mého dnešního prvního hosta v kavárně po prázdninách. Žena, která sedí vedle mě, myslím si, že když poprvé viděla film Lásky jedné plavovlásky, vůbec netušila, že právě ona plavovala svou lásku, režiséra tohoto filmu bude modelka svého času, krátce je členka doprovodné skupiny Jiřího Korna, spisovatelka, scénáristka, o tom budeme hodně mluvit. Martina Formanová je můj dnešní host, ale co víc, vy jste, Martino, stand-up komička, jsem zjistila. Je to pravda, nebo co to ten Instagram mi tam říká?
7: Ne, to bylo asi 5 minut takového mýho pokusu, ale musím říct, že tehdy mě to hrozně pomohlo, jak psychicky, tak vůbec najít nějaký nový směr.
6: 5 minut a pomohlo vám to, jo? 5 minut stand-up komičky a zásadní věc.
7: Je to tak, já myslím, že vždycky dívat se na ten svět kolem sebe z nějakého jako pohledu, hledat v tom nějakou zábavu a vtip a humor, takže to vždycky pomáhá.
6: No, bude mě možná zajímat a můžeme tím začít, ne tou scénaristikou, ale jak když scénaristka sama si stoupne a ten scénář rovnou říká sama skrze své tělo. Ale jinak s tělem budeme mít dneska co hodně povídání, protože si budeme povídat o chystaném seriálu Na tělo, což vám řeknu všechno více za chviličku na Dvojce s Martinou Formanovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Ujišťuji vás, že témat s Martinou Formanovou je tolik, že vůbec nemáme šanci je probrat, ale máme tu jistý motiv, leitmotiv, který nás povede, věřím, že i provede blízkým setkáním. A je to seriál České televize Na tělo, který Martina napsala, je jeho scénaristkou. A zítra, tedy pro posluchače v jiný čas, tedy 4. září roku 26, ho budete moci sledovat na České televizi. Martino, krásné dopoledne, teď už tak ofiko.
3: Dobrý den a zdravím taky diváky. Posluchače samozřejmě.
2: To jsme rádi moc, jsme rádi, že jste tu. Martino, ale řekněte mi, byste to tak nakousla a my tu máme rádi takový náhled někam neprvoplánově. A přece jenom, že jste teda neživíte jako stand-up komička, přesto ten zážitek máte na Instagramu, to máte. Sama jste prozradila, že to bylo sice krátký časový úsek, přesto možná důležitý. Jste ochotna nám k tomu říct víc, co teda vás vedlo k tomu momentu, jak jste se cítila, o čem byl váš stand-up? Já si myslím, že nám to může o vás říct víc, než si možná teď myslíme.
3: Tak já to zkusím. No, já musím říct, že jsem byla vždycky jako velký fanda toho stand-upu. Vlastně jsem to víc objevila až v Americe, ale mezi tím tady se to stalo taky nesmírně populární a já jsem vlastně začala poslouchat třeba, když měla ty první tu blbou blondýnu Iva Pazderková a pak Adéla Elbla a tak dále. Prostě tak mě se vždycky hrozně líbilo a pak vlastně mě napadlo, že tak jak, protože jsem přišla do Ameriky jako dospělá už a přišla jsem se tam učit anglicky, tak očividně jsem nebyla vybavená dost na to někdy psát v té angličtině, ale pak jsem si vlastně uvědomila, že v tu hovorovou angličtinu zvládnu a že vlastně v tom stand-upu to nevadí, nebo naopak já jsem to i tu svou určitou nedokonalost třeba ve výslovnosti nebo tak jsem používala v tom stand-upu, ale já jsem o tom přemýšlela, oni tam jsou na to kurzy, tak jako na všechno. A vlastně, když odešel můj manžel a měla jsem takový období, že jsem se vůbec nějak nemohla namotivovat se do něčeho pustit a tak moje sestra mě doporučila, abych si vzala ty kurzy toho stand-upu, jak jsem o tom přemýšlela. A mně to teda přišlo jako naprosto bláznivý nápad, protože v době, kdy člověk opravdu jako ten humor prostě nemohl najít v ničem, tak se pustí do něčeho takového a pak jsem si skutečně ten kurz vzala a takhle to celý začalo.
2: Jak se vlastně učí na tom kurzu? Jako postaví vás na pódium, zkus o něčem mluvit a jde to třeba snást scénáristce najít téma? Jde vám to lépe?
3: Ono to trvá asi 6 týdnů a bylo to jednou týdně a vlastně prvně máte, já nevím, připravit si 2 minuty, ale během vlastně těch 6 týdnů, jak člověk si připravuje vždycky na tu hodinu nějaký svůj vstup, tak si hodně najdete, co je to vaše téma, protože každý člověk, někdo to má přísně o sobě, někdo mluví o, já nevím,
2: co někde viděl venku,
3: jasně, komentuje, ano. Někdo mluví o politice, někdo mluví o sexu, někdo mluví, já nevím, o drogách, jako, a tak já jsem vlastně zjistila, že mě je nejbližší takový sebeironický mluvit o sobě, dělat si legraci ze sebe, ze svých chyb a nedostatku a tak dále. A takže jsem to začala dělat a musím říct, že co vlastně nejvíc mě to dalo a proč bych to vlastně doporučila všem a opravdu speciálně lidem třeba, kteří jsou nucený někde mluvit veřejně na zkoušce, ale asi vlastně každému, protože to, čeho se nejvíc bojíme, že se někde ztrapníme, tak tady se vám tutově stane. Jako.
2: A možná se to i trochu žádá, ne?
3: někdo s tím i pracuje, já jsem se tomu zoufale snažila vyhnout, ale samozřejmě se mně to taky stalo, že kolikrát stačí u mě, když zašumlou nějaký slovo a ten divák prostě nevěděl přesně, co jsem tím myslela. No.
2: Když to by se stává úplně často tohle.
3: No,
2: to byl teď humor, to mě se stává úplně často, jsem říkala, ano, hercům velmi často.
3: No, takže a vlastně člověk zjistí, že teda tu zkušenost prodělal, že se ztrapnil, ale že se vlastně nic nestane. Jako, a myslím si, že to je tak jako úlevný, když tím člověk jako se osvobodí od toho, takže z toho důvodu bych to doporučila každému, ale hlavně já jsem pak najednou během těch pár týdnů, co byla teda ta škola v úvozovkách, tak jsem se začala dívat na tu realitu kolem sebe a snažila jsem se hledat, kde je nějaký něco v tom legračního, kde bych mohla vytáhnout nějaký moment, který prostě by šel otočit ve vtip a to mě strašně pomohlo změnit perspektivu.
2: A pomohlo tedy i osobně v těch pocitech, byť jste to potom dělala třeba kratší úsek, ne celoživotně, tak změnilo to, co jste si přála, to, proč jste tam šla, proč jste otevřela tuhle cestu?
3: Změnilo a ještě musím říct, že stala jedna důležitá věc, a to sice, že vlastně já tím, že jsem s Milošem byla, nevím, skoro 24 let, tak vlastně celý ten můj americký svět byli jeho přátelé nebo naši společní přátelé. A to bylo vlastně hrozně zvláštní, že když jsem najednou vstoupila do toho stand-upu, tak člověk poznal úplně nový lidi, který mě vůbec neznali jako něčí manželku nebo prostě neznali žádnou mou minulost a byla jsem prostě jenom nějaká Martina s přízvukem. A udělala jsem si zase nový okruh přátel a to bylo asi taky takový ozdravný, že člověk najednou, a i jsem jakoby začala hledat takovou identitu, kde jsem teda teď jako sama za sebe, nejsem tou manželkou, že jo, děti už byly vlastně dospělí. A ty jsi teda na to taky dívali s velkým podívem, že maminka se vydrápala na jeviště.
2: A přišli se na vás podívat? Přišli se děti podívat na ten
3: ne,
2: váš teda?
3: Ne, ale já jsem jim to pouštěla, oni říkali, že by plně z toho byli nervózní jako víc než já. Ale vždycky jsem jim to pouštěla, když jsem někdy vystupovala a oni říkali, ale já mám pocit, že to trochu hraje, zas tak hrozný přízvuk nemáš.
2: Tak Martina Formanová s přízvukem i bez přízvuku dnes v češtině v Blízkých setkáních na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání na dvojce.
1: Dnes, ano, mohlo by se zdát, že se stand-up komičkou Martinou Formanovou, ale to bylo jen takové úvodní okénko, ale jsme tu se scénáristkou. Ale myslím si, Martino, opravte mě, pokud se pletu, že i tahle cesta zase nikudy rozšířila to, co jste studovala. Studovala jste na FAMU scénaristiku, takže nebyla jste tabula rasa. Nicméně asi to mohlo obohatit i tu vaší původní a nadále pak rozvíjenou profesi autorky. Nepletu se.
2: Ne, tak myslím, že ono se to všechno potkává, protože i třeba v těch mých autobiografických knížkách jsem se spíš snažila zdůrazňovat takové ty nějaké zábavné a vtipné momenty. Takže já s tím humorem pracuji hrozně ráda a to mě provází už opravdu od školy, vlastně ty moje školní povídky, ty, který teda byly nějak úspěšný, nebo který jsem vůbec odevzdala, že? Tak spíš prostě vždycky byly v té rovině humoru a vlastně to se všechno postupně...
1: No, že jste pozorovala svět, jak jste říkala, že člověk začne, že to je vlastně to, co dělá scénárista. Ale takže jste raději jako v tichu za psacím strojem nebo za počítačem, teda dnes už, já to pořád říkám po staru. Je to pořád jako váš bližší svět, než ten, když jste stála před publikem, nebo vás ničím přitáhl a okouzlil a stál by někdy za návrat?
2: Tak já určitě jsem teda asi měla, jsem nějakou částí mé osobnosti exhibicionistka, jak víme z toho, třeba když jsem právě
1: vystupovali
2: s Jirkou Kornem, tak já jsem to milovala to období a do dneška, když si pouštím ty písničky, všechny teda jeho písničky samozřejmě, ale i ty, kde jsme s ním vystupovali my, tak mě to...
1: Které to byly třeba, které jste vystupovala?
2: Tak my jsme dělali, to bylo Miss Moskva, to bylo Stoupej a... Ježišmarja tam měl takový hitu, no tak prostě bylo to takový hezký období, ale takže jak vidno, tak prostě to jeviště nebo ten mikrofon jako mě taky nějakým způsobem učaroval a je fakt, že za tím počítačem teda nebo v tom, když člověk se věnuje tomu psaní, tak je to daleko takový bezpečnější v tom, že vlastně se můžete vrátit, vy tu větu přepíšete třikrát, jako nemusíte se bát, že se přeřeknete nebo že něco vyslovíte špatně, takže tu práci mám hrozně ráda, no.
1: Takový. Já připomenu některé vaše věci, prvotina byla, myslím, skladatelka Vonavého prádla, pak tu máme Trojdílné plavky, Ten sen, Nevěra po americku, Snědla dětem sladkosti, Případ Pavlína a Povídky na tělo, ty nás budou za chviličku zajímat více, nebo Nalakuj to na růžovo, dělala jste scénáře do cyklu Škoda lásky, takže některé už byly sfilmované. A to teď možná bude úplně pitomá otázka, ale vy jste tu mluvila o jazyku, žijete v Americe, tak píšete to česky nebo anglicky?
2: Ještě samozřejmě, že česky.
1: Jako... Já nevím, já právě
2: jo, ne, ne, ví, ne, promiňte, to jsem
1: jo,
2: nechtěla,
1: to můžete, ne. Mohla jste tam už za ta léta to
2: jo,
1: začít.
2: Ne, jako já jsem opravdu, já vlastně vždycky říkám, že jsem jako pořád jednou nohou tady, je to pravda, protože já často poslouchám český zprávy přes i vysílání, se dívám, co nového vzniká prostě, nebo přes OnePlay, já nevím, co si dneska máme ty streamovací, ono je to dneska vlastně tak jednoduchý být v kontaktu prostě s tou domovinou, nebo prostě s kteroukoliv se vlastně rozhodnete kulturou, tak být blízko a já mám ještě takový triky, že já třeba hrozně ráda hraju různý hry na telefonu, se teda přiznám a mám třeba jako skrebla, tak a vždycky to hraju třeba chvilku v angličtině a chvilku česky. A tak se snažím si to cvičit, protože mě to vždycky hrozně lezlo na nervy, když ti lidi mluvili a oh, jak se to řekne jako česky,
1: já nikoho Amerika, ne. Amerika, tak jo, už nemluvím, ano, rozumím.
2: Ne, myslím, že to mě nehrozí.
1: Ne, to vy mluvíte nádherně. Takže jste se ani nepokoušela, ani malou povídečku, které jsou vaše oblíbené, napsat anglicky, jako nedešlo tomu fejetonek.
2: No tak já jsem dělala ty stand-upy, ale pak jinak, jo, taky jsem si brala nějaký kurz třeba jako krátký povídky a tak. A, tak jsem schopna psat v angličtině, ale vím, že to není jako to, literatura to. Prostě, že nemám ten cit, tak jak v češtině opravdu člověk ví každý to slovíčko, i když máte pět synonym, tak víte, co je přesně ta niance toho každého slova, tak to samozřejmě nemám, no, v té angličtině.
1: Jak velký je rozdíl mezi tím psát povídku a psát scénář pro vás subjektivně? Jako víme, ten výsledek je rozdílný, ale pro vás, jak moc je to těžší, lehčí, snažší, identické?
2: No je to samozřejmě obrovský rozdíl. Ten největší rozdíl je v tom, že v povídce si můžete dovolit prostě napsat jako, že jo, hrdinka sedí tady ve studiu prostě Českého rozhlasu, ale myslí prostě v hlavě, si vzpomíná, co se stalo před 20 lety, co se stalo včera.
1: To není pravda, kecá.
2: Ale to všechno tam můžete napsat jako a máte absolutní svobodu. A ono to nic nestojí, když napíšete do scénáře, že sedí, tak to znamená najmout studiu, studio rozhlasu. To znamená točit ty scény, které se odehrály prostě, které už jsou retro před 20 lety a plus jsou včera.
1: Ještě vám ten herec na to fakt musí myslet. On vám třeba začne pak myslet na něco jiného, že tak už začne tam ta tvorba těch dalších.
2: Ne, takže jako samozřejmě v tom scénáři člověk je víc omezený tím, co že teda je potřeba to realizovat, a že ty věci stojí peníze, na to jsme taky samozřejmě mockrát narazili u našeho seriálu, ale na druhou stranu, tak zase je tam ta obrazová stránka, zase je tam to, co tam nese ten režisér, je tam to, co tam vnese ten herec. Ty slova jsou prostě vaše slova, které třeba někdo může slyšet jinak než vy, ale tady najednou je do toho víc toho tvůrčího vkladu i od těch ostatních.
1: A podle výrazu, Martino, to vypadá, že to máte ráda, když ta vaše věc ožívá pod rukama a možná dostává i trochu jiný tvar.
2: Určitě, určitě, tak já si třeba hrozně vážím jako Honzy Hřebejka věci, který natočil, mám ráda jeho práci, takže mě to nesmírně těšilo, když se rozhodl to režírovat a pak vlastně i s těmi herci, kteří tam jsou, tak fakt to bylo jako hrozně zajímavé to vidět, jak najednou ty postavy, který člověk měl nějak ve své hlavě, tak jak to teda vlastně, jak jsou stělesněny. A užila jsem si to, jsem moc spokojená.
1: Já pár detailů z toho natáčení vím, to už samozřejmě jste pochopili, že jsme přirozeně se dostali k seriálu Na tělo, který od zítřka poběží v České televizi a Martina Formanová je scenáristka, to je zcela srozumitelné. Tak já k těm konkrétním hercům a nějakým malým informacím, které mám, půjdu a Martina mě buď vyvrátí, nebo potvrdí. Za chviličku na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Podle povídkové knížky Na tělo Martiny Formanové, scénáristky mého dnešního hosta, vznikl seriál České televize Na tělo. Jenom stručně, než půjdeme k těm hercům, nebo těm, jak jsem říkala, nějakým drobnostem konkrétním ze seriálu, je velký rozdíl mezi tou povídkovou knížkou a scénářem? Musela jste to hodně předělávat? Nebo jaký byl tenhle proces? Možná jenom krátce.
3: No, je to obrovský rozdíl, protože vlastně ta knížka, tam je 16 takových krátkých povídek, velmi různí hrdinové, velmi různé situace a vlastně vždycky se tam jedná o nějakou prostě jenom zápletku a nebylo to nějak pospojované, ale Honza Hřebek právě měl tu knížku moc rád a když padl nějaký projekt, který jsme připravovali, tak vlastně navrhl, jestli bych nechtěla se podívat do těch povídek a nějaké buď pospojovat nebo udělat prostě nějakou takovou limitovanou sérii, inspirovanou právě tímhle. A takže jsem se od toho trošku odrazila, některé ty situace jsme věděli, že chceme použít v tom seriálu, ale jinak vlastně tam nastoupila úplně nová škála postav a hlavně se to pospojovalo takovým
2: po 30 letech sraz a tím to dostalo vlastně ten rámec, jak ty povídky někde je dostat na společného jmenovatele, ty různorodé postavy. To, co jsem já měla možnost vidět, tam jsou i velmi jako vlastně velké osudy těch lidí, nesou si sebou neúplně jako komické prvky v životě, napak spíš bolavé, ale je to velmi, myslím, zábavně podané, takže to je i humorný. To humorný seriál, myslím, že i ten, který jde do hloubky, že to jako skýtá, nebo nám to tak působilo. Určitě se o to postará i obsazení. Tak například Tomáš Měcháček, jak jsem se dočetla v materiálech, které jsem dostala, tak ten vůbec nerespektoval text, prý zásadně improvizoval. Tak jak to nese autorka, když herec přijde a řekne, bude to všecko úplně jinak?
3: Tak já myslím, že upřímně řečeno, on ho asi, Honza Hřebek, tomu i tak trošku jako ho v tom podporoval, ale je pravda, že vlastně tam se jedná o takovou prostě partičku kluku,

0: trochu takovej, nechci říct šmejd, ale trošku takový ten...
1: Šmejdíček, trošku šmejdíček.
0: No, takový, ale vlastně, který je vám sympatické a vy to víte, že tak trošku jako vás možná podrazí nebo trošku někde hraje levou, ale vlastně je tak zábavný, že mu to odpustíte a fakt teda se z toho ujal skvěle a hrozně, jako to je zrovna postava teda, ze kterou to obsazení opravdu se povedlo perfektně.
1: Pak z dalších mužů je tam Mikuláš Křen a tam jsem se zase dozvěděla, že jeho postava má jako deník a že on si sám napsal ty výňatky z toho deníku, ale dovětek je, že vy jste se přistyděl to napsat. To mě samozřejmě zajímá, o čem si píše deník.
0: To je pravda, no tak ono, to je součást té západky, že v tom deníku si nepsal zase tak moc jako nějaký literární, jo, že by tam byl. Ale že to bylo jako dost takový prostě, bych řekla,
1: Erotičtějšího ražení.
0: A to se musím a i takového trochu vulgárnějšího. A já zrovna jako na tu vulgaritu se teda přiznám, já nevím proč, jako nejsem stydlivá, ale prostě nepoužívám takovýhle slovník. A ještě,
1: když to je elegantní, to je vidět.
0: Ještě když to mělo být jako s očima muže, jak se dívá třeba na ženy a posuzuje tady tím způsobem, tak to bylo teda opravdu takový asi hodně vlažný z toho mýho, takže když to pak četl režiséra, producenta, to říká, že možná bys to měl napsat někdo, kdo to opravdu udělá peprnějším, protože to moje teda peprný nebylo vůbec.
1: Já jsem jinak ale na váš scénář četla velkou chválu právě i od lidí z televize a z těch materiálů, že jsou to právě velmi živé, skutečné, reálné dialogy, takzvaně přesně odchytané, odposlouchané ze života. Skutečně je to až tak, že já nevím, se v tramvaji zaposloucháte, teď nemyslím tím odposlech nevhodný, ale tak autorsky. A i si třeba zapíšete, nebo si to prostě pamatujete, protože všichni někdy slyší něco báječného, říkáme, bože, tohle by nikdo snad ani nevymyslel, no ale nevíme to za 5 minut, jak vy to víte?
0: Tak já si určitě píšu některý, třeba mám rád takový ty obraty, co lidi používají a ono se to hrozně mění, že jo, něco se říká tady a teď něco za Brně a tak, takže já to všechno také si trošku nasaju a některé ty hlášky jsem si zapsala, jsou třeba v tom seriálu, ale jinak, já teda musím říct, že když vlastně to psaní nejvíc mám pocit, mě jde a takže už ty postavy fakt mluví sami jako do určité míry a to je, mám strašně ráda a najednou se to fakt změní a prostě ten text mě tam jako, nechci říct naskáče, samozřejmě člověk to taky musí upravovat směrem k tomu, kam chcete, aby se ten děj posunul a tak dále, ale jako mě zrovna dialogy teda šíleně baví, jako já myslím, že moje další dílo bude rozhlasová hra.
1: Takhle, to my tady slyšíme velmi rádi v Českém rozhlase na dvojce se scenáristkou Martinou Formanovou dnes.
2: Moci bez nemoci.
3: Unikátní zákrok v celosvětovém měřítku mají na svém kontě čeští lékaři. Operací mozku zachránili život několika týdenní holčičce. Její příběh bude vyprávět její maminka Zuzana.
4: Výsledky speciálního EEG vyšetření mozku ukázaly, že naše Elenka má epileptické záchvaty neustále.
2: Moci bez nemoci.
5: Ve čtvrtek po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dnes si povídáme se scenáristkou Martinou Formanovou. Ještě chviličku zůstaneme u seriálu Na tělo, ale už jenom malinko, protože není co prozrazovat, je potřeba se podívat. To je, proto se něco dělá, aby to mělo svého diváka. Nicméně tím možná přejdeme k Americe, k vašemu životu, k nějakému srovnání, protože vy jste se samozřejmě účastnila natáčení s vaším mužem, s panem Milošem Formanem. Pokud vím, tak Lid versus Larry Flint film, tam jste byla dnes a denně jako jeho asistentka úplně v mládí, v počátku vašeho vztahu. Jak je to teď? Byla jste se podívat na plac? Tady někdo, kdo je rád, potřebuje být na place, obzvlášť, když je scénárista?
1: Tak byla jsem se podívat, samozřejmě jsem byla strašně zvědavá, jak vypadají ty lokace a tak. Musím říct, že jako já jsem, rozhodně nejsem ten typ toho scénaristy, jak byl třeba v tom Trháku, jak pan Svěrák tam hraje, jak stanuje teda u natáčecího placu, tak to jsem nebyla. A navíc jako musím říct, že fakt jako tomu Honzovi Hřebejkovi jsem absolutně věřila, že on to natočil tolik a náš kreativní producent Josef Vývek taky má za sebou spoustu úspěšných seriálů v České televizi, Volha, Rapla, tak dále, takže jsem věděla, že to jsou lidi, kteří mají jako absolutní.
0: No, myslím, jakým způsobem vlastně participovali na vzniku toho scénáře, ne? Myslím, že jste nějak vyprávěla, že jste si vždycky posílali jako ty kapitoly, nebo že to rovnou vlastně vzniká za pochodu, že jo? Že to bylo takhle, takže vlastně jste asi byli v tom. Já ani nemyslím, že byste je podezřívala, že to nenatočí dobře. Já bych to brala jako zvědavost, že bych hrozně chtěla vidět, jak se to mi rodí ty figury, tak to tomu rozumím. Prý jste dvě figury musela škrtnout. Je to z tohohle, nebo to byl jiný projekt? Jestli jsem to dobře pochopila?
1: Ne, tady bylo dokonce víc, jako bych řekla, definitivně tam byla ještě jedna dvojice, která, ale vlastně pak jsme zjistili, že přece jenom by to jako tak zahlcovalo toho diváka, že by pak asi měl trošku problém si zařadit, kdo je kdo, a tohle já třeba taky nesnáším, když člověk se dívá na seriál a teď si říká, počkej, tohle je ten bratr, nebo to je ten manžel, prostě. Takže jsme si říkali, okej, pojďme jako si
0: říct. Jde o to, když jste říkala, že vám ožívají pod rukama, což mi říká spousta autorů, že skutečně hovoříte o ožití figur, že si říkají o to, kudy chtějí jít, nebo co chtějí říkat, no, tak jak se potom škrtají, to je, když je zabijete, že?
1: No to já mám hodně, to hodně spadlo pod stůl postavy scény a tak dále, je to takový jako smutný, no leží tam v tom pohřebišti, ale třeba se k ním někdy vrátím.
0: Nebo je dáte do nějakého jiného, ne, že můžete jenom přehodit do jiné země v uvozovkách.
1: Přesně tak.
0: Takže to vás nemrzí, jako, nebo ne, umíte to dělat jako poměrně stručně, bezbolestně?
1: No, tak jako člověk to musí naučit a hlavně já jsem vlastně byla zase hrozně vděčná za tu zpětnou vazbu, protože předtím cokoliv jsem psala, tak ať to byla knížka nebo scénář, tak vlastně jsem to prostě u toho seděla celou dobu sama. Když to tady s tím seriálem vlastně původně Honza mi navrhnul, že mu pošlu každý den vždycky 5 až 7 stránek, který napíšu, a mi ještě s tím časovým posunem to bylo fajn, že já jsem vždycky to poslala na konci dne, on to našel ráno, přečetl si to, napsal mi k tomu nějaký poznámky a já, když jsem stala, tak už jsem to tam zase měla nachystaný se pustit do práce. Ale takže to bylo hrozně příjemné v tom, že třeba když já jsem začala s nějakou tou postavou ji někam vést a on třeba řekl, hele, tohle já necítím, nebo jsem i napsala nějakou scénu, on třeba řekl, abych ti řekl pravdu, já nevím, jak bych tohle režíroval, prostě ne. Tak jsem si řekla, OK, tak to musí jít pryč, jako, tak se to nahradilo, takže to bylo hrozně příjemné a my jsme vlastně asi do 4. dílu, tuším, takhle pracovali spolu a pak on začal režírovat nějaký jiný film nebo prostě projekt a takže to převzal Josef Vývek a tak já jsem byla za to hrozně vděčná, říkám, že to nebylo takový to, že píšete prostě něco 2 měsíce nebo 6 měsíců a pak vám někdo řekne, no ale jako začalo to dobře, ale pak to přistálo někde v polích a bohužel z toho nic nebude. Takhle jsem věděla, že jsem pořád do určité míry nějak navigovaná.
0: Tak navigovat budeme ještě v jednom vstupu Martinu Formanovou k dalšímu povídání, ale až za malou chviličku po písničce Na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak ještě chvíli máme na povídání s Martinou Formanovou, scénáristkou. Jak říkám, naším leitmotivem je seriál Na tělo. Jedno z témat, nebo to se mi moc líbí, že to není jen o těch abiturientech, jenom tady po těch 30 letech a těch různých osudech, jak se potkávají, ale i o jejich dětech. A tak, co jsem zaregistrovala, jedno z témat je i velmi aktuální téma sebepřijetí, toho, co dělají sociální sítě a tak dále. Vlastně velmi aktuální téma, které s mladými o mladých řešíme, určitě my tady. Je to srovnatelné s Amerikou, je ten problém, máte pocit jako celosvětový, teď mám na mysli teda v té jako rovině civilizace. Asi ne jinak.
3: No určitě je, já myslím, že to je právě taky součást toho, jak se ten svět vyvíjí, že na jednu stranu je to báječný, všechno máme strašně na dosah. Já jsem se svýma kamarádama prostě přes, že si posíláme zprávy nebo fotky, hele, koupila jsem si nový boty a moje kamarádka v Praze nebo v Brně prostě to ví stejně rychle, jak kdyby stála vedle mě. Ale na druhou stranu taky samozřejmě jako ten životní styl a ty problémy, které to sebou přináší, tak je taky vlastně už univerzální dneska, no.
2: To je to srovnatelné, ten problém, který máme my, ta Amerika, jako nemáte tam jako lepší řešení teď třeba vymýšlení na to, ne? Je to
3: všude prostě no, myslím stejně. Si, že naopak, jako já si myslím, že třeba v tomhle, jako se zrovna Amerika může učit jako od té Evropy, že třeba bych řekla, že tady jsou daleko víc, jak se zavádí, jako třeba kontrola těch dětí, toho přístupu k těm sociálním sítím nebo mobily ve škole a tak dále, jako to si myslím, že je fakt asi hrozně důležitý hlídat, protože zvlášť u těch hodně mladých lidí to už víme, že to opravdu přináší problémy, no.
2: Mimochodem, když už jsme to tam nakousli, je pro vás teď to, co se děje, tak všude. Ten svět celý se dost hýbe, dost turbulentně a dost rychle. Je velký rozdíl mezi Amerikou tenkrát, když jste tam přišla a teď? Jako pro vás osobně, z vašeho pohledu?
3: Je to obrovský rozdíl. Prvé, já jsem přicházela do Ameriky, kterou jsme měli jako nějakou představu a která vlastně fungovala celý ty léta nějakým způsobem prostě
2: Neměně,
3: ano. A teď se to mění teda strašně moc a já nevím, jako já myslím si, že prostě žijeme a je to úplně stejný vlastně tady jako tam, že ta společnost je tak rozdělená na dvě půlky a vlastně dneska cokoliv už řeknete, prostě tak je nějaký má zabarvení, jak smýšlíte a co si myslíte o tamtom a lidi už vlastně dopředu jako vás dají do nějaké. Takže tohle jsou věci, které mě mrzí, ale jak jsem taková, spíš bych řekla, nebo snažím se vždycky vidět ty optimistické věci a tak, tak se vždycky podívám na ty lidi, který člověk potkává a který, a je to, nevíte, koho volí a nevíte, co si myslí, ale prostě víte, že to jsou fajn lidi, kteří vám pomůžou, kteří prostě jsou, takže tohle je pro mě jako, snažím se vždycky vrátit k tomu, že to o těch lidech a jsem ve mně přesvědčená, že těch dobrých lidí je víc.
2: Je to o co se opřít, to jsme si tady vlastně v mezičase povídali. Já se ještě v tom čase, který máme, vrátím k jedné věci, kterou jste nakousla, mě by chyběla, možná kdybychom ji nedopověděli, nebyste řekla, že jste něco měli dělat s Honzou Hřebíkem, pak z toho sešlo. Je to často pro scénáristu nebo autora, že nápadů je víc než ty, které se realizují a spatří světlo světa? A jak tohle nesete, když třeba má něco potenciál a prostě se to z nějakých důvodů nestane?
3: No, tak samozřejmě tam u toho projektu tam už bylo, jako už se připravovala hudba, byly prostě kamerové zkoušky, tak tam to hodně bylo.
2: To byla ta prvotina vaše, ne? Ta skladatelka Voňavého prádla,
3: no, to bylo vlastně, ano, podle toho. Tak nějak podle toho, no, ale abych řekla pravdu, tak tím, že já jsem teda prožila po boku Miloše prostě spoustu a viděla jsem u něj, že jo, spoustu projektů, který vznikly a který pak něco najednou jakoby zahubilo. A na druhou stranu taky si pamatuju, že mu prostě nabízeli film, který jako říkali, hele, už máme prostě, máme herce, máme peníze, začíná se v září a Miloš to četl a říkal, to nemá konec. A oni, no to ještě se musí dopsat, jako, ale prostě máme už jako, a měli opravdu jako áčkovou prostě herečku, peníze. A říkal, já přece nemůžu kejvnout na projekt, který nevím, není dopsaný, ale takže jenom chci říct, že jako v ten, opravdu ten filmový svět, nebo prostě svět tady to průmyslu, jako může být velice zajímavý a na jednu stranu máte fantastické věci, které prostě se prostě nikdy nestanou, protože vždycky nějaký element vypadne, buď prostě obsazení nebo tak a na druhou stranu se stane dole. Takže já jsem byla vycvičená a snažila jsem se stejně, je to samozřejmě bolavý, ale
2: prostě patří to k tomu.
3: Tak ano, a hlavně, s tím člověk počítá. A hlavně mě teda Honza v tom hrozně pomohl, že právě na té poslední zkusce, kdy se ten projekt definitivně odpískal, tak mě právě nakopl s tím, jestli neudělat něco podle na tělo, a tím se prostě jsem se vrhla do další práce a...
2: Já už se závěrem zeptám, možná taky trochu na tělo, tak mi to odpustil. Když se bavíme o tom, co nevyšlo, nebo o tom, co vyšlo, a to je ten seriál, který zítra poběží, tak o tom, co by být mohlo. Já totiž, když jsem si vás tak jako řekněme nastudovávala, připravovala se na vás, tak jsem objevila i téma, které si myslím, že by bylo vlastně možná moc krásný z vašeho pera. Nechystáte se zpracovat to, jak jste asi s vaší sestrou, jak jste si řekli, že jedna druhé odnosíte dítě, kdyby ta druhá nemohla přijít do jiného stavu? Že to přišlo tak něco jako kouzelného, když si mladý dvě holky tohle řeknou.
3: A hlavně, když pak ta situace nastane, tak to opravdu moje sestra mě to vážně nabídla, protože já jsem měla problém otěhotnit. Je vlastně hrozně zvláštní, a je pravda, že je to jeden z motivů, se kterým asi hraju si vlastně představit, že kdyby se to teda nepovedlo mě, a říkám, ta sestra byla nachystaná, ještě mě tlačila, že tak mám už si koupit tu letenku, protože ona je na druhé straně Ameriky, a tak chtěla jako přijet to, že mě dá ty vajíčka. Jako a vlastně dneska, když si představím, že by moje děti, jsem věděla, že jsou vlastně moji sestry a mý manžel.
2: To je to velké téma vlastně, to velké tohle, téma, že si to s láskou někdo slíbí toho. A co by to udělalo, kdyby se to stalo?
3: Je to pravda, je to
2: tak
3: pravda.
2: Nespatří to někdy aspoň světlo papíru?
3: Je určitě šance, že se to stane.
2: To je krásný. Mám ráda přísliby na konci blízkých setkání, zvláště pozitivní a ukazující na krásné mezilidské vztahy. Děkuju, že jste byl naším hostem. Ať se vám všechno daří, Martino.
3: Já moc děkuju taky.
2: A ať máte krásné odezvy na seriál Na tělo. Krásný den všem.
3: Děkuju.
2: Martina Formanová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zdánlivě nesouvisející případy.
2: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
1: Které vedou do jednoho bodu.
3: Téměř dokonalý zločin.
4: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
5: Máme souhlas se zadržením.
6: No takže jdem pro něj.
7: S tím já nemám nic společného.
8: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
9: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
10: Hodný místo pro vraždu.
1: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v i vysílání.
11: Bylo 12 hodin.
12: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
11: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok a průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně na necelých 52 tisíc korun. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu zataženo, v Čechách s přehánkami a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Krásné poledne vám přeje Josef Maršál. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se odpoledne sejde se zástupci motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí prezentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
13: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
11: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD.
12: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
11: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy, od ledna je to až 80%. Vláda chce také snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborového předáka Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
14: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
11: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o chystané změně dopředu nejednala. Průměrná mzda v Česku ve druhém kvartálu meziročně stoupla přibližně o 6% na téměř 52 tisíc korun. Po zohlednění inflace platy reálně vzrostly o 4%. Nejvíce si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze a nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo už včera. Šámalovo vyloučení z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu, pokračuje mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi.
15: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
11: Kompetenční žalobu podal prezident kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření, na jehož základě Pavel na summit odjel. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a také Energetického regulačního úřadu. Zásoby jsou zatím o něco nižší než v minulých letech. Podle resortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Mláďata sokolů stěhovavých poprvé vyléta z hnízda v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Letos se tam vylíhla tři, v budce na nejvyšším komíně areálu. Hnízdo tam nainstalovali ornitologové.
6: Letos vylíhnutí sokoly se podle ornitologů za 3 roky usadí a vyvedou vlastní mláďata. Sokolů v Česku každoročně přibývá. S maximální rychlostí až 390 km v hodině představují pravděpodobně nejrychlejší živočichy v přírodě. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
12: Počasí.
11: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu až zataženo, v Čechách se objeví přehánky, večer ale bude srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno a na jihu až na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech opět zatahovat s deštěm, přeháňkami a výjimečně také bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě může být až 31 a v 1000 metrech na horách bude kolem 21.
12: Doprava.
11: D8 je na příjezdu do Prahy neprůjezdná po velmi vážné nehodě 2 kamionů za sjezdem na Zdiby. Policie odklání dopravu na Zdiby. Před odklonem už je velmi dlouhá kolona od 9. kilometru. A teď koukám, aktuální zpráva říká, že v místě nehody by už se mohlo projíždět jedním pruhem, takže se to bude pomalu zlepšovat. A na 190. kilometru D1 směrem od Prahy se srazil kamion s osobním autem, kolony i v levém pruhu patrně budou narůstat. Zprávy končí paní Honza Kovařík.
16: 12.06, krásné čtvrteční poledne vám přeji. Doufám, že nás posloucháte někde, kde je vám dobře, a nebo v opačném případě, pokud jste někde, kde vám příliš dobře není, že vám náladu alespoň trošku poupravujeme. Pokud rádi probíráte vlastní vzpomínky, máte 54 minut na to ponořit se do minulosti. Dnes s upozorněním, že nás čeká putování do novověku. Já vím, teď se někteří ošíváte a říkáte si, to bude těžké. Pro mě příležitost zopakovat, že byl jednou jeden rok je jenom hra, a požádat vás, ať to za žádných okolností nevzdáte a nehledáte nikde jinde než ve svých vlastních vzpomínkách. Proč o tom mluvím? No protože sám jsem docela obtížně prohledával soukromý hard disk, tady za čelní kostí, než jsem si uvědomil jednu zásadní událost toho roku. Kdybych ji ale řekl úplně naplno, tak by nebylo o co hrát, protože my dobře víme s kolegyní Asterovou, že někteří z vás si na nás vedete složku. Tak jen řeknu, že jsem si nepřipadal ani už tak úplně mlád, což z dnešního pohledu je legrační, ale taky zase ne úplně starý, což bude souviset s tím, v jaké životní fázi jsem se zrovna ocitl. No a pojďme si říct na začátek několik jmen, která vám snad pomohou k orientaci v prostoru a čase. Hlavy států vybraných světových zemí v onom roce. Francouzským prezidentem byl Nicolas Sarkozy, ukrajinským Viktor Juščenko. V Americe hovořil k národu z oválné pracovny Bílého domu Barack Obama, ruským prezidentem byl Dmitrij Medvěděv a mužem číslo 1 říše středu, tedy čínským vůdcem, byl Hu Jintao. Víc na začátek neprozradím a nevztekejte se, nemůže být numerická nápověda každý den. Pište mi na 702-222-220, pokud chcete SMS-ku zvolit za nástroj svého typu, anebo se rozepište i se vzpomínkou na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
12: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
12: na Dvojce.

0: What do you want from me? Ptal se Adam Lambert, tedy co po mně chceš? Možná tam tak trochu slyším i co po mně sakra chceš? Takové to vzrušené partnerské dohadování se, tak aby bylo jasno, co já po vás chci. Jako vždycky, stačí vyťukat 4 číslice a nějakým způsobem je dopravit sem do studia. Zatím jste váhaví střelci, ale mě to nepřekvapuje, v novověku je to tak vždycky. Přesto tu nějaké výstřely máme. Jana si myslí, že to je výstřel naslepo a napsala ty číslice v tomto pořadí 2013, tedy 2013. Renata při narážce na novověk zkouší rovnou rok 2000, kdy se už plně věnovala své rehabilitaci a poté, přestože Renata přišla o zrak, snad se nezlobí, že jsem to prozradil, začala znovu lyžovat a věnovat se dalším radostem, jako je bruslení a taky práce. Michal střílí po roce 2012 a Jiří typuje 2009. SMS-kou, to bylo v mailu vlastně, mě to zmátlo, protože to bylo nesmírně krátké, se ozval Libor z Brna, byl tu i na den otevřených dveří, na exkurzi jsme se potkali, on je příznivec numerických nápověd a tak mi dneska poslal jenom mračílka. Říká se to tak, ne? Když usměváček, ten vychechtaný emotikon je usměváček, tak ten, který se mračí, musí být mračílek. Libore, vám to odpouštím, protože vaše vášeň a láska k matematice je mi inspirací při skoro každodenní tvorbě numerických nápověd. Tak, aspoň zůstaneme u té další nápovědy ve světě výpočetní techniky. Jsou roky, kdy nemůžete zveřejnění nového operačního systému použít jako nápovědu, protože operační systém pracuje i s tím letopočtem, a pak jsou roky, kdy to jde. Takže jdeme do roku, kdy někteří z nás začali používat systém Windows 7. Co mělo zlepšit, tak třeba vyhledávání, měl nabídnout rychlejší nastartování systému a přinesl také zřejmě poprvé rozpoznávání řeči a rukopisu. Máte-li dneska ještě takový software na počítači, určitě takový lidé mezi námi žijí a jsou mezi posluchači dvojky, pak se při zapnutí vašeho stroje ozve toto. A pokud nenásleduje vzrušená kadence vašich kleteb, tak se zdá, že naběhli Windows 7 správně a vy můžete pracovat nebo se bavit a nebo jenom třeba napsat svůj tip do vysílání dvojky. V kterém roce jsme poprvé začali používat Windows 7? V kterém roce byl francouzským prezidentem Nicolas Sarkozy a v kterém roce se Kovařík necítil ani příliš starý, ale také už ne příliš mladý. To je to, oč tu dneska běží.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Je tady zajímavá úvaha od Michala. Windows Vista vyšly v roce 2006, což jsem byl pracovně po Praze. Sedmičky přišly potom, takže 2009 nebo 10. Děkuju, Michale, za tip. Je tady omluvenka od Libora, jakože pro dnešek mi tu numerickou nápovědu odpustí, hlavně když bude zítra. A Tom se domnívá, že relativně mladý se mohl cítit kolem 45. Předpokládá, že to mohu mít stejně a typuje 2015 nebo 16. Občas tady v pořadu byl jednou jeden rok, musíme chtě nechtě vzpomínat i na události, které nás opravdu nepotěšily. Jednu takovou tady teď mám. Na přelomu června a července onoho roku se meteorologická situace nad Balkánským poloostrovem vyvinula tak, že přišla celá série bouřek a vytrvalých dešťů a u nás začaly povodně. Začalo to jižními Čechami, postupně povodeň zasáhla většinu území České republiky a 25. června už jsme v poledních ozvěnách dne informovali o 8 potvrzených obětech povodní na severu Moravy. Na nejsledovanější místo v tu chvíli, na Novojičínsko, jsme pochopitelně vyslali také reportéra.
1: Na Novojičínsku máme reportéra Michala Šofra. Michale, kde teď právě jste a jak to tam vypadá?
2: Já jsem právě teď v Jeseníku nad Odrou a situace je tady stále dramatická, zvláště pro lidi, které voda uvěznila v jejich domovech. Pomocí těžké techniky a loděk se jim hasiči budou snažit dopravit jídlo a nutné věci. Dále také hasiči pracují na zpevňování vodní nádrže pytli s pískem. Její protržení by tady v obci ohrozilo podle hasičů desítky lidí. Ostatní, tedy ti, kteří se mohli vrátit do svých domovů, vyklízejí zničené zařízení bytu a počítají škody, které jim způsobily rozbouřené živly. Škody budou obrovské, ty nejzávažnější jsou ale samozřejmě na lidských životech. Že jich není ještě více, vděčíme podle starosty Nového Jičína Ivana Týlého hlavně zkušenostem z roku 1997. Krizové štáby, záchranné a varovné systémy, to vše podle ní fungovalo až na drobnosti bezchybně a lidé mohli být co nejdříve informováni.
0: Pokud jde o sčítání škod, nakonec se účet za tuto konkrétní povodeň zastavil zhruba na částce 5,6 miliardy korun. Ten účet, pokud jde o množství lidských životů, byl ještě o poznání vyšší než v okamžiku, ve kterém se náš reportér hlásil z Novojičínska. Tahle povodeň si vyžádala 14 lidských životů. Pokud nějakým způsobem zasáhla i do vašeho života, určitě to nezapomenete, do nejdelší smrti, tak vezměte telefon a volejte 22 155 25 25. Můžeme si spolu o tom vyprávět.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

lidem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupeň

0: Tak pojďte, budeme si o tom vyprávět, který rok to asi tak mohl být a jak jste se tou dobou měli vy. Na telefonní lince pro nás interně označené jako linka číslo 1 je Tomáš, který nás poslouchá v Plzni. Zdravím vás, Tome, dobrý den.
1: Taky zdravím, ahoj.
0: Tak, jak dneska v Plzni máte? Taky pod mrakem, jako tady?
1: No, počasí je celkem dobrý. Hezky svítí sluníčko a je i teplo, takže to jde.
0: Dá se to. Tomáši, prosím vás, tipněte si nějaký letopočet a přidejte k tomu nějaké zdůvodnění.
1: Já si myslím, že je to 97. rok, protože jsem byl akorát na vojně a kluci od nás z roty jeli na Moravu pomáhat tam.
0: To znamená, ta reportáž z Novojičínska o povodní vás vede do roku 1997.
1: Já jsem o tom přesvědčený.
0: OK. Na vojně jste byl, takže něco jako 19-20 let, nebo jste byl četař absolvent?
1: No, jsem byl normálně základňák obyčejný jenom.
0: Rozumím, rozumím. 730 a poctivě odslouženo. Nebo míň?
1: Ne, já to už byla na rok vojna.
0: To byla na rok vojna, no vidíte, já jsem se v tom úplně ztratil. Dobře, Tome, píšu si 1997, zdravím vás, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, mějte se taky krásně, zdravím posluchače.
0: Z opačné strany republiky, z Ústí nad Labem, teď volá a zkusí tipovat posluchačka Stáňa. Dobrý den, tady je Honza Kovařík.
2: Dobrý den, Honzo, já jsem ráda, že jsem se dnes zase dovolala. Zdravím vás a všechny posluchače.
0: Ano, občas to vyjde.
2: Já se stotožňuji s předchozím volajícím na rok 97.
0: Mm-hmm.
2: Ty povodně mě na to navedly, protože v té době jsem byla na návštěvě u své sestry na Sázavě, byli jsme v divadle a k večeru jsme přišli domů a synovec říká, tak na Moravě jsou povodně a zachraňují lidi vrtulníkama. A my jsme říkali, co blbneš.
0: No.
2: Jo, no a pak jsme se přesvědčili teda, že to tak je. No takže si myslím, že se ten rok pamatuju, v té době jsem měla dceru už po maturitě a byla v té době na Moravě, teď už si přesně nedovedu představit, v kterém místě přesně, s hnutím Brontosaurus, jak jezdili vždycky opravovat hrany.
0: Ano,
2: myslím,
0: ano.
2: Že to byl Helštín, nebo to bych to už nemůžu jistotou říct. A říkala jsem si, no zaplať pánbu, hrady jsou nahoře, snad je to tam nesplásne.
0: Té úvaze rozumím. Stáňo, děkuju i vám za váš tip. Jenom prosím, vy i ostatní vezměte v úvahu, že těch povodňových zkušeností
2: já
0: máme
2: vím,
0: za sebou celou řadu.
2: Já vím, tak možná, že to bude ještě ta jiná povodeň.
0: Poslyšte, já neříkám tak ani tak, my nesmíme ani naznačovat. Vždyť víte.
2: Uvidím.
0: Rád jsem vás slyšel, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak máme tu dva přesvědčené tipy pro rok 1997, někdo píše o povodních v roce 2002, někdo o povodních 2009 a je tu i zmínka o povodních 2012. A teď se v tom vyznejte. Třeba pomůže následující písnička Time After Time a Ronan Keating.
3: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: 12.30 je na hodinách tady ve studiu dvojky, dnešní byl jednou jeden rok je v polovině a je na čase si zrekapitulovat, co tady zatím nespochybnitelně zaznělo o hledaném roce. Tak je to rok, kdy Microsoft vydal operační systém Windows 7. Českou republiku a zejména pak Novojí Čínsko zasáhly povodně, škody dosáhly bezmála 6 miliard korun a lidských obětí bylo moc, celkem 14. Zároveň je to také rok, kdy můj kamarád, kolega, občasný spolupracovník, jednou za rok spolu stojíme vedle sebe, Michal Dusík, zažil na komentátorském stanovišti nejkrásnějších 10 vteřin svého života. Já to takhle tvrdím, i když jsem se ho na to nikdy nezeptal, ale až se k té nápovědě dostaneme, tak to možná pochopíte. Než přijde na řadu, jsou tu v programu Aneta Langerová a její V bezvětří a taky slavné Halo, které vám zaspívá Beyoncé.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Na dvojce v pořadu byl jednou jeden rok. Hledáme ten rok, kdy ve finále mistrovství světa v atletice se v Berlíně na startovní čáru postavily ty nejtěžší váhy této disciplíny. U komentátorského mikrofonu byl Michal Dusík a spolu s ním ten strhující 10-vteřinový závod vidělo bezmála 770 tisíc diváků, což je neuvěřitelné na to, že šlo o sportovní přenos. A nelitovali. No a protože ten závod je kratičký, tak si ho můžeme v podstatě dopřát úplně celý.
1: Usain Bolt už rozbíhá své nohy. Usain Bolt jasně na prvním místě. Tyson Gay se ho stačí stíhat, ale nestačí. Asafa Pavel třetí. 9:58 je nový světový rekord. Neuvěřitelné hodnoty. To, co dokázal Usain Bolt, je neuvěřitelné. A to Boldo měl pravdu v tom, že Gay sice může konkurovat starému světovému rekordu Usaina Bolta, ale nikoliv Boltovi v současné formě. Bolt první, Gay druhý, Asafa Pavel třetí. Viděli jsme nejfantastičtější, nejrychlejší a nejkrásnější stovku celé atletické historie.
0: Tak teď už je to možná i s těmi povodněmi o trochu jasnější. Někteří jste napsali, však se v té reportáži odvolávali na zkušenost z roku 1997, musí to tedy být potom 2002, 2009, 2012, kdo ví. Tedy pokud někdo z vás ví, zavolejte mi 22 155 25 25 a nebo aspoň napište.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: To byly Meky a Magdalena, také naše dvě telefonní linky obsadilo duo. Duo Pavel a Michaela zpívat nemusí, stačí, když nám řeknou, jak typují hledaný rok. Pavle, dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Dobrý den, tady Pavel, ahoj.
0: Jak to typujete?
1: No, tam jdu podle toho roku vydání Windowsů Windows 7 a ty byly vydaný v roce 2009.
0: A vy jste si jistý, vy jste ajťák?
1: Ne, ajťák nejsem, ale trošku jsem zagooglil.
0: To nemůžete tyhle věci dělat. Pavle, máte ode mě černý puntík, beru to tak, že jste nováček a až příště zavoláte, tak už to budete lovit jenom z paměti, jo?
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte se, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Hrajeme dál, nás nikdo nedostane. Na druhém telefonu Michaela, zdravím i vás, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo, zdravím vás. No, já se nenechám teda ovlivnit pánem přede mnou.
0: Nenechte.
2: Nenechám. Já mám osobní pocit, že je to rok 2002.
0: Mm-hmm.
2: Povodně i v Praze, protože si pamatuju, jak nás tehdejší primátor vyzýval, že metro je bezpečné, že sice se po ulicích valí voda, ale metrem se lze. A aha, pak nás zaměstnanci vyháněli, protože metro už bylo zatopené.
0: Ano, myslíte tu legendární situaci, kde situace byla nadmíru výtečná?
2: Ano, takže já jsem 2002, ale je to můj jenom tip.
0: Rozumím a já vám děkuji za statečnost, se kterou jdete proti proudu. Ano. Rádi jsme vás slyšeli, mějte se hezky, nashledanou. Nechme to ještě otevřené, 2002, 2007, 2009 nebo 2012. V každém případě Lady Gaga natočila svoji píseň, kterou nazvala Paparazzi.

0: Paparazzi pravděpodobně nebyli u toho, kam vás vezmeme teď. Schválně zkuste uhádnout, co mají společného. Přechodná vláda, letní vláda, vláda odborníků či úřednická vláda. Všechno je to jeden a tentýž kolektivní orgán, který byl v našem roce jmenován. Měl původně vládnout přes léto, ale k volbám jsme šli až v následujícím roce v květnu. Vrátíme se do toho roku a navštívíme živé vysílání Radiožurnálu, který ceremoniál vysílal z Pražského hradu.
1: Ano, a je 16 hodin, 3,5 minuty a přichází prezident Václav Klaus.
2: Pane prezidente, přichází vám představit členy nové vlády. Dovolte, abych vám je představil nyní jednotlivě.
1: Takže premiér Jan Fischer postupně Václavu Klausovi představuje jednotlivé členy vlády. Právě je u budoucí ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové. Teď je na řadě Šimerka, Slamečka. Ano, a postupně další ministři. Václav Klaus si s nimi podává ruce. Ještě zůstává Michael Kocáb.
0: No vidíte, setkali jsme se hned s několika členy tohoto zajímavého kolektivního orgánu. Zbývá ujasnit jediné, v kterém roce byla tato letní nebo úřednická vláda jmenována. Je to tentýž rok, ve kterém se Tomáš Klus hudebně nacházel ve smíru.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.
5: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Doufám, že nekřičím do ticha, že je 12.55, že jste měli setsakramensky zamotanou hlavu a dokud to ten nedisciplinovaný googlovátor nepropíchnul, tak jste váhali a tak to mám rád. Takže přes všechny vaše opravy, uvedení na pravou míru a pokusy, které nepočítám, nakonec jsme všichni věděli, že hledáme rok 2009. Zítra vám slíbím numerickou nápovědu, kterou jsem musel slíbit Liborovi a taky vám slíbím, že odpolednem na dvojce vás provede kolega Mirek Vaňura. Tohle je Lily Ellen, poslední píseň z roku 2009. Zítra na shledanou, přátelé.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Měl jsem v životě ohromné štěstí na milující rodiče, kteří mě v roce 68 odvezli z Československa, čímž mě uchránili před normalizací. A taky štěstí na profesi, říká režisér David Radok. Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana? Proč ho tak vysilují komedie? A za co obdivoval Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Navrhovaný schodek státního rozpočtu je podle motoristů příliš vysoký, sejdou se odpoledne kvůli tomu s premiérem a pohonné hmoty za poslední týden opět podražily. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu zataženo, v Čechách s přehánkami a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Motoristé se odpoledne sejdou s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Jednat budou o schodku státního rozpočtu, který pro příští rok navrhl právě resort financí. Podle motoristů je příliš vysoký.
4: Ministryně financí Schillerová počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka chce, aby byl nižší. Na společném jednání proto představí zhruba 20 návrhů úspor.
5: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky. Je se třeba podívat také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
4: Před zásahem do investic Schillerová ale varuje. Premiér Babiš si za návrhem rozpočtu stojí. Úpravám je ale otevřený, pokud budou konkrétní.
6: Uvidíme, jaké budou návrhy. Já budu za to rád, pokud skutečně jsou nějaké položky, kde můžeme ještě více šetřit, tak to určitě bude plus.
4: Výhrady ke schodku má i vládní SPD. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Letošní schodek ve výši 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Pražští policisté varují před používáním mobilních telefonů na ulicích a třeba také ve stanicích metra. První školní den řešili pád nezletilého chlapce s mobilem v ruce do kolejiště ve stanici metra Muzeum. Dítě se podařilo včas vyprostit a s lehkým zraněním předat záchranářům, řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
7: 7letý chlapec koukal do mobilního telefonu a vůbec si nevšímal, že jde přímo do kolejiště. Chlapec z ničeho nic naprázdno nakročil nohou a spadl přímo do kolejiště. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro chlapce skočil do kolejiště, a dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na peron.
3: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražovaly. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se prodával v průměru za 42 korun a 34 haléřů. Před týdnem bylo o 28 haléřů levnější. Nafta je dražší o 11 haléřů. Litr se v průměru prodává za 45 korun a 89 haléřů. V meziročním porovnání je teď benzín zhruba o 8 korun na litru dražší, nafta o 13, a podle analytiků ceny pohonných hmot dál porostou.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu až zataženo, v Čechách se objeví přehánky, večer ale bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Prahy po D8 popojíždějí dlouhé kolony kvůli vážné nehodě za sjezdem na Zdiby, kde se jezdí jen jedním pruhem. Kolona má přes 10 kilometrů. Opatrně na 4,5 kilometru D8 před Prahou v koloně v pravém pruhu stojí nepojízdné nákladní auto. A na 4. kilometru pražského okruhu směrem od D1 u sjezdu na Vestec se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte s tvorbou kolon. Zprávy končí. Mirek Vaňura vás provede odpolednem na dvojce.
8: Pepa Maršál připravuje i dnes odpoledne zprávy na dvojce. Církevní kalendář dneska připomíná svatého Řehoře Velikého. Dnes, no tedy ve čtvrtek 3. září. Ale svatý Řehoř Veliký je patron hudebníků a zpěváků. A tak o muziku dnes ani dnes nebude nouze.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Well,

0: Tak, nevím, kolik vám je, jestli vám je moc, já myslím, že moc vám určitě není v každém případě. Čím jsme starší, tím možná méně odoláváme stresu. Je naše psychická a fyzická kondice stejná jako v mládí, tak jako ve stáří? Zřejmě není, ale dokonce pozor, ono se to mění i co se týká ročního období. Určitě ta kondice není úplně stejná v únoru jako ne. V září, anebo třeba v červnu. Pravděpodobně tedy ne. Nejde přitom o něco, co bychom měli napravovat, ale prý o přirozené rytmy, s nimiž se musíme naučit pracovat. Naše energie, nálada i schopnost zvládat stres se přirozeně mění podle biologických hodin, společenských rytmů a i toho ročního období. V zimě nám ubývá energie logicky, v létě máme na rozdávání, roční období přitom ovlivňují nejen náladu, ale i naši odolnost vůči tomu stresu. Když přestaneme očekávat, ale že naše odolnost bude každý den stejná. Možná nás prý, podle odborníků, vlastní výkyvy přestanou tolik znepokojovat a snáze pak pochopíme i proměny lidí kolem sebe. Základem tedy zůstává dostatek, a to byste určitě nečekali, spánku, pestrá strava, pravidelný pohyb a tak dále a tak dále. Hodit se prý mohou i cílené techniky práce se stresem, ale o tom je zase někdy příště. Takže pokud to takzvaně nedáváte, nic z toho nedělejte, možná za to mohou vaše biologické hodiny a tak si máme počkat, až se zase vše převrátí v dobré. Tak a půjdeme na naši stravu, když máme jíst pestře a půjdeme na vápník, protože ten skloňujeme celý týden v rubrici, jestli ať vám to sluší. Můžeme mít vápníku málo? Ano, můžeme. A můžeme ho mít naopak příliš? Má smysl užívat ho preventivně v doplňujících stravy a vůbec podle čeho to máme poznat? Ano, je tady závěr týdne, takže na řadu přijdou v rubrice, jestli ať vám to sluší, otázky. Tereza Beberová je položí nutriční terapeutce André Pospíšil Jakešové, tak si na to počkejte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vězte, ať vám to sluší, se dnes budeme naposledy věnovat veledůležitému prvku, kterým je vápník. Dneska jsou na řadě otázky a odpovědi. Nutriční terapeutka Andrea Jakešová je tady se mnou, tak pojďme na to. Dobrý den, Andrea.
3: Dobrý den.
2: Napadá mě, hodně lidí bere denně nějaké léky. Tak si říkám, jestli některá léčiva nemohou vstřebávání vápníku třeba zhoršovat? A pokud ano, co se s tím dá dělat?
3: Můžou. Já bych řekla, že téměř vstřebávání asi čehokoliv z jídelníčku můžou ovlivňovat léky. U toho vápníku jsou to například kortikosteroidy a nebo potom léky, které se používají při různých obtížích s trávením se žaludkem. Třeba na pálení žáhy. Říká se jim inhibitory protonové pumpy nebo antacida třeba. Tak tyto léky opravdu mohou snižovat vstřebávání vápníku. Nicméně pokud tyto léky máme předepsány, tak je jednoduše užívat pravděpodobně musíme, ale zmínila bych, že je právě důležité v tu chvíli vědět, že bychom opravdu na ten vápník měli myslet, měli bychom cíleně potraviny na něj bohaté zařazovat do jídelníčku a ideálně se vyvarovat tomu, abychom třeba suplementovali vápník ve stejnou chvíli, jako si bereme ten lék.
2: Určitě. A když se rozhodnu teda vápník suplementovat, poradíte mi, po jakém doplňku mám sáhnout? Jsou mezi nimi nějaké rozdíly?
3: Rozdíly jsou. Nejčastěji se můžete setkat se suplementem vápníku, který obsahuje takzvaný kalcium karbonát, nebo existuje fosfát, nebo citrát. Asi bych pro jednoduchost zmínila, že ten karbonát je takový nejvyužívanější, obsahuje největší množství toho vápníku a řekla bych, že se řadí asi mezi ty nejlepší. Nicméně tato forma může u někoho způsobovat třeba zažívací obtíže. A opravdu měl by se brát i z toho důvodu sídlem. Druhá možnost je potom ten zmiňovaný citrát, který se nemusí brát dohromady s jídlem a je takový trošku šetrnější na trávení, čili pokud má někdo potíže se žaludkem, nižší množství žaludeční kyseliny, tak to může být lepší volba.
2: A ten třetí, ještě jste říkala třetí?
3: Ono je jich celá řada. Já jsem zmínila ty, co
2: jenom
3: jsou
2: ty
3: nejčastěji.
2: Takže citrát nebo fosfát.
3: Ale tyhle dva jsou takové opravdu asi nejlepší.
2: Říká se, že všeho moc škodí, tak mě napadá, jestli to platí i o vápníku. Můžu se jim vlastně předávkovat? A pokud ano, jaké komplikace si tím můžu přivodit?
3: No, můžete se předávkovat. Mezi komplikace se řadí například hyperkalcemie, to znamená zvýšené množství vápníku v krvi. Potom se to projeví pravděpodobně nevolnostmi, zvracením, únavou a tak podobně. Samozřejmě existují i rizika nějakého chronického předávkovávání, ale to se vám pravděpodobně nestanete tím, že si dáte příliš mnoho síra. Takže jenom bych varovala předtím, teď bez jakékoliv znalosti o tom, kolik vápníku konzumuju, naběhnout někam do lékárny a nakoupit hromadu suplementů a jen tak je užívat v nějakých příliš vysokých dávkách.
2: Děkujeme, Andreo. Tak to byl vápník. Povídali jsme si o něm celé 4 dny, během kterých zaznělo mnoho dobrých tipů a rad. Pokud vám, milí posluchači, něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Jennifer Rush, 13 hodin a 28 minut. Já jsem z Hradce Králové a kousek od nás je takové malebné městečko Třebechovice, konkrétně Třebechovice pod Orebem, abych řekl celý název. A my tam hodně všichni jezdíme, hlavně do muzea Betlémů, hlavně o adventu, protože tam mají slavný, vyřezávaný a pohyblivý, tedy mechanický provoštův Betlém. No a teď tam mají také nového průvodce, jejím digitální avatar autora slavného proboštova Betlému. Návštěvníci se ho prý mohou ptát na jeho životní dílo a on, tedy umělá inteligence, odpovídá. Avatar vznikl za rok a stal 190 tisíc korun. Část těch nákladů pokryl Královéhradecký kraj. No a probošt, jak bravurně odpovídá, tak to prý zvládá nejen česky, ale také anglicky, německy i polsky. Pan probošt by se jistě divil. Tak pojďme se tam podívat.
1: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
2: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu Betlému znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
1: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
2: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
3: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
2: Teď už ty otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
4: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
1: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
2: Aby digitální probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
3: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
2: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
3: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Probošt mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si i něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
1: V Betlému je jeden slon, který je součástí tříkrálového průvodu.
2: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co se lidé ptají a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmán, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Tak to bylo po slovensky, ale dnes po 16. to bude hlavně o češtině. Tedy v kávě o čtvrté. Češtinu používáme každý den, to je jasné. Přesto v ní často chybujeme, mnohdy o tom ani nevíme a to je bohužel také jasné. Proč máme v mateřském jazyce ale tolik výjimek? Odkud se vůbec vzaly? Z jakého důvodu se některá pravidla v průběhu času změnila? Které zažité výrazy si nejčastěji pleteme? A může být učení češtiny zábava, nebo se bez drillu a memorování neobejdeme? Hostem Terezy Stýblové, tedy kávy o čtvrté na dvojice, bude dnes doktor Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Nebude tady poprvé, nebude tady naposledy. Mimochodem chystáme do odpoledne s dvojkou i takové překvapení. To vám možná po 16. hodině prozradí, ale hlavně budou odpovídat na vaše dotazy. A když si troufnete, tak je můžete i napsat dvojka@rozhlas.cz a Martin Prošek vám je oznámkuje. Za chvilku přijde Věra Pfeifrová.

0: Slunečné pobřeží, tak to u nás zpívala, myslím, Věra Špinarová, tuhle melodii od Aby. No, je to Slunečné pobřeží, ale škola už začala, tak další téma spojené se školou je tady na dvojce, i když trošku z jiné strany. Propojit studium vysoké školy s péčí o dítě bývá z časových, ale i finančních důvodů složité. Řada rodičů kvůli tomu vzdělání dokonce předčasně ukončí. Teď by jim ale mohla pomoct nová finanční podpora od úřadu práce. Pokud studující rodiče splní všechny podmínky, tak dostanou na zaplacení chův zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Detaily o takzvaném hlídačkovném má teď moje kolegyně Věra Fajfrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: To jsou věci, jsem chtěl říct, viď? To jsou věci, to je příjemné. Tak jak to všechno vlastně je? Co všechno musí ty žadatelé splnit?
1: Na to hlídačkovné dosáhne každý, kdo pobírá rodičovský příspěvek, celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině a k tomu prezenčně studuje buď vysokou nebo vyšší odbornou školu. Určitou roli hraje také věk, jak za úřad práce přibližuje mluvčí Jaroslava Baleková.
2: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o první studium daného typu a formy. U rodičů studujících první doktorský studijní program se věková hranice neuplatňuje.
1: No a kdo podmínky splňuje, může podat žádost buď online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na některé z poboček. Úřad práce počítá, že ročně dá na příspěvky desítky milionů korun. Odhady průběžně zpřesní. Jak velký zájem očekává třeba Univerzita Karlova, říká její mluvčí Michaela Lagronová.
3: My jsme zhruba spočítali, že by to mohlo být 200 až 230 studujících, kteří vlastně u nás aktuálně studují buď bakalářský, magisterský nebo doktorský program v prezenční formě studia a zároveň mají děti do 3 let.
1: I ti všichni teoreticky můžou měsíčně získat přesně 7 467 korun. Není to náhodná částka, jde o třetinu minimální mzdy. Příspěvek je tím pádem pro každého úplně stejný. Sloužit má hlavně na zajištění péče o dítě po dobu studia, jde třeba o zaplacení dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Příjemce ale nebude muset přesně dokládat, za jaké služby peníze využil.
0: Tak to je rozumné. Já vždycky, když zmiňuješ tu klientskou zónu Jenda, tak se leknu, že si pozdechneš Jejda. Tak ale tady Jejda není třeba říkat, je to dobrá věc. Mimochodem, je to dostatečně vysoká částka?
1: No, ty změny vítá například spolek studujících rodičů. Už dřív k ním uvedl, že cílem je, aby mladí lidé nemuseli rezignovat buď na své profesní nebo na rodinné ambice. Příspěvek by podle spolku měl pomoci hlavně ženám, protože v drtivé většině se o děti starají právě oni. Jestli částka 7,5 tisíce korun bude dostatečná, to je samozřejmě otázka. Například z dat portálu hlídačky.cz vyplývá, že si teď chůvy říkají v průměru o 180 až 250 korun na hodinu. Podle jednatele portálu Petra Siguta záleží hlavně na regionu.
4: Nejdražší z regionu je pochopitelně Praha, tam je to 200 až 300 korun na hodinu. Na tom druhém nejlevnějším konci jsou regiony kraje Moravskoslezský a Vysočina, tam je to 150 až 200 korun na hodinu.
1: No a když budeme počítat, že rodič z Prahy stráví ve škole běžně 5 hodin, tak denně zaplatí za hlídání 1500 korun. Připomínám, že příspěvek na celý měsíc je 7,5 tisíce. Třeba analytik pracovního trhu Tomáš Ervin Dombrovský z Alma Career ale říká, že příspěvky mohou skutečně přispět k tomu, že víc lidí bude dokončovat vysokoškolské studium.
5: Vyšší vzdělání se v průběhu celé kariéry potom dlouhodobě vyplácí, a to nejenom těm lidem, který se týká při uplatnění na pracovním trhu, ale i celé ekonomice, kdy ti lidé jsou schopni obsazovat náročnější pozice s vyšší přidanou hodnotou.
1: Studujícím rodičům s trochu staršími dětmi pak může pomoci ještě znovu zavedení školkovného, které v létě schválila sněmovna. Díky němu si budou moci snížit daň z příjmů o část toho, co zaplatili za umístění dítěte v mateřské škole nebo dětské skupině. Maximálně tak ročně můžou ušetřit něco přes 22 tisíc korun.
0: Tak, to je také dobrá zpráva. Tak studovat vysokou školu a u toho vychovávat dítě by mělo být o něco jednodušší. Úřad práce totiž začíná proplácet takzvané hlídačkovné, nám o něm pověděla Věra Fajfrová. A já myslím, že tohle slovo se chytne a že ho budeme používat tady i ve vysílání častěji. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tabáček, dávno zakázaný, písnička doporučená i na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Představte si talk show bez moderátora, bez předem domluvených otázek a vlastně i bez jistoty, na co se vás za chvíli někdo zeptá. Tak přesně na tom stojí nový pořad České televize. Jmenuje se Na jednoho. A známé osobnosti v něm usedají před skupinu redaktorů a redaktorek na autistickém spektru, kteří se ptají na to, co je opravdu zajímá. Na velká životní témata, na soukromí a třeba i na zdánlivé maličkosti. Formát, který už uspěl v řadě zemí, se teď poprvé dostává také na české obrazovky. První díl odvysílala ČT1 včera večer a hostem byla, možná jste viděli, herečka Aňa Geislerová. Jak takový rozhovor vlastně vzniká a co se stane, když z něj odstraníte obvyklá novinářská pravidla. No tak o tom si budeme dnes na Dvojce zhruba ve 14:30 povídat s dramaturgyní tohoto nového pořadu Kateřinou Uhlířovou. Doufám, že přijde. Takže Dvojka a pořad Na jednoho. No a s čím přijde Pepa Maršál, budou to další zprávy. No a mimochodem se dozvíte, že soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha, protože v naší republice doživotí není opravdu doživotí. Zprávy tady budou za 6 minut. No.

0: na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce. Moci bez nemoci.
5: Unikátní zákrok v celosvětovém měřítku mají na svém kontě čeští lékaři. Operací mozku zachránili život několika týdenní holčičce. Její příběh bude vyprávět její maminka Zuzana.
6: Výsledky speciálního EEG vyšetření mozku ukázaly, že naše Elenka má epileptické záchvaty neustále.
0: Moci bez nemoci.
1: Ve čtvrtek po 18. hodině na dvojce.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Pomoc v psychicky náročných situacích hledá část dětí z Prahy u umělé inteligence a soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného trojnásobného vraha. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu zataženo, v Čechách s přeháňkami, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo celkem 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty poprvé. Pokračuje sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
8: Tady se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
7: Odbornou pomoc v metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně pak funguje třeba linka bezpečí. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstává po rozhodnutí okresního soudu v Šumperku za Mřížemi na Mírově. Muž, doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který tu byl k doživotí odsouzen, pokračuje mluvčí šumperského soudu René Braun.
9: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
7: Rozhodnutí soudu tak kvůli podané stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, tak se věci bude věnovat Olomoucký krajský soud. V Česku se o víkendu mírně ochladí. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty budou většinou do 23 stupňů. Příští týden by se mohly opět vrátit tropické teploty. Lesy města Písku dokončily obnovu rybníků Němeček a Pighart. Práce stály téměř 9 milionů korun. Cílem obnovy bylo hlavně zadržet vodu v krajině. Podrobnosti má jednatel společnosti Václav Zámečník.
10: Rybník Němeček byl 50 let bez vody, takže tam se dělala celková obnova, ráz, odbahnění, výpusti. Na tom rybníku Pighart se obnovovala návodní strana hráze, výpusti, bezpečnostní přelivy a odbahnění.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu až zataženo, v Čechách se objeví přehánky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
7: Na D1 směrem od Prahy se jede pomaleji od stého 76. kilometru až k omezení na stém 96. Pro osobní auta je to asi na 40 minut. Na D8 směrem na Prahu popojíždějí kamiony od Kralup. Osobní auta brzdí někde u Zdib a asi 10 minut pak jedou na konec dálnice, kde se po vážné nehodě jezdí jen jedním pruhem. A na výjezdu z Prahy po Strakonické je omezení před Lahovičkami. Kolona od Barandovského mostu je asi na čtvrt hodiny. To byly zprávy, po nich opět Mirek.
11: Také tyto zprávy připravil Pepa Maršál. Dneska má svátek bojovník, slavný bojovník, tedy Bronislav. Pokud někoho znáte, nezapomeňte mu popřát hezký den. My vám hezký čtvrtek přejeme, ať se jmenujete jakkoliv.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Je 3. září a jen z dvojky připomínám, že v roce 1948, právě tento den, zemřel československý prezident Edvard Beneš. A kdo se narodil a kdo slaví třeba, tak Alexander Hemala, britský muzikant Stevie Jones, pilotka Hana Zejdová, americký herec Charlie Sheen a hokejisté Martin Straka, Michal Rosíval a Petr Čáslava. Tak a teď soutěžní hádanka, cenu nemáme, ale můžete si zkusit. Víte, které město u nás se může pochlubit tím, že má největší čtvercové náměstí u nás, tedy v České republice? Napovím, že za tímto zeměpisným primátem nás Vašek Žmolík za chvíli zavede do východních Čech. Ale název města už prozradí jen co dohraje Katapult.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Teď mě Vašek vyprávěl, kolik toho najezdí za týden za zajímavostmi naší krásné země. Vyprávěl mě to, protože sedí ve studiu. Tak ahoj, Vašku.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak prosím tě, já jsem dal takovou kvízovou otázku, které město u nás se tedy může pochlubit největším čtvercovým náměstím České republice.
3: No to město, ve kterém jsem byl včera.
2: Ano.
3: A to je Vysoké Mýto v Pardubickém kraji na východě Čech. Byť se nejedná o úplně přesný čtverec v případě toho náměstí. To náměstí má rozměry zhruba 150x130 metrů, takže jeho plocha je bezmála 2 hektary. No a je to takový skoro čtverec. A skoro stejně veliké náměstí sice mají v Českých Budějovicích, ale přece jenom je o něco málo menší než to Vysokomýtské, a tak mají ten primát.
2: Ano, Vysoké Mýtě. V Českých Budějovicích by zase chtěl žít každý, ale oni to tam nevědí.
3: Protože... Vysoké Mýto také není špatné.
2: No, ani neposlouchají se mrmana. Ale teďka prosím tě, tak si říkám, jak to náměstí vlastně mohlo vzniknout?
3: Tak ono vzniklo už při založení města ve 13. století a Vysoké Mýto za ně vděčí svému zakladateli, králi železnému a zlatému Přemyslu Otakaru II., jehož jméno ostatně i dnes nese. A mimochodem Vysoké Mýto bývalo město královské, proto tak velké náměstí, přesněji vjené město českých královen.
2: No a když se dnes vydáme, řekněme, na dlouhou procházku po náměstí, čeho všeho bychom si měli všimnout?
3: No, mohlo by být docela dlouhá ta procházka, je tam toho víc. Uprostřed náměstí roste řada lip, vysazených do čtverce, a mezi nimi je schovaný krásný barokní morový sloup. Celé náměstí lemují výstavné domy z různých období, třeba někdejší radnice s věžičkou, dnes turistické informační centrum, což je nejstarší dům na náměstí. O kousek dál stojí funkcionalistická budova současné radnice, zaujme myslím taky výstavní dům někdejšího okresního zastupitelstva, dům, který si nechal postavit zakladatel karosářství Josef Sodomka, anebo Brejchův dům s nádhernou rokokovou fasádou.
2: No ale to není všechno. Určitě bychom neměli přehlédnout i další věci. Stavby třeba?
3: No, zcela jistě. Třeba kostel svatého Vavřince, kousek od náměstí, ten je gotický, ale uvnitř uvidíte dvě opravdu výjimečné věci. Tou první je secesní výmalba, což je pro církevní stavby naprosto netypické, a spojení secesních maleb na stěnách, gotické architektury a barokních oltářů je takové velmi zvláštní, ale krásné. No a pak je tam obraz na hlavním oltáři, ten je totiž od významného barokního malíře Petra Brandla a s rozměry 703x296 cm je to vůbec největší Brandlův obraz v českých zemích a zázorňuje na nebevzetí Panny Marie.
2: No a Vašku, je opravdu 7 metrů vysoký?
3: Ano, 7 metrů a 3 centimetry, jak jsem říkal. A je nesmírně krásný.
2: Tedy, no a ještě nějaké místo nám ve Vysokém Mýtě doporučíš k návštěvě?
3: Tak místní a vůbec východočeši, jako ty si Hradečák třeba, tak asi víš, že říkají v Mýtě.
2: Ano,
3: že?
2: V Mýtě.
3: Takže já doporučím ještě něco v Mýtě. Půvabnou čtvrť pod náměstím, kde jsou takové mýtské Benátky. Vytváří je řeka Loučná a její umělé kanály. Vesměs tedy původně to byly náhony, jako třeba Mlýnský potok. Před lety Loučná s prameny a s rameny bývala pstruhovým revírem. Z Vysokého Mýta, teda Mýta, se pstruhovým dodávali na Královský dvůr, to třeba za Rudolfa II. No a jezdit tam na pstruhy bývalo vyhlášené ještě v 19. a ve 20. století. A tak tam mířili slavní umělci, politici, diplomati, třeba T.G. Masaryk měl takový mlsný jazyček, anebo Jan Werich tam jezdívali. A cestou po mýtských Benátkách doporučuji prohlédnout si i opevnění města, hradby, brány a zbytky vodního příkopu.
2: No, víš, proč říkáme Mýto? Protože my si nikdy nezapamatujeme to i tam, jako, takže prostě je to Mýto, ne Mýto.
3: Jo, radši, abyste nemuseli psát to tvrdé.
2: A já jsem strašně rád, že si nezmínil nedávnou historii, když tam sovětská armáda ničila úspěšně,
3: ale toto město... No, už je to taky docela
2: Ale tak dobře, já jako...
3: naše děti.
2: Tak, a já jako Hradečák tedy a východoček budu říkat, já čekám ty autobusy. No.
3: Chápu, ano, někdejší ano. Továrna Karosa, dnes Iveco, ta zkrátka neodmyslitelně k Meitu patří. No ale taky, Mirku, slavná karosárna 30. a 40. let, karoserie Sodomka, a s tím souvisí nejnovější turistické lákadlo ve městě, takže díky, že si mě k němu navedl. Od jara tam totiž mají krajské technické muzeum Pardubického kraje a tam jsou k vidění elegantní Sodomkova auta, ale také autobusy s karusy a rovněž letadla z Orličanů v Chocni, pojízdné schody z Transporty Chrudim a taky stará kola a domácí spotřebiče z Ety Hlinsko. Ty jsme měli doma všichni totáče, respektive možná ještě doma máme dodnes a mnohé.
2: A slouží.
3: Ještě slouží, ano, tak. Taková Etamira.
2: Tak, prostě nostalgie v zajetí techniky. Já
3: přesně
2: ti
3: tak.
2: Jenom ještě chci říct, takovou novinku, Vysoké Mýto má konečně obchvat. Ona se tam staví dálnice. No,
3: vždy já tam včera byl, já
2: vím. Právě, ona se tam staví dálnice.
3: Akorát ještě ten tunel chybí.
2: No, ten tunel a pak ještě teda Litomyšl nemá obchvat. Ale Vysoké Mýto už prostě má obchvat. Tak, ty jsi tam natáčel. Já si myslím, že i do Vysokého Mýta stojí zajet. Takže my tady s Vaškem Žmolíkem sice propagujeme ten obchvat, ale toto všechno krásné, co teď Vašík zmiňoval, neuvidíte. Tak koukejte zajet do Vysokého Mýta.
3: A vy to uslyšíte v sobotním Počesku.
2: A my se těšíme, 15. hodina.
3: Naslyšenou.

0: Po celé prázdniny jste se s námi, tedy s dvojkou, mohli příjemně bát. Na závěr mrazivého léta na dvojce jsme pro vás připravili ještě jeden napínavý příběh. Dramatizaci populárního hororového románu Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr. O živlech s nimiž přichází smrt. Hra se natáčela v Českém rozhlase Brno a se mnou už je ve studiu režisér této hry Radim Nejedlý. Dobrý odpoledne, Radime.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme nejdřív upřesnit, o jaké živly se jedná, než si pustíme otázku. Ty jsou totiž pro příběh důležité.
1: Vlastně opravdu ty živly jsou zásadním činitelem v tom příběhu. Ano. Příběh obsahuje dvě časové roviny a spojuje právě živelné události. A jsou to povodně v roce 1997 na Hodonínsku a posléze v roce 2021 to bylo tornádo. Uhum. A oba tyto živly hrajou vlastně zásadní roli v té hře.
0: Tak, já tady mám tedy tu ukázku, kterou jsem zmiňoval, ve které uslyšíme ne živly, ale hrdiny a také hrdinky této hry.
2: Kam se tlačíš, Romé?
3: Uhlí, garguláků, nic nevidím.
4: Čekala jsem to zajímavější.
5: Prý velká voda. Hodonín to ani nelízlo.
3: Nepojedem dál po hrázi. Třeba to pozhazovalo nějaké stromy.
5: Tak jedem!
3: Bacha, míno!
5: Co je?
3: Malem by to přijela. Kosák. Má to za sebou.
5: Asi ho to spláchlo.
3: Tak pohněte!
0: To byla ukázka, se mnou je Radim Nejedlý ve studiu. Vy jste chtěl něco dodat, pane režisére?
1: No, vy jste říkal, že neuslyšíme živly, ale opravdu ve studiu to bylo živelné, ty děti, to byl nezvladatelný tok, nebo nakonec teda zvladatelný tok energie, ale opravdu byly to živly.
0: Tak, ale jak jinak, to je dobře pro režiséra. Slyšeli jsme tedy dětské herce, příběh se odehrává v letech 97 a 2021, kdy už děti vyrostly. Vy jste tedy potřeboval v úzovkách dvě sady herců, mohli to tak říct, na jednu roli vždycky. Tady v Praze mají vaši kolegové po ruce Rizmančata, to víme.
1: To víme.
0: Tak, ale jak se to dělá v Brně?
1: No, to bylo velmi zajímavé. Přišel mi text, který zahrnoval 6 dětských herců. A já jsem si řekl, teď co, my tady Rizmančata nemáme. Tak jsem oslovil paní Evu Helbichovou, která vede dětský soubor v Městském divadle Brno. Hmm. A řekl jsem mi, tak nemohla byste mi pomoct vybrat nějaké talentované děti, vyberte třeba nějakých 10 nejlepších, já si je poslechnu a uvidíme. No a teď jsem přišel do toho divadla, do té zkušebny a najednou mi tam čekalo 50 dětí.
0: No jo, tak všichni byli šikovní.
1: A já jsem nevěděl, co v tu chvíli dělat, protože jsem měl omezený čas, nakonec jsme to teda natáhli, ale opravdu bylo to velice složité vybrat z těch 50 dětí nějaký soubor, řekněme 15, které jsem si potom vyzkoušel na mikrofon. Mm. A z nich jsme posléze vybrali vlastně tu základní sestavu, nicméně hlasově nám tam potom došlo k určité komplikaci a kvůli přehlednosti jsme museli ještě sáhnout do jiného divadla, do Polárky, do dětského souboru, odkud je hlavní role Filip.
0: Výborně. A teď, to jsme probrali děti, jací herci, dospěláci se tam objeví.
1: Dospěláci, no tak tam je docela jako taková kuriózní pro fanoušky české Dobrého rána Brno seriálu, tak máme tam 3 herce z tohoto seriálu. Honza Kolařík, Pavel Čeněk Vaculík a ten třetí, jestli já se na to vzpomenu, kdo je ten třetí.
0: No tak dobře, než si vzpomenete, tak to jste šel do Dobrého rána, ne? Vás tam pozvali na rozhovor.
1: Nešel jsem do Dobrého rána. snažil jsem se velmi typologicky přesně obsadit herce hlavní role Pavel Čeněk Vaculík, hlavní role Filipa.
0: Jasně.
1: A Honza Kolařík na roli policisty, tam nebylo moc o čem přemýšlet.
0: Tak samozřejmě je u hry s názvem Zvedá se vítr důležitý i zvukový design. To mohlo být náročné, ne?
1: Tam jsem měl to velké štěstí, že jsem spolupracoval se Stanislavem Abrahamem, což je vynikající zvukový designér. A ta spolupráce byla velmi plodná, byl i ve studiu, to mezi náma nějakým způsobem nádherně fungovalo, čili snažili jsme se toho opravdu ještě posunout o úroveň víc pomocí tím zvukovým designem. A budu rád, když si to posluchači vychutnají.
0: Ne, my jim to teď nařídíme. Tak.
1: To bych nedělal.
0: Se to dalo. Ne, ale teď opravdu k poslechu nedělní hry Zvedá se vítr, kterou tedy podle románu Kateřiny Surmanové pro rozhlas upravil Vít Wenzl. Nás pozval její režisér Radim Nejedlý. Děkujeme. A kdy tedy? Neděle večer.
1: Neděle
0: večer. Premiéra. Tady. Premiéra. Tak si to zesilte, je tam výborný zvukový design a myslím, že je dobré, i když už je školní rok, se tady bát mrazivě na dvojce. Díky, že jste přišel.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
2: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Teď je se mnou na dvojice můj host, jako pravidelně, každý den. Je to Kateřina Uhlířová. Katko, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Je to dramaturgině z České televize a měla jednu podmínku, že musíme být na jednoho tady spolu. Čo jo?
1: No samozřejmě, jak jinak.
0: Ne, já už jsem vás tady poutal. To znamená, ne jako, že poutal, to zase pro naše posluchače, už jsem říkal, že přijdete. Poutal. To je vlastně úplně zbrusunový pořad, jmenuje se Na jednoho. Je to vlastně talk show. My jsme si teď povídali, že určitě, kdo sleduje Českou televizi, tak zaznamenal v upoutávkách právě, že prvním hostem bude Aňa Geislerová. To se včera odehrálo, ale možná to někdo neviděl. Tak, máme tady 20 000 otázek. Pojďme nejdřív vysvětlit základní princip toho pořadu.
1: Tak, dobrý den, ještě jednou a děkuji za pozvání. Tak princip toho pořadu je jako úžasný, bych řekla. Mimo jiné jako v tom, že každý, kdo tam přijde, tak myslím, že zažije spoustu jako hezkých okamžiků. A řekla bych, že unikátní nebo nestandardní je například jako v tom, že se natáčí 4 hodiny s tím hostem, což je poměrně velká zátěž, jak pro redaktory, tak i pro toho hosta. A největší unikátnost spočívá v tom, že ti redaktoři, kteří se ptají, jsou lidé na autistickém spektru. Mm-hmm. Čímž to pádem jsou to jako lidé, kterým je dano mnoho různých jako vlastností i dovedností. Ale zejména se dokáží ptát bez takových jako příkras a velmi jak upřímně. Jo. To je těmhle lidem vlastně hodně jako blízké. Mm. Takže toho jsme chtěli jako v tom nejlepším slova smyslu využít a skutečně při tom natáčení se tohleto dělo. Možná to v někom může jako evokovat nějaký jako strach a i ti hosté občas mohli mít obavu z toho, že ta upřímnost a právě takový něco jako na rovinu a napřímo, že je to vlastně v té novinářské praxi něco, že se bojí, že se něco odhalí, že budou nachytáni například a tak. Ale vlastně já bych řekla, že s lidmi na autistickém spektru se pojí ještě jedna věc a to je moje zkušenost s nimi, že jsou povětšinou jako velmi citliví. Jo. Takže vlastně to spojení té přímosti a upřímnosti s tou citlivostí rozhodně nepřináší nějaké momenty, že bychom museli nějaké hranice hlídat extra nebo něco takového.
0: Takže já jenom to uvedu tak, jak si to představuju. Sedí tam Aňa Geislerová. Ano. Pardon, já se musím zakašlat. Sedí tam Aňa Geislerová a má proti sobě tyhle ty v uvozovkách redaktory, redaktorky. Ano. Kolik jich je na ní?
1: Měli jsme jich 28.
0: 28,
1: to je velký počet a vlastně všichni docházeli poměrně pravidelně, chyběli fakt velmi zřídka. A jenom bych ještě doplnila, že se připravovali fakt velmi jako poctivě a zodpovědně.
0: Teď, točí se 4 hodiny?
1: Ano.
0: Proč tak dlouho?
1: Vychází to z licence, vychází to z formátu, který jsme zakoupili, je to formát francouzské televize, vysílá se to už možná posluchači už někde zaslechy ve 22 zemích po světě, poměrně úspěšně, dokonce i na Slovensku. A vychází to z té Bible, já jsem k tomu, jestli můžu svůj názor říct, trošku jakoby skeptičtější k těm 4 hodinám, protože vlastně ten důvod je ten, že by se v rámci těch 4 hodin ta atmosféra měla úplně povolit, otevřít, vlastně schodit všechny masky mediálně a tak dále, ale moje zkušenost je trošku jiná, já si myslím, že, a je to možná v naší zemi, nevím, dochází spíš takové jako únavě všech, samozřejmě 4 hodiny natáčení chtě nechtě jsou náročný, takže z mýho pohledu ta 4. hodina tolik jako nepřinese, spíš jako už se nejde do té hloubky, tolik spíš ty lidi to chtějí tak nějak podvědomě mít za sebou.
0: Ale my jako diváci stejně vidíme 40 minut.
1: Vy vidíte 40 minut, což musím říct, že postprodukční z těch 4 hodin je poměrně náročný vykřesat tak, aby člověk byl s tím spokojen.
0: A teď prakticky, ten host tedy dopředu neví, na co se ho zeptají. Přesně těch 27 tak. plus minus lidí. Oni toho hosta ale znají, vy jim ho musíte představit, ne? Leoš Mareš, jsem koukal, že tam třeba byl. Tak oni prostě toho hosta nejdřív teda musí poznat a vy jim nějak ty otázky trochu podsouváte, nebo vůbec ne?
1: Kde pak? Otázky nepodsouváme vůbec, ale obdrží od nás, nebo dostanou od nás mailem poměrně podrobnou rešerži. Zároveň já jsem se je snažila motivovat na takovém výjezdu společném, kde jsme se seznamovali ještě někdy na podzim, tak jsem je i motivovala k tomu si ty zdroje dohledávat.

0: informace od toho hosta, že to ano, si myslím, ano, že ano. Pro tu práci, vůbec pro tu práci redaktora, tam jsme nějakým způsobem jako snažili poučit o ní, aby o tom dokázali co nejlíp přemýšlet. Pošle se jim rešerže a oni posílají otázky. No, prošli jsme si i takovým vývojem, že od velmi mnoho otázek jsme se dostali nakonec k 5 otázkám.
1: Aha, takže oni vám ty otázky ale dopředu pošlou.
0: Ano.
1: Jo.
0: Ano.
1: A pak je tam řeknou?
0: Ano, a pak při práce, respektive moje a s mojí kolegyní mladší Tereskou Linhartovou, vybereme v takové první fázi otázky pro ten pořad vlastně jako kompletně a v podstatě vyřadíme pouze nějaký duplikovaný nebo nějaký opravdu, který z nějakého důvodu se příliš opakují a tak. A pak nastoupí moje práce a ještě to trošku selektu a skládáme do takových bloků, aby vlastně i, protože to, ono to nejde dělat úplně bezbřeze, nějakou strukturu ten pořad mít musí, takže vytvářím takové bloky a krátké spojováky pro průvodce Erika Čiperu a otázky se pokládají.
1: Jaké otázky a jestli třeba Kateřinu Uhlířovou, dramaturgyni, nové talk show v České televizi na jednoho překvapili, rozesmáli, já nevím, třeba rozplakali, to si řekneme hned po písnice. Zpívat bude Lenka Filipová.

0: Kateřina Uhlířová je dramaturgyně nové talkshow České televize Na jednoho. Včera byla premiéra, vysílá se to na ČT1 a když to shrnu, přijde tam jeden člověk, většinou známý, viz Aňa Geislerová, nebo jsme zmiňovali Leoše Mareše, ale těch lidí tam bude určitě dost, to nám řeknete. A jak jste to řekla hezky, 27 lidí s autistickým
1: na autistickém spektru
0: se vlastně ptají na cokoliv.
1: Přesně tak.
0: Jak ti hosté do toho jdou rádi, nebojí se?
1: Tak ku podivu, to nebylo tak zlé, nějaké jako obavy tam samozřejmě byly, spíš té neznalosti, jak těch lidí na tom spektru, je to úplně nový formát, není tam nic vlastně obvyklého víceméně, takže bylo potřeba s nimi jako pohovořit o tom, o co se jedná, proč se nemají bát, jak to bude dlouho trvat a že zároveň jim vlastně nabídnout ten prostor 4hodinový k tomu, aby se tam mohli cítit dobře a tak. A to se všechno naplnilo, jo, ta atmosféra je tam autenticky příjemná a já jsem vlastně jako vypozorovala takovou jako věc, že tím, že ti redaktoři, oni to nejsou profesionální redaktoři,
0: no, takže no.
1: Když to vezmu úplně z druhého konce, tak to nejsou zkažení novináři.
0: No.
1: Ale jsou to lidé, kteří prostě přicházejí nějak jako opravdu s otevřeným tím srdcem a zájmem o toho hosta, to bych se vrátila k těm rešeržím a tak dále, že skutečně ty otázky jdou za roh a přemýšlí o nich a furt je za to chválím.
0: Tak zaskočila vás
1: nějaká. A tak dobře, ale jenom jsem chtěla říct, že vlastně tím pádem i ten host, když cítí, že na něj nikdo nelíčí nějakou past, tak on vlastně dříve či později taky schodí tu masku a ta atmosféra skutečně naplní to, co chceme a co ten formát jako má splnit.
0: To je pravda, oni jsou prostě upřímní.
1: Upřímní a zatím bych se jako stála, ale jsou to lidi jako každý jiný, takže na tom je to samozřejmě taky hezký. Někteří mají hodně svůj svět, někteří jsou zase jako hodně jako inteligentní. Každý je tam jako jiný. Ale velmi si té práce vážili. No a teď, aby se mi nějaká otázka překvapila, no tak jako řada mi jich překvapila, ale nikdy ne natolik, abych ji jako vyhazovala. To teda musím říct, že ne. To fakt ne. A jestli jsme řešili nějakou jako jednu hranici, tak jednu ano. A já myslím, že můžu zmínit i toho redaktora, protože to, oni jsou známí a točí se o nich i medailonky. A to je Honza Tynek, to je můj oblíbenec, ať se, když tak posluchači se na něj podívají v dalším díle. A ten za mnou přišel, právě to se týká Ani Geislerový, ještě před natáčením. A že má jednu otázku a že by se chtěl jako přihlásit, ale že neví, jestli je to jako možný. A jestli by se mohl zeptat na nejhezčí intimní zážitek Ani Geislerový. A u tohohle byl jako náš tým a opravdu tam byly hlasy jako na to žádném případě a tak dále a tak. A já jsem se s ním pohovořila a protože on je jeden z těch velmi citlivých, a na první pohled ten jeho vnitřní život vůbec není vidět, bohužel, takže tam ty předsudky, tam to jako jede vůči němu hodně a bylo mi to líto. Takže jsem s ním o tom pohovořila a zeptala jsem se ho na to jednak, co čeká za odpověď, proč se ptá a tak. A taky jsem ho poprosila, ať to zkusí, ale ať si to nějak natajme, ať zkusí v nějakou chvíli, aby to fungovalo dobře, aby to neuškodilo, aby to přineslo třeba humor, ale ne nějakou trapnou chvíli. Taky by se dalo, jo, ale to. No a on to udělal vzorově. Každý novinář by se mohl učit, protože on si vybral to jednu chvíli, pokud to diváci viděl, tak jenom ve stručnosti. V jednu chvíli řekl, Aňo, teď už jsme takový tady jako veselý a trochu rozjetý, ne? Tak já myslím, že bych mohl položit i otázku, která se týká prostě intimity vaší. A teď si to, Aňa to vzala krásně a byl z toho jeden z nejlepších okamžiků toho pořadu, takže nelituju, ale může se člověk seknout, může to přinést. Měli jsme jednu otázku, na kterou ten host, ale opravdu zatím jedinou, řekl, že by na ní rád neodpovídal. A to je jeho právo, tak jsme se i domluvili.
0: Neprozrazujte už víc. Na jednoho je sice tedy francouzský formát, ano. Ale naroubovaný na nás, na Čechy, Moravany a Slezany, tak si to nenechte ujít. Je to týdeník,
1: ano.
0: To znamená, je to ve středu vždycky?
1: Je to ve středu 8 dílů, takže příští středu druhý díl, kde mohou diváci vidět Leoše Mareše.
0: A zkuste nás nalákat ještě na nějaké.
1: Tak to hrozně hosty. Ráda, protože ten Leoš je skvělej. To je fakt jako výjimečný okamžik. Další hosté bude Honza Cina, Eva Adamčíková, Josef Maršálek a v sobotu natáčí Anaka, zpěvačka a v sobotu natáčíme díl s Jiřím Lábusem a na to se teda těším nesmírně.
0: A všechno to má na svědomí v dobrém slova smyslu dramaturgyně nové talkshow České televize Na jednoho Kateřina Uhlířová, která byla hostem Na dvojce, tak díky a ať máte takový úspěch, že bude dalších minimálně 8 dílů.
1: Mějte to bych byla hezky. Ráda, děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

0: mi kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: My také jedeme dál. Proto tady budou za chvilku zprávy. Za 3,5 minuty přinese Pepa Maršál. Minister zahraničí Petr Macinka za motoristy odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně týkající se nedávného incidentu v Lipsku. Tak si to poslechněte. Za chvilku 15. hodina.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Petr Macinka odmítl vysvětlení ruské ambasadorky k incidentům v Lipsku a ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu zataženo, v Čechách s přehánkami a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si předvolal ruskou ambasadorku Annu Ponomarevovou. Reagoval tím na nedávný ruský dronový incident v Lipsku. Velvyslankyně obvinění Ruska z tohoto incidentu označila za provokaci sloužící jiným zájmům. Toto vysvětlení ale Petr Macinka odmítl. Pokračuje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu, zároveň informoval o zavedení recipročních opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v České republice.
2: Ministr Macinka dál apeloval na deeskalaci situace a vyzval Rusko k předložení mírových návrhů. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když je zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí SPD Adama Batuny se hnutí odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si mohou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na nějaké preventivní prohlídky.
2: EZ-karta zatím spolupracuje jen se zhruba 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. Průměrná mzda v Česku ve druhém kvartálu meziročně stoupla přibližně o 6% na téměř 52 tisíc korun. Po zohlednění inflace platy reálně stouply o 4%. Nejvíce si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. 36-letému muži, který v sobotu létal s dronem u chebského letiště, hrozí za přestupek pokuta i zabavení stroje. V místě platila kvůli leteckému dni bezletová zóna, pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
5: Muž po příjezdu policistů pilotoval dron na poli u pískovny. Přijel z Prahy a s dronem měřil terén pro soukromou firmu. Policie uvedl, že o plošném zákazovém opatření nevěděl. Dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek.
2: Majitelé dronů musí před každým startem sledovat aktuální omezení provozu. Opatrnost je na místě hlavně v okolí letišť nebo při zásazích záchranářů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne od severozápadu až zataženo, v Čechách se objeví přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 popojíždějí kamiony od stého 76. kilometru. Osobní auta jedou v nesouvislé koloně od Ostrovačic k omezení u D2 asi 35 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se ve všech pruzích brzdí na 8. kilometru. Od Rudné popojedou osobní auta trochu rychleji na první kilometr, odkud je to na okruh v koloně k Ořechu asi na 20 minut. A ve sjezdu z Kbelské do Novopatské se srazil kamion s osobním autem, zdržení asi 25 minut a stále narůstá. Zprávy končí, slovo má opět Mirek.
6: Pepa Maršál přijde za necelou hodinu a já tady u mikrofonu dvojky mám teď dvě vstupenky na představení Anděl v lihu. To se hraje v divadle Bez zábradlí 11. září. Pokud máte 11. čas a chtěli byste jít, můžete ty vstupenky vyhrát. Soutěžit budeme, jen co dospívá Petr Nať.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Také si pamatujete, kdy jste byli, kde jste byli, co jste dělali, kdy jste se prostě dozvěděli, že zemřel Freddie Mercury. Pro jeho fanoušky se tenkrát vlastně zastavil svět a nikdo si nedovedl představit, že ještě po 35 letech bude hudba této rokové ikony stále živá. V sobotu, tedy 5. září, si budeme připomínat jeho nedožité 80. narozeniny. I my tady, na dvojce. Mimo jiné s Martinem Hrdinkou v jeho novém pořadu Vzpomínka na Freddieho Mercuryho. Zazní tam ukázky z koncertu Podsta Freddiemu Mercurymu v pražském Rudolfinu, ve kterém hity skupiny Queen zahrál Národní symfonický orchestr. Třeba si na to pamatujete. Tady je krátká ukázka, samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Vzpomínáme na dvojce na výjimečnou osobnost světové populární hudby světového roku a kultury vůbec. Freddie Mercury se narodil, a já to ještě jednou připomenu, 5. září roku 1946, takže by mu bylo 80 let. Zpíval Dušan Kolár a po něm se k solovému mikrofonu dostává Janek Ledecký. Je tady další obrovský hit skupiny Queen a já k tomu jenom řeknu, že v tom roce 2001, kdy se tento koncert připravoval a také konal, protože já jsem chodil i na zkoušky a na různé schůzky kolem toho, nebylo úplně běžné, aby takovéto těleso, tedy Národní symfonický orchestr, hrál skladby nějaké rockové skupiny. To tenkrát, i když dneska je to běžné, ještě byla novinka.
1: No a já se vás teď ptám, ve kterém roce se koncert Podsta Freddiemu Mercurymu v pražském Rudolfínu vlastně konal? Zaznělo to od Martina. Ve kterém roce se koncert Podsta Freddiemu Mercurymu v pražském Rudolfínu konal? 702-222-220, čekáme vaše SMSky, nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Tak už nám nepište, samozřejmě, my jsme se ptali, ve kterém roce se konal koncert v pražském Rudolfínu, podsta Freddiemu Mercurymu. Já jsem ani nezdůraznil, říkal jsem to hned po zprávách, že hrajeme o dvě vstupenky na představení Anděl v Lihu, to je v divadle Bez zábradlí, konkrétně 11. září. Pro posluchače je logicky věnovalo divadlo Bez zábradlí a vy jste tedy psali, vy jste nás úplně zahltili. Takže tady je správná odpověď.
1: V tom roce 2001, kdy se tento koncert připravoval a také konal, protože já jsem chodil i na zkoušky a na různé schůzky kolem toho, nebylo úplně běžné, aby takovéto těleso, tedy Národní symfonický orchestr, hrál skladby nějaké rockové skupiny.
0: Ano, byl to rok 2001, takže Vladimír Hradecký dostává tyto dvě vstupenky na představení Anděl v Lihu v divadle Bez zábradlí. Vladimír, je to na 11. září, ale pro vás ostatní, vy, když si vyťukáte samozřejmě stránky divadla Bez zábradlí, tak můžete přijít i jindy. Pořad Martina Hrdinky, ze kterého jsme čerpali vzpomínka na Freddieho Mercuryho k umělcovým nedožitým osmdesátinám, vysíláme u nás na Dvojce, tedy v sobotu 5. září a bude to přesně od 20. hodiny. Pak si i tento pořad můžete samozřejmě poslechnout na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Ano, další zastávkou ranní dvojky bude tento víkend město kousek na jih od Plzně. Dalibor Gondík, Regina Kvitoňová a Jakub Kaloč se totiž v sobotu vydají do Přeštic na tamní pivní slavnosti a od půl jedné je můžete potkat přímo na Masarykově náměstí. Kromě mých kolegů vás tam čeká také samozřejmě ochutnávka piv, a to z různých pivovarů, dobré jídlo a další program. Co všechno letošní přeštické pivní slavnosti nabídnou, to už nám doufám teda řekne ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice, paní Martina Mišková. Martino, slyšíme se, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne z Přeštic všem posluchačům i vám.
2: Děkujeme, děkujeme. Od kde se píše vlastně historie pivního festivalu u vás a kdo to celé vymyslel?
3: Tak historie naší oblíbené akce v Přešticích se začala psát už v roce 2011, kdy se na Přeštickém náměstí konal úplně první ročník. Za celým nápadem a organizací stojím teda já, jakožto ředitelka v čele samozřejmě, ale jako organizace kulturní a komunitní centrum.
2: Ano.
3: A samozřejmě silně podpořeno především finančně městem Přeštice, kdy výraznou jakoby podporu zatím úspěšně dodržuje každé vedení.
2: Tak, výborně. Víte, jak to říkal Cimrman? Když vás nikdo nepochválí, musíte se pochválit sama. A my vás za to ale chválíme, za ten nápad. Jenom mě řekněte, že máte ráda pivo?
3: Bohužel nemám.
2: No tak dobře, na tohle téma se nebudeme bavit. Jakým způsobem vybíráte jednotlivé pivovary? A jak to děláte, když nemáte ráda pivo, ale prosím, nemenujte značky? Jak to děláte?
3: Při výběru vždycky sázíme na pestrost a kvalitu, aby na náměstí ochutnali lidi nejenom ty klasické ležáky, na které jsou zvyklí,
2: ano,
3: ale i třeba silně kvašená piva, ovocná piva, protože jsme v blízkosti hranic, tak i třeba německá piva. A ty základy se točí z roku na rok, takže ty rezervace, ty pivovary už si dělají, když skončí, tak už samozřejmě si dají požadavek na rok další a vždycky se objeví nějaký třeba mini pivovar nebo někdo, tím doplníme.
2: Tak, a tak tomu bude i letos. Musím vám teda říct, že nemáte ráda pivo, ale ten přehled máte. To obdivuju. Doufám, že tam máte také něco ke snědku, protože když se pije pivo, tak je hlad. Máte tam něco?
3: Určitě dobré jídlo k tomu patří a my pro návštěvníky připravujeme takzvanou gastrozónu vždycky. Samozřejmě festivalový klasiky, jako je klobása, grilovaná masa, hamburgery, langoše, bramboráky, který sednou jakoby k tomu chmelovému moku a lidé vlastně korzují a nejenom degustují piva, ale degustují i jídlo.
2: Já jsem slyšel, že tam bude dokonce Petr Janda s Olympikem. Je to tak? A kdo tam bude ještě další?
3: Ano, letošní program je opravdu mimořádně, si troufnu říci, kvalitní i díky tomu, že město slaví 800 let a po celý rok ty oslavy proudí. O 12.30 přijede teda ta ranní dvojka, což se těšíme.
2: Ano, ano, ano.
3: A od 14 hodin vystoupí Aplink Kazec s Jindrou Krstavem. Musím poděkovat této kapele, která narychlo zastupuje za Jojo Band, který prostě nemůže přijet,
2: a
3: což nás mrzí. Od 16 hodin jde na scénu Electric Therapy, od 18 hodin se rozjedou Claymore a od 20 hodin slavný Petr Janda s Olympikem, a na tuhle kapelu se čekalo třeba 2 roky, protože my ty slavnosti děláme vždycky v první sobotu.
2: Dobře.
3: A končíme?
2: No tak to ještě
3: končíme.
2: Řekněte, ano, končíte ve 22
3: hodin. Od 22 hodin rokovou tečku na závěr s panoptikem.
2: Takže Martina Mišková je ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice, nemá ráda pivo, přesto v roce 2011 dostala nápad uspořádat pivní slavnosti, budou teď v sobotu a my vás na ně zveme, ať vám neprší, ať vám nedojde ani jedna značka, myslím piva. Mějte se hezky, díky za tu pozvánku, Martino.
3: My taky děkujeme a všechny do Přeškyt zveme a těšíme se na ně.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Meteor
1: na Dvojce.
0: Kde žijí nejchytřejší papoušci? Dokáže minerální voda vytvořit jeskyně? A pomohou nám s alergií bakterie?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na Dvojce.
3: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Nikdy jsem si nemyslel, že Petra Horkého potkám s těmi hůlkami, že si zapomněl lyže a chodí někde tady po horách. Myslím, že se tomu říká Nordic Walking. Je to tak, Petře Horký, na dálku tě zdravím, je opět dobré odpoledne.
3: Zdravím také tebe i posluchačky a posluchače. Chodím Nordic Walking. Fakt? Chodím s hůlkami někdy. Ano, ano, ano, ano. A proto o tom chci dneska hovořit.
2: Povídej a přeháněj, například mě by zajímalo, kde se to vzalo. To bylo někde v nějaké severní zemi určitě.
3: Proto se to taky jmenuje Nordic Walking samozřejmě. Vzniklo to ve Finsku jako trénink běžkařů. Ano. Oni si tím zlepšovali vlastně držení těla, odpich, jako zpevňovali tělo. Pak se to rozšířilo do celé Skandinávie a teď je to už roky. Taková jako vlna celým světem. Můžeš se koupit speciální výbavu pro Nordic Walking, je systém speciálních trenérů. Ano. To je pro mě trošičku přefouklé, i když nikomu nebráním a ono stojí za to si to nechat vysvětlit, ale je to poměrně triviální aktivita, která se dá velmi rychle naučit. Je důležité se tomu věnovat, aby člověk nedělal chyby, takže jako stojí za to určitě si najít nějaká videa, nějaké informace, načíst si to.
2: Jaká to má vlastně specifika?
3: První věc, mít pružné oblečení, které neškrtí a netahá a neobléknout se příliš moc. Člověk by měl vycházet, že mu je i trošku chladno, protože se zahřeje tím pohybem. Ano. Ona to je makačka. Jsou na to speciální hůlky, takové jako trochu delší, tenké, lehké, s takovým speciálním hrotem nebo s takovou gumičkou na tom hrotu, případně podle toho, v jakém terénu se člověk bude pohybovat. Říká se, že to má rukavičkový úchyt, to znamená, to poutko je takové trochu jiné, že do toho člověk tu ruku trošičku navlékne. A teď to podstatné, ve chvíli, kdy člověk správně kráčí podle pravidel Nordic Walkingu, tak vlastně hubne, zlepšuje se mu činnost plic, činnost srdce, posiluje břicho, jádro celého těla, zkrátka celá kondice jde nahoru. Ale aby toto fungovalo, tak to neznamená, že prostě nějak se courám a sem tam píchnu hůlkou, ale jde o to, že musí mít vlastně poměrně ostrou chůzí, musím být napřímený a zapichuji vlastně za svým tělem, zapichuji jakoby za zády. A toto chce si zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat, aby člověk dělal správně. Protože v tu chvíli pak se zapojují všechny ty svalové skupiny, které mají. A představ si, že člověk zvýší efektivitu své chůze až o 40%. To je strašně moc, ale musí to dělat správně.
2: Přesně tak, to je hodně důležité. Mimochodem, je tam něco, na co si máme dávat pozor, třeba když se chodí běhat, tak se říká, musí se rozcvičit, jinak svaly nebudou rády, že?
3: Tady je úžasná věc, že s tím může začít fakt úplně každý. Tak jsou lidi, kteří třeba v životě nesportovali nebo opravdu mají obrovskou nadváhu, tak tihle ti lidi vlastně by se neměli pouštět do běhání. Ale s tím Nordic Walkingem mohou rozumně začít. Tam prostě první krátké vzdálenosti volnějším tempem může zahájit úplně každý a velmi rychle začne zaznamenávat ten jako růst a posun, který ho bude posouvat dopředu a dopředu. Takže tam bych řekl, hlavně začněte, radujte se už z první pohybu a minimálně, než vyrazíte, tak se opravdu podívejte na internet, pusťte si nějaké video, anebo skontaktujte někoho, kdo vám poradí. Minimálně v obchodě, kde si člověk půjde koupit ty speciální hůlky, tak tam mu řeknou, jak se má v principu správně pohybovat, aby si třeba neublížil, nebo aby aspoň využíval do maxima tu správnost toho pohybu Nordic Walking.
2: Nordic Walking, Petr Horký. Myslím, že si hodně posluchačů a posluchaček Dvojky inspiroval.
3: Ono totiž teď je na to úplně ideální doba. Není ani

0: Martin Tomáš poslouchá českou písničku na vlnách Českého rozhlasu a v češtině bude také předpověď počasí. Proč o tom tak mluvím? Protože právě o češtině pak bude řeč v kávě o čtvrté. Tak Martine, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, no tak to zkusím čeština.
0: Zkuste to. A dal byste to slovensky?
1: No, tak pamatuju ještě Československo, jsem trochu pamětník, takže něco bych dal.
0: Tak dobře, teď půjdeme tedy k počasí, Český hydrometeorologický ústav. Jaká bude noc? Bude podobná, jako byla ta na dnešek?
1: Tak bude ještě teplejší, ono se nám totiž nejenom zatahuje, už zataženo oblačno máme po většinu dne a poměrně teplo, takže se na tu noc nebude příliš ochlazovat ochotně. Teď přichází od západu srážky do Čech, takže místy teď budou přehánky nebo déšť, ale to večer pak bude těch srážek ubývat, v noci už budou jen ojedinělé přehánky, k tomu bude pokračovat ta oblačná až zatažená obloha a noční teploty, ty budou většinou mezi 18 až 13 stupni Celsia, takže na září je to hodně teplá noc.
0: Ano, a bude někde zalito tedy, že? Možná, ne?
1: Tak, bude to pár milimetrů v Čechách, ale jako někde zalito máme slušně a tam, kde je to potřeba, tam nezaleje. Takže ano, tak to je nic moc.
0: Ano, jak to tak bývá. Tak, zítra, pátek, malá sobota, teploty podobné?
1: Zítra nás čeká nejteplejší den týdne a ty teploty budou na toto období hodně nadprůměrné, ale tento rok už nás nepřekvapí asi vůbec nic, takže nějakých 30 stupňů v září taky ne, ale bych nepředbíhal počasí. Zpočátku čekáme převážně oblačno, ojedinělé s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat na oblačno až polojasno, zejména na jihu, tam může být i skoro jasno. A večer pak nás začne ovlivňovat na severu studená fronta, takže na severu Čech se zatáhne a později se zde místy vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Ale ten den jako celek by měl být takový slušný s počasím. A ty teploty 24 až 29 stupňů Celsia nejčastěji, ale na jižní Moravě až 31 stupňů. Teplo bude i v 1000 metrech na horách, tam kolem 21 stupňů. Trošičku to teplo bude schlazovat vítr, převážně mírný jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu, ale v západní polovině Čech může být vítr až čerstvý 4 až 9 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 15 tak. metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině.
0: Zatím, ano. Vyčerpávající předpověď počasí, jak jsem říkal, Martin Tomáš, Český hydrometeorologický ústav. Hezké odpoledne, pokud možno s dvojkou. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

píseň tichou.

0: prachy si nekoupíš.
1: To je nejznámější šef éteru. Teď posloucháte Dvojku a já mám takovou tendenci říct, že naproti mně sedí Tereza Stéblová. Ale Stýblová je správně,
2: no,
1: že?
2: Stýblová je správně, ale připomněl si mi, Míro, moje studia češtiny na vysoké škole, kde jsme na historickou mluvnici měli pana profesora a ten mě nemohl zkrátka říct si Stýblová, protože mu to nešlo přes ústa a říkala mi vždycky kolegyně Stéblová, takže já na to slyším.
1: Ano, a proč to říkáme? Protože já už jsem to říkal Martinovi Tomášovi, když to tam nám předpovídal počasí. Dnes je to o češtině.
2: Je to o češtině. Bude to čeština hrou a bavit se o tom budu s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český akademie věd. Jestli se dá opravdu čeština učit hrou, proč se vlastně potřebujeme učit česky, když je to náš rodný jazyk? Proč jsou některá pravidla zdánlivě nelogická, některá nám zkrátka nejdou do hlavy? Některá naopak nám jdou velice dobře, u kterých nejvíce chybujeme a myslíme si třeba, že máme pravdu, kde je takové matoucí pole, řekněme, v českém jazyce. No a taky, jestli všechna ta pravidla vlastně mají nějaký logický důvod, odrážející se třeba od vývoje jazyka. No třeba kroužek,
1: to
2: má.
1: Jo,
2: tak jednak musí si poslechnout kávu, to
1: tak
2: zmíníme.
1: Se na to počkám. Ano, Mirek Vaňuraj, posluchač teď už, Tereza Stéblová je moderátorka.
2: Bůh, jestli Vaňura by taky prošel.
1: To taky, jednak Vaňura se tam se na to vejde. Ale já jenom teda chci říct, že nevím, jestli vám budou posluchači psát dneska, aby to pan ředitel neopravoval potom.
2: Naši posluchači se nebojí psát ani volat, i když je tady odborník na český jazyk.
1: Káva o čtvrté.

0: Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková. Kdy naposledy prožila dokonalý den? Co všechno zažila při natáčení stejnojmenného filmu, v němž stvárnila sestru hlavního hrdiny? A jak se jí daří propojovat svět filmového plátna s tvorbou v online světě? Odpovědi nabídne herečka a influencerka Anna Dvořáková.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Soud zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha a španělská policie zatkla Češku kvůli možnému obchodu se zbraněmi. Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty většinou do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Sériový vrah Jaroslav Hejná z Písecka zůstane po dnešním rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve vězení. Doživotně odsouzený muž za 3 loupežné vraždy žádal o podmíněné propuštění. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí v Česku odsouzen.
6: Sériový vrah Jaroslav Hejna u soudu nebyl, vypovídal přes video. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl. Pokračuje mluvčí soudu René Braun.
7: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
6: S tím nesouhlasí obhájce odsouzeného muže Josef Sedláček.
8: Tak jak soud rozhodl, tak my se s těmi důvody nestotožňujeme, proto jsme podali stížnost, když máme za to, že všechny ty zákonné podmínky splněny.
6: Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražovaly. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42 korun a 34 haléřů. Před týdnem byl o 28 haléřů levnější. Nafta je dražší o 11 haléřů, litr je za 45 korun a 89 haléřů. V meziročním porovnání je teď benzín zhruba o 8 korun na litru dražší, nafta o 13. Podle analytiků ceny pohonných hmot dál porostou. V Turnově dokončili nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotníky Libereckého kraje. Stálo 265 milionů korun. Komplex 3 budov nabízí záchranným složkám jednodušší výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře i modernější zázemí.
9: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
5: Faktický provoz bude zahájen na přelomu září a října. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku podezřelou ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Policie ji zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení vydání do Česka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno a na jihu i na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat s deštěm, přeháňkami a výjimečně také bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a v tisíci metrech na horách kolem 21.
0: Doprava.
5: Na příjezdu do Prahy po D8 pojedete osobním autem od 4. kilometru k nehodě ve Kbelské ulici u Novopatské asi 3/4 hodiny. Na silnici číslo 3 směrem od Prahy se srazila 3 auta u Tužinky. Kolony se táhnou od Mrače a je to na 1/4 hodiny. A frekventovaná 101 je neprůjezdná mezi Říčany a D1. U křížení s Lipanskou ulicí spadly dráty vysokého napětí. Zprávy končí po nich Tereza s Kávou o 4.
10: Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne. Při poslechu dvojky je tu pravidelná káva o 4. a dnes téma čeština hrou. Hostem je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Češtinu používáme každý den a přesto v ní často chybujeme, takže se budu pana ředitele ptát, proč si to nedokážeme naučit správně. Jestli je potřeba se vlastně češtinu učit celou základní školu a střední školu, když je to náš rodný jazyk, v jakých oblastech nejčastěji tápeme, i když si myslíme, že tam chyby neděláme a tak dále. Pane ředitele, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Máte ještě ze základní školy třeba nějakou vzpomínku na to, že vám něco z české gramatiky nešlo? Nebo naopak, že vás něco velmi bavilo a utvrdilo vás to třeba v tom, že se chcete věnovat našemu rodnému jazyku profesionálně?
11: Tak mě se hned vybavila vzpomínka na svou jedinou 5 z češtiny, kterou jsem dostal na základní škole, a to bylo z diktátu na uvozovky.
10: Na uvozovky?
11: Protože jsem nějak nepochopil, že uvozovky se píšou na začátku toho celku, který uvozujeme, a na konci toho celku, který uvozujeme. Ten celek byl složen z více větných celků a já jsem udělal uvozovky za každým tím větným celkem.
10: Takže vy jste jich neměl málo, vy jste jich měl příliš.
11: Já jsem měl nadbytek uvozovek.
10: Takže za každou uvozovku navíc jste dostal sníženou.
11: Dostal jsem zcela zaslouženou 5 za příliš mnoho uvozovek.
10: Tak upřímné přiznání pana ředitele Martina Proška hned na úvod našeho dnešního povídání čeština hrou. Máte-li otázky, tak se samozřejmě i dnes můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tarbojce, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je hostem ředitel Ústavu pro jazyk český pan doktor Martin Prošek. Čeština hrou, téma, kterému se dnes věnujeme. Takže s uvozovkami už to za dobře. Když je dneska píšete, vždycky si vzpomenete na tu pětku.
1: Velmi často, ano.
0: Ale pak jste mi říkal před písničkou ještě, že zase tohle téma máte rád, že vlastně ta výuka, vzdělávání v oblasti češtiny je vaše parketa. Máte tam něco opravdu oblíbeného, na co se rád zaměřujete, co rád třeba popularizujete, předáváte dál informace?
1: Tak já jsem se v Ústavu pro jazyk český dostal záhy po nástupu do oddělení jazykové kultury k pracím na internetové jazykové příručce, kde jsme si rozdělili různé výkladové kapitoly, a v té době jsem dostal na starost interpunkci. Takže jsem prostřednictvím té interpunkce se začal více zajímat o syntaktickou rovinu češtiny, o stavbu věty, o větné členy a podobně, čili o to, co si asi posluchači spojí se školními větnými rozbory a grafy souvětí a podobně, zjednodušeně řečeno.
0: To má rádo tak půl promile asi tak studentů, a mezi nimi jsme možná my dva.
1: Ano, tak nějak. Tak to je jedna taková oblast zájmu a ano, není to úplně většinový koníček. A druhá oblast zájmu souvisí právě s tou jazykovou kulturou. Otázky užívání jazyka, otázky hodnot, které jsou s ním spojované, otázky, jak k němu přistupují uživatelé, jakým způsobem nakládají s těmi příručkami jazykovými, co v nich nacházejí, v čem selhávají, co by v nich potřebovali nacházet, kde jsou problémy a podobně.
0: Mm-hmm. Čeština je náš mateřský jazyk.
1: Ano.
0: Tak mě zajímá taková filozofická otázka. Proč vlastně ji studovat a učit se jí v podstatě celou povinnou školní docházku, respektive ano, povinnou školní docházku na základní škole a pak i na střední škole?
1: Tak já myslím, že by se ty důvody daly rozdělit do takových dvou hlavních kategorií. Jedna je kategorie, řekněme, instrumentální. Češtinu se učíme proto, že je to jazyk dorozumívání, je to jazyk, se kterým se setkáváme celý svůj aktivní život a je prostě čistě prakticky je potřeba ji dobře ovládat proto, abych byl schopen přečíst si nějaké pokyny ve svých běžných každodenních situacích. To znamená přepravní řád v autobuse, zákonné podmínky, když budu vypisovat veřejnou zakázku, nebo nějaký návod k ovládání nějakého domácího spotřebiče. A kromě toho měl bych být také schopen tu češtinu produkovat. Měl bych být schopen v zaměstnání napsat jisté písemnosti nebo napsat žádost o povolení stavby studny na obecní úřad a podobně. Takže to je takový jeden okruh té problematiky, myslím. A druhý okruh je spojený, řekněme, s hodnotami a s kulturou a s historií. Totiž učíme se češtinu proto, že jazyk je jeden ze takových významných definičních rysů každé společnosti, každého národa nebo nějakého společenství, komunity a podobně. Takže se ho učíme proto, abychom byli součástí té komunity. Má svá pravidla zacházení, má svoji prestižní varietu, kterou bychom měli ovládnout, a je to prostě součást naší kultury a naší historie.
0: A ta pravidla bychom měli ovládat i proto, že se vlastně díky jejich dodržování dobře dorozumíme. Ano. Když já něco napíšu podle pravidel, tak ten druhý, protože ta pravidla zná, tak to taky pochopí, tak jak to myslím.
1: Ano, ano, je to tak. Jazyk je vlastně
0: ten instrument, jak jste o tom mluvil, že to je vlastně nástroj dorozumívat.
1: Ano, je to nástroj a funguje právě proto, že pod těmi jazykovými znaky všichni rozumíme totéž. Tam je důležitá ta konvence, jak se tak říká, čili to, že jsme se domluvili, zažili jsme si. Funguje to tak, že pod pojmem dvojka rozumíme číslici dva nebo množství dvou, počet dvou, pár a podobně.
0: Nemluvíme ale jenom o pravidlech pravopisních, ale mluvíme určitě i o literatuře, protože na středních školách, na gymnáziích už se velká část toho učiva češtiny soustředí právě na literaturu, na kulturu našeho rádu nebo na kulturu, ano, jazyka, ano, nebo také na sloh.
1: Ano, ano, ano, je to tak. Mluvíme jak o jazyce, tak o literatuře, o slovesné kultuře, A myslím, že právě na té střední škole prostřednictvím té výuky literatury poznáváme spíš tu historii, kulturu a právě ty hodnoty, hodnotové orientace, postoje životní a podobně, než ten systém toho jazyka.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, čeština hrou, tomu se dnes věnujeme. Máte-li otázky, tak je pošlete na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Čeština hrou s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český, dnes v kávě o čtvrté. Dá se čeština učit hrou? Protože podle různých průzkumů nepatří mezi nejoblíbenější předměty ve škole. Tak čím to bude?
1: No, já bych teď parafrázoval možná, ne parafrázoval, ale citoval naší češtinářku ze střední školy, která, když se dostala do úzkých a nevěděla, jak některé jevy vysvětli, tak rozhodila rukama a řekla, čeština je složitá.
0: Prostě to tak je.
1: Ale abych vám neutekl z otázky, čeština se hrou učit určitě dá, ale jak už to bývá v učení obecně, ne všechno se dá hrou naučit. Některé věci prostě fungují jenom na některé typy učení, to znamená, někteří lidé se lépe učí právě těmi hravými metodami, někteří lidé se učí lépe nějakými systematickými metodami, takže neexistuje nějaká jednoznačně účinná a plošně účinná metoda. A právě proto, ne právě proto, ale je těžká na naučení, protože je to prostě složitý systém. Já často říkám, že lidé velmi snadno pochopí, když něco vysvětluje molekulární biolog nebo nějaký kvantový fyzik, že mluví o nějakých věcech, které jsou složité a intuitivně chápou, že jsou složité.
0: Ale nepochopí
1: je. Ale chápou jejich složitost, ale u češtiny si někdy myslí, že zabývat se češtinou vědecky vlastně není tak složité. A čeština jako každý jazyk nebo jako poznání jazyka je natolik komplexní systém, a ať už se díváme dovnitř do jazyka na jeho stavbu nebo na jeho fungování ve společnosti, že je to prostě komplexní vědní obor, který není snadné ovládnout a tudíž ani v té škole prostě nemůže nutně patřit k jednoduchým předmětům.
0: To mi připomnělo, když jsem češtinu studovala, že se mě ptali přátelé, co tam vlastně studujete tolik let?
1: Ano.
0: Na té češtině, když čárky, háčky, to už umíš.
1: Ano, přesně.
0: Nějaký knížky si přečetla, tak co tam studujete, takže přesně vysvětlovat tak. Staroslovenštinu, historickou mluvnici ano. A různé ty oblasti všechny jazykovědní. A vlastně je nějaký logický vývoj, vysvětlovat moc nešlo. To se dostávám už k těm pravidlům, které my se učíme vlastně ve škole jako hotový produkt, ale většina těch pravidel má nějakou svou historii.
1: Ano.
0: Jsou logická, opravdu se odráží od toho vývoje, nebo i vy se nad některými pozastavujete a říkáte si, jak tohle, kde se to tady vzalo, to nemá ani vlastně v historii žádný logický důvod, proč to takhle dneska je.
1: Ano, je to tak, že v jazyce jsou jevy, nebo je tam spousta jevů a spousta pravidel, která jsou prostě tak. Prostě se to ustálilo, prostě to tak je, prostě se některé věci řeší odchylně než jiné. Máme sice vzory pro skloňování podstatných jmen například, ale u těch vzorů máme ještě podvzory, které nám pokrývají i ty odchylné tvary jednotlivé, čili ty se nám povrchově jeví jako výjimka, ale přestanou se nám jevit jako výjimka ve chvíli, kdy právě na vysoké škole absolvujeme tu historickou gramatiku a sledujeme vývoj celého toho skloňovacího systému a časovacího systému v té mnohasetleté perspektivě, ve které se nám právě ukáže, že to je relikt nějakého starého skloňování a podobně. Proto vlastně bez absolvování toho historického kurzu se nám spousta věcí jeví jako nelogická. Proč to je? Proč u téhle skupiny slov je to takhle a najednou u jiné skupiny máme tuhle výjimku? No je to prostě proto, že to má nějaký většinou historický důvod.
0: Ovšem samozřejmě učit to asi na základních školách je nemožné a asi to ani nemáte důvod. Tam se to zkrátka musíme naučit nazpaměť. Ale třeba můžeme si dát nějaký příklad toho vývoje. Já jsem tady Mírově Vaňurově říkala, že kroužek nad úžet má svůj nějaký důvod, proč tam je.
1: Ano, kroužek nad ú je v těch pozicích, ve kterých ve staré češtině byla dvouhláska uo. Kdo ovládá slovenštinu, tak ví, že slovenština v těch pozicích má ten takzvaný vokáň, ten obrácený háček. V češtině to bylo podobně, jen se ta výslovnost postupně, toho o v té dvojhlásce se postupně oslabovala, až se z toho, z té ové složky, abych tak řekl, vlastně stalo to diakritické znamenko.
0: Mám třeba kůň a kůň.
1: Ano.
0: Tam je to na půli cesty, je ta slovenština, tedy v tom nějak hanlivě.
1: Ano, ano, ano, ano. Můžeme říct, že slovenština zachovala ten starší stav, tu dvojhlásku. Mm-hmm. A ta dvouhláska se signalizuje tím diakritickým znamenkem. No.
0: A teď je spousta argumentů, proč, když je ta čeština živým jazykem a neustále ji používáme, proč se ta pravidla nezjednodušují? Proč stále máme třeba i nějaké vzory, když jste říkal u toho skloňování podvzory a tak dále, když mm-hmm. by to už třeba nemuselo být potřeba?
1: No, protože... Otázka je, jestli ji chceme zjednodušit nebo nechceme zjednodušit. Důležitá věc, kterou bychom si tady měli říct, je, že se v jazyce vůbec nevyplatí dělat nějaké inženýrské zásahy. Platí, že pokud se v tom jazyce má něco stát, má vývoj jít nějakým směrem, tak to je v rukou toho daného jazykového společenství. Jakmile to nepřijme většina mluvčích za své a jakmile se to prostě nerozšíří a nestane se to takzvaně normou, tak je jako těžké něco zjednodušovat. Nám samozřejmě do Ústavu pro jazyk český chodí nějaké návrhy, zjednodušte toto, škrtněte toto. A
0: řeknete se aspoň někdy, ale to by... stálo za zvážení.
1: No.
0: Většinou je to, že to je nemožné.
1: No, my to většinou bereme s jistým nadhledem, protože my zároveň víme, že i kdybychom udělali nějaký, i kdybychom měli tak nešťastný nápad, že bychom se snažili inženýrsky tu češtinu zjednodušit a vyhlásit, že od roku 2027 rušíme skloňování podstatných jmen, tak si nemyslím, že by to většina mluvčích velmi snadno a bez mrknutí oka přijala. Takže návrhy na zjednodušení rozhodně nečekejte ze strany Ústavu pro jazyk český a už vůbec ne mechanicky a nějakou silou.
0: Jste řekl hezky inženýře, takže inženýr českého jazyka. Martin Prošek je dnes hostem Kávy o čtvrté. Bavit se budeme samozřejmě o tom, v jakých oblastech nejvíce tápeme, kde máme třeba nejčastěji návrhy na různé změny, kde si myslíme, že to všechno dobře známe a přitom chybujeme, aniž bychom o tom věděli. Tak máte-li otázky, stále můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, je dnes naším hostem. Čeština hrou. Začal školní rok, tak jsme tohle téma zvolili, protože čeština je jeden z hlavních předmětů, možná ten nejdůležitější předmět, kterému se mnoho let věnujeme. Přesto i po tom, co absolvujeme základní školní docházku, tak velice úspěšně chybujeme v naší mateřštině. Ve kterých oblastech, pane doktore, nejčastěji?
1: Tak pokud bychom to vzali prizmatem jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, tak nejčastěji to bývají pravopisné oblasti. Psaní velkých písmen a interpunkční pravidla, psaní předložek a předpon s a z a podobně. U skloňování to v současné době bývá spíš skloňování vlastních jmen, konkrétně vlastních jmen přejatých, protože od doby, co je spuštěna internetová jazyková příručka, která uvádí přehled těch tvarů u slov obecných, u podstatných jmen obecných, tak dotazů tohoto typu ubylo.
0: Dejte nějaký příklad.
1: Třeba skloňování, třeba ubyly dotazy na to, jestli je správně v okresu nebo v okrese, v dopisu nebo v dopise, na balkónu nebo na balkóně, protože už si to lidé vyhledají právě v té internetové jazykové příručce.
0: A
1: jak to tedy je? Jsou u toho okresu, okrese, tam jsou ty obě varianty rovnocené. U toho balkónu tam může být nějaký rozdíl podle toho větného kontextu, jestli je tam směřování nebo něco podobného. A pokud jde o ty další dotazy, tak asi to bychom tady nebyli schopni vysvětlit v kostce. Dále bývají dotazy na slovní zásobu, některá častá slova, která se třeba pletou, nebo ověření nějakého významu a podobně.
0: Když jste zmínil obě možné varianty, v některých případech, někdy jsme přesvědčeni, že jenom jedna je správná a snažíme se i ostatní přesvědčit, že to tak je. Je to taky oblast, kde zase naopak si myslíme, že právě chyby neděláme nebo že to známe dobře, ale přitom to tak není.
1: Jednak může nastat opravdu to, že jsme přesvědčeni, že je správná jedna z obou možných variant. A jednak, a to je možná zajímavé, jednak bývá právě těmi uživateli jazyka s velkými rozpaky až s nevolí někdy přijímáno to, že jsou tam nějaké varianty. Jo? Někdy nám přímo vyčítají, že jsme příliš benevolentní a že si pořád můžou ze všeho vybrat, místo abychom řekli správně tohle a hotovo a pořád nabízíme nějaké varianty a možnosti.
0: Je čeština jazykem, který má hodně výjimek? Nebo třeba i hodně možných variant.
1: Tak oproti jazykům, které nesklonují podstatná jména, je rozhodně velmi komplexní. To by mohli vyprávět zejména cizinci, kteří pocházejí ze zemí, ve kterých se třeba nesklonují podstatná a přídavná jména.
0: Což je asi většina cizinců.
1: Což je jedno z neslovanských zemí, řekněme, zemí, nebo z typologicky odlišných jazyků. Tak pro ně je čeština velmi komplexní a je pro ně velmi složité to ovládnutí. Pokud bych to vzal z perspektivy toho Čecha, tak ano, je řada věcí, která se ve škole učí jako výjimky, jak už jsme říkali, ale nemyslím si, že by čeština byla skutečně převýjimkovaná. Jenom je to prostě nápadné, jak už jsem říkal, že z těch historických důvodů někdy tam máme nějaké relikty, které si prostě musíme zapamatovat, že jsou odchylné.
0: Píše nám Vendulka, píšu knihy, ale spíš do šuplíku, přesto si je nechávám kontrolovat korektorkou a ta mi říká, že používám přemíru čárek, interpunkčních a když jí řeknu, že tam tu čárku cítím, tak se směje a prý pravopis ani gramatika nezná cit k čárkám. Tudíž mohu používat čárky interpunkce kde chci. No a to si myslím, že má spousta z nás. Napíšu delší větu, řeknu si, tak není tady, je to delší, není tady čárka, někam jít třeba sem.
1: Ano, tak to je
0: tady cítím.
1: To je výborný dotaz. Je to tak, že některé čárky jsou v češtině, řekněme, dané skladbou věty. je například dáno, že za vloženou vedlejší větou píšeme čárky z obou stran a je to prostě proto, že je to takové pravidlo pro vložené konstrukce. No ale potom máme, a zejména v beletrii, pokud teda posluchačka uvádí, že píše knížky, tak máme řadu čárek, které skutečně mohou být motivované nějakými rytmickými důvody. To znamená, že já můžu mít větu tatínka vzali četníci kvůli letákům, kterou můžu napsat bez čárky a tudíž vlastně bych tu větu měl i tak číst, spojitě řekněme, tatínka vzali četníci kvůli letákům. Ale protože v té výpovědní modifikaci můžeme vlastně některé ty větné členy různě oddělovat, vytýkat, dodatečně připojovat, tak můžeme klidně použít u toho příslovečného určení i psaní s čárkou, ale pak by tomu odpovídalo i to čtení. Tatínka vzali četníci kvůli letákům. Jo, je tam nějaký předěl, nějaká pauza, je tam buď to dodatečné připojení, nebo to může být nějaké zdůraznění a obzvlášť v beletrii to může být funkční. Čili ta korektorka může jít tou cestou, že spíš by tam dávala jenom ty čárky motivované větnou stavbou a ta autorka, myslím, tuším, že to byla autorka, tam naopak právě mnohdy používá ty čárky u těch větných členů některých, kde to jde, a dává je tam z těch rytmických důvodů.
0: Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, je hostem Kávy o čtvrté. Pokračujeme za chvilku v našem povídání o češtině, o našem mateřském jazyce. Máte-li otázky, můžete už nejenom psát, ale i telefonovat 22 155 25 25.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Grenouille má neobyčejný talent.

0: Země na pobřeží odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Český rozhlas 2.

0: Čeština hrou dnes v kávě o čtvrté. Pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, je naším dnešním hostem. Bavili jsme se o oblastech, kde často chybujeme, tápeme, kde ta pravidla možná nedávají smysl, nemáme se o co logicky opřít, tak zapojujeme cit. A předchozí dotaz před písničkou na čárky a přemíru čárek, kdy naše posluchačka často píše čárky podle citů, naznačil, že to není ta správná cesta. Je skutečně náš jazyk obecně tím, kde bychom ten svou intuici měli přehlížet, možná i selský rozum a skutečně se ta pravidla naučit, nebo je někde oblast, kde můžeme si s tímto vystačit? Mm-hmm.
1: Tady je důležité říct, že pokud je nějaká oblast, ve které bychom se měli striktněji držet nějakých pravidel, a tady si ještě konkrétně řekneme kodifikace. Kodifikace je vlastně zapsání těch uzákonění, pravidel, ne? Uzákonění, ano, děkuji, uzákonění těch pravidel, ale pozor, pravidel spisovného jazyka ve slovnících a příručkách. Protože ten spisovný jazyk plní ty, řekněme, kulturně a společensky reprezentativní funkce a chceme-li mluvit na veřejnosti kultivovaně, kulturně, tak nám nezbývá, než se držet těch kodifikovaných pravidel. Naopak, pokud mluvíme uvolněně, někde soukromně, neveřejně, tak tam samozřejmě platí, abych tak řekl, co kdo snese. Tam nemá smysl mluvit spisovně, je to i nepatřičné, bylo by to v rozporu s normou té komunikační situace. Pokud bych večer přišel někam do hospody mezi kamarády a držel se striktně neutrální roviny spisovné češtiny, tak nejsem v souladu s normou té komunikační situace, protože čili tam se očekává...
0: Takže byste de facto udělal chybu, pokud byste se vychýlil z té komunikační situace.
1: Nevím, jestli by se to mohlo říct chyba, nevím, jestli je to chyba ve stejném smyslu, jako když ve slově umyvadlo napíšete měkké i, ale je to spíš, řekněme, takový komunikační nesoulad. Asi by to vyvolalo nějaké i, možná i společenské sankce.
0: Verbální. Zaplatit pivo všem.
1: Buď zaplatit pivo, nebo bych sklidil nějaký posměch, nebo nějaké narážky a podobně.
0: Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžete se ptát?
2: Pak Dubice. Prosím vás pěkně, slyšíte mě?
0: Ano, slyšíme a bedlivě posloucháme.
2: Prosím vás pěkně, já jsem se chtěl hlavně zeptat ještě k těm čárkám. Prosím vás, existuje která nějaká prostě příručka nebo učebnice by o těchhle z těch věcí, ale spíš ta příručka blíž jako pojednávala. Mm-hmm. Hodně mi jde o čárky před že, my jsme se že učili, že většinou se píše čárka, že, ale když se veme taková ta úzká vazba třeba mluvili o tom, že a teďko dál, že jo, prostě tam je přeci velice úzká ta vazba, nebo prostě, a nejenom to, že, ale prostě v jiných situacích prostě, která nějaká prostě příručka jazyková by se věnovala hodně těmhle s těm situacím, s těmi čárkami.
0: A snadno dohledatelná
2: nebo teda jenom nějaký výkladový slovník českého jazyka, kde by se našla ta spojka, třeba podřadící a teď najednou teda prostě tam by byly varianty, ukázky. Jestli existuje něco takového většího teda, kde by se teda
0: a přehledného, ano. A srozumitelně napsaného. Moc děkujeme za váš dotaz, tak to bude asi ráda pro všechny.
1: Ano, rozumíme a samozřejmě existují tištěné interpunkční příručky výkladové, existuje spousta cvičebnic interpunkce, ale já myslím, že našemu posluchači nejlépe poslouží právě výklady o interpunkci v internetové jazykové příručce. To je určitě...
0: Takže půjdu do vyhledávače a zadám...
1: Ano, půjdu do vyhledávače, zadám internetová jazyková příručka, dostanu se na stránku internetové jazykové příručky a hned na té úvodní straně je takový seznam těch výkladových hesel a mezi těmi výkladovými hesly je také sekce interpunkce a tam jsou hesla psaní čárky ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, psaní čárky před spojkami jako, než a podobně a tam právě by ten náš posluchač našel nejkomplexnější výklady o interpunkci i s mnoha příklady a vysvětleními.
0: Tak pokračujeme za chvilku v našem povídání s panem doktorem Martinem Proškem. Stále máte možnost se ptát v kávě o čtvrté 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté, čeština hrou. Hostem je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, a máme dotaz po telefonu. Hezké odpoledne. Haló, haló, dobrý den.
1: Spojení budu soustředit. To teda, když slyším nebo čtu, to mě rve uši.
0: Jo, my jsme vás neslyšeli celou větu, tedy tak asi, že vám vadí to spojení. Budu se těšit, budu se soustředit.
1: To, prostě od se to vzalo, budu se soustředit, to je jako budu si pohoršit, nebo
0: budu se těšit.
1: Pozlobit, to je jedna věc. Mm-hmm. A druhá věc, studna, studny, studen. Já když to čtu nebo vidím, nebo slyším z televizi, no to je otřesného něco. Děkuju.
0: Tak podněty k zamyšlení, asi skloňování.
2: Já bych možná začal tím slovesem soustředit se. Je to skutečně sloveso, které původně bylo chápáno vidově tak, že by se ten budoucí čas měl vyjadřovat, řekněme, tím prezentním tvarem, tím soustředím se a nebudu se soustředit. A prostě v průběhu času bylo přehodnoceno intuitivně. Nemá to žádný konkrétní důvod, který by se asi dal nějak snadno vystopovat v myslích těch uživatelů. Byla ta jeho vidová platnost přehodnocena a prostě se používá v současné době i s tím pomocným slovesem.
0: No a když třeba myslím, že se budu soustředit na maturitu, řekněme, až v květnu.
2: No, ale to je právě, řekněme, to novější chápání. Jo? A pokud se nemýlím, tak současné jazykové příručky už právě toto přehodnocení připouštějí, protože se to prostě stalo normou, což posluchače asi nepotěší, protože skutečně existuje skupina uživatelů jazyka, kteří stále tu vidovou platnost cítí jinak a ten tvar by nepoužil.
0: A druhý dotaz byl?
2: Asi skloňování slova studna, ano. Ale já skutečně teď se omlouvám, ale nevím.
0: Student, studní, tam asi vadí v tom množném čísle možná to skloňování.
2: Aha, ne, tak tady asi bohužel nebudu umět úplně dobře odpovědět.
0: Nicméně jste vlastně zmínil, že se občas něco změní v těch pravidlech.
2: Ano, ano.
0: Tak proč? Jaký ten celý mechanismus?
2: Ano, to je
0: proč se něco změní a něco se nemění, byť bychom třeba měli pocit, že by se to změnit mohlo?
2: To je dobrá otázka, protože si často uživatelé jazyka myslí, že za to může Ústav pro jazyk český, že si sedneme ke stolu a řekneme si tak, co bychom dneska tak změnili. Ano, už je to dlouho, stagnuje a je potřeba něco změnit. Tak to skutečně není. Jak už jsem tady vlastně dneska jednou říkal, tak ta pravidla nejvíc ovlivňují sami uživatelé. Takže ve chvílích, kdy skutečně dojde k nějakému posunu ve skutečném užívání toho jazyka.
0: Máme dotaz po telefonu. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Ano, ptejte se.
3: No, tady posluchač z Rožnovska.
0: Prosím, stumte si rádio, protože máme velkou ozvěnu. Špatně vás slyšíme.
3: Provedu tak, provedeno. Takže já mám takovýto dotaz nebo připomínku. Mám rád češtinu, především spisovnou. A velice, velice jsem rád, když to slyším třeba v rádiu nebo v televizi, jak se takhle projevují moderátoři a ostatní, kde ukázkou je třeba Marek Eben, který mluví spisovně za všech okolností a není to trapné. Ale...
0: A ten dotaz?
3: Dotaz. Nelze třeba nějakým způsobem buď to teda motivovat účastníky rozhovoru, to znamená hosty nebo i samotné moderátory k tomu, aby tu spisovnou češtinu používali. Opravdu, protože ono u toho moderátora to bývá trapné, protože on se kolikrát přizpůsobí hostovi, který mluví hodně obecnou češtinou, a pak je to takový magraj.
0: Dobře, děkujeme za podně, tak já věřím, že to nebylo mířeno na moderátory Českého rozhlasu, tedy bych dala ruku do ohně za to, že jsme motivovaní, ale obecně, pane řediteli, jak byste motivoval moderátory a hosty?
2: Já bych určitě nemotivoval plošně, protože je to stejné, jako jsme řekli s tou hospodou večerní. I v televizním a rozhlasovém vysílání jsou prostě formáty, které jsou koncipované jako uvolněné a očekává se, že tam nebudeme mluvit jako ve večerních zprávách nebo v novoročním projevu prezidenta republiky a podobně. Takže v těch formátech, které jsou koncipované jako uvolněné, zábavné, je to nějaká talk show, nějaké povídání o životě, kde se očekává nějaký humor, nadsázka, tak tam bych rozhodně nevyžadoval za každou cenu užívání té spisovné češtiny.
0: Je tady zajímavý dotaz na závěr od naší posluchačky, ale ne, jestli se v dohledné době chystá nějaká změna v pravidlech českého jazyka, nějaká kodifikace, tak něco ze zákulisí.
2: Tak my dáváme nějaké zásadní kodifikační změny najevo právě v té internetové jazykové příručce. Je opatřena takovou sekcí změny v příručce, ve které zveřejňujeme vždycky ke konci školního roku nějaké závažnější změny, které v té příručce byly provedeny. A jinak, pokud dojde k nějakému vývoji v některých jevech, které nejsou zrovna, řekněme, úplně centrální, ale jsou to nějaké drobnosti a nemá to povahu nějaké systémové změny, tak je průběžně zanášíme do internetové jazykové příručky.
0: Takže jste nás odkázal na internetovou jazykovou příručku, odpověděli jste diplomaticky.
2: Dobře. Centrální bod, ano.
0: Čas se naplnil, takže už vás nebudu trápit, ale těším se o to více na naše další skládání v Kávě o čtvrté. Naším hostem byl pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Filip umí mluvit s duchy.
3: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
3: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na Dvojce.
4: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Kvůli trvajícímu suchu začne povodí Vltavy upouštět Slapskou přehradu a Praha 12 zavádí školní ulici zatím ve zkušebním režimu od příštího týdne. Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami postupně bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty většinou do 29 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra upouštět Slapskou přehradu. Nahradí vodu z Orlíku, kde je hladina zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Průtok ve Vltavské kaskádě se bude vylepšovat Slapskou vodou. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, pokračuje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
5: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny se předpokládá o až půl druhého metru za týden. Nová verze mobilní aplikace EZ Karta zobrazuje uživatelům preventivní prohlídky anebo laboratorní výsledky vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. V budoucnu by karta měla zobrazovat třeba i elektronické žádanky na specializovaná vyšetření. Tato funkce má začít fungovat do konce příštího roku. V pražských Modřanech vznikne takzvaná školní ulice. Od 7. září bude u základní školy profesora Švejcara. V pracovních dnech mezi 7:30 a 8:00 raní nebudou moci auta výjíždět do slepé části Mráčkovy ulice, řekla mluvčí městské části Petra Svobodová.
7: První týdny budou obdobím, kdy si budou rodiče, děti i místní obyvatelé na nový režim zvykat. Zkušební provoz ukáže, zda se první školní ulice na Praze 12 osvědčí jako další cesta k tomu, aby bylo okolí škol bezpečnější, klidnější a přívětivější pro všechny děti.
5: Kriminalisté v Jablonci nad Nisou obvinili mladistvou dívku z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle serveru novinky.cz pobodala pracovníka ostrahy v prodejně potravin, kde ji přistihl při krádeži, pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Dnes soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou podaný návrh od státního zástupce akceptoval a mladistvou obviněnou poslal do vazby. Vzhledem k jejímu věku jí nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného provinění trest odnětí svobody až na 5 let.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno a na jihu bude i skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat s deštěm, přeháňkami a výjimečně také bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě může být až 31 a v 1000 metrech na horách bude kolem 21.
0: Doprava.
5: Na D1 směrem od Prahy se brzdí na stém 76. kilometru. Osobní auta jedou v nesouvislé koloně k omezení na stém 96. asi 50 minut. Situaci teď navíc komplikuje čerstvá nehoda na stém 93. a půltém kilometru. Na příjezdu do Prahy po D8 budete osobním autem popojíždět od 6. kilometru k nehodě ve Kbelské ulici. Je to asi na 3/4 hodiny. No a na D5 před Prahou kolony od 7. kilometru na okruh k Ořechu skoro na hodinu. To byly zprávy, teď příběhy z kalendáře.
9: Dobré odpoledne, tady je Dvojka a krátce po 17. hodině se od mikrofonu hlásí také Tereza Stýblová.
10: A Jan Kovařík, dobrý den. Dávejte dobrý pozor, protože v dnešních příbězích z kalendáře nebude řeč o osobnosti, nýbrž
9: si připomeneme významný objev něčeho.
10: I když bez něčího osobního přičinění by rozhodně žádný objev nebyl možný.
9: Takže na samotného objevitele samozřejmě nezapomeneme.
10: A také na to, k čemu všemu takový objev může inspirovat.
9: No, ale teď už naše pravidelné 3 indicie.
10: Ano, necháme vás, naše posluchače, hádat, o jakémže objevu tu dnes chceme mluvit.
9: Máš pravdu, tak tedy indicie první zní Tajvaj.
10: Tajvaj? To teda aj. No dobře, Tajvaj. Indicie druhá, Mikuláš, druhý.
9: A indicie třetí, poslední. No, je třetí a poslední.
10: Jaká jiná, když je třetí?
9: No dobře. Tak já už jsem jí řekla. Je to slovo poslední.
10: Je to slovo poslední. Tak, já to chápu, doufám, že vy taky a jsem zvědavý, jestli někdo z těchto indicií, Tajvaj, Mikuláš druhý a poslední, dokáže odvodit, o čem bude dneska řeč.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: úvodní písnička dnešních příběhů z kalendáře dozněla, myslím, že je na čase, aby zaznělo i dnešní téma.
1: Máš pravdu, čili propojit naše dnešní tři indicie, kterými jsou Tajvaj, Mikuláš II. A poslední.
0: No, důležité je to slovo poslední. Jde o poslední významný zeměpisný objev lidstva a nejvýznamnější objev tohoto druhu ve 20. století.
1: Přesněji objev severní země.
0: Když ji 3. září roku 1913 objevila ruská expedice pod velením adjutanta Borise Vilkického, nazval ji objevitel jménem Tajvaj, což byla složenina z názvu dvou lodí expedice, Tajmir a Vajgač.
1: Velmi brzy však souostroví na hranici Karského moře a moře Laptěvů dostalo název Země Mikuláše II.
0: Potom se název změnil na politicky zcela neutrální severní zemi.
1: Až na naprosto evidentní političnost názvů čtyř největších ostrovů, Honzo.
0: Ano.
1: Říjnová revoluce, bolševik, komsomolec a pionier.
0: No kam bys radši jela na dovolenou, na bolševika nebo na říjnovou revoluci?
1: To je opravdu těžká volba, asi bych brala obojí samozřejmě, ale možná bych byla upřímná ani tam, ani tam. Přeci jenom průměrná roční teplota, a to není tak kvůli těm názvům, jako kvůli tomu podnebí, je tam minus 14 stupňů a v zimě sahá až k minus 30.
0: Chápu, nic moc na koupání a polehávání u moře. Pobřeží je tam navíc skalnaté, místy až 300 metrů vysoké, ale za to členité s četnými fjordy.
1: No a téměř polovinu ostrovu pokrývají ledovce.
0: Najdeme tu i největší ledovec v Rusku, opět s originálním názvem Akademie věd.
1: Když jsme u těch názvů, Honzo, tak před pár lety padl návrh, aby se země vrátila k původnímu jménu.
0: Myslíš Tajvaj?
1: Ne, myslím Země Mikuláše II.
0: No jenže návrh neprošel a tak si místní obyvatelé aspoň nemusí měnit v občankách adresu.
1: Takže on tam někdo bydlí, Honzo?
0: Pochopitelně, Lumík velký, Racek tříprstý.
1: No tak to mají určitě v občance, tato zvířátka, ale já měla na mysli lidi.
0: No, je fakt, že zvířatům obývajícím tyto ostrovy asi název souostroví nijak vrásky nedělá, ale s lidmi je to tady opravdu špatné.
1: Stejně by mě zajímalo, Honzo, jaké to bylo vlastně objevit novou zemi?
0: No, já to nezažil, ale něco se nám o tom podařilo zjistit.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: 3. září vám na dvojce vyprávíme příběhy z kalendáře. 3. září roku 1913 plavidla ruské flotily objevila severní zemi.
1: Tak já jsem ráda, že nemusím cestovat do země, kde je minus 30 pod nulou, ale těším se na vyprávění o objevení severní země.
0: No, já budu vyprávět tak trochu jiný příběh.
1: Proč, Honzo? Já se na to tak těším.
0: Protože je tím naším přímo inspirován. Poslouchej, objevení severní země je totiž příběhem, který stojí v pozadí románu Viktora Kaverina Dva kapitáni. Mm-hmm.
1: No, objev se v knize odehrává až o 2 roky později. Objevitelskou lodí je svatá Marie a kapitánem Tatarinov.
0: Nechme to stranou, protože až na tyto detaily je samotný objev v knize zachycen věrně.
1: Popisuje jej sám kapitán Tatarinov ve svém hlášení Ústřednímu hydrografickému úřadu.
0: Na začátku je samozřejmě podezření, že kdesi se vyskytuje nějaká pevnina.
1: V tomto případě tak odhadovali podle směru pohybu ker, podle velkých hejn hus letících ze severu a také podle podivných mračen na obzoru, které se podobaly mlze a halící hory.
0: Nejenže se podobali, ale skutečně halili.
1: Ovšem nebyla by to dobrodružná výprava, aby zde nebylo nějaké nebezpečí.
0: Správně. Na severu jde především o mráz a led, a tedy nebezpečí, že loď bude uvězněna v ledu.
1: No, ono stačilo, že loď unášel proud ker. Z pohybu jednoznačně odhadli, že se z ledového vězení dostanou až na přes rok, zatímco potraviny mají jen do poloviny roku.
0: No, nakonec se přece jen hrdinové knihy dostali k pobřeží nově objevené země a tu začali hned prohledávat.
1: Nejprve jeden ostrov, pak i druhý. A v tu chvíli o souostroví předpokládali, že se skládá ze 3 až 4 ostrovů.
0: Objevitelé dále popisují, jak se vydali podél pobřeží, jak jeden konec nalezli pokrytý ledem, zatímco druhý byl skalnatý.
1: Zkrátka a dobře, informace víceméně nezajímavé, pokud by nešlo o místa, kam nejspíš před nimi lidská noha nevstoupila.
0: Ostatně, když se vrátíme ke skutečné objevitelské výpravě, ne k té knižní verzi, tak ta souostroví sestávající ve skutečnosti z 9 ostrovů nalezla. Ale k řádnému průzkumu severní země došlo až o dost později, počátkem 30. let.

0: 3. září 1913 došlo k poslednímu velkému zeměpisnému objevu na naší planetě, a sice k objevu severní země. Proto vám o ní vyprávíme právě dnes.
1: Je sice pěkné, Honzo, že jsme připomněli, k čemu inspiroval objev literáty, ale pojďme si říct, co vedlo Borise Vilkického k samotnému objevu.
0: No, byl to rozkaz.
1: Jakože koukej plavat a bez objevené země se mi nevracej.
0: No, zhruba tak, ale takhle jednoduché to asi nebylo, protože se jednalo o rozkaz vojenský.
1: Takže to by asi zasloužilo pěkně stručné a vojensky strohé hlášení o Borisovi Vilkickém.
0: Provedu. O zadním admirálu Borisi Andrejeviči Vilkickém. Narodil se v rodině důstojníka hydrologické služby Andreje Ipolitoviče a když si měl zvolit povolání, bylo jasno, půjde v otcových šlépějích.
1: A že oboje šlépěje byly výrazné, najdeme tak v Arktidě hned 9 místních pojmenování spojených právě s příjmením Vilkický.
0: Jeho první vojenská mise ovšem překvapivě nevedla na sever, nýbrž na Dálný východ.
1: V bitvě s Japonci byl zraněn a posléze skončil v zajetí. Domů se dostal až v rámci repatriace zraněných.
0: Dostal se na vojenskou akademii, ale dokud žil, jeho otec nemohl pomýšlet na nějaké samostatné úkoly.
1: Přesto byl brán jako pravá ruka navigačního velitele baltských námořních sil.
0: V roce, který nás zajímá, tedy v roce 1913, už po smrti otce, však jeden samostatný úkol dostal. A v tu chvíli ho rozhodně nečekal.
1: Vilkický byl nejprve jmenován velitelem ledoborce Tajmyr, který byl součástí expedice. Jejíž hlavní váleční úkol byl najít poprvé severní mořskou cestu do Evropy.
0: Jenže šéf expedice brzy onemocněl a Vilkický dostal rádiem rozkaz převzít velení celé výpravy.
1: Sám se na to necítil připraven, ale podpořil ho i ministr moře.
0: Panečku, ministr moře, to je funkce. Taková podpora je zavazující. A tak Vilkický dál velel svému ledoborci a navíc celé expedici, která v tu chvíli stále nehledala nic víc, ale zároveň ani nic míň, než severní cestu do Evropy.

0: Honza mě dnes Terezu Stýblovou vzal v Příbězích z kalendáře na výlet. Já jsem ráda, ale měla jsem se trochu přiobléct, Honzo.
1: Promiň, že jsem tě neupozornil.
0: Minus 30 pod nulou v noci a minus 15 pod nulou přes den. Tak taková je teplota na severní zemi, což je největší poslední geografický objev. Došlo k němu 3. září roku 1913.
1: Původně se expedice pod velením adjutanta Velkického pokoušela najít severní mořskou cestu do Evropy. To se nepodařilo, ale za to objevila severní zemi. Snaživý důstojníky pojmenoval Tajvaj. Z admirality mu ovšem obratem doporučili, aby nově objevené území pojmenoval po panovníkovi, tedy země Mikuláše II. A co vás ještě čeká v dnešních příbězích z kalendáře? Zavedeme vás do ledového království, které není v severní zemi, ale kousek od nás, respektive pod námi, a dokonce se dostaneme i do nepříliš vzdálené budoucnosti, pokud s námi zůstanete.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
6: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
6: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Na dvojce dnes v příbězích z kalendáře mapujeme plavbu ruské flotily, která nakonec, možná překvapivě, 3. září 1913 objevila severní zemi.
1: Ty jsi před chvilkou říkal, že to měla být původně severní mořská cesta do Evropy, tak se ptám, Honzo, jestli ta expedice splnila úkol.
0: No nakonec ne, ale vlastně to nevadí, protože našli něco mnohem zajímavějšího a zásadnějšího a je to právě severní země, o které dnes mluvíme.
1: A jak to vypadalo? Bylo to stejné jako v knize Dva kapitáni, o které jsme dnes už také hovořili?
0: Víceméně ano. Nejprve byly dokončeny hydrologické studie a potom expedice vstoupila do vod na sever od mysu Čeljuskin.
1: Na mapách byla v těchto místech vyznačena pouze hladina oceánu.
0: 20. srpna zahlédla posádka malý pruh země. Ten malý ostrov zmapovali a nazvali jej Carevič Alexej.
1: Posádka si ale nebyla jistá, jestli nenarazila na legendární zemi Sanikov, kterou údajně viděl v roce 1811 obchodník s kožešinami Jakob Sanikov a po něm o půl století později průzkumník Arktidy Eduard Toll.
0: Kdo ví, možná to byla stejná země, i když podle všeho ta by měla být východněji.
1: O dva dny později však již zahlédli vysoké skalnaté pobřeží, sahající daleko do obou směrů.
0: Na ostrově byla okamžitě vztyčena ruská vlajka.
1: Počkej, to si ten ostrov jen tak přivlastnili?
0: No, tak co tě překvapuje,
1: no,
0: Rusko. Ale není o co stát, ta země je stejně neobyvatelná, bez nerostného bohatství.
1: Dobrá.
0: No, jak jsem už řekl, Vilkický zemi nazval Tajvaj. Ovšem hned při rádiovém spojení s velitelstvím, chce se mi s Cimrmanem říct, nakonec sám rád musel uznat, že to nebylo dobré rozhodnutí, prohlásil tento svůj krok za chybu a nazval objevené území zemí cara Mikuláše II.
1: Takže severní cesta do Evropy probádána nebyla, ale došlo k poslednímu významnému geografickému objevu na planetě.
0: Ano, Vilkickému přicházely desítky blahopřejných telegramů od odborníků z celého světa.
1: Ruská geografická společnost předala objeviteli medaili Konstantinovského, což bylo nejvyšší ocenění v té době.
0: A Boris Vilkický byl samozřejmě taktéž vojensky povýšen.
1: Mohlo být ale vyšší vyznamenání než skutečnost, že se Vilkickému začalo přezdívat ruský Kolumbus?
0: To asi těžko.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: O posledním významném geografickém objevu na planetě Zemi, ke kterému došlo 3. září 1913, jsou dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
1: A jednou z indicí pro dnešek bylo slovo poslední. A já musím, Honzo, říci, že mě to slovo trošku mrzí. Poslední.
0: Jak to myslíš?
1: No, že už nikdy nikdo na Zemi nemůže nic nového objevit.
0: Ale počkej, to bych zase tak jednoznačně neviděl.
1: No, což pak je možné v době satelitů a zmapování každého milimetru země koule něco neznámého na jejím povrchu ještě najít?
0: No na povrchu ne.
1: Aha, takže ty míříš do hlubin.
0: No ano, Já mířím k nálezu unikátního prostoru, který není té severní zemi, o které je tu dneska hlavně řeč, zase až tak vzdálený.
1: A je v Rusku?
0: Ne, to není, ale je z ledu. A nález byl učiněn u nás, na Moravě, a to expedicí Oty Ondrouška.
1: Takže při průzkumech, a to už vím, o čem je řeč, jeskyně Rasovna se dostali speleologové, tak říkajíc, do mrtvého bodu. Přírodní překážky je již nepustili dál.
0: No, nezbylo, než hledat třeba i na povrchu nějaké jiné možné vstupy do podzemí.
1: A tady si všimli nezvyklého chladu, dýchajícího ze skal i v nejparnějším létě.
0: Proudy studeného vzduchu, které se hnaly s kulinami mezi suťovými závaly, napovídaly, že kdesi v podzemí bude něco zajímavého.
1: Speleologie čekal opravdu unikátní objev.
0: Jednoho dne tak stanuli v podzemní kapli, vyzdobené třpitivou krápníkovou nádherou.
1: Krápníky ovšem nebyly z vápence, ale veškerou nádheru tvořil led.
0: Ano, mohli bychom dokonce říct, že to bylo ledové království, nebo s trochou nadsázky, ledový zábavní park.
1: Podzemní kluziště, ledové závěsy, baldachíny, studny naplněné čirým ledem a dokonce celé ledopády.
0: V podstatě nechápu, jak taková nádhera může vůbec vzniknout a hlavně se podzemí trvale udržet.
1: Mě to taky mozek nebere. Toto celoroční ledové království zajišťuje tvar chodeb, který usměrňuje proud vzduchu tak, že tu teplota nevystoupí nad bod mrazu. Možná, kdybychom dokázali ten tvar napodobit, tak bychom mohli mít ekologickou mrazničku.
0: To zní, jako by se chystala uplatnit slavné poručíme větru dešti.
1: Ale to ne, jenom mě to tak napadlo. Trochu se zkrátka podívat do budoucnosti.
0: No, jestli se chceš podívat do budoucnosti, tak ti udělám po písničce radost. Bude to se severní zemí souviset jen vzdáleně, ale mohlo by to bavit i vás, milí posluchači.

0: Ačkoliv objev, o kterém tu dnes převážně v příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme, se odehrál v září roku 1913, teď chci splnit slib daný před písničkou. Píše se rok 2064 a na Zemi přicházejí první snímky z planety, na které je prokázán život.
1: No, Honza totiž objevil knihu Erika de Riedmatena Objevy 21. století, která předvídá objevy, které teprve přijdou, a tak se do ní trošku ponoříme.
0: Ano, chci vás vybavit nadějí, že objev severní země nemusel být poslední velký objev, který lidstvo zažilo. Prorok 2064 je v knize de Riedmatena prorokován objev oceánské země, tedy planety, na níž, jak už jsem řekl, existuje život.
1: Jde, tedy půjde, či chcete-li, mělo být o planetu Alfa v blízkosti Proxima Centauri.
0: Snímky z jejího povrchu putovaly na Zem 3 roky díky meziplanetární síti satelitů.
1: Signál přišel do řady teleskopů v oblasti rovníku.
0: No a na konci cesty sedí řada vědců a zkoumají snímky. Dovedeš si představit, že máš jako první člověk na světě možnost vidět obrázky neznámé planety?
1: Mám pocit, že bych se cítila skoro tak, jako bych na ně skutečně vstoupila.
0: No, tak to myslím, že by byl úplně jiný pocit. Už proto, že tamní podmínky, myslím na té planetě, nejsou naší představě o podmínkách pro život právě podobné.
1: Aha, myslíš tu skutečnost, že planeta má vlastní slunce, po jehož oběžné dráze krouží, jen den tam trvá 3 dny, takže bychom museli 3x tolik pracovat.
0: No, pak bychom zase 3x tolik odpočívali, to by mi tolik nevadilo, ale spíš jde o to, že teplota je tam na rozdíl od dnes zmiňované severní země vysoko nad nulou, celých 80 stupňů.
1: No, přesto se tam nacházejí organismy, Honzo, které i v tak extrémních podmínkách dokáží přežít.
0: Většinu povrchu planety pokrývá moře, má hloubku až 10 kilometrů a právě tam se usídlil život.
1: No vida, další paralela s naší zemí. I u nás vzešel vlastně život z moří a oceánu. A jací jsou obyvatelé?
0: Jsou prý velmi organizovaní. Jedná se o jakási podvodní mraveniště, svůdci skupin a koloniemi dělníků.
1: Co ovšem zatím snímky nemohou zprostředkovat, je uvažování, než kvůli emoce právě těchto obyvatel.
0: Ano, to se prý stane v roce 2064, alespoň podle Erika de Riedmatena. Pakliže se tak stane, o několik let později o tom budou nějaké příběhy z kalendáře, třeba na nějaké budoucí dvojce.

0: Dnešní příběh z kalendáře scénáristy Filipa Jana Zvolského nás od objevu severní země
1: přes náš český objev ledové jeskyně
0: dovedli až k objevům budoucnosti.
1: To je sice pěkné, ale my bychom se měli na závěr podívat zase zpět k onomu prapůvodnímu objevu, o kterém celé dnešní příběhy byly.
0: A určitě chceš navrhnout, abychom si z toho vzali nějaké ponaučení, jak tě znám.
1: Ano, za ta léta spolupráce mě znáš velmi dobře. Třeba to, že náhody existují a že i při plnění složitého úkolu se může dojít k cíli ještě zajímavějšímu, než byl ten původní.
0: A že ne vždy nesplnění zadaného úkolu je zásadní chybou.
1: Ono, přeci jen když se vám do cesty postaví neznámá země, nezbývá vám nic jiného, než ji dobít, objevit.
0: No nicméně, abychom na závěr přeci jen nevyvozovali vlastní závěry, ale citovali, budeme citovat objevitele.
1: Ano, ovšem toho z knihy Dva kapitáni. Jeho motem bylo, citujeme, zápasit a hledat, najít a nepovolit.
0: To je takhle v podvečer hodně motivující.
1: A já mám krásnou rozhlasovou parafrázi. Naladit a nepřelaďovat. Příběhy z kalendáře i příště.
0: Tečka. Loučí se Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
1: Naschledanou příště.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
1: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Návrhy motoristů by mohly snížit deficit státního rozpočtu cirka o 20 miliard a 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty většinou do 29 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Podle šéfa motoristů, ministra zahraničí Petra Macinky, k dohodě zatím nedošlo. Debata bude pokračovat v pondělí. Očekává také nějaké návrhy i od hnutí SPD, které má k deficitu rovněž výhrady. Ministryně financí, teď krátce z ČTK, Alena Schillerová, vidí u návrhu státního rozpočtu pro příští rok prostor pro škrty v řádu nižších jednotek miliard. Novinářům to řekla po jednání s motoristy. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou pražskou deklaraci dnes podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a k tomu Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohli společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
4: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkon, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
3: Projekt by vyšel na 100 miliard korun. Přihlásit se do něj je potřeba do 12. listopadu. Následně přihlášku posoudí Evropská komise. V Česku se o víkendu mírně ochladí. Zítra teploty vystoupají až k 29 stupňům. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty budou většinou do 23 stupňů a příští týden by se mohly opět vrátit tropické teploty. Od zítřejších 8 hodin ráno končí pro Jihomoravský kraj období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Opatření vydané hejtmanem zakazuje například rozdělávání ohně v přírodě anebo používání pyrotechniky. I když výstraha končí, měli by lidé být stále obezřetní, řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
5: Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru sice končí, nicméně stále upozorňujeme na to, že z legislativních důvodů je zakázáno pálení biologického odpadu a samozřejmě i vypalování travních porostů, takže to jsou činnosti, které se stále nesmí dělat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude nejprve oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno, na jihu i na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat s deštěm, přeháňkami a výjimečně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a v 1000 metrech na horách kolem 21.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete osobním autem zhruba od Ostrovačic k omezení u D2 asi půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 se jede pomalu, stále zhruba od 7. kilometru. K okruhu je to na 20 minut, no a pak dalších 20 minut ke sjezdu na Ořech. A na Strakonické směrem od Prahy je omezení u Jíloviště. Brzdí se u Lípenců a tady je to na 4 hodiny. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Lékaři zachránili život a budoucnost dívce, kterou postihla jedna z nejtěžších forem dětské epilepsie vůbec. Elenka je holčička, která podstoupila zákrok ve věku pouhých několika týdnů. Epileptické záchvaty měla prakticky non-stop. Její příběh dnes budeme vyprávět, a to společně s její maminkou Zuzanou. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Kršek, jsem přednosta kliniky dětské neurologie fakultní nemocnice Motol a Homolka a druhé lékařské fakulty a současný předseda České ligy proti epilepsii. A představím se tak, že mám nejradši příběhy se šťastným koncem. A právě proto je mojí celoživotní vášní chirurgická léčba epilepsie, protože tam těch příběhů se šťastným koncem vidím nejvíc.
2: Pane profesore, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Možná na začátek vás poprosím, abyste ve stručnosti vysvětlil, co to vlastně je epilepsie.
3: Epilepsie trochu svádí k tomu, že se řekne, že je to jedno onemocnění. Tak já to trošku zkomplikuji a řeknu, že v současné době už víme o stovkách typů epilepsie. A myslím si, že s rozvojem moderní diagnostiky a zejména genetického poznání příčin se možná dostaneme někdy k tisícům různých typů epilepsie. Ale abych to zjednodušil, je to prostě dispozice ke vzniku opakovaných a spontánních, to znamená většinou bez nějakého konkrétního podnětu se opakujících epileptických záchvatů. No tak je potřeba říct, co to je epileptický záchvat. Epileptický záchvat je vlastně jakékoliv narušení funkce mozku. Principem epilepsie je, že těch příčin může být opravdu strašně moc, ale potom je společné to, že v mozkových sítích, neuronálních sítích, víme, že ten termín používáme v mnoha oblastech, ale primárně je to z toho, že neurony jsou pospojovány a vytváří nesmírně komplexní systém, tak vlastně běhají atypické elektrické vzruchy. Elektrické vzruchy jsou normální, ty vlastně stojí za tím, že vnímáme přes smysly, že myslíme, poznáváme svět, pamatujeme si to a nějakým způsobem reagujeme. A vlastně do všech funkcí, od teda té hybnosti, citlivosti, paměti, ale i vyšších nervových funkcí, to znamená myšlení, emocí, tak může vstoupit epilepsie, která nějakým způsobem tyto funkce naruší. Takže jsme vlastně u toho, že projevem epilepsie může být v podstatě jakékoliv narušení funkce mozku. To znamená zdaleka nejenom ty typické křeče s pádem, bezvědomím a tak dále. To je jeden z mnoha typů záchvatů, ono jich podstatně více. A proto je vlastně to onemocnění tak vlastně pozoruhodné, tolik fascinuje od Hippokrata a dnes je vlastně celá jakoby disciplína pod odbor neurologie a dětské neurologie věnována epilepsii.
2: Vy jste tak krásně zahrnul odpovědi na téměř všechny moje otázky do úvodní části. Proto se s vaším dovolením přesunu teď k tomu zákroku, unikátnímu zákroku v celosvětovém měřítku, o kterém budeme dneska hovořit. Zastavíme se u příběhu malé Elenky. Ten začneme vyprávět za chvíli. Ona měla vlastně téměř neustále od narození epileptické záchvaty. Vy jste ji operovali v několika týdnech jejího života. V čem je ta operace unikátní?
3: Je unikátní v, řekl bych, mnoha ohledech. Ten věk je jenom jeden z aspektů. Tím, jak Elenka se narodila předčasně a měla velice časně začátek epilepsie, tak se naštěstí povedlo, že díky paní doktorce Šárce Štefáčkové, kterou musím hrozně vyzdvihnout, se Elenka dostala do fakultní nemocnice Motol, tehdy Motol, dnes Motol a Homolka, vlastně ještě jako novorozenec. A my jsme měli příležitost vlastně ovlivnit to, co u řady dalších pacientů nemáme. To znamená vlastně předejít všem negativním aspektům opravdu katastrofické epilepsie, která v jejím případě hrozila. Ona se ještě nerozvinula, mohli jsme tomu předejít. Potom je to, že ona měla opravdu ten asi nejzávažnější typ epilepsie, takzvaných Ochtaharův syndrom, což je onemocnění, kde jednak jde o záchvaty, těch je spousta, těch opravdu byly až stovky denně, ale ono ještě mnohem víc jde o vývoj, jde o mozek. Tady jsme v takové kapitole, že můžeme citovat kolegy, kteří se věnovají mrtvicím a tam neustále opakují to heslo čas je mozek. No a to bylo přesně tohle.
2: Za chvíli vám představím paní Zuzanu, maminku malé Eleny. Nejprve několik informací o epileptochirurgii, které budeme věnovat podcastovou část dnešního rozhovoru. Epileptochirurgie umožňuje nejen odstranění záchvatů, ale také zlepšení kognitivního vývoje a celkové kvality života dětí a jejich rodin. Epileptochirurgický program Fakultní nemocnice Motol a Homolka těží při takových diagnózách z multioborové spolupráce neurologů, neurochirurgů, genetiků a specialistů na neurozobrazování a hledá tak pro malé pacienty nejlepší řešení na míru každému z nich.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Zuzana.
4: Výsledky speciálního EEG vyšetření mozku ukázaly, že naše Elenka má epileptické záchvaty neustále.
2: Zuzano, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Elenka se narodila jako dvojče se svým bráškou Ríšou a my jsme se tady dozvěděli od pana profesora o 2 měsíce dříve, tedy předčasně. Jak se jim dařilo bezprostředně po porodu?
4: Teda na to, že se narodili o takovou dobu dřív, o ty 2 měsíce, tak ze začátku nic jako vážného, jenom malinká dopomoc s dýcháním, novorozenská žloutenka, to, co mají vlastně ty miminka jako běžně. Měsíc byli v inkubátoru, po týdnu pak, co jsem tam s nima strávila v porodnici, tak jsme si je vzali domů. A nic nám nedávalo ty signály, že se má stát nějaká ta hruza, kterou jsme si pak jako prošli, to, co nás jako čekalo. Netušili jsme.
2: Mm-hmm. My jsme si teď řekli, že vlastně Elenka a její bratr se narodili o 2 měsíce předčasně. Vlastně tohle všechno, k čemu budeme směřovat to naše dnešní setkání v dalším díle pořadu Moci bez nemoci, přišlo vlastně o 2 měsíce později. Skoro by se dalo říct v momentě, kdy se děti měly narodit. Co se začalo odehrávat?
4: Pan profesor zmínil paní doktorku Štefáčkovou, já teda taky jako nedám na paní doktorku dopustit. Ty záchvaty, úplně ten první záchvat bylo v ten den, jakoby ten termín, kdy se měli narodit opravdu. Ten termín byl plánovaný 2. polovina března. A v tu dobu se objevil první záchvat a tehda ještě, když jsme byli v Hradecké nemocnici ve fakultce, než jsme se přestěhovali do Motola, tak paní doktorka říkala, že jakoby ty epileptické záchvaty neprobíhají v těle maminky, ještě jakoby když ty děti jsou uvnitř, ale že tak nějak, až to dítě jakoby přijde na svět, začne dýchat a tak dál, tak pak teprve. No a přesně tohle se u té Elče jako stalo. Byli jsme na nákupech, normálně děti v kočárku, prostě jídlo nakupovali jsme jako každá rodina a najednou jsme koukali na tu Elču a ona záškuby, levý oko, levá ruka a jela, to byly tiky, jako když máte tik a pořád se opakuje do kolečka. Trvalo to jenom 30 minut a skončilo to. Pak si říkali, co to bylo. Pak nakupujeme dál a za chvíli zas. Říkám, tyjo, tak ho jdem na pokladnu zaplatit, jeli jsme domů. Volali jsme mamce mojí, ta teda pracuje shodou okolností na neurologické ambulanci na dětský. A ona bydlí kousek od nás, přijeli jsme, zavolali jsme, okamžitě tam byla. Volala doktorům svým a od té doby teda jako víme, že epilepsie. No, jako nenapadlo by nás to, co to je. Jako cuká rukou, cuká okem, co to je prostě.
2: Mm-hmm.
4: Epilepsie.
2: Jaká byla frekvence těch záchvatů? Jak to bylo často?
4: Ze začátku tolik ne, ten první den, 30 minut jí to takhle jako cukalo, přestala, třeba, nevím, 15 minut nic a pak zase, pak třeba 1 hodinu nic a pak zase, tenhle ten pořád stejný záchvat a pořád se opakoval ten jeden. Zatím. Ono jich pak teda bylo jako víc těch druhů.
2: Mm-hmm. K tomu se dostaneme. Pane profesore, vy jste pověděl na začátku, že vlastně se uděje v mozku to, že ten průběh těch neuronů a tak dále nefunguje tak, jak by měl. Co se vlastně v tom mozku stane? Co se tam omezí? Dá se to nějak popsat laickou optikou?
3: Tak konkrétně tady u Elenky ten problém, který jsme potom řešili, byla vrozená vývojová vada. To znamená, nervové buňky nevznikly normální cestou, byly tam jejich takzvané nezralé formy a ty neumí regulovat ten vznik takzvaných akčních potenciálů. To jsou ty vzruchy, které se šíří neuronálními nervovými sítěmi. A vlastně už jenom z toho, co teď maminka řekla, tak vlastně je jasné, že ten začátek toho onemocnění byl strašně rychlý, protože když třeba začne epilepsie u staršího dítěte či dospělého, tak většinou to je jeden záchvat, pak jako dny, týdny, někdy měsíce nic, pak se třeba zopakuje druhý. No ale tady vlastně jsme u novorozence a podobně to je třeba u některých kojeneckých batolecích epilepsií, že může být už několik nebo mnoho záchvatů za první den a do týdne už je prostě ta frekvence velmi vysoká. To je taková nepříjemná, velice nepříjemná charakteristika té epilepsie v těchto nejmladších věkových stádiích.
2: Mm-hmm. Děkuju za to do vysvětlení. Zuzano, posunu vás do nemocnice a vlastně k vyšetřením. Jaká vyšetření vlastně Elenka musela v tom miminkovském věku projít, co lékaři potřebovali zjistit a co zjistili?
4: No v první řadě to byly odběry. Byli jsme na EEG a tam po pár dnech paní doktorka v tom Hradci tak zařídila tu magnetickou rezonanci a na tom magnetu oni zjistili to poškozené ležisko. A ona jak měla tu prťavou hlavičku, ona vlastně když se narodila, tak měla 1,90 kg a když jsme jeli do té nemocnice, tak měla 2,5 kg, když jsme jeli do Hradce. Takže byla fakt mrňavá a to ložisko, který právě způsobovalo ty záchvaty, tak mělo 3x4 cm. Tak když si představíte tu prťavou hlavičku jako větší pomeranč a teď tam prostě ta obrovská vada, tak to jsme z toho byli trošku. Jako tohle to vyšetření zjistilo, ta magnetická rezonance, tam se zjistilo, proč ty záchvaty má, proč se to děje.
2: Dneska víme, že to dopadlo dobře, ale když se vrátíte do toho momentu, kdy jste se dozvěděla to, co jste teď popsala, jak jste přijali vlastně tu diagnózu, na čím jste přemýšleli?
4: No ona to, jako ve výsledku diagnóza, to, že Ottaharův syndrom, že to je nějaký druh epilepsie, to nám jako nikdo neřekl, to jsme ani nevěděli. To já jsem tak jako furt na tom Google hledala, co by to tak mohlo být, teď jsem si jako porovnávala a teď já jsem měla ty nejhorší jako představy. Jo, prostě nebylo to hezký, no. Ale jako přesný informace jsme prostě neměli. Co nám paní doktorka řekla, že Elenka je malá, ložisko, co způsobuje záchvaty, je velký. Že pokud by to bylo v řádu několika milimetrů, že by byla indikovaná ta operace, jeli bychom za specialistama, pravděpodobně do toho Motola, kam jsme jako jeli nakonec stejně, odoperovalo by se to a bylo by to vyřešené. Ale v tomhle případě prostě nám bylo řečeno, že ne. Že budeme medikovat, budeme se snažit to tlumit lékama, ono, když těch záchvatů bylo hodně, tak jsme dávali čípky diazepamu, protože jsme potřebovali jako vyklidnit, uspat třeba. Ale jo, ta operace prostě v tu chvíli nebyla přípustná. Prostě bylo nám řečeno, že ne. Elenka je malá, ložisko je velký, operovat to nepůjde, ale do budoucna možná jo.
2: S námi je teď ve spojení po telefonních linkách je manžel Zuzany a táta Elenky David. Davide, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
5: Dobrý den.
2: Povězte, jaké byly vaše pocity, nad čím jste přemýšlel vy, když jste se dozvěděl o tom, co je vaší malé dcerce?
5: Moje pocity byly jako nevýrazný, protože já jsem jako nevěděl pořádně, co znamená všechno to kolem a neměl jsem vůbec představu, jakoby do čeho tak nějak jdeme a tak. No.
2: Vaše žena tady popsala vlastně zvyšující se frekvenci záchvatů u Elenky. Pak přišla operace, pak přišla možnost nějakého řešení. Když se teď zpětně podíváte na to období, které bylo z vašeho pohledu třeba nejtěžší, nejsložitější pro vás?
5: Pro mě bylo nejtěžší asi takový čekání prostě po té operaci, jak to dopadne. To jsme tak nějak byli všichni spolu a čekali jsme, bylo to dlouhý, ale nejsložitější asi po operaci, jestli to ta holčička zvládne, prostě to regenerování. Jestli ten boj prostě, jestli jako vráno, jestli to dá.
2: Rozumím tomu a naděje plně jistě bude znít to, že to dobře dopadlo a že z Elenky roste malá holčička, která se raduje ze života. Je to určitě dobře. Pan profesor tady na začátku řekl, že má rád dobré konce. Vy jste příkladem toho, že ten dobrý konec nakonec přišel. Měl byste třeba nějaký vzkaz pro rodiče, kteří jsou v podobné situaci, mají nemocné děti. Jak to nevzdát, jak tu naději mít?
5: Určitě nezdát. Určitě jakoby nepřipouštět si to nějak jako jít do toho a jako bojovat, no, protože ta práce, co odvedli ty lidi kolem a vrátili len si život, tak to není dobrý to nějak zahodit, že jo, to je potřeba využít.
2: Velkou pravdu máte. Je to tak. Davide, já vám děkuju za pár minut vašeho času, za to setkání u nás v pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví, pozdravujte Elenku, vím, že jste s oběma dětmi teď doma.
5: Budu. Já moc děkuju.
2: Zuzano, další otázka bude na vás. My jsme teď slyšeli v telefonickém spojení vašeho muže. Já vidím trochu slzy ve vašich očích. Napadá mě, co tahle ta velká zkušenost a to odhodlání to nevzdat udělalo s vaším vztahem. Tam se možná na to, jak se to dá zvládnout.
4: Jako zvládnout v ten vztah, anebo zvládnout ten boj?
2: Všechno dohromady.
4: No tak, když je to takhle všechno dohromady, tak se to jako zvládnout dá.
2: Teď se možná zeptám na vaše partnerství. Tak ono, když přijde taková těžká jako životní zkouška, tak určitě je to i velká náročná zkouška pro ten partnerský vztah. Jaká bude odpověď na to, jak to zvládnout spolu, jako partneři, jako rodiče?
4: Já ani nevím, jestli na to jako je nějaký recept. Prostě buď to tady, nebo to nejde, nám to šlo. já nevím, jak bych na tohle odpověděla. Prostě v tu chvíli jako stejně vy jdete a učíte se žít s tím, že nebude to snadný, ale musíme to zvládnout. Tehdy si pamatuju, že mě řekla ještě v Hradci jedna sestřička a já na to furt jako myslím. Že jestli se mám jako hroutit a že nevím a teď se mě to všechno v té hlavě jako mlelo a ona říká, vy se nemůžete hroutit, vy máte 3 děti. To jsem teda neřekla, ještě máme z prvního manželství syna pubertálního teďka. Takže tady to já si jako vždycky opakovala, když už jsem to... Ne, nemůžeš. Mm-hmm. Dáš to. Mm-hmm.
2: Pane profesore, do jaké míry je důležitá ta důvěra v lékaře? Vlastně ptám se možná na tu komunikaci s rodiči a s lékaři, ten pocit bezpečí a toho rozhodnutí, že je správné a té víry. Myslím, že těch položek je velká spousta.
3: Já v takovýchhle situacích a nejenom epileptochirurgických, ale řady dalších závažných dětských neurologických onemocnění používám příměr, když mluvím s rodičema, teď máme jedinou šanci. My musíme vytvořit jeden fungující tým. V tom týmu má každý svoji roli. Mám roli já jako lékař, mají roli tady kolegové z dalších třeba oborů, jiní specialisté, a naprosto zásadní roli mají ty rodiče a potom samozřejmě, že to dítě, tady v případě Elenky, tak jsme se na názor u novorozence ptát nemohli, ale u spousty jiných dětí ten názor potřebujeme vědět. A já strašně fandím rodinám s dětma se závažným neurologickým onemocněním a hrozně jim držím palce, aby to zvládli, aby přesně to, co Zuzana řekla, aby to prostě dali, jo, protože pro to dítě, ale nakonec pro všechny, pro celý to okolí, když ta rodina vydrží a funguje pohromadě, tak to je obrovský dar. A my vidíme, že třeba toto má i konkrétní potom dopady na výsledky léčby. Samozřejmě vidíme potom i opačné případy, kdy bohužel třeba ta maminka zůstane sama a je nám z toho strašně smutno.
2: Pane profesore, když se vrátím k příběhu Elenky, my jsme vlastně slyšeli, že nejprve bylo rozhodnutí, že je to malé miminko, že se bude medikovat, že se bude čekat, že se to bude sledovat. Elenka dostala epileptika, ta nezabírala. Já bych se ráda posunula k tomu zákroku. A vím od Zuzany, když jsem se připravovala na to naše dnešní setkání, že to rozhodnutí k operaci u tak malinkého miminka přišlo velmi rychle. Proč?
3: Já si to úplně pamatuju. Elenka přijela a protože bylo těch záchvatů extrémní množství, nevím, bylo to stovky.
4: Já jsem to psala pořád do tabulky a to byl záchvat, pak byl 10 minut klid, pak byl jiný záchvat zase a vždycky pak na mě vykouk nějaký nový záchvat, který jsme ještě neviděli, tak jsem tam napsala, jak to vypadalo, teď jsem to natáčela, abyste to viděli. No.
2: Zuzko, když říkáte, že jste sledovala ty záchvaty, pardon, omlouvám se, jenom doplňující dotaz, říkáte, každý byl trochu jiný, dokážete to popsat, jenom abychom si to dokázali představit?
4: To první, to byly ty tiky, ano, oko, ruka, ano. Prostě. To, co potom se vykulilo, to dokonce bylo na videu teďko zveřejněným na tom Facebooku Motolským. Ona se jakoby skroutila ruce, nohy jako do takové kolíbky a hodila oči bokem a za chvilku se zase uvolnila. To byl taky jeden ze záchvatů. Já bych hrozně ráda si vzpomněla, ale já jsem to asi vytěsnila.
2: To vůbec nevadí. Pojďme k tomu rozhodnutí. Proč tady padlo to rozhodnutí tak rychle nakonec operovat?
3: My jsme hned začali takzvané video EG monitorování, kdy jsme potřebovali zmapovat ty záchvaty a současně aktivitu mozku. No a tam vlastně, když jsem se podíval, už jenom na prvních pár minut toho záznamu, tak jako to byla okamžitá myšlenka. Buď a nebo. Prostě buď teď něco vymyslíme, nebo to dopadne špatně. Říkal jsem tu prognózu toho onemocnění a teďka skoro se musím omluvit, asi jsme tenkrát jako to neřekli úplně tak natvrdo, jo, ale věděli jsme, že prostě když koukneme na EG, zařadíme to do tohohle z té skupiny onemocnění, takže tím vlastně dáváme takový ortel, 50-60% těch dětí se nedožije 2 let, a 100% má těžkou mentální retardaci, když se nezasáhne včas. Mm-hmm. A tak vlastně tam nebylo skoro o čem přemýšlet. Tak jsme prostě dělali rezonanci a já jsem prostě ten samý den do hodiny prostě už telefonoval na neurochirurgii, že potřebujeme akutní termín. A prostě teď se budeme bavit o tom, jak vlastně to rozhodnutí nebylo úplně jednoduché, ale prostě věděl jsem, že je to buď a nebo. No a kolegové byli úžasní a řekli, hele, tak prostě jako rovnou, tak tady máme, který to byl den v týdnu?
4: V úterý jste mě řekli, že ve čtvrtek bude operace.
3: Ve čtvrtek se nám něco uvolnilo, tak prostě rovnou. A já říkám, tak jo, no. A teď jsem věděl, že to tak jo znamená strašně potenciálních jako rizik.
2: Ještě to určitě zmíníme. Asi je důležité říct, že Alenka se stala nejmladší a zároveň nejrychleji indikovanou pacientkou k takové operaci. A navíc, že je ta operace výjimečná nejenom tady u nás v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Zase vás poprosím o nějaký popis pro nás, pro laiky. Co jste vlastně v tom mozku té Alenky potřebovali udělat? Co jste tam udělali?
3: Odstranit celou tu vývojovou vadu, která, jak maminka říkala, tak byla rozsáhlá. Ještě proč je to tak unikátní? Ten mozek toho novorozence je úplně jiný útvar než mozek staršího dítěte dospělého. To je jenom voda. Jo, když se trošku přežene. Voda neboli krev. Na ten mozek se sahne a okamžitě krvácí. Já nejsem neurochirurg, tady by měl mluvit pan docent Petr Libý, který tu operaci fantasticky provedl. Já jako neurolog a člověk, který zná tu epileptochirurgickou komunitu, tak prostě vím, že existují špičková evropská centra s obrovským renomé, kde mi ty kolegové Francie, Anglie, Itálie prostě opakovaně říkali, pokud to jenom jde, tak aspoň do toho půl roku věku dítěte čekáme. Protože víme, že v tom prvním půl roce věku jsou ty komplikace podstatně větší. Tak já si hrozně vážím toho Petra Libýho, že ten vůbec takhle nepřemýšlel. Mm-hmm. Vůbec, jako prostě věděl, jo, tohle to spěchá, jdeme do toho.
2: Mm-hmm. My ty podrobnosti za chvíli probereme v podcastové části pořadu Moci bez nemoci. Zuzano, já bych chtěla, abyste vzpomněla ještě na ten moment, kdy bylo po té operaci. My jsme si teď řekli, že tam byla spousta rizik. Jak ta operace dopadla? A jak se Elence daří dnes?
4: Tak Elča je takový to dítě, co má teďka to období vzdoru, 3,5 roku. Ale jak se jí daří jako po fyzické stránce, všechno má vymakaný, vydřený. Jo, jako nemá to zadarmo. To, co teďka jako dokáže, tak je to prostě vydřený. Umí chodit po 4, to je úplná novinka teďko, že i jako natáhne ruce, že jinak chodí po loktech, když se chce někde rychle přesunout, ale ještě před půl rokem se jenom plazila. Ale tím, že my jsme tu Vojtovu metodu jsme vlastně začali už hnedka po operaci ještě v Motole, potom jsme v tom pokračovali u nás, tam v Ústí na Torlicí. A jeden prostě, každý den jsme cvičili, každý den jsme ty svaly zapojovali a tehda už v Motole nám pan profesor a doktoři tak říkali, ten dětský mozek je prostě houba. A jak to natvarujete, tak to zůstane. Takže to bylo na nás, aby prostě to někam jako šlo. Aby nezůstala prostě ta půlka těla nefunkční, protože pokud se s tím nebude pracovat, tak se to nerozhejbe. Tak jsme pracovali, no pracujeme doteď.
2: Elenka udělala velký kus cesty, samozřejmě i spolu s vámi, se svými rodiči. Ještě jí určitě kus cesty čeká. Jak to dopadlo s tou epilepsií? Jak je na tom dnes?
4: no, jako záchvaty žádný nemá, nic. To, jakmile oni udělali ten zákrok v Motole, odstranili ty poškozený kousky, což třeba jestli jako k tomu můžu já jako lék něco dodat, pro mě to je prostě něco úplně neskutečného. Prostě pan docent si vyjel, řeknu blbě, fotku z magnetické rezonance a podle té fotky prostě jako vydoubal ty špatné části. Já si to jako neumím představit. Pro mě to je prostě puh. Takže díky tomu, že tohle se stalo, něco pro mě jako zázračného pro nás, záchvat žádnej. Léky teda brala pořád, ještě nějakou dobu, ona měla vlastně rozvažovaný 3 druhy antiepileptik, ráno, v poledne, večer, prostě od každého kousek, teď se mi to drtila do té stříkačky s vodou, prostě furt se to... A jednou za 1/4 roku jsme jeli za panem profesorem vždycky na návštěvu do Motola, tam jsme zkontrolovali, pan profesor kouknul a vždycky kousek těch léků jako dal pryč. A Elenka pořád žádný záchvaty neměla. A odebírali jsme a odebírali, až nakonec prostě pic a léky nebyly.
6: Nádherný konec toho našeho dnešního setkání. Je to tým lékařů, kteří zatím stojí za unikátním zákrokem, za záchranou života vaší malé dcery. Chtěla byste jim něco říct?
4: No, jako tady jako slova prostě nenapadá mě co, jako děkuju, je málo prostě, to je, všechno je málo.
6: Zuzano, každopádně děkuju za to, že jste přišla dnes sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Děkuju za tu upřímnost a jsem moc ráda, že tady můžeme poslouchat ty příběhy s dobrým koncem. Pozdravujte doma Ríšu, Elenku, manžela Davida a buďte všichni hodně zdraví. Děkuju.
4: Děkuju.
6: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Věnovat se i nadále budeme možnostem léčby epilepsie u dětí a dospělých. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Pavel Kršek, přednosta kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka, také předseda České ligy proti epilepsii.
0: Moci bez nemoci.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
7: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
8: Kdy máme ten abiturientský sraz?
9: Jak máme?
7: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
10: Jsem to já, jak jsem mladem.
11: Rozdílné životy.
12: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
11: Společné vzpomínky.
13: Byla přece ve škole pokletní, ne?
14: A jo, a ty jsi primář.
11: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
15: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz. Srdcovky od Dvojky.
9: Taky dnes jste se dočkali. Příjemný večer, milí posluchači. Máme 3,5 minuty po 6:30 a začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Začínají srdcovky od dvojky s datem 3. září 2026. Dnes to bude poměrně zásadní seznam nejen těch, kteří slaví, ale hlavně událostí a světových jedniček, které se dostaly na vrchol hitparád právě 3. září, ať už ve kterémkoliv roce chcete. Tak tedy dobrý poslech vám od mikrofonu dvojky přeje Pepa Melen.

Jiří Korn nám otevřel čtvrteční srdcovky a také píseň s názvem Iveta. Dnes máme 3. září a začneme jedním pěkným, no, ono to není úplně jako výročí, ale je to rok před zásadními kulatinami. Dneska slaví 79. Eric Bell, původní kytarista a spoluzakladatel skupiny Thin Lizzy. A hlavně muž, který vymyslel nezměnitel za

Tohle byl rok 1972, tahle písnička vznikla na podzim roku 1972 v londýnském studiu Decca pod producentským dohledem Nicka Taubera. Tak tedy Whiskey in the Jar a Eric Bell, ten, který vymyslel ten úžasný kytarový riff, dneska slaví 79. narozeniny. Mám tady další událost, která se týká 3. září. 3. září před 62 lety, tedy v roce 1964, vyšla deska, byl to single, který vyšel jedné zpěvačce, ta zpěvačka původně jako studentka zvítězila v soutěži Hledáme nové talenty v pražské Lucerně. Ona celé 2 měsíce později, a bylo to v červnu roku 64, natočila v Československém rozhlase svoji první studiovou nahrávkou. Dirigent Josef Obruba jí nabídl spolupráci s tanečním orchestrem Československého rozhlasu a vybral pro ní americkou lidovku, která vlastně původně nemá známého autora, Red River Valley. Mimochodem také Obruba má takovou poměrně blízkou vazbu na září, protože 6. září 1932 se narodil. Ale teď pojďme k tomu singlu, k tomu prvnímu singlu zpěvačky, kterou jsem zatím neprozradil. Možná, že to poznáte podle prvních tónů. Už jste doma? Nebo jste v lese? Ne, jste přece v řece. Tohle je Červená řeka a první single Heleny Vondráčkové 3. září 1964.

Krásná to vzpomínka, 62 let zpátky a první single Heleny Vondráčkové, Červená řeka. Píšete mi, přišly mi teď dva e-maily, abych byl úplně přesný, že jsem to měl dát jako dnešní anketní otázku, ale já mám pro vás úplně jinou anketní otázku, přátelé, protože dneska 3. září slaví 84. narozeniny Al Jardine, zakládající člen skupiny Beach Boys, a proto vyhlašuji anketu. Jaké vzpomínky a vibrace ve vás vyvolávají písničky Beach Boys a případně jaké to jsou písničky a co vás napadne, když se řekne právě Beach Boys? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. Beach Boys vznikly v roce 61 v Kalifornii a jejich vokální harmonie, surf rock i studiové experimenty zásadně ovlivnily dějiny populární hudby. Tady jsou ty nejlepší vibrace. Good Vibration.

Ja jo, a na konci ještě Temerin. Je to tak, Beach Boys byli vždycky trošku jiní, dokonce jim někteří předpovídali, že mají tu muziku natolik složitou, že se to mezi lidmi nechytí, a jiní zase říkají, že byli schopní dát do jedné písničky materiál jako na celou desku, ale to tak prostě je. První, kdo mi napsal v dnešní anketě, je Vláďa. Jakákoliv původní píseň od Beach Boys, my voní létem, plážemi, mořem, sluncem a dobrou náladou. Díky moc, Vláďo, za to. Dnešní anketa je opravdu o tom, abychom si připomněli právě muziku Beach Boys a co vám to připomíná, jestli jsou některé konkrétní písně a jaké vibrace to ve vás vyvolává. Možná mezi některými vyvolá vibrace i následující písnička Začal nový školní rok, a písnička, kterou pro vás právě teď mám od Petra Nadě, se stala jednou z nejčastěji zpívaných skladeb českých i slovenských, nebo chcete-li československých maturantů. Ano, je to ta píseň o frajerech, která nezní jenom mezi maturanty, ale taky samozřejmě mezi hokejovými, fotbalovými fanoušky na stadionech. Bývá to tak většinou, když jeden z týmů vyhraje.

S tím bláznem se nic nezačínej, to je samozřejmě Maruška Rotrová a Pavel Bobek. V srdcovkách máme tady dneska anketu, která se nám příjemně rozjela ve vzpomínání, ale možná trochu jinak, než jsem čekal. Já jsem si říkal, že budete vzpomínat na ta krásná 60. léta a vy mi zatím píšete, že třeba teď před pár lety teprve jste pouštěli CDčka Beach Boys svým dětem a že je to baví, což je skvělé. Ale já mám teď pro vás písničku, která je opravdu takovou, já bych řekl snad oslavou šťastné lásky. Žádný trápení, žádný rozchody, jenom prostě radost ze života, radost z člověka, který dokáže ten obyčejný, úplně obyčejný den proměnit v něco mimořádného, že se ti dva prostě spolu dokáží smát. Prostě takové to poselství, které je velmi jednoduché, když láska funguje, dejte do ní to nejlepší, co máte. O čemže mluvím? Mluvím o 3. září roku 1977, kdy se v Americe na vrchol hitparády dostali The Emotions s písní Best of My Love, tedy to nejlepší z lásky. Tady jsou The Emotions.

Následující píseň je od dnešní oslavenkyně, která je dobrý ročník, tím ročníkem myslím rok 1973 a slaví 53. narozeniny. V druhé polovině 90. let se z ní doslova přes noc stala hvězda. To když šla na domluvený rozhovor do Los Angeleského rádia Kiss FM a tam povídala o tom, že zrovna teď má nějakou nahrávku a její producent tu nahrávku pustil, ale pustil ještě nedokončenou nahrávku a lidé tu nahrávku okamžitě chtěli. Prvních 20 tisíc vyrobených singlů se vyprodalo okamžitě a dnešní oslavinkyně, tedy Jennifer Page, jak jsem říkal, prakticky přes noc se stala popovou hvězdou. Tady je její nezapomenutelná píseň s názvem Crush.

Tak tohle je ten hit z konce 90. let, který Jennifer Page už navždy zapsal do historie populární hudby a právě zpěvačka dneska slaví 53. narozeniny. Co mi píšete o Beach Boys, protože máme anketu, ve které zmiňujeme tu kapelu jako takovou, protože Al Jardín dneska slaví 84. narozeniny. A tak se ptám, co vám připomíná kapela Beach Boys, jaké vibrace ve vás vyvolává. Pepíku, první asociace na Beach Boys, perfektně sladěné vokály, velmi chytrá muzika a ta pozitivní nálada, mnoho vykřičníků zatím. Vždy jsem měl radši britskou muziku, ale i ve Spojených státech a Kanadě mám spoustu, asi minimálně 100 oblíbenců a Beach Boys vždy byly mezi nimi. Vibrace? Možná bych se chtěl ještě jednou milovat na pláži, to už bohužel nehrozí a ten písek, ten není nic moc, píše Pavel. Děkuju moc, Pavle. Beach Boys, ještě je tady připomínka, jsou ještě starší než Pavel, ale díky za to, jak to máte vy s muzikou Beach Boys a co vám připomíná, jaké písně, jaké období, jaká léta a to všechno, napište mi to na josef.melenzavináč@rozhlas.cz, můžete mi psát také na SMS bránu 702 222 220. Jen ještě připomenu jednu věc, pokud mi napíšete SMSku, na tu se prostě nedá jakkoliv odpovědět, to je pouze jednostranná věc, kterou si mohu pouze přečíst, nemohu na ní odpovědět, takže jestli se mě na něco ptáte, já vám těžko mohu přes SMS bránu odpovědět. Pojďme se ale dát teď jedno další výročí roku 2026. Od narození Jirky Schillingera uplynulo 75 let, od jeho tragické smrti 45. A tohle je takový krásný vzpomínkový příběh.

Krásně to napsal Emil Sinek, který vlastně Zdeněk Svěrák. Tyhle krásné vzpomínky na místa, kde jsme jako malí třeba i vyrůstali a dneska ta místa prostě nejsou. Máme dneska čtvrtek, zítra pátek a navíc je tady 3. září, to znamená jedna poměrně silná spojitost s následující kapelou, s kapelou The Cure, protože 3. září 1960 se narodil kytarista a klávesista Perry Belmonte. Členem kapely Cure se stal v roce 1990 a podíl se i na tohle albu, tedy i na této písni Friday I'm in Love, v pátek jsem zamilovaný. Dnes už pouze vzpomínáme na Perryho Belmonteho, který odešel o Vánocích 25, ale tahle písnička tady zůstane navždy a možná jste to právě vy, kteří se těšíte na pátek, protože pátek býváte zamilovaní.

Ano, zítra bude páteční srdcovková party. Dneska jsme to jenom trošičku nakousli a ochutnali. Ale 3. září roku 1966, tedy přesně před 60 lety, vystoupal sluneční Superman Donovan, tedy Donovanova písnička Sunshine Superman, na první místo americké hitparády. A tenhle muž, který byl v podstatě folkovým písničkářem, se začal postupně proměňovat do průkopníka psychedelického popu. Sunshine, Superman a Donovan.

Anketa je dneska o Beach Boys. 3. září totiž slaví 84. narozeniny Al Jardine, zakládající člen Beach Boys. A tak se vás ptám, co vám muzika Beach Boys přináší za vzpomínky a jaké léto, lásku nebo životní zážitek vám to připomíná? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702-222-220. Pavel z Jihlavy píše: Zdravím Pepo, pro mě Beach Boys znamená cirka 20 let zpátky film 50krát a stále poprvé a v něm něco od nich zaznělo. Potom taky film z Havaje a jejich pláží. Film a muziku z něj mám rád a připomíná mi věčné léto z ostrovů v Pacifiku. Děkuji za tuhle zprávu a vzpomínku. Samozřejmě Kokomo je prostě úžasná záležitost. Já když jsem ji v 80. letech slyšel, tak jsem nevěřil, že jde o tu samou kapelu, jako ten surf rock ze 60. let. Ano, ten příběh je trošičku jiný, ale jsou to stále Beach Boys, i když pouze někteří. Dobrý večer, vybavuju si CDčko, které jsem pouštěla dceři, když měla asi 12 let, je to už 10 let, ale pouští si je občas i dnes a já je poslouchám někdy při úklidu, hezky to odsýpá, píše Radka z Moravy jako reakci na Beach Boys. Za nás, ročník 75, jasně Koukoumou, to byla pecka, viď? Typická plážová. Díky, Jirka, zdraví letectvo. Díky moc, Jiří, ano, je to tak, i Koukoumou je samozřejmě jedna z nádherných vzpomínek. Byť to nejsou klasická 60., ale až 80. léta a Tom Cruise samozřejmě a jeho úžasný koktejl. Ale teď pojďme zase za domácí scénou, protože tohle, přátelé, je Lešek Semelka.

Nechci říct úplně původní sestava Lucie, protože tak to není, ale je to už dneska historická sestava Lucie a chci zas v tobě spát. Když jsem říkal, že si dneska budeme povídat o jedničkách v různých státech, které se váží k 3. září, tak musím říci, že třeba v Americe 3. září roku 1983 vystoupila na vrchol nahrávka Sweet Dreams a samozřejmě Dave Stewart a Annie Lennox, tedy Eurythmics. Ale já vás teď nevezmu do Spojených států, ale vezmu vás na britské ostrovy, poněvadž 3. září, tedy přesně ten den a přesně ten rok, tedy 1983, vystoupala na první místo britské hitparády předělávka jednoho skvělého hitu, prostě písnička o červeném víně, Red Red Wine.

Petr Bob Šťastný, tedy baskytarista, který přišel do v téhle z té kapely až o trošičku později, nicméně v tuhle chvíli je druhým nejstarším členem této původní sestavy. A tak si pojďme dát jednu nahrávku, která je právě z těch, z oněch let 1986-87. Mimochodem, album Hráč z té doby pomohlo skupině Turbo dostat se na druhé místo ve Zlatém slavíku roce 1987. Tady je Turbo, bez lásky žít se nedá.

bez lásky žít. Bas kytarista skupiny Turbo slaví 660, tak tedy Bobe přejeme všechno nejlepší a jdeme na anketu. Libor z Ostravy píše celkem dlouhý e-mail, na něj úplně není čas, ale potěšil mě, protože, jak píše, má rád více hlasy, jako Brothers for the Seekers, Manhattan Transfer a další, také je miluji doslova, ale pak píše, že pro muziku tahle parta, tedy Beach Boys, udělala opravdu moc, takže nějaký dobrý koktejl do ruky, dobrou muziku na gramofon a cheers. Díky za tuhle zprávu. Zdravím, Beach Boys jsou jiná, ale dost výrazná kapela. Mají ji rádi převážně starší ročníky, ale i já. Děkuju za Schillingera, píše Adel. Ahoj Pepo, Beach Boys jsou pro mě taková okamžitá letenka do Kalifornie. Stačí pár tónů a už vidím oceán, palmy, kabriolet a nekonečné léto. Jenže pak se podívám z okna a zjistím, že jsem pořád v Česku, ale právě proto je mám rád, oni dokážou udělat léto i tam, kde zrovna žádné není. Posílám spoustu pozdravů do studia, píše Luboš z Bučovic. Děkuji i vám ostatním, že jste psali a teď pojďme si dát Al Jardina, který jako zakladatel skupiny Beach Boys dneska slaví 84. narozeniny a zároveň je to hlas této písně Help Me Rhonda.

Beach Boys, Help Me Rhonda. A také přání, které letí od nás z Českého rozhlasu až daleko, protože Al Jardine, zakladatel Beach Boys, dneska slaví 84. narozeniny. Máme dobrou náladu, spousty muziky, také hudebních příběhů. Jediné, co nemáme, přátelé, je čas. A proto srdcovky dneska musí pomalu končit. Ale už teď se těším na zítřejší páteční srdcovkovou party. A tak tedy, přátelé, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další příběh kocourka Mefista o dobrodružstvích italského kocourka z daleké Boloni. V domě malíře Lea si Mefisto brzy najde přátele. Nejraději se po nocích toulá s černou kočičí kráskou Mijou. Jenže dnes nadešel čas, aby Mefisto ukázal svou odvahu v bitvě s místními kocoury, kterým se zatím spíš vyhýbal. Kocourka čeká bitva o dvorek, o které nám už za chvilku začne vyprávět. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Na konci léta už jsem měl ve městě pár dobrých přátel. Nejvíc jsem se kamarádil s černou kráskou Mijou, ale i ve společnosti dvou chlupatých perských koček a nahluchlého psa Alexe jsem se cítil dobře. Jen zdejším kocourům jsem se zatím vyhýbal. Ale tušil jsem, že přijde čas, kdy se s nimi budu muset setkat. Jednou Leo po ránu zaspal a nestihl si se mnou dát snídani. Prý už musí běžet do muzea, má tam nějakou práci. Nevěděl jsem, co to je muzeum, ale protože mi naložil do misky velkou porci paštiky, neměl jsem čas o tom přemýšlet a pustil jsem se do jídla. Byl jsem právě v nejlepším, když jsem za dveřmi uslyšel funění. Alex. Zeptal jsem se přes dveře, co by rád. Prý, co to u mě tak pěkně voní. To je zbytek mojí snídaně. Jestli máš hlad, pozvu tě, nabídl jsem mu. Jinému psovi ani kocourovi bych svoji misku nikdy nepůjčil. Ale věděl jsem, že Alexův pán je už starý a občas mu nedá najíst. A někdy ho zapomene i vyvenčit. Ale jak se k tobě dostanu, mladej, zahučel můj příkamarád. Počkej chvilku, mám to vychytané, pochlubil jsem se mu. Na ten člověčí kousek, co jsem se Alexovi chystal předvést, jsem byl velice pyšný. Trénoval jsem ho skoro týden. Pozoroval jsem Lea, jak sahá po klice dveří. Nejprve zatlačí dolů a pak kliku pustí. Nebylo to tak těžké. Musel jsem se jen hodně odrazit a vysoko vyskočit. Vtip byl v tom, udržet se na klice všemi čtyřmi tak dlouho, dokud jí nedojdou síly a nepovolí. Jakmile jsem ji přepral, poklonila se mi a dveře se otevřely. Já šel sice hned k zemi, ale nežuchl jsem jako pytel. Otočil jsem se při pádlu a dopadl na všechny čtyři. Tentokrát klika nebojovala dlouho a brzy mi otevřela dveře. Alex na nic nečekal a po čichu se vydal rovnou k misce. Kdo ví, jak dlouho nejedl. Musím tomu starochovi přiznat, že ačkoliv zrak a sluch ho už pomalu opouštěli, čich měl pořád výborný. Nerad to říkám, ale možná, že dokonce lepší než já. Alex rychle slupl všechno, co zbylo v misce, a vděčně se na mě podíval. Tenhle trik s klikou bych se potřeboval naučit, až mě pán zase zapomene vyvenčit. Máš to u mě, řekl vesele a olízl mi čumák, což v psím jazyce znamenalo, že děkuje a že mě má rád. Já ho měl taky rád, i když to byl jenom pes. Ale věděl toho o našem domě i městě stokrát víc než já. Znal každého kocoura i kočku v okolí. A taky se teď přede mnou zmínil o tom, co mě poslední dobou hodně trápilo. Už si poznal partu místních kocourů? Nevšiml jsem si, že bys utržil nějaké šrámy. A bez těch se to neobejde, to mi věř. Houkl na mě a promrskal mě z legrace svým chlupatým ocasem. Ještě ne. Vlastně ještě jsem si mezi ně netroufl a oni za mnou sami nepřišli. Kamarádím se tu zatím jen s holkama a s tebou. Odpověděl jsem popravdě a trochu jsem se přitom styděl. Však si pro tebe brzy přijdou. Budou stát pod oknem a volat na tebe. Ty mezi ně musíš jít a ukázat, že se jich nebojíš, poučoval mě Alex. Ale když já se jich bojím, Alexi, přiznal jsem se mu, protože jsem věděl, že se mi nebude smát. Já jsem se mu taky nesmál. Tak jako jsem některé věci ještě neuměl, protože jsem byl moc mladý, on spoustu věcí už neuměl, protože byl moc starý. A proto jsme si tak dobře rozuměli. Neboj se, je to jen rvačka. Trochu to bolí, ale když jim ukážeš, že nemáš strach, podruhé už ti dají pokoj. Budeš pak jejich, protože nejsi poseroutka. U psů je to jiné, ale i já už byl kolikrát pokousaný a vždycky jsem se z toho nějak sebral, vyprávěl zkušeně Alex. Jak jsem ho poslouchal, přestával jsem se bát. Tak já už půjdu, mladej, řekl Alex, ale já ho zarazil. Jmenuji se Mephisto, připomenul jsem mu dotčeně, ale on se jen zasmál. Mephista si nech pro tu svoji Alici. To není moje Alice, to je Leova Alice, bránil jsem se. Ale brzo bude i tvoje, na to já mám čuch. Ti dva se mají rádi. A ty ji budeš mít taky rád. Je moc hodná. Tuhle mě vzala na procházku. Zazvonila na mého pána. Bylo to jen tak, tak. Už jsem totiž potřeboval nutně ven. Tak se měj. Rozloučil se Alex a odčoural se ze dveří. Ani jsem netušil, jak brzy dojde na Alexova slova. Chvilku jsem si schrupl. Právě když jsem se chystal vyrazit za Mijou, zaslechl jsem kocouří zpěv. Zněl jako bojová píseň a nesl se naším dvorkem a okny až ke mně. Jsi člen tlupy, náješ chlupy, vystrč dráp, když jsi chlap. Protáhl jsem se po otevřenými dveřmi na terasu a skrz zábradlí kouknul dolů. Úplně jsem strnul. Na dvorku pode mnou stáli tři kocouři a dívali se nahoru, rovnou na mě. Volali mě, prý ať jdu ven, že se mnou chtějí mluvit. Všichni. Dostal jsem ukrutný strach a zalezl pod skříň. Leo byl pořád ještě pryč a tak mi nemohl pomoci. Ale tak nějak jsem tušil, že by mě možná stejně neochránil. Že s tím, co mě čeká, nemá jako člověk nic společného. A že se s tím budu muset vypořádat sám. Kocouři nemínili přestat. Panička od pršanek po nich hodila napřed jednu a pak i druhou bačkoru, aby zmlkli. Ale vypadalo to, že dokud nevylezu ven, nenechají toho. Z přízemí jsem zaslechl Alexovo zaštěkání. Asi mi chtěl dodat odvahu a říct mi, že bude u toho. Povzbudilo mě to. Co jsem měl dělat? Nechtěl jsem vypadat jako strašpitel. Tak jsem šel. Protáhl jsem se po římse a slezl dolů. Vkráčel jsem doprostřed dvorku přímo mezi ty tři dospělé kocoury. Tvářil jsem se důstojně, jakože se jich vůbec nebojím. Ani nevím, jak jsem to dokázal, protože ve skutečnosti byla ve mně malá dušička. Dokonce si myslím, že jsem se bál stejně jako tehdy v zimě ve stodole, když mi hrozilo, že zmrznu. To jsem byl ovšem ještě kotě a nemohl jsem se svému strachu postavit. Teď jsem neměl na vybranou. Ale jak to dopadne, to vám řeknu až příště. Dnes už je pozdě. Tak čau a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
2: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Plukovní deník Jana Nepomuka Vojtěcha, rytíře Jeníka z Bratřic. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin tady bude Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Hororová četba Parfém začíná ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V této schůzce nás čeká jedinec s náramně dlouhým jménem. Delším, než bývá v našich zemích zvykem. A to, i když počet těch jmén srovnáme s dobou barokní, kdy navštívenky tehdejších, najmě nobl lidí, připomínali pomalu seznam z kalendáře. Jejich majitelem však byla osobnost, kterou bychom v toulkách naší historií neměli opominout. Patří mezi ty, kterým většinou říkáme z nedostatku jiného výraziva zajímavé. Začíná 696. schůzka s českými dějinami nazvaná
2: Plukovní deník Jana Nepomuka Vojtěcha Baltazara Ignáce, rytíře Jeníka z Bratřic.
1: Tímto deníkem i životem jeho autora budou listovat
0: Ivana Valešová,
3: František Lerfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý spolu s autorem knižní inspirace Petrem Horou Hořejšem a dalšími autory nám v tomto náročném snažení bude pomáhat režisér Jaromír Ostrý.

0: Já jsem teď snad ten jedinký ve svém 85letém věku v české zemi, kterýž ještě v pod jezuity študíroval. A jsem jejich pravý vychovanec, protože jsem jakožto nobilis z nich v semináriu 8 let bydlel a s nimi obcoval. Sa již toho času 8 nebo 9 letý hošík, dostal jsem císařskou nadaci Ferdinandskou a můj otec mne dovezl do studia k jezuitům do Prahy. Zde jsem byl odevzdán do seminária svatého Václava v Dominikánské ulici, kde se teď technika nalézá a tradíruje.
1: V 85 už pravda sem tam paměť vynechává. Na druhé straně ale platí, že člověk sice zapomíná, co se stalo včera, ale události před 3/4 století si vybavuje docela spolehlivě.
2: Tím spíš, že autor těchto řádků se trénoval celý život.
1: Duševně nebo i fyzicky?
2: Praktikoval oboje.
1: A byl jeník, vlastně jeník svým původem opravdu nobilis, tedy ušlechtilý, myslí se, že byl urozeného původu?
3: Jeníkové z Bratřic byla rodina vladická.
2: Ovšem původu nikterak dávného.
0: Teprve císařem Rudolfem II. Byl svatoš jeník, svobodník, povýšen do stavu vladického s právem psát se z Bratřic podle vsi ležící poblíž velké chýšky nedaleko Pacova. To se stalo roku 1590. Svatoš měl 2 syny, Jiřího a Jindřicha. Jindřich zůstal bezdětný, Jiří, majitel Mezilesí a Dolních Hrachovic, měl syny 3. Z nich 2 nejstarší a nejmladší byli opět bezdětní, kdežto prostřední Bedřich Vavřinec, pán na Radvanově a Bechynisku, měl 6 dětí. Třetím z nich byl Josef Jiří, otec našeho Jana Jeníka. Ten přišel na svět na 3 krále v roce 1756 v Radvanově u Mladé Vožice. Celý svůj život prožil jako starý mládenec, byť se něžnému pohlaví nikterak nevyhýbal, a zůstal bezdětný, stejně jako mnozí z jeho předků. Jeho rodinný erb, štít modrý, v něm srnec s parohy zlatými, s 2 předníma nohama, k běhu pozdviženýma, v hrdlech stán, nožem probodený, nad štítem kolčí helm a na něm přikryvadla modrou a žlutou barvou potažená dolů visící. Tento erb byl na jeho rakvi upevněn, ale obráceně.
1: Leccos bylo v životě Jana Jeníka převrácené a úplně jinačí, než od něj okolí očekávalo.
2: V jezuitském semináři na pražské Dominikánské, dnešní Husově ulici, žil z ferdinandského stipendia a jedl ze stolu 2. prostředního stupně.
1: Jako lepšího?
2: No, lepšího, jak se to vezme. Ostatně Jan Jeník měl na to svůj názor.
0: U 2. stolu jedli jsme my ferdinandisti a asi 10 synků zámožnějších rodičů, kteří za ně jezuitům stravu platili. My měli každodenně v poledne 4 a večír 2 jídla. Každý dostal pro sebe maličký bochánek bílého chleba a v cínové konvičce žejdlík dobrého piva. Strava byla v počtu jídel dostatečná, ale příprava jak vařených, tak i pečených jídel tuze mizerná, takže zřídka se mohlo s chutí co požívat. Pro první stůl sám jeden v letech mladý, velmi čistý a ve svém umění výborný kuchař všecka jídla pro 16 osob oupravně a uměnlivě připravoval. Kdežto u našich 2 stolů, 2. a 3., kdež nás přes 100 sedělo, věkem již sešlý a k tomu velmi špinavý kuchař maje jen jediného pomahače, jakéhosi kuchtíka, též tak špinavého, nám všechna ta nechutná a pokažená jídla strojil. Z nenáklonosti k němu jsme toho vždy rozdrchaného hastroše nejmenovali než Schwaben Wenzel.
1: Překladu jistě netřeba.
3: Jan Jeník navštěvoval gymnázium, studoval na filozofii, odtud přešel na práva.
2: Ale nedostudoval.
3: Ostatně úroveň výuky v posledních letech za moc nestála.
2: Alespoň podle studenta Jana Jeníka.
0: Musím pouhou pravdu povědět, že jsme malounko se učili, avšak velmi mnoho jsme se modlili a pak přitom hodně čtveračili. Každou neděli jsme byli k jezuitům do koleje svatého Klimenta vedení, kdežto jsme se za umrlce po každý asi 2 hodiny modlili a recitírovali. Tohle oficium obsahovalo v sobě leckde pohoršlivá a rouhavá slova proti Pánu Bohu, neboť se v nich vejslovně povídá, která duše v očistci na stvořitele světa naříkají, že je ve vysokém plameni neustále hořeti nechává a oni pak v tom ohni jako kachny v potoce v přeukrutných bolestech plavati musejí. Z toho všeho se snáze sezná, jakým obrokem oselským jezuviti nás ve svých školách krmili. Neboť větším dílem nás o nočních strašidlech, o čárách, o duši v očistci, o zázracích různých svatých a mnohé jiné pověry učili.
1: Tak se mi zdá, že Jeník by docela rád z té školy vypadl.
2: Taky si myslím.
1: No a povedlo se mu to? Vyhodili ho?
2: Tak to přesně nevíme, ale zřejmě konec jeho studijních aktivit souvisel nějak se zrušením jezuitského řádu.
1: No a co s ním, s tím nedostudovaným právníkem?
2: Dal se na vojnu.
1: Musel narukovat?
2: Chtěl narukovat.
1: On snad toužil být vojákem?
2: To snad ani ne, ale nebyl zaopatřen. Stipendium skončilo a rodiče ho sami vydržovat v hlavním městě nemohli.
0: Já se nestydím vpravdě přiznat, že když jsem u jezuitů již filozof a později již jako kadet na vojně byl, ten první rok jsem se ještě nočního času tak náramně strašidel bál, že bych se byl raději podělal a tak se poškvrnil, než abych byl sám spokoje na retirádu krok učinil.
1: Retiráda, jak našinec dozajista pochopil, je to též co retirát, neboli záchod. V útlocitné literatuře však původně znamenalo, cituji, místo samotné a bezpečné, na něž se odchází, když kdo sám chce býti rád.
0: Když pak se mi v kasárnách vojáci štiplavě smáli a mnozí z nich jsou se cizozemci náboženství protestantského, můj od jezuitů porušený rozum sponenáhla očistili, já se víc strašidel a duší z očistce nebál, že by mne v noci na retirádě zapače si popadli.
3: Na vojně se Jeník ku podivu i dovzdělal.
0: Kasárna učinila mě trošku člověkem. Že jsem v ní vedle jednoho kaprála rozeného Sasa ležel, kterýž obzvláště pěkně psal, počal jsem se od něj tak bedlivě a pilně psáti učit, že jsem se za 3/4 léta čistě, ba i mnoho úhledněji psáti naučil, než teď ve svém starým věku tuto zde píšu.

0: O vojenských a válečných letech Jana Jeníka z Bratřic, toho díky pozdní, ale přece jen vypěstované gramotnosti víme mnohem víc, protože už tehdy se v něm začala rozvíjet záliba ve sběratelství a kronikářství.
1: Své vojenské paměti psal nejdříve na nečisto a pak je krasopisně přepisoval do památníku.
2: Podle těchto záznamů bojoval proti Turkům i proti Francouzům.
1: Poznal řadu balkánských zemí.
2: Mašíroval západním Německem, Francií, Belgií, Holandskem.
1: V 38 letech byl raněn v Šarvátce u Brysche.
2: A za dva roky na to u Limburka.
1: V 27 letech byl kadetem, za 4 léta na to praporčíkem a pak poručíkem. Jako 34letý už byl nadporučíkem a pak konečně setníkem neboli hejtmanem. Rozuměj, hejtmanem.
2: Když zdědil po příbuzném statek ve Střezimíři, odešel hmotně zabezpečen do výslužby.
0: Což se odehrálo způsobem následovným pro Jana Jeníka typickým.
3: Poděkoval jsem své setnině za lásku a náklonnost, prokazovanou při každé příležitosti mé osobě, jakož i za přesně vždy zachovávaný pořádek. A když jsem ještě více řekl svým milým Čechům a Haličanům, skončil jsem slovy. Já pevně důvěřuji a té neomylné jsem naděje, že během válečným dopole proti nepříteli vytrhše, v potýkání, v bitvách krvavých pamětlivi budete, že z krve národu slovanského pocházíte. Jehož to válečné skutky a hrdinské činy okolní národové po všecky časy až do dneška obdivují a vyhlašují. Pamatujte dobu její jdouce na našeho krále a císaře Karla IV., zakladatele mostu pražského, též i nového města, pravého otce naší vlasti. Mějte že vždy v paměti nepřemoženého reka Jana Žižku Strocnova, vůdce lidu táborského, kterýž to rovně tak, jak ve starém zákoně Jozue, zvukem jediné trouby Jericho rozbořil. On Žižka pouhým jménem a hlasem svým vojsko nepřátelské daleko přes 200 000 mužů v počtu silné jako stádo rozplašil a zahnal. Podobně hleďte na Prokopa Velikého, před kterýmž veškerá říše římská trnula, též i Řím a celé duchovenstvo římské před ním se bázlivě třáslo. Já se tedy takovým úmyslem, moji milí vlastenci, s vámi teď loučím a žádám, byste mne ve své mysli a náchylné paměti dlouhý čas pozdrželi. Mějte se vždy dobře.
0: Jeho vojáci, ovšem zdaleka ne všichni byli vlastenci, i když je Jeník takto oslovoval, ho jistě ve své paměti pozdrželi, protože na takového důstojníka a takového člověka prostě zapomenout nemohli.
1: V tehdejším důstojnickém sboru byl doslova bílou vránou, především svým lidským vztahem k mužstvu. Osvědčil jej hlavně jako vojenský vyšetřovatel.
2: Obdobně soucítil i s vesničany, kteří byli sužováni válečnými útrapami. Chránil je totiž před loupeživými tlupami zběhlých marodérů.
1: Francouzskou revoluci i její představitele sice odsuzoval,
2: ale dovedl najít slova obdivu pro statečnost francouzských revolučních armád a chápal republikánské myšlení Francouzů i jejich nenávist vůči intervenčním vojskům.
0: A hlavně se netajil svým vlastenectvím.
2: To se tedy netajil.
0: Ale na vojně ho zase příliš dávat najevo nemohlo.
2: Vynahradil si to ve zmíněném proslovu na rozloučenou a pak hlavně, když se tento elegantní a duchaplný, ještě ani 50letý bílý oficír...
1: Tak se mu říkalo...
2: Vrátil domů do Prahy, kde se stal váženým a vítaným hostem v salonech společnosti, která se začala národně emancipovat.
1: Na národním dění se horlivě podílel.
2: Což se projevovalo zvlášť výrazně tím, že pěstoval zpěv.
3: Já již ve svém mladém věku jsem velkým milovníkem zpěvu byl.
2: Zpěv společnost stmeloval tím, že připomínkou slavné minulosti probouzel národní hrdost a že tlumočil dobové vlastenecké ideje.
1: Na texty obrozeneckých básníků skládali písně soudobí hudebníci.
2: Ale velkým podílem byla, hlavně na začátku, zastoupena i píseň lidová.
1: Jan Jeník byl tímto ruchem podnícen k tomu, aby se věnoval svéráznému historickému spisování.
0: Amatérskému samozřejmě, protože hlubší průpravy se mu nedostalo.
1: Pozbíral kdejaký dokument k národní minulosti od doby husitské,
0: kterou, jak jsme už slyšeli, zvlášť vynášel.
1: Dokonce podal návrh, aby katoličtí svatí byli z Karlova mostu schozeni do Vltavy a most pak, že by zůstal buďto bez soch, nebo na jejich místa budou usazeny sochy národních velikánů, jako je Jan Hus, Jan Žižka a podobně.
2: Podobné náměty zaznívaly i po roce 1918, ale naštěstí to neprošlo.
1: Z dokumentů sestavoval mohutné mnohasvazkové soubory, a to v několika exemplářích, kterými obmýšlel svoje přátele.
0: Ti museli mít radost.
1: Někteří snad i ano.
2: Zachovalo se celkem 17 mohutných dílů, z nichž 6 bylo uloženo v knihovně rytíře z Neuberka a dalších 11 v Národním muzeu Království českého.
1: Muzeum během let přikoupilo i další svazky.
2: Až v roce 1932 byl muzeem zakoupen nejstarší, dosud pohřešovaný svazek zápisů Jeníka z Bratřic.
1: Jeníkova autobiografie byla objevena roku 1903 na hradě Buchlově.
0: Z ní jsme se také dověděli údaje o vojenské službě Jeníka z Bratřic, protože svůj takzvaný plukovní deník si vedl po léta velmi pečlivě.
2: Jako dokument pojal i svou písňovou sbírku.
0: Jeník psal písničky?
2: Ne, on je pouze sbíral. A jeho sbírka patřila vůbec k prvním, kterými se u nás hlásil probuzený zájem o lidovou píseň.
1: Mnohé z nich si pamatoval z mládí, prožitého na Táborsku. Proto je můžeme celkem spolehlivě považovat za součást lidového repertoáru druhé poloviny 18. století a přímo je umístit do Radvanova, kde se Jeník narodil.
2: Na rozdíl od svých vrstevníků i pozdějších sběratelů si uvědomoval důležitost nejen textového, ale i hudebního zachycení.
3: Zpředu se říci musí, že každá ta krátká píseň jinou melodii nebo árii má, kteréž všechny v měkkém tónu sázeny velice libě k sluchu a též k srdci dorážejí. Já tyto všechny melodie umím a líto jest mi, že muzikální nebo hudební umělost nemám. Sice ji by se byli zde též tak nazvanými notami napsali.
2: Neměl teoretické předpoklady pro textové či hudební srovnání.
0: Ale, jak uvádí hudební vědec Jaroslav Markl,
3: praktickou znalostí živého znění lidových písní a jejich společenských funkcí předčil i další soudobé sběratele. Byl prvním českým sběratelem, který se zajímal s jistou soustavností o lidové písně, jimž vymezil konkrétní místo a význam v české národní kultuře.
1: Zatímco v západní Evropě vycházel zájem o lidovou kulturu ze zhora, od odborně připravených vědců, kteří nejednou sami byli vynikajícími slovesnými tvůrci,
0: jako například Johann Gottfried Herder,
1: u nás se šlo opačnou cestou.
0: Ze zdola.
1: První svědectví pocházejí z prostředí písně vytvářejícího v podobě záznamů, které si pořizovali pro vlastní potřebu lidoví písmáci.
2: A jako oni i Jan Jeník z Bratřic prostě a bez skrupulí zapsal všecko, co znal.
0: Bez skrupulí?
2: On svoje písně nehodlal otisknout. A tak si nemusel připouštět starost o stanovisko cenzury.
0: Politické cenzury?
2: Já bych řekla, že spíš té mravnostní.
1: Byl to přitom sběratel velice nesobecký. Poskytoval ukázky mladším následovníkům, jako byl hlavně František Ladislav Čelakovský.
0: A co dnes snesou texty lidových písniček sebraných a vlastně zachráněných Janem Jeníkem měřítko společenské únosnosti?
2: V dnešní poněkud rozvolněné době se snese snad všecko.
0: No, to je pravda. Vždyť i někteří politici rádi užívají slovník dlaždičů.
2: Takže ku příkladu písnička o Vinohradu nemůže způsobit ni žádné pohoršení.
3: Já jsem rád, že jsem viděl Vinohrad. Vinohrad je pěkný město, má panenko, nepověz, že jsem na tě včera vles.
0: No, obávám se, že zanedlouho objevíme nějaký podobný text i ve Slabikáři.
2: Nebo takovýhle příklad.
1: Dala se má milá do nemoci, že jsem u ní nebyl již dvě noci. Já tam půjdu. Já ji zhojím. Já se tý nemoce nic nebojím.
0: To už je skoro až poetické.
3: Já jsem se tě neprosil, proč jsi za mnou přišla. Ty jsi mě dala veverku, já jsem ti dal sisla.
2: To bych ráda věděla, jaký jest to syslík. Když on leze do díry, nechá venku pytlík.
0: Škarohlíd si určitě nějakou hůl na Jeníka najde, ale věru jen stěží se do něj trefí. On mu totiž ve svých dvojsmyslech vždycky uhne.
1: Malou holka, malou máš, malou lásku ke mně. Pověz, komu držíváš slovo tvé upřímné. Již jsi mě dávno nedala, jak u nás pod schody, drobet čerstvých patok, ach, což s mě přišla z vhod. Já mám hodně tlustej hlas, s kterým jsem zpíval a na tebe, dítě mé, častokrát mluvíval. Když jsem na tě vystrčil holbu piva z okna, postřik jsem tě, pak byla tvá košilka mokrá.
0: No, a pak mu něco vyčítejte.
2: Přece se říká čistému vše čisté.
0: Díky sběratelské vášni Jana Jeníka z Bratřic však známe dodnes texty písníček, které stále těší.
3: Což se mi má milá hezká zdáš, budeš-li tak hezká, až se vdáš.
2: I ještě hezčejší, můj nejmilejší, vem si mě, uhlídáš.
0: Už tu padla zmínka o statku, tuším ve Střezimíři.
1: Ano, Jan Jeník jej zdědil a kdyby si ho nechal, mohl by mít pěkné zajištění na svoje stáří.
2: Jenomže to by ho nesměl neprozřetelně prodat, čímž přišel za ponapoleonského úpadku bezmála na mizinu.
1: Trápili ho choroby.
2: A také úraz. Když mu bylo 85, upadl a vykloubil si ruku, takže nemohl vládnout perem.
1: A pak už nemohl psát proto, že skoro úplně oslepl.
3: Ubohý Jeník stále na oči trpí, přišel celé o zrak. 3/4 roku na lůžku leží.
1: Psal nakladatel Jaroslav Pospíšil.
2: Kromě nemocí ho sklíčila i nouze, takže dohasínal až roku 1845 úplně zapomenut zemřel.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 696. schůzka s toulkami českou minulostí, 697. s podtitulem Byl to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude herečka a influencerka Anna Dvořáková. Kdy naposledy prožila dokonalý den? Co všechno zažila při natáčení stejnojmenného filmu, v němž stvárnila sestru hlavního hrdiny? A jak se jí daří propojovat svět filmového plátna s tvorbou v online světě? Odpovědi nabídne herečka a influencerka Anna Dvořáková.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů, zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. Jinak tomu nebude ani dnes, jsem ráda, že pozvání přijal Aleš Farda, klimatolog z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já vám přeji dobrý den do Českých Budějovic.
6: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
5: Pane Fardo, zeptám se vás především na to, jaký účet nám měnící se klima vystaví, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu před rostoucími teplotami a suchem, bez jakých opatření se neobejdeme a zda budeme mít na ně dostatek prostředků. No a co zaznívá v diskurzu oteplování mezi politiky, vědci či ve společnosti? Otázek bude celá řada. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Pane Fardo, vy působíte v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, což je veřejná výzkumná instituce, zkoumá probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře, dopady na biosféru, na lidi, na společnost. Ve velké nadsázce se zeptám, zda vám ještě stačí ty nejmodernější přístroje, které máte k dispozici, aby zaznamenaly změny, kterých jsme svědky. Klima se mění rychleji, než jsme čekali, nebo než si to připouštíme?
6: Tak určitě klimatologie je živá věda, zkoumá vlastně klimatické prostředí celé planety Země. U nás samozřejmě se zaměřujeme na Českou republiku, potažmo Evropu. A těch nástrojů, které se používají třeba právě pro výzkum dopadů té změny klimatu na rostliny, na fyziologii rostlin, různých měřících přístrojů je opravdu hodně. Sbíráme a využíváme také opravdu velké množství údajů od různých dalších vědeckých institucí a skutečně dá se říct, že například tohle léto nás v jistém slova smyslu opravdu zaskočilo, protože intenzita té vlny veder a intenzita toho sucha, která přišla, byla opravdu výjimečná, rekordní, a to po celé Evropě. A zdá se říct, že tento rok byl možná ve smyslu toho, co víme o těch projekcích změny klimatu, tak byl o takových zhruba 15 let napřed.
5: Říkáte vlny, bylo jich zatím 5, mimochodem podle meteorologů i září bude zřejmě teplotně nadprůměrné. Jsou to stále ještě výkyvy, pane Fardo, nebo už tady sledujeme jednoznačný trend? Ostatně se suchem se potýkáme několik let a když jste zmínil vlastně velmi horké léto, tak faktem je, že těch tropických a supertropických dní i nocí je čím dál více, trvají déle a jsou také intenzivnější.
6: Tak určitě tady je třeba říct si, jak se klima chová. Ono klima vlastně je složené z jakýchsi oscilací, z proměnlivosti klimatu, variability klimatu. Ta je vyjádřena tím, že nám to klima kolísá vlastně mezi ročními obdobími a pak tu máme za určitých okolností různé trendy v tom klimatu. To jsou právě ty vzestupné trendy teploty, které pozorujeme v současnosti historicky, ale to můžou být i trendy jiné, může docházet k regionálním ochlazováním. Takže když se díváme třeba na ten vývoj těch teplot vzduchu, tak tam vidíme to kolísání meziroční, mezi desetiletími, ale zároveň už v něm dokážeme poznat třeba nějaký trend, který může být vyvolán nějakým přírodním podnětem, nějakou variabilitou třeba světového oceánu a po několik desetiletí nám třeba ta teplota může růst z těchto důvodů regionálně nad určitými částmi kontinentů. Ale v současné situaci tam vidíme trend globální, ta teplota do různé míry roste prakticky po celé planetě. Některé regiony, a bohužel Evropa mezi ně patří, jsou zasaženy více, některé méně, ale jedná se opravdu o celkový trend, tudíž už právě můžeme mluvit o tom, že jsme mimo přirozenou variabilitu klimatu a že zápasíme s něčím, čemu se říká právě to globální antropogenně způsobené oteplování.
5: Jinými slovy, je to už nový normál, pane Fardo?
6: Ona je to změna. My se nacházíme v nějaké tranzienci, kdy se to klima pohybuje vlastně z chladnějšího stavu do teplejšího stavu a ono si právě nějaký nový budoucí normál neustále hledá a ten bude určený tím, jak dovolíme té teplotě na té planetě zrůst. Čili můžeme mluvit vlastně o tom, že normál už budou třeba ty průměrné nárůsty teploty měřené za desetiletí, za dvacetiletí, protože jednotlivé roky můžou být ještě rozkolísané. On nám ještě může přijít nějaký velmi chladný rok. Už nebude asi tak chladný, jako třeba v 70. letech nebo ještě v tom starším období, ale ta přirozená variabilita pořád bude nějakým způsobem do těch statistik také promlouvat, ale už budeme sedět na té vzestupné křivce.
5: Vy se, pane Fardo, věnujete s kolegy klimatickému modelování aplikované klimatologii. Spolupodílíte se také na projektu Klimatická změna. Existuje i velmi dobře zpracovaný přehledný webový portál. Mapujete vlastně, jak už je jasné, vývoj klimatu až do roku 2090, včetně dopadů na různé sektory, zemědělství, lesnictví, energetika. Tak co nás čeká? Čím je, kdybych zůstala ve střední Evropě a zejména v Česku, specifická naše oblast, tento region?
6: Tak z klimatického hlediska jsme trošku paradoxně, i když sedíme uprostřed kontinentu, tak jsme vlastně na takové hranici mezi tou mediteránní zónou, mezi středomořskou zónou, která je na jih od nás, od Alp a vlastně tím severem Evropy. Takže my vlastně sedíme, dá se to říct takhle zjednodušeně, mezi Skandinávií a Středomořím a to, proč to říkám, je důležité z toho hlediska, že vlastně tyhle dva regiony se zřejmě budou vyvíjet v tom budoucím klimatu velmi odlišně a u nás bude strašlivě záležet, do které té zóny spadneme, do které nás ta příroda, ten klimatický systém nakonec započítá. Protože třeba ta Skandinávie, ta se bude také ohřívat, ale bude v ní zároveň přibývat srážek. Takže ta bude asi směřovat k něčemu, co bychom do budoucna právě považovali za příjemnější klima. A na druhou stranu to Středomoří, to se bude bohužel vyvíjet zřejmě hůř, to bude dál vysychat a dál se tam budou objevovat teplotní extrémy a to klima tam bude čím dál víc drsnější. Také v tom letošním létě právě na tom byla Skandinávie jako de facto jediná část z Evropy velmi dobře. Ona měla hodně srážek, tam to léto vůbec nebylo výjimečné, třeba na sever od Dánska a ty rekordy padaly u nás a ve Středomoří. A to je právě to, čeho se tady obáváme v té střední Evropě, protože jak nám ubíhá čas, máme přesnější výsledky změření a máme přesnější výsledky modelových simulací, tak se zdá, že bohužel

0: Ne o tom, že jak si lidově řečeno, spadneme spíše do toho středomorského pásma, nikoli ke Skandinávii, co se teplotně, klimaticky týče.
1: Tak o tom rozhoduje ta velkoprostorová cirkulace atmosféry do velké míry. To je způsob, jakým probíhá to proudění atmosféry v tom největším a téměř celoplanetárním měřítku. Jeho součástí, nebo řeknu to lépe, toto proudění odpovídá právě za to rozdělení těch klimatických pásů na ekvatoriální, tropický, subtropický, mírný a subpolární pás. A v podstatě dá se říct, že to, co jsme pozorovali i toto léto, tak to byly velmi aktivní tlakové výše toho subtropického pásmu. Oni jsou silnější, jsou intenzivnější, prohřívají se víc a zřejmě se u nás už i v porovnání třeba s minulým století vyskytují častěji na úkor třeba tlakových níží, které naopak nosí srážky. A pokud se u nás tyhle tlakové výše vyskytují v té teplé sezóně, tak přinášejí to velmi jasné počasí, ale oni ho přinášejí do té už nějakým způsobem víc nasycené atmosféry těmi radiačně aktivními plyny, jako je oxid uhličitý. Tudíž se to všechno, celý ten systém se víc prohřívá. Má buď stejné nebo menší množství vody ze srážek a charakter srážek se také mění trošku nepříznivě, tudíž my směřujeme právě k těm podmínkám těch velmi suchých, velmi teplých letních sezón. Ale nemusí to být úplně stoprocentní pravidlo. Já samozřejmě trošku i lidsky samozřejmě doufám v to, že na nás ta příroda bude pamatovat opravdu ještě i s těmi chladnějšími roky. Bohužel, ale na lidské doufání se nemůžeme spoléhat.
0: Konstatuje klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Letošní dlouhodobé sucho, tropické, subtropické teploty ukázaly limity těch dosavadních opatření, tak jaké kroky by byly efektivní? Jak se, pane Fardo, adaptovat na to, že nás výhledově čeká, řekněme, v Česku středomoří?
1: Tak určitě to bude mnohovrstevnatý proces, bude to poměrně komplikovaný proces. On je startován jednak, doufejme, alespoň v omezené míře, těmi informacemi, které my poskytujeme veřejnosti, poskytujeme odborné veřejnosti, státní správě, dalším institucím v České republice. A zároveň je to ale proces, který je startován přímo tou přírodou, přímo tím klimatem. Protože informace od vědců je jedna věc, ale to, že vám uschne les, protože kvůli suchu byl oslabený a nalítl ho kůrovec, to je velmi praktická věc z toho, tak říkajíc, terénu, s kterým se lesníci musí potázat. A musí na to nějak zareagovat a společnost na to zareagovala. A les a lesníci, to není jediný příklad. Ta společnost, ekonomika se dostává pod tlak přes zemědělství, to jsme v tomhle létě slyšeli z celé Evropy, ale je to už nějaký delší dobu trvající problém i u nás v České republice. Mění se i regionálně to, jak zemědělci mohou pěstovat jednotlivé rostliny. Vlastně pivovarníci vám řeknou, že sladovnický ječmen, který se dřív v některých regionech pěstoval, se dneska začíná pěstovat jinde a stěhují se jeho klimatické optimum do vyšších pásem. Stěžují se právě třeba i chmelaři na tu letošní sezónu. Takže budeme se muset bavit zemědělství o změně hospodaření, o nějakém využívání zavlažování, pokud možno kapičkovém zavlažování, jak ho mohou vaši posluchači znát třeba z Izraela či středomorských oblastí. A musíme se pak bavit právě třeba i o tom tlaku na tu hydrologii obecně, protože nám v krajině ubylo hodně vody, je to vidět na našich řekách, nějakým způsobem to omezuje lodní dopravu, to jednak i u nás na Labi, ale hlavně je to problém třeba právě pro Evropu. A začíná být ta situace trošku, tak říkajíc, prekérní, třeba právě pro zásobování tou vodou do budoucna i pro průmyslové účely. Čili bude to mnohovrstevnatá záležitost, budou tam nějaké takzvané ty triáže, jak se tomu v dnešní době říká, budeme se muset rozhodovat, čemu dáme větší prioritu, čemu menší prioritu. Ale třeba, když se vrátíme trošku k lidským otázkám, budeme se muset i jako lidi chránit před těmi vyššími teplotami a před tím sluncem, které praží do naší krajiny a do našich měst.
0: Když jste, pane Fardo, zmínil třeba tu adaptaci v zemědělství, tak na jihu Francie také mění způsob hospodaření. Někteří začali pěstovat banány, papáje nebo manga, které potřebují méně vody, lépe snášejí vysoké teploty. Znamená to tedy, že se musíme, nemáme na výběr, adaptovat vlastně na ty probíhající změny. Česká vláda obnovila Národní koalici boje proti suchu. Jak hodnotíte, pane Fardo, tuto strategii, kroky, které se plánují?
1: Tak určitě vodou musíme začít. Obnovení této koalice samozřejmě vítám, protože dá se čekat, že do budoucna bude mít opravdu hodně práce a v hodně oborech vodu potřebujeme všichni, potřebují všechny obory vlastně ekonomiky, nebo de facto všechny obory lidské ekonomiky, abych to trošku uvedl na pravou míru. Tudíž my určitě budeme do budoucna pod tím tlakem, kdy ta společnost, ať už se třeba některým částem naší společnosti to nelíbí, tak my se těma změnama v té klimatickém systému budeme muset zabývat, a to minimálně z hlediska těch takzvaných adaptací, protože nám prostě nic jiného nezbývá, než se té změně těm novým podmínkám přizpůsobovat.
0: Budeme muset na to také najít dostatek prostředků.
1: Určitě ano. A prostředky asi budou hodně teda potřeba, a zároveň my chápeme, že ta společenská situace je komplikovaná. Klimatická krize není jediná krize, které naše společnost čelí. Máme tu otřesnou válku na východě, vyvolanou agresí Ruska. Máme tady problémy vlastně demografické, populace nám stárne a můžou se tu projevovat i další problémy, třeba právě ve stavu té ekonomiky. Takže my samozřejmě chápeme, že ty prostředky, které budou na boj s tou změnou klimatu, nebudou neomezené, budou velmi limitované, a proto se i náš ústav musí věnovat otázce té takzvané maladaptace na změnu klimatu. To je právě to zabránění tomu, aby ty prostředky nebyly vyplýtvány zbytečně, nebo dokonce, aby nějakým způsobem neuškodily v tom slova smyslu, že tu vlastně změnu klimatu, ty dopady změny klimatu, že je nějakým způsobem buď prohloubí, nebo ještě způsobí dodatečné ekonomické škody.
0: Je to tenká linie?
1: Určitě ano, protože tady záleží na tom, jak my dokážeme vlastně vybrat ty vhodná opatření právě pro tu naši českou krajinu. Musíme se inspirovat z zahraničí, ale musíme třeba zároveň vědět, že v zahraničí jsou jiné podmínky. Musíme být velmi, velmi opatrní v tom, jak ta klimatická data využíváme, připravujeme a prověřujeme. V klimatologii věnujeme obrovské úsilí tomu, aby jsme ty data nějakým způsobem verifikovali, validovali, abychom byli schopni říct, že tak toto skutečně bude v budoucnosti s vyjádřením nějaké nejistoty. Protože když nějakým způsobem mineme ten koridor, v kterým se budou a mají vyvíjet ty teploty a ty srážky a třeba projevy toho sucha, tak právě hrozí třeba ta maladaptace. Proto je klimatologie vědou.
0: Říká Aleš Farda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Podle ředitelky Evropské agentury pro životní prostředí Leny Ile Mononen, lidé, kteří tvrdí, že současné extrémní počasí nemá nic společného s klimatickou změnou, jednoduše ignorují vědecké poznatky. Po letošním létě podle ní nelze popírat, že tropické teploty, sucha, požáry souvisejí se zrychlující se změnou klimatu. Pane Fardo, v jakém duchu se v České republice nese diskurs o této problematice, o oteplování? Co zaznívá v těch debatách?
1: Tak určitě diskuse je základním kamenem chování demokratické občanské společnosti. Diskuse musí být, názory musí být odlišné a právě z nějaké kritické diskuse by měly vyplývat ty závěry, které nějakým způsobem budou reflektovat skutečnost, které budou vlastně nějakým způsobem vymezovat tu optimální cestu, kterou se naše společnost téhle situace vydá do budoucna. Pochopitelně, jako je to u všech otázek důležitých, společensky důležitých, to spektrum názorů je hodně široké, až od úplného odmítání toho tématu, ignorování toho tématu, až po nějaké úplně nekritické nadšení, kde často ale právě pak musíme hrát i nějaký ohled v tom dávkování těch špatných zpráv, které bohužel klimatologie v poslední době nosí, protože je to i trošku psychologicky zátěžové. Nicméně ta diskuse musí probíhat i nějakou složitější strukturou právě s těmi obory, do kterých se ta změna klimatu, ať už přímo či nepřímo, týká, jako je zemědělství, lesnictví, ale třeba i průmysl. No a ta diskuse nese takové ty rysy, jaké je známe vlastně ze všech témat, které se dotýkají kontroverzí. Může to být diskuse velmi vypjatá. Může to být diskuse klidnější.
0: Důvěřujeme obecně vědě, poznatkům, vědeckým hodnocením, pane Fardo, podle vašeho názoru?
1: Tak ve vědě je opravdu důležité, abychom se drželi vědeckých pravidel, pravidel vědeckého bádání, kritického myšlení, kritického ověřování faktů a i nějaké recenze těch faktů, verifikace hlubší. Ale pochopitelně to neplatí ve společnosti jako celku, protože jsme lidé, můžeme mít různé vlastní osobní zájmy, můžeme mít vlastní osobní koníčky, preference a v podstatě té vědě nikdo není zavázán té vědě věřit, ale je to vysoce žádoucí, protože věda je něco, co naši společnost posouvá dopředu. A to zdaleka nemluvím jen o té klimatologii. To kritické myšlení je věc, která nám potažmo pak přináší ty výdobytky, která ta moderní společnost má. A věda vlastně nám umožňuje i nějakým způsobem se na ty špatné budoucí podmínky připravit a nějakým způsobem se jim přizpůsobit. A pokud možno v té hlubší budoucnosti doufáme, že dojde i k takzvané mitigaci, k odstraňování vlastně těch příčin změny klimatu a že nějakým způsobem, ale to je bohužel asi opravdu ta velmi daleká budoucnost, tu změnu klimatu dokážeme dostat pod kontrolu.
0: Mohlo by, pane Fardo, třeba tu debatu o změnách klimatu komplikovat i fakt, na který jste i vy poukázal, že třeba po nějaké vlně veder se na chvíli ochladí i zaprší. Není to právě ten moment, kdy si mnozí řeknou, vždyť to není tak horké? Mluvím o laické veřejnosti.
1: Určitě ano. V podstatě po každém létě nám přijde podzim a přijde zima. Ale je třeba poukázat na to, že i ta zima je nějakým způsobem v té dnešní době teplejší a že se poměrně radikálně změnila k horšímu. My už nemáme souvislou sněhovou pokrývku i někde ve takzvaných vyšších středních polohách, co jsou polohy de facto až podhorské, ta krajina je přes zimu otevřená a to pak vede k tomu, že se z té krajiny zimní vypařuje velké množství vody A na jaře nám o to intenzivnějc hrozí sucho. A některé ty podhorské části naší republiky pak tou změnou klimatu trpí opravdu překvapivě hodně. To je i příklad Vysočiny, která je závislá na jarním tání sněhu hodně. A když se toho sněhu nedostává, tak překvapivě i ta Vysočina je hodně zasažená těma vlnama veder a tím suchem. Takže asi takhle bych to zkomentoval.
0: Věnujeme dostatek pozornosti tomuto tématu ve společnosti, v odborných kruzích. Bereme vůbec to, co se děje kolem nás, už vážně? Uvědomujeme si to?
1: Tak dnešní společnost umožňuje naprosto neuvěřitelnou, a to je dobře, škálu různých zájmů lidských aktivit, takže to téma klimatu, změny klimatu nikdy ani logicky nemůže být žádným tématem, které ten vlastně život té společnosti bude určovat dominantně. Ta naše pozornost se samozřejmě dělí mezi spoustou témat a naším úkolem v té klimatologii vzhledem k těm vysokým sázkám a vysokým rizikům, kterým v budoucnu čelíme a který už se začínají projevovat, tak my samozřejmě na tyto rizika musíme poukazovat a musíme o těch problémech mluvit a musíme je té veřejnosti přinášet, byť je to za cenu toho, že my jsme ti síčkové, my nosíme ty špatné zprávy a vlastně dá se to i bagatelizovat zlým způsobem, že strašíme lidi, když to tak chcete říct.
0: Tak nevím, jestli položit poslední otázku, pane Fardo, o kolik stupňů se oteplí, jaká změna teploty by byla, mohla být v té brzké době reálná?
1: Tak my už se celosvětově blížíme nebo už se velmi, velmi pohybujeme blízko té hranice oteplení o těch 1,5 stupně Celsia. Ta teplota bohužel bude růst dál a my navíc sedíme na kontinentu, který je vlastně té změně klimatu vystaven ve smyslu nárůstu těch teplot asi nejvíc. To je dáno naší polohou relativně vysoko na severní polokouli. Ty vyšší polohy, vyšší zeměpisné polohy, vyšší zeměpisné šířky se ohřívají více a je to také dané naší polohou mezi Afrikou a Asií. Já bych tady nakonec vzhledem k těm nejistotám zatím nespekuloval o tom, kolik těch stupňů bude. Bude to rozhodně víc než o 1,5 stupně Celsia. Budeme asi rádi, když na konci století skončíme někde pod 3 stupni Celsia, ale rozhodně se musíme připravovat na to, že budeme čelit horším podmínkám.
0: Říká Aleš Farda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji krásný den do Českých Budějovic. Naslyšenou.
1: Vám také, vašim posluchačům také. Naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůň, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Ondřeje Soukupa, respektive jeho reprízu. No a ve 22 hodin pokračování hororové četby Parfém. Tak já doufám, že i nadále zůstanete s Dvojkou.
4: Haló, Soukup? Haló?
0: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
5: Já vás všechny zdravím, tady je Ondřej Soukup a já jsem se rozhodl, že dneska začnu rovnou nevěrou. Part-time lover, čili milenec na částečný úvazek, dá se to přeložit také jako, dejme tomu, brigádník, což asi není optimální název pro občasného milence nebo milenku. Ale tahle píseň je o nevěrném páru a o intrikách a akcích, které podnikají, aby udrželi svůj poměr v tajnosti. Prostě jsou to milenci na částečný úvazek. Ve dne se tváří jako, že se neznají a v noci, když to vyjde nebo když se to povede, tak se stávají milenci. A ta píseň končí zvratem, když zpěvák zjistí, že i jeho žena má svého milence na částečný úvazek a hraje stejnou hru. No, tuhle tu píseň složil a naspíval Stevie Wonder. A chudák Wonder sám říká, že to zažil, když jim domů volal chlap, který vždy, když vzal telefon on, tak se snažil měnit hlas. Faktem je, že první manželství mu vydrželo jenom 2 roky. Ale díky tomu aspoň měl inspiraci a vznikla tato skvělá píseň, která by bez nevěrnice, kterou měl doma, prostě nebyla. A já si velmi dobře pamatuju, jak se ta píseň objevila někdy kolem roku 85 v médiích, v rádiích a kdy ji všude hráli. A v téhle písni jsem u něj poprvé uslyšel elektrického bubeníka. Byla to značka Lindrum. A jeho výrobce, pan Roger Lynn, tehdy řekl, že od něj si koupil teprve druhý přístroj, který on vyrobil. A je fakt, že Wonder byl strašná hračička. On si kupoval do svého studia všechny možný elektrický nástroje. A pamatuju si, že mi tehdy v tom roce 85 se nelíbila barva malého bubínku, který ten Lindrum měl a kterou on v té písni použil. Ale víte, ono je to totiž úplně jedno, protože kdyby Stevie Wonder místo toho hrál na prázdnou popelnici, tak by to bylo stejně skvělý. Tak milenci, brigádníci, dejte si pozor, ať nezjistíte, že váš protějšek je taky brigádník, jako tom zpívá Stevie Wonder v písni Part-Time Lover.

Tak to byl Stevie Wonder a já bych jenom chtěl upřesnit, tu píseň jsem neslyšel z našeho rozhlasu, ale já tehdy jsem hrál s Karlem Gottem a byli jsme pořád v Německu, takže já jsem to slyšel v Německu. U nás to začali hrát teprve, až svrhli milovaný socialistický režim. Half a minute, Matt Bianco, poslouchejte. Půl minuty je dost na to, abych tě cítila. Půl minuty je dost na to, abychom se dotkli. I když čas plyne rychle, ty chvíle zůstávají v srdci. Jednoduše, jde o poetické vyjádření, že i krátký okamžik může mít dlouhý dosah a velmi hluboký význam. Zpívá to Basia, a teď se to pokusím přečíst, Třetřelevska, dobře jsem to přečet, to je Polka, rozená v roce 54 v Polsku, ale ona v 80. letech, přímo v roce 80 odešla do Velké Británie a udělala docela velkou kariéru. A ona to zpívá, tato Basia Třetřelevska se skupinou Matt Bianco. Většinou si všichni myslí, a já si to teda myslel původně taky, že Matt Bianco je člen nebo frontman své kapely. Ale omyl, ten člověk neexistuje. I když opravdu mnoho lidí si to myslelo, že je to pseudonym frontmana Marka Rayleigho. A podle skupiny je však Matt ve skutečnosti vymyšlený špion, tajný agent, protože my jsme milovali špionské televizní seriály a špionskou filmovou hudbu. Byli jsme opravdu nadšeni špionskými filmy 60. let, tolik říkají členové skupiny Matt Bianco. A Matt Bianco označovali jako jazz pop s latinským nádechem. Kapela se tehdy vědomě budovala image sofistikované a lehce exotické hudby. A byla tak sofistikovaná, že sice kritici velmi chválili, ale srdce posluchačů úplně nikdy nedobila. Trochu jenom v Británii, kde se dostala do hitparády na 22. místo a v tehdejším západním Německu dokonce na 19. místo. Víte, je docela legrační, že to se považuje za neúspěch a já si ale myslím, že většina našich interpretů by s radostí klidně věnovala jednu hlasivku, kdyby se jim aspoň tohleto podařilo. Ale tato píseň je skvělá a mně se strašně líbila. Akorát jsem si myslel, že ji zpíval Matt Bianco a vždy mě to mátlo, že jméno je mužské, ale hlas vyloženě dívčí. On je to totiž název té skupiny. A teďka mi vlastně došlo, že já tu skupinu čtu Matt Bianco. Prostě Pat a Matt, ten se mi zaril do paměti a já jsem nemohl jinak. Ale prosím vás, vyslovuje se to Matt, čili Matt Bianco.

0: Ondřej Soukup, písně, které mi utrhly srdce.
1: Money for nothing, peníze za nic, Dire Straits. Mark Knopfler napsal text téhle písně poté, co zaslechl, jak si doručovatelé v newyorském obchodním domě stěžují na svou práci a přitom sledují MTV. Seděl vedle nějaké vystavené kuchyně a poslouchal tam zaměstnance, jak nadávali na rockové hvězdy, že berou moc peněz a oni tady za pár babek dřou jako koně. A on mnohé části textu, který slyšel, nebo jejich slov, použil do textu téhleté písně. Já musím říct, že ten text je docela vtipnej, já ho kus přečtu. Podívejte se na ně, takhle se to dělá. Budeš hrát na kytaru v MTV, to není žádná práce, takhle se to dělá. Peníze bez práce a holky zadarmo, já ti řeknu, ty chlapi nejsou blbí. Možná z toho bude puchýř na malíčku, možná z toho bude puchýř na palci. My musíme instalovat mikrovlnky, doručovat kuchyně na zakázku, musíme stěhovat tyhle lednice, musíme stěhovat tyhle barevné televize. Vidíš toho Buzika s náušnicema a make-upem? Jo, kámo, to jsou jeho vlastní vlasy. A ten Buzik má svoje vlastní proudové letadlo. Ten Buzik je milionář. Koukni se na to, koukni se na to. Měl jsem se učit hrát na kytaru, měl jsem se učit hrát na bubny. Člověče, podívej na tu maminu, jak se cpe do kamery. Ta mě fakt rajcuje. A co tenhle ten? Co to je? Domorodý skřeky buší do těch bonk jako šimpanz. To není žádná práce, takhle se to dělá. Dostaneš peníze bez práce, dostaneš holky zadarmo. Peníze bez práce, holky zadarmo. Nádherný text přeci, že? A Knopfler sám o textu říká, že ti kluci jsou vlastně hloupí, protože netuší, jaké strasti přináší život rockového hudebníka a co to všechno obnáší. No, víte, já nejsem sice přímo rockový hudebník, ale celou hudební oblast docela dobře znám a bejt Knopflerem a někýmkoliv jiným, tak bych se fakt moc nelitoval. Knopfler napsal hudbu k téhle písni se Stingem, ten v ní také zpívá a zakřičí tam legendární I want my MTV, což televize později používala pro svoji reklamu a dokonce točila kratičké klipy, kde tuhle hlášku řvaly různé hvězdy. A Mark Knopfler v téhle skladbě hrál legendární riff na kytaru Les Paul Junior, nebo Les Paul Junior, já nevím, jak se dále, já už pořád mi někdo kritizuje, jak něco čtu, takže, ale píše se to Les Paul Junior, která byla zapojená do zesilovače Laney. A producent Neil Dorfman na to vzpomíná. Chtěli jsme dosáhnout zvuku ZZ Top, ale to, co jsme nakonec dostali, byla prostě naprostá náhoda. Někdo převrhl mikrofon, ten ležel na zemi a Mark začal hrát. A já zařval, s ničím nehýbejte, to je přesně ten zvuk, který potřebujeme. Takže ten poněkud neobvyklý zvuk kytary v Money for Nothing vznikl tím, že někdo převrhl mikrofon, prostě náhoda. A ještě, píseň vyvolala kontroverzi kvůli verši See the little fagot with the earring and the makeup? Čili podívej se na toho malého Buzika s náušnicí a s make-upem a dalšími dvěma zmínkám slova fagot. Fagot je samozřejmě především hudební dechový nástroj, ale v angličtině se používá jako pejorativní označení geje. A kvůli tomu byla nějakou dobu píseň zakázaná hrát v mnoha rádiích. No, tak si tu zakázanou píseň teď pustíme a važte si statečnosti, respektive všichni, važme si statečnosti Českého rozhlasu Dvojka.

To byly Dire Straits a teď to bude Apatika a Lucka Bílá. Když jsme s Gábinou připravovali desku Miss Ariel pro Lucku, tak jsem si vzpomněl na jednoduchou až dětskou melodii, kterou jsem kdysi složil hranou jen na píšťalku do nějakého animovaného filmu. Vlastně to byl jen fragment, ale připadal mi zajímavý a tak jsem melodii dopsal a Gábinku poprosil, jestli by jí napadl nějaký text, který by s jednoduchostí té melodie konvenoval. A ona vzala několik přísloví, rčení a mouder a spojila je. A podle jednoho z nich z rčení, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí, které znamená, že některé věci nelze získat penězi ani nákupem, ale musí mít vrozené nebo získané nějakým úsilím, tak jsme píseň nazvali Apatika. Dlouho jsem se trápil s tím, jak ji instrumentovat, protože hudbu k celé Miss Ariel jsem nahrál sám jenom na syntetizátory a umělý bicí a tak dál, tedy kromě písničky Láska je láska, tam je živá baskytara a kytara. Ale k téhle průzračné melodii se mě syntetizátory vůbec nelíbily, prostě k tomu neseděli. A jednou jsme šli přes Karlův most a tam hrál nějaký pán na citeru. Chvíli jsme ho poslouchali a pak nás napadlo, co kdyby ta píseň byla jen s citerou. A tak jsme dotyčného pána oslovili, jestli by nepřišel do studia a něco nám nenahrál, že je to pro desku slečny Lucie Bílé. On samozřejmě vůbec netušil, o koho se jedná, ale jediný, co ho zajímalo, bylo, kolik za to dostane. Že tady vydělává denně 5000 a nebýt tu jeden den, teda na Karlově mostě, tak by byl o ty peníze chudší. A tak se mu je slíbil. Byl rok 92 a na tehdejší dobu to bylo mnohem víc, než muzikanti za takovouhle práci dostávali. Ve studiu pak byly velký problémy s laděním, nakonec se citeru podařilo aspoň nějak naladit, ale ten chlápek byl skvělej. My jsme si potom dlouho povídali, on byl RNDR, pracoval původně v nějaké výzkumném ústavu, ale protože ho mizerně platili, tak šel hrát na Karlův most a tam si vydělal mnohem víc. Jmenoval se Kleňha, já už si křestní jméno nepamatuju, ale určitě bude na obalu desky. A přes ten Karlův most jsem chodil dlouho denně, bydli jsme totiž velmi blízko. Ještě párkrát jsem ho tam viděl, vždy jsem ho pozdravil, ale on vůbec nereagoval, buď na mě zapomněl a myslím, že vůbec netušil, o koho se jedná. A pak nějak zmizel a už jsem ho neviděl nikdy. Takže Apatika.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady Ondřej Soukup. Gratuluji vám, že mě posloucháte. A sobě taky gratuluju. No, For Your Love, Yardbirds. Graham Goldman, který tuhle skladbu napsal, říká: obecně existuje populární akordová sekvence, která je C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, čili to je jako píseň Diana. A strašně se mi líbila písnička The House of the Rising Sun, Dům u vycházejícího slunce, kde první dva akordy Animals obrátili. A já jsem si je půjčil a použil jsem je jako první dva akordy v písni For Your Love. A jeho spoluhráči z Yardbirds o něm říkali, že vlastně všechny písně, které psal, byly zajímavý, velmi náladový, ale většinou v molové tónině. A já ho s tou molovou tóninou úplně chápu, protože já, když slyším durový začátek, tak většinou hned přepínám. A spoluhráči pokračují. Takže píseň For Your Love měla skvělou akordovou sekvenci, byla velmi náladová, byla velmi silná. A líbilo se nám, že se uprostřed zastavila a přišla do úplně jiného taktu. Bylo to dost odlišné od všech bluesových věcí, které jsme do té doby hráli. Ale nějak se nám to líbilo, bylo to originální a jiné. Tolik kamarádi z kapely. A v té písni bylo použito taky čembalo, což bylo taky neobvyklý, které hraje kolem dokola 4 akordy. A propo, tyhle 4 akordy jsou použity v jedné české písničce, včetně pozdějšího vokálního sestupu, kde jeden hlas je zadržený a druhý sestupuje z konce 60. let. Ale já vám neřeknu, která česká písnička to je. Račte si ji uhodnout sami. Takže tahle píseň přiměla Erika Clapna, aby pak opustil Yardbirds, protože měl pocit, že jejich hudba se stává příliš komerční. A ještě ho strašně štvalo, že při živém hraní musel hrát místo čembala úvodní akordy na 12-strunou kytaru. A tak dal Clapton Yardbirds padáka a šel k Johnovi Majálovi a pak ke Cream. A u Yardbirds ho nahradil Jeff Beck, kterého později nahradil Jimmy Page. Víte, ono to občas není jednoduché se v tom vyznat. Každou chvilku se někdo urazí a těch důvodů je nekonečně. Někdo je moc komerční nebo je málo komerční, že na fotce někdo není víc vpředu, že toho vozí v lepším autě než toho druhýho, že nespívá až nakonec, když je slavnější, že s tímhle nebo s támhletou nebude na pódiu, že hrají v malém sále nebo naopak, že hrají v moc velkém sále, že šatna není vymalovaná na žluto, nebo že je tam jiný ročník Moje Chandon, než by hvězda chtěla. Prostě je to docela složitý. No, takže For Your Love zpívají. Pro tvou lásku dám ti zářivé diamanty, pro tvou lásku dal bych ti hvězdy nad námi, pro tvou lásku dal bych ti vše, co bych mohl. Já bych to udělal taky.

Tak to byly Yardbirds a teď to bude Iggy Pop. Le Fay Mort, čili odumřelé listí. U nás ta píseň je známá pod názvem Spadané listí. Le Fay Mort je francouzská píseň, kterou napsal Jacques Prévert a složil hudbu k ní Josef Kosma a poprvé byla použita do filmu Brány noci, kde ji zpíval Yves Montagne. Film byl neúspěšný a ta píseň taky. A pak ji ještě naspívala Juliette Gréco, ale nic. Kdykoliv ji někde zaspívali, tak lidé vůbec netleskali. A to trvalo 4 roky. A pak ji naspíval v angličtině pod názvem Autumn Leaves Frank Sinatra a potom ještě Nat King Cole a ta píseň se stala obrovským hitem a jazzovou standardkou, kterou hrají dneska všechna jazzová seskupení. K dnešnímu dni se napočítalo více jak 600 různých interpretací, ale jediná, kdo ji nesměl zpívat, byla Marlene Dietrich, protože té Jacques Prévert přímo zakázal tuhletu písničku zpívat za to, že ona mu odmítla hrát ve filmu Brány noci, čili Le Port de la Nuit, po svém rozchodu s Jeanem Gabénem, který v tom filmu hrál. A Yves Montagne, který měl velký úspěch i v anglosaském světě, vždy odmítal zpívat tuhletu písničku v angličtině. A Iggy Pop připravoval své album Preliminaire, které bylo ovlivněné jazzem a inspirované kontroverzním románem francouzského spisovatele Michela Houellebecqa z roku 2005 Možnost ostrova. Teda já musím říct, že od Houellebecqa jsem četl román Podvolení a dostal jsem z ní těžkou depresi. No a Iggy vysvětlil, že v knize Možnost ostrova poznal hodně ze sebe, možná i to proto říká, že mě zajímá sex, smrt a konec lidstva. Stejně jako Daniel, hrdina knihy, i já jsem unavený kariérou baviče a toužím po novém životě. A pak ho za rok oslovili, aby složil hudbu k dokumentu Last Words o Houellebecqových snahách o sfilmování tohoto románu. A tak se rozhodl použít skladbu ze 40. let Autumn Leaves, čili Spadané listí, kterou miloval a už ji chtěl mockrát zpívat. Ale filmová produkce mu řekla, že práva na anglickou adaptaci, na anglický text by byla pro film strašně drahá, ale řekli mu, pokud to zaspíváš ve francouzštině, tak my nemusíme za práva platit vůbec nic. A tak to Iggy Pop naspíval ve francouzštině. Tady to je. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparer ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable. Les pas des amants.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Rag & Bone Man a písnička Human, čili člověk. Víte, já když jsem byl puberťák, tak tehdy byl náš hudební idol potácející se svetovaná troska, která vážila s kytarou maximálně 50 kilo dohromady. Leč doba se pohla a dnes je totální hvězda třeba Rag & Bone Man nebo Teddy Swims. A to jsou kluci, kteří dohromady váží určitě hodně přes čtvrt tuny. Teddyho Swimse už jsme slyšeli a teď to bude další obrovský dřevorubec Rag and Bone Man, což znamená v doslovném překladu muž se starými hadry a s kostmi, ale v podstatě se tak říká sběrač starého haramčistého.

okraje společnosti. A tenhle Rory Graham alias Regan Boneman měl svůj první opravdu velký hit v roce 2016 a jmenoval se Human, člověk. Ta píseň obletěla celý svět, u nás se také hodně hrála, ale je výborná. On v ní zpívá. Možná jsem hlupák, možná jsem slepý, myslet si, že proto uvidím, co leží zatím. Nemám, jak bych to dokázal, tak asi lžu, ale konec konců jsem jenom člověk. Jsem konec konců jenom člověk. Neházej svou vinu na mě, koukni do zrcadla a co vidíš? Vidíš to jasněji nebo jsi oklamána? Jsi oklamána tím, v co věříš? Protože jsem konec konců jenom člověk, ty jsi konec konců jenom člověk. Neházej vinu na mě, neházej svou vinu na mě.

0: bolí.
1: No jo, takhle si stěžuje 150-kilový Regent Bowman. Ty já, teď a tady, Petr Muk. My jsme jednou byli spolu někde v nějakém baru za Týnským chrámem, ještě s náma byla nějaká větší společnost a myslím, že to bylo přímo v Jakubské ulici. To bylo období, kdy se hrál muzikál Johanka z Arku 8x týdně a Lubo Fritz, asistent režiséra Bednárika, pořádal skoro denně nějaké šílené akce. A Petr, který v Johance hrál, se velmi často připojoval. A v tom baru bylo piano a on za mnou přišel, že mi musí zahrát svoji píseň a začal hrát Ty já teď a tady. A já mu hned říkal, hele, to je skvělá věc, ale jenom uvědomuješ si, že ta počáteční akordická sekvence je stejná, jakou mají Eagles v písni Hotel California. On tu písničku ku podivu neznal, což mě hodně překvapilo.

překvapilo a tak se můj kus zahrál. Pamatuju si, jak z toho byl tehdy upřímně nešťastný, protože si myslel, že sám přišel na skvělou harmonickou sekvenci, na skvělý harmonický postup a teď si ještě připadal jako lupič. A tak jsem ho konejšil, že vlastně ty akordy má v jiných souvislostech, střídá je rychleji a že to je jedno, protože se stejně všichni vzájemně inspirují, tak to prostě chodí ve všech odvětvích umění a myslím, že nejenom umění. Asi jsem ho moc neuklidnil, protože nedávno mi volal Honza Dědek, že píše knihu o vzniku písní a když dělal svůj poslední rozhovor s Petrem Mukem, tak si mu na mé komentáře k písni stěžoval. Ale Petře, dobře poslouchej, Eagles se hodně v písni Hotel California inspirovali skladbou We Used to Know od Jethro Tull. Tam je totiž úplně stejná akordová sekvence, akorát poslední akord je jiný. A největší paradox na tom je, že Hotel California vznikla rok poté, co Eagles jezdili s Jethro Tull několik měsíců na turné a oni tam tuhle píseň hráli. Nakonec v rozhovoru pro BBC frontman Jethro Tull Jan Anderson se smíchem řekl, že stále čeká na autorské honoráře od Eagles. Takže Petře, nezoufej, nejsi v tom sám.

Tak to byl Petr Muk, ojedinělý rockový lirický tenor, který je nenahraditelný. Věřte mi to. It's too late, je příliš pozdě. Carole King napsala tuhle píseň společně s Tony Stern, svobodomyslnou malířkou a textařkou z Los Angeles, se kterou se údajně velmi dobře doplnili. Stern o jejich vztahu řekla, jsem si jistá, že Carole na mě přitahovala moje kalifornská povaha. Což teda nevím, co přesně znamená, ale malinko si to dovedu představit, co znamená kalifornská povaha. Přestěhovala se z rodinného prostředí střední školy do Laurel Canyon a začala se uvolňovat, a to doslova i obrazně a po všech stránkách. Hodně jsme pracovali na našich rozdílech, pane bože. No. Píseň byla vydána jako B-strana singlu I Feel the Earth Move, čili cítím, že se země hýbe. Po několika týdnech nepřetržitého vysílání strany A, čili písně I Feel the Earth Move, se mnoho DJů po celých státech rozhodlo věnovat v stejný prostor písni It's Too Late, která byla na straně B. Takže brzo se to dostalo do stavu, kdy všichni preferovali It's Too Late, která nakonec v květnu 1971 se dostala na úplný vrchol hitparád. A I Feel the Earth se do hitparád vůbec nedostala. Je to zajímavé, jak si písně často žijí svým životem, který je skoro nemožné předpovědět. Ale na tom je tato profese nádherná, že nikdy nevíte, co se stane. Teda většinou se nestane nic, ale občas se stane zázrak, ve který v tomto oboru všichni a celý život doufáme. No a zpět k písni, ve které Carole King zpívá o tom, jak si uvědomuje, že kdysi slibný vztah skončil. A i když se tváří statečně, tak uvnitř se trápí. Toť obsah písně, tak si ji hezky poslechněte. A touhle písničkou já se s váma loučím, váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa ze 13. prosince roku 2025. No a ještě připomínám, že už za pár minut pro vás budeme mít hororovou četbu Parfém.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Měl jsem v životě ohromné štěstí na milující rodiče, kteří mě v roce 68 odvezli z Československa, čímž mě uchránili před normalizací. A taky štěstí na profesi, říká režisér David Radok. Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana? Proč ho tak vysilují komedie? A za co obdivoval Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, Parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. S Grenouillovým příchodem začal vzestup firmy Giuseppe Baldiniho k národnímu ba evropskému věhlasu. Ale i Grenouillovi byl ku prospěchu ukázňující postup, který mu Baldini vnutil. Naučil se povinnému zacházení s odměrkou a váhou a tím si osvojil jazyk parfumérie a instinktivně vycítil, že mu znalost tohoto jazyka může být prospěšná. Po několika málo týdnech ovládal Grenouille nejen jména veškerých vonných látek v Baldiniho dílně, nýbrž byl i to napsat sám vzorec svého parfému a naopak proměňovat cizí vzorce a návody v parfémy a v jiné vonavé výrobky. Ale ingredience vyskytující se v Baldiniho krámu by byly zdaleka nevystačily, kdyby chtěl uskutečnit své představy opravdu velikého parfému. Co mohl u Baldiniho realizovat, pokud jde o vůně, byly hračičky ve srovnání s vůněmi, které nosil uvnitř v sobě a které se chystal jednoho dne realizovat. K tomu ale, to věděl dobře, potřeboval bezpodmínečně splnění dvou předpokladů. Jedním byl pláštík měšťanské existence, aspoň členství v tovaristvu, pod jehož ochranou by mohl holdovat svým nejtajnějším vášním a nerušeně sledovat své nejtajnější cíle. Druhým předpokladem byla znalost o něch řemeslných postupů, podle nich se vůně vyráběly, izolovaly, kondenzovaly a konzervovaly a tím se pak teprve stávaly použitelnými pro ušlechtilejší účely. Grenouille měl totiž opravdu nejlepší nos na světě, jak analyticky, tak i vizionářsky, ale neměl dosud schopnost zmocňovat se vůní v jejich podstatě.

Grenoš se učil zhotovovat veškeré vodičky a prášky, toaletní a krášlící prostředky, ale i čajové a bylinné směsi, likéry, marinády a podobně. Zkrátka všechno, co ho mohl Baldini naučit svým velkým, tradovaným věděním. Učil se to sice bez nějakého zvláštního zájmu, ale bez reptání a úspěšně. Naproti tomu sledoval s obzvláštní horlivostí, když ho Baldini zasvěcoval do vyrábění tinktur, výtažků a esencí. Procesem destilování byl Grenoj přímo fascinován. Jestliže někdy v životě v něm něco roznítilo nadšení, přirozeně žádné navenek viditelné, nýbliž skryté nadšení, hořící jako studený plamen, pak to byl tento postup, jak s pomocí ohně, vody a páry a vykoumané aparatury vyrvat věcem jejich voňavou duši. Tato voňavá duše, éterický olej, bylo přece na nich to nejlepší. To jediné, čím jej zaujali. Ten pitomý zbytek, květ, listy, slupka, plot, barva, krása, živost a všechny ty zbytečnosti ho nezajímaly. To byl jen obal a balast. To bylo třeba jen odvrhnout. Netrvalo to dlouho a byl z něho specialista v oblasti destilování. Zjistil, a jeho nos mu přitom pomáhal víc než Baldiniův soubor pravidel, že žár ohně má rozhodující vliv na jakost destilátu. Každá rostlina, každý květ, každé dřevo a každý olejnatý plot vyžadují zvláštní proceduru. Podobně důležitá byla i předběžná příprava. Něco se ale nedalo vůbec destilovat. A to Grenoje krajně rozhořčovalo. Když Baldini viděl, jak bezpečně Grenoj ovládá aparaturu, dal mu volnou ruku v zacházení s destilačním přístrojem a Grenoj této svobody důkladně využíval. Zatímco během dne míchal parfémy a zhotovoval jiné vonné a bylinné produkty, zabýval se v noci výhradně tajemným uměním destilačním. Měl plán vyrábět zcela nové vonné látky a tím aspoň zhotovovat některé zvůní, které nosil ve svém nitru. Zpočátku měl i jisté drobné úspěchy. Podařilo se mu vyrobit olej z květů kopřiv a semene řeřichy, vodičku z čerstvě oloupané bezové kůry a tisových větví. Existovaly ovšem látky, u nichž postup naprosto selhal. Grenoj se například pokoušel vydestilovat vůni skla. Hlinitě chladnou vůni hladkého skla, kterou normální lidé vůbec nevnímají. Obstaral si okenní sklo a láhvové sklo a zpracovával je ve velkých kusech, ve střepech a v drobných střepinách jako prach bez nejmenšího úspěchu. Nevěděl, že destilace není ničím jiným než procesem oddělování smíšených substancí na jejich prchavé a méně prchavé části a že pro parfymérii má nějaký užitek jen potud, pokud odděluje prchavý éterický olej jistých rostlin od jejich zbytků, které jsou chudé na vůni nebo zcela bez vůně. U látek, které neobsahovaly tento éterický olej, byl destilační proces přirozeně zcela nesmyslný. Nám, dnešním lidem, kteří jsme fyzikálně vzděláni, je to okamžitě jasné. Pro Grenoje bylo ovšem toto poznání namáhavě vydobitým výsledkem dlouhého řetězu pokusů, které v něm vyvolávaly zklamání. Po celé měsíce, noc co noc, seděl u destilačního přístroje a všemožně se pokoušel vyrobit radikálně nové vůně. Vůně, které až dosud neexistovaly v koncentrované podobě na této zemi. Až na několik směšných rostlinných olejů z toho však nic nevzniklo. Z hluboké, nezměrně bohaté studnice svých představ nevytěžil jedinou kapku konkrétní vonné esence. Ze všeho toho, co mu, pokud jde o vůni, tanulo na mysli, nedokázal realizovat jediný atom. Když si uvědomil své ztroskotání, zastavil pokusy a na smrt onemocněl. Dostal vysokou horečku, kterou v prvních dnech doprovázelo silné pocení a později, jakoby už nestačily pory jeho kůže, vznikaly nesčetné pupínky. Grenujovo tělo bylo poseto těmito červenými puchýřky. Četné z nich popraskaly a vylily vodnatý obsah a pak se znovu plnily.
Jiné se rozrůstaly v opravdové nežity. Rudě otékaly a roztrhávaly se jako krátery a chrlily hustý hnis a krev smíšenou se žlutým hlenem. Po krátké době vypadal Grenouille jako mučedník zevnitř kamenovaný a podbírající se ze staran. Baldini si přirozeně dělal starosti. Bylo by mu jistě nemilé, kdyby měl ztratit svého drahocenného učedníka zrovna v tom okamžiku, kdy se chystal rozšířit svůj obchod za hranice hlavního města a dokonce za hranice celé země. Rozhodl se tedy, že nebude ničeho šetřit, aby zachránil vzácný život svého učedníka. Nařídil, aby přesídl z pryčny v dílně do čisté postele v horním poschodí jeho domu. Dal povléci postel damaškem. Vlastnoručně pomáhal při přenášení nemocného po úzkých schodech, ačkoliv se mu nevýslovně hnusily pupínky a hnisající nežity. Přikázal své ženě, aby uvařila slepičí polévku s vínem. Poslal pro nejznamenitějšího lékaře z celé čtvrti, kterému musel zaplatit předem 20 franků, jen aby byl tak laskav a obtěžoval se. Doktor přišel. Špičkami prstů nadzvedl prostěradlo, vrhl jediný pohled na Grenouillovo tělo a odešel z pokoje, aniž otevřel svou blašnu, kterou za ním ustavičně nosil jeho asistent. Případ, řekl Baldinimu, je naprosto jasný. Jde o syfilitickou variantu černých neštovic, smíšenou s hnisavými spalničkami v posledním stádiu. O smrti pacienta během příštích 48 hodin nemůže být nejmenších pochyb. Baldini byl úplně bez sebe. Naříkal a křičel pln zoufalství. Zrovna teď, ve fázi obchodního rozkvětu, musel tenhle mládeneček se svou nevyčerpatelnou zásobou nových vůní, tenhle malý špindíra, který se nedá vyvážit zlatem, dostat syfilitické neštovice a hnisavé spalničky stádio ultimo. Zrovna teď. Proč ne za 2 roky? Proč ne za rok? Do té doby by ho byl mohl vyplundrovat jako stříbrný důl, jako zlatého oslíka. Za rok by si mohl klidně umřít. Ale ne, umře si teď, hrgot sakra, během 48 hodin. Na okamžik se zaobíral Baldini myšlenkou, že by měl putovat do katedrály Notre Dame, zapálit svíci a úpěnlivě prosit svatou matku boží za Grenouillovo uzdravení. Ale pak od myšlenky upustil. Neboť čas letěl. Zapudil svou ženu z pokoje nemocného. Bude u něho sám na stráži. Pak se usadil na židli vedle postele, listy na zápisky na kolenou, pero namočené do inkoustu v ruce a pokoušel se vyslechnout od Grenouille parfymistickou zpověď. Ať přece teď, v posledních hodinách svého života, složí k jeho věrným rukám závěť, aby světu nezůstaly navěky odepřeny nejkrásnější vůně všech dob. Baldini bude věrně spravovat tuto závěť. Připojí nesmrtelnou slávu ke Grenouillovu jménu. Ano, tu nejlepší ze všech vůní položí k nohám králi v achátovém flakónu s cizelovaným zlatem a vylitým věnováním od Jeana Baptista Grenouille, parfuméra v Paříži. Tak to mluvil, nebo přesněji, tak šeptal do Grenouillova ucha zapřísahavě, úpěnlivě, lichotivě, ustavičně. Ale všechno bylo marné. Grenouille ze sebe nevydal nic než vodnatý výměšek nebo krvavý hnis. Mlčky ležel v damašku a zbavoval se těchto odporných šťáv, nikoli však pokladu svého vědění, ba ani nejmenšího vzorce na nějakou vůni. Baldini měl chuť ho uškrtit. Měl chuť ho zabít. Měl chuť vymlátit z toho umírajícího těla ta nejvzácnější tajemství, kdyby to bylo mělo nějaké vyhlídky na úspěch. A kdyby to bylo tak křiklavě neodporovalo jeho pojetí křesťanské lásky k bližním. Tu se náhle rozevřely rty na smrt nemocného a hlasem, který ve své jasnosti a pevnosti nenapovídal téměř nic o blížícím se zániku, promluvil: Povězte mi, mistře, existují ještě jiné prostředky než lisování nebo destilace, kterými se dá z těles vydobývat vůně? Baldini, který si myslel, že hlas je pouze výplodem jeho fantazie, odpověděl mechanicky: Ano, existují. Které?
ozvalo se z lůžka a Baldini vyvalil unavené oči. Grenoy ležel nehybně v poduškách. Že by promluvila mrtvola? Které? Ozvalo se znovu a tentokrát rozeznal Baldini, že se Grenoyovy rty pohybují. Teď je konec, pomyslel si. Teď umírá. To je horečné blouznění nebo smrtelná agónie. A vstal, odebral se k lůžku a sklonil se nad nemocným. Grenoy měl oči otevřené a díval se na Baldiniho týmž podivně číhavým pohledem, který na něm ulpil při prvním setkání. Které? Zeptal se znovu. To se Baldini vzpamatoval. Nechtěl odepřít umírajícímu jeho poslední vůli a odpověděl, existují tři takové způsoby, milý synu. Enfleurage à chaud, enfleurage à froid, enfleurage à l'huile. V mnohém ohledu předstihují destilaci a používají se k získávání nejjemnějších vůní, jasmínu, růže a pomerančových květů. Kde? Zeptal se Grenoy. Na jihu, odpověděl Baldini. Především ve městě Grasse. Dobře, řekl Grenoy. A s těmito slovy zavřel oči. Baldini se pomalu napřimoval. Byl velice deprimován. Shledával své poznámkové lístky, na které si nezapsal ani řádek, a pak sfoukl svíčku. Venku se už rozednívalo. Byl na smrt unaven. Měl bych zavolat kněze, pomyslel si. Potom se pravou rukou zběžně pokřižoval a vyšel z místnosti. Grenoy ale nebyl ani trochu mrtvý. Jen velice tvrdě spal a hluboce snil a nasával do sebe šťávy. Puchýřky na jeho pokožce už začaly usychat a kráterky hnisu přestávaly mokvat. Rány se mu začaly zavírat. Během jednoho týdne se uzdravil.

Nejraději by byl ihned odešel na jih. Tam, kde by se mohl naučit novým technikám, o nichž mluvil jeho starý mistr. Ale na to nebylo ovšem ani pomyšlení. Vždyť byl přece jenom učedníkem. To znamená nickou. Přísně vzato, tak mu to vysvětloval Baldini, když jeho počáteční radost z Grenujova z mrtvých stání pominula, přísně vzato byl ještě méně než nickou. Neboť k řádnému učedníkovi patří bezvadný, totiž manželský původ, příbuzenstvo přiměřené stavu a učební smlouva, z čehož ovšem Grenuj nevlastní vůbec nic. Jestliže Baldini je ochoten mu navzdory všemu jednoho dne přece jen do pomoci k výučnímu listu, tak jenom s ohledem na Grenujovo nevšední nadání, na jeho bezvadné chování v budoucnosti a také proto, že Baldini nikdy nedokáže zapřít svou nekonečnou dobrosrdečnost, i když mu už tak často jenom uškodila. Trvalo ovšem ještě hodnou chvíli, než Baldini splnil svůj dobromyslný slib. Téměř 3 roky. Za tu dobu Baldini s Grenujovou pomocí založil manufakturu na předměstí Saint-Antoine, prosadil se exkluzivními parfémy u dvora, obdržel královské privilegium. Jeho jemné vonavé výrobky se prodávaly až do Petrohradu, až do Palerma, až do Kodani. Baldini, i když se nedávno už smířil s tím, že stráví stáří v hořké chudobě u Messiny, se vyšvihl v 70 letech v nesporně největšího parfuméra Evropy a v jednoho z nejbohatších občanů Paříže. Počátkem roku 1756 mezitím si koupil i sousední dům na Pont-aux-Changes výhradně jen pro bydlení, neboť starý dům byl doslova až po střechu nacpaný vonnými látkami a kořením, sdělil Grenujovi, že je teď ochoten propustit ho z učení. Ovšem, jenom se 3 podmínkami. Předně, nesmí v budoucnu žádný z parfémů vzniklých pod Baldiniho střechou ani sám vyrábět, ani předávat 3. osobám jejich vzorec. Za druhé, musí opustit Paříž a nesmí se tam vrátit, dokud Baldini bude žít. A za třetí, musí zachovat naprosté mlčení o obou předcházejících podmínkách. To všechno musí odpřísáhnout při všech svatých, při ubohé duši své matky a při své vlastní cti. Grenuj, který neměl ani ponětí o tom, co je to čest, ani nevěřil na svaté, anebo dokonce na ubohou duši své matky, odpřísáhl. Byl by odpřísáhl všechno. Byl by přijal jakoukoliv Baldiniho podmínku, neboť chtěl vlastnit jen ten směšný výučný list, který by mu umožňoval nenápadně žít a volně cestovat a nacházet zaměstnání. Všechno ostatní mu bylo lhostejné. Co to také bylo za podmínky? Nevkročit do Paříže? Nač potřeboval Paříž? Vždyť ji přece znal až do nejskrytějších páchnoucích koutů. Měl ji u sebe, ať se odebere kamkoliv. Vlastnil Paříž už po léta. Nevyrábět žádný z Baldiniho úspěšných parfémů? Nepředávat žádné vzorce? Jakoby nedokázal vynajít 1000 jiných, stejně dobrých a ještě lepších, kdykoliv se mu zachce. Ale to se mu vůbec nechtělo. Vůbec neměl v úmyslu konkurovat Baldinimu anebo některému jinému z měšťanských parfimérů. Vůbec netoužil potom nahrabat si s pomocí svého umění obrovské jmění. Ani z něho nechtěl žít, když měl možnost žít jinak. Chtěl uskutečnit, co bylo v jeho nitru. Nic jiného. Jen to, co bylo v jeho nitru, které považoval za úžasnější než všechno, co mu mohl poskytnout vnější svět. A proto nebyly Baldiniho podmínky pro Grenuje žádnými podmínkami. Na jaře se vydal na cestu jednoho dne v květnu záhy z rána. Od Baldiniho dostal malý batůžek, košily, 2 páry punčoch, velký salám, koňskou houni a 25 franků. Baldini řekl, že prý je to mnohem více, než je povinován mu dát. Vždyť Grenuj mu nezaplatil ani sou výučného za hluboké vzdělání, kterého se mu u něj dostalo. Je povinen mu dát jenom 2 franky cestovného, jinak vůbec nic. Ale nedokáže prostě zapřít svou dobromyslnost. Stejně tak jako hluboké sympatie, které nashromáždil během let ve svém srdci pro dobráka Jeana Baptista. Přeji mu hodně štěstí na jeho pouti, a ještě jednou ho naléhavě vybízí, aby nezapomněl na svou přísahu.
S těmito slovy ho doprovodil ke vchodu pro služebnictvo, kde ho kdysi přijal, a propustil ho. Ruku mu nepodal. Tak daleko zase jeho sympatie nesáhla. Ještě nikdy mu nepodal ruku. Vůbec se vždycky vyhýbal tomu dotknout se ho. Snad z jakéhosi zbožného hnusu. Tak jako by to bylo nebezpečí, že by se od něho mohl nakazit nebo pošpinit. Řekl mu jen, ať je. A Grenouille přikývl a přikrčil se a odcházel. Ulice byla lidu prázdná. Baldini za ním hleděl, jak pajdá přes most k ostrovu, malý, schrbený, batoh na zádech jako hrb. Zezadu mu připadal jako stařec. Za mostem u pláce sněmovny, kde ulice zahýbala, ho ztratil z očí a pocítil neobyčejné ulehčení. Nikdy toho chlapíka neměl rád. Nikdy. Teď si to konečně mohl přiznat. Po celou dobu, kdy ho měl pod svou střechou a vydrancovával ho se, necítil nijak dobře. Měl pocit jako bezúhonný člověk, který poprvé v životě dělá něco zakázaného. Hraje hru s nedovolenými prostředky. Skutečně za všechna ta léta neuplynul jediný den, kdyby nebyl pronásledován nepříjemnou představou, že nějakým způsobem bude muset jednou zaplatit za to, že se spustil s tímhle člověkem. Jen aby všechno dobře dopadlo. Tak se vždy úzkostně modlil. Jen aby se mi povedlo sklidit úspěch tohoto riskantního dobrodružství, aniž bych za to musel draze zaplatit. Jen aby se mi to povedlo. Sice není správné, co dělám, ale pán Bůh přivře oko. Určitě to udělá. Vždyť mě během mého života dost často tvrdě trestal bez jakékoliv příčiny. Bylo by tedy jen spravedlivé, kdyby se tentokrát zachoval schovývavě. V čem vlastně spočívá můj přečin? Je-li to vůbec přečin? Nejvýše snad v tom, že se pohybuju trošičku mimo cechovní řád. Když exploatuju zázračné nadání nevyučeného chlapce a vydávám jeho schopnost za svou vlastní. Nejvýš v tom, že jsem nepatrně uhnul z tradiční cestičky řemeslnické ctnosti. Nejvíš v tom, že dnes dělám to, co jsem včera ještě zatracoval. Je to zločin? Jiní podvádějí po celý život. Já jsem si trošičku zafixloval jen pár let. To si v uplynulých letech velice často myslel Baldini, když ráno sestupoval po úzkém schodišti do krámu a když večer vystupoval zase nahoru s obsahem pokladny a odpočítával těžké zlaté a stříbrné mince do své pokladnice a pak v noci, když ležel vedle chrápající kostry své ženy a samým strachem ze svého štěstí nemohl spát. Ale teď konečně pominuli všechny chmurné myšlenky. Příšerný host byl pryč a už se nikdy nevrátí. Majetek tu ale zůstane a je zajištěn pro veškerou budoucnost. Baldini si přiložil ruku na prsa a ucítil pod látkou kabátu knížečku na svém srdci. Bylo v ní zaznamenáno 600 vzorců. Více, než by kdy dokázali realizovat celé generace parfumérů. I kdyby dnes všechno ztratil, tak by se jenom s touhle zázračnou knížečkou znovu stal během jediného roku bohatým mužem. Opravdu. Co si člověk mohl ještě přát? Paprsky ranního slunka dopadly přes štíty protějších domů žluté a teplé na jeho tvář. Baldini ještě stále hleděl k jihu dolů ulicí směrem k paláci sněmovny. Bylo to prostě až příliš příjemné, že už nevidí vůbec nic z toho Grenouille. A rozhodl se z překypujícího pocitu vděčnosti ještě dnes podniknout pouť do Notre Dame, hodit zlaťák do pokladničky, zapálit 3 svíce a děkovat svému pánu na kolenou, že ho zahrnul tak velikým štěstím a ušetřil ho své pomsty. Ale jako na schválu pak zase něco do toho přišlo. Neboť odpoledne, právě když se chtěl vydat na cestu do kostela, se rozšířila zvěst, že Angličané vypověděli Francii válku.
To sice nebylo samo o sobě nic zneklidňujícího. Protože však chtěl Baldini právě v těchto dnech vyexpedovat zásilku parfému do Londýna, odsunul návštěvu Notre Dame a namísto toho zašel do města, aby získal nějaké zprávy, a potom se odebral do své manufaktury na předměstí Saint-Antoine, aby je prozatím stornoval zásilku do Londýna. V noci v posteli, krátce před usnutím, ho napadla geniální myšlenka. Vzhledem k válečnému konfliktu, který hrozil vypuknout kvůli koloním v Novém světě, se rozhodl uvést na trh parfém pod jménem Prestige du Québec s pryskyřičně heroickou vůní. Jehož úspěch, tím si byl jist, ho více než dost odškodní za to, že odpadl obchod s Anglií. S těmito sladkými myšlenkami v hloupé staré hlavě, kterou s ulehčením složil na polštář, pod nímž příjemně pocitoval tlak knížečky se vzorci, usnul mistr Baldini a už se nikdy neprobudil. V noci totiž došlo k malé katastrofě, která s náležitým prodlením dala podnět k tomu, že na královský rozkaz museli být postupně strženy veškeré domy na všech mostech města Paříže. Bez zjevné příčiny se zhroutil Pont au Change na západní straně mezi třetím a čtvrtým pilířem. Dva domy se zřítily do řeky tak dokonale a tak náhle, že žádný z jejich obyvatel nemohl být zachráněn. Naštěstí šlo jenom o dvě osoby, totiž o Giuseppe Baldiniho a o jeho ženu Terezu. Služebnictvo si ať už s dovolením nebo bez dovolení vzalo volno. Nenašlo se vůbec nic. Ani mrtvoli, ani pokladnice, ani knížečka se šestisty vzorci. Jediné, co zbylo po Giuseppovi Baldinim, největším parfumérovi Evropy, byl smíšený pach pyžma z kořice, octa, levandule a tisíce jiných látek, který se ještě po několik týdnů vznášel nad tokem Sény od Paříže až do Le Havru.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
3: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
1: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, je krátce po půl jedenácté a na dvojce začíná tak jako každý den v tuto hodinu noční mikrofórum. Příjemný poslech a šťastnou cestu všem, kteří jsou právě za volantem, přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je mladý muž, kterého já osobně znám už nějakých 10-12 let. Poznal jsem ho ještě jako studenta režie na pražské FAMU a z menší či větší vzdálenosti jsem sledoval jeho profesní začátky. Jak dlouho a marně bojoval o státní podporu, jak své první filmy natočil doslova na koleně se svými přáteli a jak za svůj první velký, nebo dospělý, nebo normálně zafinancovaný film, teď nevím, jak přesně to mám říct, sklidil obrovský aplaus nabitého velkého sálu hotelu Thermal na Karlovarském festivalu, kde jeho Čika Čeka byla v hlavní soutěži. Mým dnešním hostem je kverulant s dobrým a velkým srdcem, scenárista, režisér a hudební skladatel Šimon Holý. Šimone, vítej na dvojce.
1: Ahoj.
0: Začněme tvůj příběh vyprávět od konce, od tvého zatím posledního filmu Čika Čeka. Příběh tohoto filmu se ti prý zdál a ty si ho jen přepsal z hlavy na papír. Je to tak, nebo je to pohádka pro média?
1: Tak je to pravda z velké části vlastně. Ta základní struktura toho, že je matka a syn, je to o nich dvou a o tom, že tam někde v tom je Helena Vondráčková. To fakt bylo celý v tom snu. To byla ta první věc, kterou jsem se probudil, napsal jsem si, řekl jsem si, ano, to je ono, to je funkční. A potom už se přidávaly další části scénáře, za což můžeš velkou měrou i ty. To já teďka tady prozradím, protože ty jsi byl ta velká osoba tohohle filmu v tom, že si uznal, že ten film je větší než televizní film a řekl si, že by to měl být celovečerní film a že by do toho mělo přijít jako ještě trošku víc příběhů než jenom těchto 52 minut. A tak tady sedíme s filmem, co má těch minut 95.
0: A co se dostal do varu a měl tam ten standing ovation. Mimochodem, proč se rozhodl pro takhle netradiční název filmu a možná vysvětlit posluchačům, co to vlastně znamená Čika Čeka.
1: Čika Čeka je španělsky česká holka nebo česká žena, česká dívka, ale my říkáme a česká holka. Je to vlastně název všeobjímající pro ten film, protože on zaprvé zmiňuje tedy alter ego postavy, kterou hraje Honza Cina, ale je to film, ten film je prostě o českých ženách, českých dívkách, ukazuje nám, jak vypadá česká žena na vesnici v malém městě, jak vypadá česká žena, která z té vesnice třeba cestuje i do Francie a jak vypadá česká žena, která vystupuje na velkých pódiích.
0: Je pravda, že název filmu je to první, co vždycky máš. Já jednoho už takového českého režisera znám, o něm se říká, že nejdřív má název filmu a pak teprve přemýšlí, o čem by to bylo.
1: Tak a pak přišla Láska, což byl ten druhý film, opravdu měl nejdřív název, Hello Welcome vlastně taky. Tam už to bylo trošku až hraniční, že ten název přišel a vznikl film jenom kvůli tomu názvu. A Zrcadla ve tmě vlastně taky. Takže teď se mi děje, že se hrozně bojím toho, abych se zamiloval do nějakého názvu, protože pokud ten název přijde a bude silný, tak bude ten film, ale to znamená 7 let práce.
0: A jak jsi přišel na Čika Čeka?
1: Tam to vlastně nepřišlo jako první, tam přišel ten první ten sen, ale já jsem si říkal, co jsou ty názvy těch travesty umělců, umělkyň, těch drag queens, těch lidí, co vystupují na těch pódiích a dost často v Americe, protože ten můj sen původně nebyl o Francii, byl o New Yorku, tak tam je velmi silná komunita latinoamerická a mluví všichni španělsky. A vlastně jsem si říkal, že kdybych já byl drag queen španělského původu nebo latinoamerického původu, tak vlastně Čika Čeka je ten dobrý název. Je to chytlavý, je tam hodně k. Já jsem teďka před 2 dnama strávil celou noc čtením si různých studií o tom, proč písmeno k je nejvtipnější písmeno vůbec naší řeči. A je to dokonce jako vědecky potvrzený. Takže když chceš dělat humor a stand-up, tak prej čím víc dáváš k a to explozivní p, tak tím více lidi smějou. A Čika Čeka, to je docela dobrý.
0: Mým dnešním hostem je Šimon Holý a teď si pustíme písničku Heleny Vondráčkové, která dá se říct hraje ve filmu Čika Čeka jednu z hlavních rolí.

0: Mým dnešním hostem je hudební skladatel, filmový scenárista a filmový režisér Šimon Holý. S ním jsem si před písničkou povídal o jeho filmu Čika Čeka, který na jubilejním 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech reprezentoval Českou republiku v hlavní soutěži. A právě písnička Malovaný čbánku od Heleny Vondráčkové hraje ve filmu důležitou roli. Šimone, bylo těžké Helenu Vondráčkovou přesvědčit, abyste mohli ve filmu pracovat nejen s její písničkou, ale i s jejím jménem?
1: Myslím, že to tak těžký nebylo. Co se týče toho přemlouvání, jako spíš stanovování těch legálních hranic toho používání, toho, co lze a nelze. A producentka filmu Alžběta Janáčková strávila vlastně, myslím, s týmem Heleny Vondráčkové zhruba rok domlouvání všech práv. A to vlastně nejenom těch práv na využívání třeba jejího jména, ale na ty práva hudební, která jsou vlastně poměrně složitá a komplikovaná obecně při dělání filmu, ale v tomhle případě ještě víc, protože a to je taková jako zvláštnost tohle filmu. My jsme nevyužívali tuhle tu klasickou verzi té skladby, ale my máme francouzsko-českou variantu, která je velmi komplikovaná, protože ta nahrávka má ještě úplně jinak vyřešený práva na třeba osoby, které už ani nežijou. A v tu chvíli se to dědí mezi asi 60 lidí a Alžběta opravdu strávila celý rok vlastně obhledáváním toho, to byla archeologická práce, kdo vlastně je všechno majitel práv, protože těch lidí se tam neustále přibývalo víc a víc, jenom kvůli tomu, že někdy je prostě dobré zdědit práva k písničce.
0: A právě říká se, že nejhorší jsou dědicové.
1: Je to tak.
0: Kdo film Čika Čeka neviděl, asi bychom měli říct, že je to příběh stárnoucí venkovské ženy, která žije osamoceně ve velkém domě, a zatímco její jediný syn žije kdesi ve Francii. Hlavní role Pavla Tomicová a Jan Cina. Co je pro tebe na tomhle příběhu to podstatné, to nejdůležitější?
1: Já vlastně vždycky říkám,

0: věštkyni Jolandu už zesnulou, která říkala v jednom svém ezoterickém vysílání, že to jsou rozdíly, které nás spojují. A vlastně mám pocit, že tím ale na něco kápla, že ty rozdíly jsou ve výsledku opravdu to, co nás spojuje, protože každý jsme trošku jiný. A v tom já nacházím mnohem větší podobnost, než v tom, aby jsme byli úplně stejný. A o tom je ten film, o tom hledání jinakosti, kdy my si můžeme o někom myslet, že je jinaký, ale ve skutečnosti je jinaký někdo, kdo by nám přišel úplně běžný. To znamená žena po 50 žijící na vesnici pošťačka. A vlastně zjistit, že tohle to je ta nejvíc jinaká postava toho filmu, je podle mě něčím jako průlomový i pro toho diváka, protože si může uvědomit, že i on je jinaký, jakkoliv si to nemyslí.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jsme stáli spolu během premiéry na pódiu Lucerny a ty jsi mi tam špitnul větu, která mě vlastně zarazila, že se cítíš, a nevím, jestli to byla ta chvíle, nebo ten den, nebo to období, že se cítíš jako hlavní hrdinka tvého filmu, jako Zdena. Jak jsi to myslel přesně?
0: Já jsem v tu chvíli vlastně docela narážel na ten stav toho filmu versus český filmový kritiky, kdy vlastně mě zaujalo, kolik těch textů bylo přesně takových, kdy mi bylo vlastně řečeno, co jsem měl dělat, ale vlastně málo těch textů bylo o tom, co jsem chtěl dělat. A že vlastně jsem v té stejné pozici jako ta Zdena, kdy vlastně se mi vytýká něco, že jsem nenaplnil potřeby ostatních, tak jak oni si představovali, že já jsem to měl udělat. Ale vlastně se ten text vůbec nezabývá tím, jestli jsem to já takhle chtěl dělat, protože já jsem chtěl nějaký film natočit, ten jsme natočili, teďka jsme ho představili, na hodně diváků funguje velmi dobře, otevírá velký debaty mezi matkama a jejich dětma, někdy i otcema a jejich dětma. A záhadně vlastně mi bylo řečeno, no ale to je moc pozitivní, to je moc stereotypní, to je moc támhleto, to je moc modrý, moc žlutý, ale nikdo se neptal, třeba jsem to takhle chtěl udělat. A v tu chvíli mi přišlo, že vlastně i tady se znova potkávám s tou postavou a že zase se objevuje nějaká ta česká vlastnost toho řešení. Myslím, že si jako málo nasloucháme v těch potřebách opravdu těch lidí, že když někdo řekne potřebuju tohle, tak ten člověk neřekne, pojďme ti pomoct v tom, ale řekne, proč bys to tak neměl chtít. A to je trošku špatně.
1: Podle čeho vybíráš herce do svých filmů?
0: Já vlastně musím mít pocit, že tomu filmu rozuměj vnitřně. Málo kdy, opravdu málo kdy se mi stane, že přijde herec a předvede to herecký řemeslo a jakkoliv nemá žádný vztah k té postavě, tak to prostě zahraje. To je tak strašně vzácný, že na to už úplně ani nevěřím. Navíc si myslím, že na tom divadle se tohle to dělá s nás, ale ta kamera je něčím takový rentgen, který tě odhalí.
1: To je nelítostná. A ti vidí do duše.
0: A pokud to tam není, tak to tam prostě není. A ten člověk, když najde nějakou emoci, která je poblíž nějakýho zkušenosti, vezme ji a pracuje s ní a dostane ji tam, tak ukáže z ničeho nic něco navíc. A to třeba byl velký klíč tady i u té Pavly. My jsme chtěli tentokrát pro tenhle film, a ty to moc dobře víš, chtěli najít někoho novýho, najít nějakou novou herečku.
1: Vlastně ty se zaklínal, že nebudeš dělat pořád s těmi samými herci. Přesně a Pavla tak. Tomicová hrála už ve filmu a pak přišla Láska.
0: Přesně tak. A ještě jsem si říkal, Pavla už získala tu nominaci na Lva i na cenu filmové kritiky po to a pak přišla Láska po naší předchozí spolupráci. Já to nemůžu zopakovat. A dělali jsme opravdu důsledný castingy s mnoha herečkama, a kterým jsme chtěli dát tu velkou šanci se poprvé ukázat na takhle velký ploše. A ono to vždycky bylo fajn a vlastně nic proti ním, ale tam chybělo to základní napojení, který ta Pavla měla, a ono se pak ukázalo i potom, co jsme ji vybrali velmi rychle na tom castingu, že ona totiž se uvědomila zásadní věc, kterou si ta žádná z těch hereček neuvědomila a ani já, a tím se potvrdil ten Pavly, že Pavla říkala, ten film není o tom, jestli ten syn je takovej nebo já jsem taková. Ten film je pro mě o tom, že já jako matka jsem nebyla dostatečně bezpečnou osobou pro to, aby můj syn mi řekl něco zásadního o sobě. A to je tak velká bolest, že já si to jako postava budu držet strašně dlouho, protože to, kdyby udělalo moje dítě, tak jsem se taky špatná. A tím objevila vlastně takovou vrstvu v tom scénáři, která tam sice byla, ale nebyla tam úplně vědomě. A ona tam tuhle emoci strašně jako dostala. A tu chvíli tohleto, když ten herec umí, tak mě zajímá. A vlastně u jakýhokoliv filmu, a teďka vlastně zase řešíme možný casting jednoho filmu a zase se nám ukazuje, že jsou herečky, které jsou třeba známý, šikovný a všechno, ale ve chvíli, kdy nerozumějí tomu té postavě, tak oni to prostě řeknou, anebo se s ním snaží poprat. A vytáhnou ze šuplíku ty nejbližší emoce, co oni znají, ale ty vlastně jako člověk, divák, režisér, to je úplně jedno, vidí, že něco nesedí, že něco není správně.
1: Nedokážeš to pomenovat, ale cítíš to.
0: Cítíš, že to tam prostě chybí. Zatímco pak jsou herečky, které přijdou a to je teďka vlastně situace taková z našeho castingu, myslím, že se nebude zlobit ta herečka, když zmíním tuhle zkušenost. Jedna herečka teďka na castingu nás velmi překvapila, protože v každé té scéně, měli jsme 3 scény, předvedla něco jako skvělýho. Výrazně víc, než jsme čekali od kohokoliv jiného, nebo co jsme čekali, prostě to bylo neuvěřitelný. A ona se jen tak zasmála a pak říkala, mě to je docela blízký. A vlastně v tom bylo všechno. Že jsem viděl, že ona ví, co to je. A ví to jako jediná. A to je strašně silný zážitek, když to člověk najde tohle. No.
1: Ty se těsně před začátkem natáčení Čeky Čeky v posilovně zranil, pustil si závaží na nohu. A
0: to ještě bylo jinak. Jak to bylo? V půlce natáčení.
1: To bylo v půlce natáčení.
0: To je horší, v půlce natáčení to bylo.
1: No nicméně ti mi moji otázku nerušíš, protože jsem se chtěl zeptat, jaké to je absolvovat natáčení v pozici ležícího střelce, respektive jaké to je plazit se před svými herci.
0: No, to byl totiž krásný týden obecně. Producentka tady v tomhle případě Alžběta Janáčková, producent si vždycky přeje jenom jednu věc, aby se nikomu nic nestalo a všichni dopadli dobře, živi, zdraví a film se natočil. No a během tohohle jednoho týdne jsem v rámci jednoho dne já si zlomil, tím, že mi spadla malá činka 5-kilová na palec, zlomil na 7x palec. Pavla Tomicová během cestovního zájezdového představení spadla z pódia a měla potlučenou nohu kompletně a o pár dnů později Honza Cina si vyvrknul kotník a přestal chodit.
1: Myslím, což byla velká komplikace, protože Honza Cina tam předvádí velká taneční čísla, takže se ta choreografie musela dost měnit.
0: Kompletně se měnila a museli ho z ničeho nosit a podobně. A museli to být krušný dny pro Alžbětu jako producentku tohleto. A zároveň teda myslím, že tím se to ale trošku srovnala ta nálada v tom place, protože jsem nebyl jedinej. Z ničeho nic to byl takovej jako domov zlomených nohou a duší.
1: Lazaret čeka,
0: všichni na to nějak přistoupili, že evidentně to je ten stav, ve kterým to dotočíme.
1: Mým hostem je dnes scenárista a režisér Šimon Holín.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je filmový scenárista a režisér Šimon Holý. S ním jsme si zatím povídali převážně o jeho nejnovějším filmu Čika Čeka. A právě z tohoto filmu byla i písnička, kterou jsme právě slyšeli. Je to jen o nás dvou, kde jsme mohli slyšet i mého hosta, tedy Šimona Holého a Evu Pašult. Takže ty jsi nejen scenárista a režisér a hudební skladatel a moderátor a DJ, ale ty jsi už i zpěvák?
3: Je to tak, už i to se děje. Ale ne, to už to je dozadu, to bylo vůbec to první, co já jsem dělal. Ještě před FAMU jsme měli vlastně kapelu a vlastně myslím, že to je to, i jak jsme se my dva potkali. Buď to byl Parádně pokecal, nebo to byl rodinný film. Jeden z těch dvou. A v obou dvou jsem totiž zpíval. Takže teďka přemýšlím, kde jsme se potkali dřív. A mám pocit, že to už bylo u Parádně pokecal.
2: U Parádně pokecal, ano. To ten film jsem dělal. Ano. Já jsem na začátku, a ty jsi to teďko znovu připomenul, prozradil, že tě znám nějakých 10-12 let, vlastně přemýšlím, a ještě možná i díl.
3: No tak to je díl, když je to Parádně pokecal.
2: Tak 14 let minimálně, ano, to už se dostáváme hluboko zpátky. Ty jsi byl tehdy studentem režie na pražské FAMU a úplně my profesně nablízko jsme se potkali, když jsi chystal svůj krátký film Málo lásky, což je příběh manželky, která v počítači svého manžela najde dětské porno. Jak ti takový příběh napadl?
3: Jo, to vzniklo z dvou různých stran. Mimochodem, ještě jenom, dneska se to všechno spojuje, to je krásný, protože já dneska dělal velký úklid svýho bytu a našel jsem akorát externí disk právě s datama k Málo lásky, takže se to po letech vynořil, tenhle film na několikrát a zároveň měm hlavní roli hraje Sára Venclovská, která hraje i v Čika Čeka, dokonce ji obsazovala celou. Takže je vidět, že opravdu lidi s náma drží dlouho. A jak to vzniklo? A mě tehna zaujala a informace v novinách o tom, že vlastně podobný případ se v Česku stal a že se děje hlavně pravidelně, nebo v roce 2014, kdy jsme to leto řešili, kdy ještě na stránkách, které už ani neexistují, myslím, že byly nějak jakoby soudem zakázaný, nebo teďka to nechci úplně říkat, jak to přesně bylo, protože bych to řekl špatně, nicméně Ulož, to už je zrušená webová stránka a na tuhle webovou stránku tehda svého času dávali pedofilové videa, která se tvářila jako klasický filmy, ale do nich schovávali v malých částech kusy něčeho, co vlastně jakoby nechce člověk úplně vidět. A dělo se právě bohužel pravidelně to, že někdo si chtěl nelegálně stáhnout film, ale vlastně byl potrestaný na dvakrát, protože tam našel tohleto a vytvářely se různý situace, kdy to našli například manželky těchto mužů, a nebo se dělo to, a to my tehda, když jsme to řešili s policií, tak se taky dělo docela často, že to někdo udělal, že se jako někdo stáhnul ten soubor, ale vlastně se zalekli a chtěli na policii jenom jakoby to ukázat, že to není nic, co oni chtěli, a ať to vyčistějí a ať je smažou z toho registru a že se teda kajou a že to se taky děje. A nás tohleto tehda s Terezou Novákovou, scenáristkou, která vlastně byla taky je s náma vlastně u všech věcí, včetně třeba rozhlasovských projektů, jako byl seriál Zkouškový, strašně zaujalo, protože to je opravdu zajímavá situace, kdy se velmi těžko vysvětluje, že něco může být omyl. A zároveň už tam mě byl nějaký blízký ten způsob nějakého sledování trošku víc z dálky a zároveň ne toho přílišného dramatizování, toho velkého řevu, ale spíš toho českého poklidu, kdy se to u toho stolu jako mluví a nikdo není schopný moc něco udělat, a když něco udělá, tak je to vlastně trošku pitomý.
2: Já jsem si na ten film vzpomněl letos v Karlových Varech v souvislosti s filmem, rakouským filmem Něžné monstrum, který je postavený téměř na identické zápletce. Manželka je konfrontována s tím, že její manžel má ve svém počítači dětské porno a začíná ten těžký boj hlavy a rozumu. Čemu má věřit? Tomu, co vidí, nebo tomu, co cítí? Ten film byl v hlavní soutěži festivalu v Cannes. Tak jsem si říkal, jestli ti nepřišlo líto, že si tenhle nápad z malého filmu nerozvedl na celovečerní a mohl si být v Cannes na červeném koberci. Viděl jsi ten film?
3: Neviděl, ale přišlo mi to líto, já jsem měl ještě větší smutek. Upřímně jsem měl větší smutek u jiného filmu, na kterém jsme taky měli tu čest se o něm bavit, což byl film, který měl pracovní název, takový velmi skandální, porno. A měl to být vůbec můj první debut. A já jsem potom viděl švédský film Pleasure, tedy nevím, jestli to jmenovalo vůbec česky, to bylo v distribuci, ale byl to film, který vyhrál v Sundance hlavní cenu. a když jsem ho viděl, tak jsem měl pocit, že sleduju ale jedna ku jedný ten film. A bylo mi vlastně hrozně líto, že jsme se toho tehda, nebo jsme se teďka, to jsem na sebe hodil vinu, že se toho tehdejší fond, Státní fond kinematografie zalekl, toho třeskavého tématu a názvu, a bál se vlastně debutantovi dát tu šanci, protože se fakt ukázalo o 5 let, že ten prostor na ten film tady byl a mohl být někde jinde.
2: Tím se dostáváme k tomu, že ty, když jsi skončil FAMU, tak si na fond kinematografie opakovaně předkládal své scénáře, různé scénáře, a ty scénáře opakovaně nebyly podpořeny, až ses rozhodl prostě tvrdohlavě, že si ty filmy natočíš sám. Mm-hmm. To jsi tak bohatý, že můžeš financovat filmy?
3: No spíš to byly hodně levné filmy. Byly to hodně, hodně levné filmy, kde pomohlo strašně moc velký a strašně moc lidí, kteří vlastně se nějak rozhodli to nadšení podpořit. A byla to velká zkušenost, protože se člověk naučil hodně věcí. A ono to je trošku komický. Já jsem měl velmi složitý vztah s tou katedrou režie a nebyl jsem tam úplně za populární osobu a já jsem neměl tu školu za populární místo pro mě. A když byly státnice, tak... promoce, tak já jsem odmítla ty promoce přijít. Já jsem vlastně s tou školou už nechtěla mít nic společného. Ale o rok později jsem, i myslím kvůli přímo práci v Českém rozhlase, musel jít pro svůj diplom. Musel jsem něco vyřešit se sociálním a zdravotním pojištěním. A přišel jsem, a to nezapomenu, a přišel jsem na FAMU, na to studijní oddělení, dali mi ten diplom a já jsem si ho teda otevřel a vidím tam, Šimon Holý vystudoval katedru produkce. A já jsem se tak jako podíval na tu vedoucí toho studijního oddělení, že mám tady od děkana napsaný štempel na něco, co jsem nevystudoval. A ona ke mně jenom přišla, tak mě poplácala po rameno a řekla, to budete mít tak lepší. A vlastně mi to přišlo skvělý, protože o 3 roky nebo 4-5 let později mám pocit, že jsem s těma 3 filmama na koleni fakt tu katedru produkce vystudoval, ale se vším všudy, podle mě i s magistrem. Naučil jsem se díky tomu nejenom, jak ten film funguje zevnitř po úplně všech těch profesích, ale taky kolik ta věc stojí, jak se chová, jak potom jde k divákovi, co všechno musí umět, a byla to nejlepší možná škola. Každý vlastně student té FAMU doufá, že po škole natočí ten jeden velký film a nastartuje se mu ta velká kariéra. To se mi samozřejmě tímhletím vůbec nestalo, ale zase díky tomu mám pocit, že rozumím tomu médiu v českém kontextu poměrně dobře.
2: Proč jsi necítil šťastný na FAMU a proč se FAMU necítila šťastná s tebou?
3: Já jsem asi byl kritický k tomu, jak probíhalo to vzdělávání, protože jsem měl to velký štěstí, že jsem studoval od dětství na Lauderových školách v Přižidovské obci. A to je škola, která mě dost formovala tím, že tam učilo hodně inteligentních lidí a stále učí. A dali mi nějaký standard toho, jak by vzdělávání a moderní vzdělávání vypadat mělo. A mně vlastně přišlo šokující, že státnice na vysoké škole jsou snazší napsat než práce v prváku na gymplu. Přišlo mi to vlastně něčem až pobuřující, ta úroveň toho vzdělávání, a já jsem chtěl po pedagozích, aby nás učili a učili nás něco. A třeba už je to teď výrazně lepší, je to 15 let, jsem při té školy samozřejmě, ale vlastně, nebo 14, ale mě to prostě hrozně vytáčelo, že když už se ta člověk dostane na takhle jako prestižní školu a vidí, že na jiných katedrách, jako je třeba animace nebo dokument, se fakt dějou velké věci, tak v té době jsem měl za sebe pocit, že velkou měrou se na té naší katedře ty velké věci nedějou, protože tam není nikdo, kdo by je mohl učit.
2: Nakonec se ve vlastní produkci natočil hned 3 nezávislé filmy, Zrcadla ve tmě, A pak přišla láska a Hello, welcome. Všechny 3 filmy mají společné to, že je vyprávíš z ženské perspektivy. Proč?
3: No, u prvního filmu to byla vlastně náhoda. Já jsem měl prostě hrdinku, která mě zajímala a kterou jsem chtěl vyprávět. Ale u toho natáčení se právě ukázala věc, že on už ten štáb byl ženský jenom, protože mě na FAMU nějak se stalo to, že kolem mě se vytvořil štáb složený pouze z žen.
2: Kterého
3: se držím stále, je to tak. Málo kdo se mění a ideálně si držím většinu těch lidí poblíž sebe, protože jsou to všichni naprosto skvělí profesionálky. Ale na tom place jsem zažil jako muž něco, co jsem předtím nezažil, a vlastně ani ty ženy, protože si uvědomili, že vlastně nejsou zvyklí vyprávět ženský příběhy a že nejsou zvyklí ho vyprávět ještě v tomhle stavu, v tomhle štábu, v tomhle stylu a že je to něčím jako jiný. A když ten film vyšel, tak se to vlastně komentovalo taky dost často, že to je něčím jako zvláštní. A my jsme hodně doufali tehda s Honzou Sidůčkem, producentem, že by nám mohl dát fond, respektive rada fondu, podporu na film, který jsme už dlouho vyvíjeli, když jsme teda na koleni zvládli se dostat do Varů. Jenže rada se rozhodla, že ne. No a tak nám bylo jasný, že chceme do roka do dne být ve Varech znova a že to prostě na just zvládneme a dotočíme něco dobrýho. A tam už to začalo být přímo koncept, že jsem věděl, že chci udělat ženský příběh a chci pokračovat vlastně se stejnýma ženama a jenom jim dát nový příběh. A když už přišlo Hello Welcome, tak to se uzavírala trilogie, to už u toho museli být všechny ty ženy.
2: Mým hostem je Šimon Holý.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A tím hostem je Šimon Holý, muž 19 řemesel, mimo jiné scenárista, režisér, producent, hudební skladatel, zpěvák, DJ, moderátor svého času a člověk, který je ve svých filmech, rozhlasových hrách a řekl bych vlastně i ve svém životě fascinován rozchody, tedy partnerskými rozchody, a o tom bych si chtěl teď povídat. Šimon se teď hodně rozesmál a hodně se na židličce otáhl od mikrofonu, abyste to neslyšeli. Musím se, Šimone, přiznat, že teprve nedávno jsem slyšel tvůj podcastový seriál Rozchod, který si natočil pro naši sesterskou stanici Wave, a musím říct, že je to opravdu mistrovská záležitost. Je to anatomie rozpadu jednoho vztahu. Kdo jste neslyšel, tak určitě si to na stránkách rozhlasu najděte. Co bylo inspirací k rozchodu? Tvůj vlastní rozchod?
3: To bylo hrozně silný v tom, že já jsem chtěl dělat anatomii rozpadu vztahu a já jsem 3 dny před tím natáčím se rozešel a zrušil jsem zásnuby.
2: Jsi zrušil zásnuby?
3: Asi po debatě, ale ne, já jsem je zrušil vlastně. Teďka jsme
2: jsem si nějak pamatoval, že to bylo naopak.
3: Ne, my jsme měli teďka o tom debatu a vlastně jsme se zase dostali k tomu, že za to jsem mohl vlastně za ty zrušený zásnuby já, protože my teďka řešíme, že možná se zase třeba někdy k sobě vrátíme, takže je to otázka, je to složitý vztah, ale já ti ještě prozradím jednu věc, proto jsem se smál. Já jsem včera byl s Eliškou Soukupovou, choreografkou, tanečnicí Eliškou, taky moderátorkou Rádia Wave posilovně a ona mi říkala, tyjo, ty seš dneska nějaký takovej zavřený do sebe, a já jsem jí říkal, já jsem byl teďka s Jardou Sedláčkem a on mi dal na konci poslední minutě toho našeho potkání takovou ostrou psychoterapii. A on říká, a co ti říkal? A, no, že jakoby se zajímám jenom o rozchody a mě to nějak došlo. A vlastně teďka přemýšlím, jestli bych neměl dělat něco jiného v životě, než se jenom rozcházet.
2: Protože už jsem se připravoval na ten náš dnešní rozhovor.
3: Takže já se teďka tomu směju, že evidentně jsem rozchodový člověk, ale mě zajímala improvizace hodně. A přišlo mi, že je zajímavý sledovat proměny lidí trošku jinak než jenom tím klasickým dramatickým vyprávěním. Ono, když přijdete na FAMU, než přijdete na jakoukoliv školu dramatickou, tak do vás hustějí všechny ty antické klasiky, potom všechny další způsoby vyprávění, které jsou ale poměrně dost stejný a vždycky vypadají nějak v jedné stejné struktuře. A mě od jakživa zajímají ty struktury jiný. Já jsem konec konců i na FAMU vlastně odcházel s bakalářskou prací o japonském typu vyprávění, japonský naraci. A ten rozchod je pro mě trošku jiný. Je postavený tak, že sledujeme ho mnoho let v nějakých malých jednotlivých situacích, které by se nám mohly jako cizím lidem zdát vlastně jako malý nebo nedramatický, ale ve chvíli, kdy se složí vedle sebe, tak nám vytvoří velmi jasný portrét toho, co nefungovalo v tom vztahu. A že ten vztah vlastně nemohl možná fungovat jako dávno, nebo že možná je to ta toxicita, která nás živí a ve které nám je dobře. A to jsou všechny ty otázky, které jsem si tehdy sám pokládal nejenom pro svůj vztah, ale pro hodně vztahů kolem mě, protože mi připadá, že ty vztahy jsou něco, co nás formují jako lidstvo od jak živa. A teďka zrovna čtu knížku od socioložky, možná antropoložky, taky Evy Illouz, která učila na Jeruzalémské univerzitě. A ta kniha se jmenuje Proč láska bolí. A je to právě velmi zajímavý a zase mi to vztahuje k těm tématu toho rozchodu, kdy ona právě říká, že třeba ona si nemyslí, že za to mohou ty jako freudovský a kantovský a všechny filozofické úvahy o tom, jaký jsme my vevnitř a co nám udělali naši rodiče, že o tom ty vztahy nejsou. Že mnohem víc ty naše vztahy právě určuje ta společnost, ve které žijeme. A že vlastně mnohem víc je to otázka sociologie, než té psychologie. A že teď je to jenom trend, že na té terapii to musíme zjistit. A já s tím teda do jisté míry nesouhlasím, ale přijde mi to velmi zajímavý, tahle ta úvaha. A i v tom rozchodu vlastně mám pocit, že to povolání a obsese povoláním může být pak zdrojem zničení toho vztahu. A to já vidím teďka hodně často, jak jsme v nějaké době toho, kdy lidi mají hrozně moc práce, jenom aby zaplatili třeba pronájem.
2: Proč ten seriál vůbec prezentujete jako podcastový seriál? Není to normální rozhlasová hra na pokračování?
3: Já si myslím, že té mladé generaci se to musí nějak vysvětlit, co to je. A oni spíš budou rozumět podcastovému seriálu než rozhlasové hře.
2: Na Rozchodu si spolupracovala s herci Denisou Barešovou a Janem Nedbalem. A oba jsou dokonce uvedeni jako spoluautoři scénáře. Zajímalo by mě, jak tenhle tvůrčí proces vznikal a co konkrétního do toho, jak Denisa, tak Honza vnesli.
3: Já jsem za nimi přišel s poměrně jasně nastavenou strukturou každého dílu. Já jsem jim říkal, tohle to je 6 dílů, jsou takhle postavené, nebo 8, teďka už to ani nepamatuju, ale jsou prostě postavený v tom životě nějak a ty postavy jsou takový a takový. Co já od vás ale chci je, abyste mi ty postavy nějak odžili, byli v nich a aby jsme společně se dostali k tomu, co vlastně vy si říkáte v těch situacích, kým oni ty postavy jsou. A je to taková psychoterapie právě trošku jinak. A vlastně mi přišlo, že už velmi dalece přesahujeme práci režisér, herec a herečka a že do toho dávají tolik, že mi připadá velmi fér už jim dát ten scenaristický kredit, protože už z nich padají ty slova, už z nich padají ty emoce. A já sice vím, kam já to chci odvyprávět a co tím sleduju, ale úplně stejnou věc jsem udělal u A pak přišla láska, u filmu, který jsme dělali se čtveřicí Pavlou Tomicovou, Sárou Venslavskou, Eliškou Soukupovou a Terezou Hofovou, kdy jsem jim taky na začátku filmu říkal, já jsem si vědomý toho, že improvizace není jenom herecká akce, ale je to scénaristická akce a proto i vy tady dostanete ten scénaristický kredit a vlastně mi připadá, že v tu chvíli i ti lidi mají větší chuť to dělat, protože jsou mají pocit, že jsou opravdu autoři něčeho, nad čem jim taky bude záviset a nějak záležet.
2: Řekl bych, že nejproblematičtějším místem Rozchodu je začátek, protože on začíná hodně bizarně. Já jsem právě na začátku ani trošku byl nejistý, do jaké míry je to legrace nebo do jaké míry je to vážné, protože ten podcastový seriál, tedy jak jsme se shodli, že mu budeme říkat, podcastový seriál Rozchod začíná na jakýchsi závodech králíků ve skoku do výšky nebo nějaký králičí steeplechase a já jsem, protože jsem to poslouchal v autě a tak jsem si svou dobu říkal, to opravdu existuje, nebo si to vymyslel?
3: Já jsem byl dokonce s nejlepší kamarádkou Janou Patočkovou, když ještě pracovala jako redaktorka externí pro Radio Wave, tady v Sokole, ne tak daleko odsud, ona dělala přímo reportáž pro Radio Wave, která je stále na webu wave.cz, přímo z toho mistrovství v králičím hopu.
2: A mě takže to je jeden skok, jo? Nebo skok do výšky králíků?
3: Oni jsou různý kategorie a aha, mě to úplně učarovalo, protože je to fascinující, že tam fakt jsou desítky děvčat v teenage věku a právě často tam jsou ty jejich bratři starší nebo ty rodiny, který hrozně fandějí v tomu, aby s tím králíkem udělali ten velký skok. A bylo to něčím velmi kouzelný a mně přišlo, že než aby to byl ten tradiční první potkání, tak to muselo být něčím specifický, aby nás to vlastně trošku zaujalo tím, že to je odjinud, protože tímhletím otazníkem, který já dávám hnedka na začátek, který ty si sám jako pocítil, tak ale dávám najevo, že uslyšíme něco, co je trošku jiný a nebude to následovat tu úplně klasickou strukturu.
2: Ten podcastový seriál, nějak mi to nejde přes pusu, je zajímavý i tím, že hlavní hrdinka neustále sebou nosí diktafon a ráda a všechno nahrává. Ten seriál je až vlastně, řekl bych, takový voyeuristický, vlastně lezeš do milimetrové vzdálenosti od obličejů, řas, chřípí v nose a čím déle ten seriál posloucháš, tak se mi zdá, že vlastně se dostáváš i pod tu kůži.
3: Ono právě to byl i ten kámen úrazu toho vztahu, ten její voyeurismus, ta obsese tou prací, tím, že ona jako umělkyně se cítí, že tady se obnažuje sama jako umělkyně a něco z toho může vytvářet za instalace zvukové. A proto to trošku ničí toho jejího partnera. Asi se na mě nebude Denisa zlobit, když to prozradím. A my jsme ten seriál měli všichni tři hodně rádi, ale v jednu chvíli ho Denisa začal nenávidět. Teďka mám pocit, že už je zase s odstupem času jako v pohodě. Ale ona ho začala nenávidět ne kvůli tomu výsledku, ale kvůli tomu, že mnoho lidí se do toho vcítilo natolik, že měli pocit, že to je reálný dokument o vztahu Honzy Nedbala a Denisy Barešové.
2: Protože hlavně hrdinové se jmenují Denisa a Honza.
3: Je to tak. A oni vlastně začali ale psát jako Denise lidi třeba po desítkách denně a třeba jí jako fakt lidi psali věci typu já se vám postarám o to dítě a Honza je fakt darebák, že vás nechal, že se s ním takhle rozvádíte. A vlastně vím, že i pro tu herečku v tu chvíli to začalo být nepříjemný, protože ta role se dostala do toho života tak, jak by neměla. A my vlastně neměli ani moc jako jaký z toho jako dostat z tohohle, protože je pro mě něčím je to ukázka, jak to silný bylo. Že lidi tomu věřili natolik, že měli tu tendenci psát jí, postarám se vám o dítě. Ale zároveň mě překvapovalo, že lidi nebyli schopní oddělit rozhlasovou hru nebo podcastový seriál, chceme-li, od prostě reálného světa. A že tohle to mě fakt zaráželo.
2: Rozchod je hlavním tématem i tvého celovečerního debitu Zrcadla ve tmě. Tam se mladý pár zkouší zachránit svůj vztah velmi neotřelou metodou a sice pomocí odpovědí na 36 otázek. To jsem si říkal, to musí být osobní zkušenost.
3: Jo, to on je to takový test, který je takový popkulturní test, že si dáš těch 36 otázek, po kterých se zamilujete. A my s mým úplně prvním klukem jsme se rozešli a on žil v New Yorku, já v Praze a stala se nám taková komická věc, že když jsme se rozešli, tak jsme se teda rozloučili, on šel na letiště do Ruzině a jemu zrušili letadlo do New Yorku a musel se vrátit ještě na 3 dny zpátky ke mně přespat.
2: To je filmová situace. To je začátek romantické komedie.
3: Jako. A já jsem si říkal, to zachráníme. Tady jsem viděl těch 36 otázek.
2: To je to znamení osudu, on neodletěl.
3: A je to tady. A říkal jsem, pojďme to zkusit. Ale mě u otázky třeba 11 z těch 36 došlo, že my spolu fakt nikdy neměli ani bejt. A že to je přesný opak.
2: A co s tím pak ty 3 zbývající dny v bytě?
3: No, to bylo šílený, ale hlavně pak se ukázala ta masochistická povaha toho režiséra, protože normální člověk by řekl, hele, pojďme si lehnout, je 23:40 a nebudeme to už dělat, to nemá smysl. Ale já jako režisér a scenárista jsem si říkal, tak tohle je geniální, to já musím dohrát do konce. A my jsme to fakt dohrávali a já celou dobu jsem si jenom říkal, tohle je film, tohle, to je neskutečný, my oba dva vidíme a já to na něm vidím. Že on vidí, že spolu fakt nemáme bejt. Teďka si říkáme ty nejvíc intimní věci. Máme se do sebe zamilovat a nic.
2: Mým dnešním hostem je Šimon Holý.

0: Se scenáristou, režisérem a hudebním skladatelem Šimonem Hlím si povídáme o filmech, rozchodech, partnerských vztazích a leccčem s dalším. Šimone, já o tobě vím, že ty se velmi často sebereš a odjedeš do Berlína si odpočinout, odfrknout. Co má pro tebe Berlín a Praha ne?
1: Berlín je větší město a může se v něm člověk ztratit. To se v Praze dělá poměrně těžko a mně vyhovuje se jednou za čas v tom městě ztratit. A taky vlastně, jak jsem říkal o té jinakosti, mně dělá hrozně dobře být v prostorech, kde jsou lidi hodně různý, protože mám pocit, že se umím dozvědět mnohem víc o tom světě. A aniž bych chtěl znít zle, tak Česko i Praha je poměrně dost bílá a poměrně dost jednolitá, i co se týče do nějakých etnik a kultur. A já vlastně mám velmi rád, když ty kultury jsou různý, protože můžu zjistit, jak to v tom světě funguje jinak. A mám pocit, že si předáváme fakt nějaký jako znalosti. A to v tom Berlíně, ten Berlín je známý tím, že je takový místo, kde se míchají ty kultury, míchají se ty pohledy. A je mi v tom moc dobře. Zároveň, ale vím, že já jsem tam teďka vlastně i bydlel 3 měsíce, když jsem tam pracoval na knížce. A vím, že bych tam nechtěl bydlet. Vím, že vlastně je mi velmi dobře, co se týče bydlení v Praze, že je tady jinak vlastně všechno moc fajn. Takže tam rád jezdím a konec konců příští týden tam taky zmizím, ale je to o té kultuře, je to o tom obohacování se, o tom vysokém počtu těch lidí, že se tam může člověk ztratit.
0: Na jaké knížce pracuješ?
1: Já jsem napsal teďka takový první rukopis, první verzi, jmenuje se to Testosteron. Ještě uvidíme, který nakladatelství to nakonec vydá, protože to, který to vydat mělo, to nakonec nevydá, ale je to...
0: Nechtějí to.
1: Je to totiž kniha o... vlastně taky rozchodu, trošku do jistý míry, je tam zase vztahovost, ale je to portrét kluka mezi 25. a 30. rokem na Ibice a zrovna v Berlíně. A je to rozbor vlastně klubové scény. A Ibica byla v 90. letech známá jako takovýto místo houseový taneční hudby, tož je stále, ale teďka už je dost taková jako poskvrněná britskými opilými turisty a to město hodně a ten ostrov ztratilo tu nějakou auru, kterou i v 70. letech konec konců mělo. A Berlínu se děje trošku stejná věc. A je to zase víc jako město techna a ještě tvrdší taneční hudby. A ta kniha je vlastně rozdělená na ty dvě půlky mezi létem a zimou, housem a technem, Ibicou a Berlínem a 25 lety a 30 lety, ale co to spojuje je, že se to děje v období, kdy v 25 začne hořet, možná si to sami pamatujete, začala hořet Amazonie a byly to ty největší vlastně požáry pralesů v Brazílii a o 5 let později pro změnu vyhrál Donald Trump v tu stejnou chvíli volby a to taky byly požáry trošku jinýho typu, ale byly. A ta postava žije v tomhletom prostředí a já mám pocit, že nevím, jak to máš ty, ale mám pocit, že člověk je v takovém jako velkém honu. Děje se strašně věcí, furt maká, pracuje, dějou se projekty, ale když pak má ten jeden volný den a pojmenuje si, v čem žije a co se vlastně jenom za 6 let našeho života stalo ve světě za události, tak je to, to mozek nemá šanci vůbec zpracovat a vlastně tě to vyděsí, kolik věcí se děje. A ty místo toho jako se snažíš aspoň teda jako ustát přesně pro nájem a co bude k večeři. Ale vedle tebe jako vymírají druhy, to končí ledovce. Je to strašně zvláštní doba. A ono to možná tak bylo vždycky, ale je to zvláštní.
0: Kdy nacházíš klid, kdy nacházíš sílu, kdy nacházíš radost. Když právě si říkal, že se podíváš doprava, doleva, nahoru, dolů, všude nějaký problém, tak kdy najít ten vnitřní klid, tu vnitřní rovnováhu nestratit?
1: To je otázka, kterou urguju svýho psychoterapeuta pravidelně.
0: A co ti odpovídá, jak to mám zadarmo?
1: No, jedna z těch věcí, která mě pomáhá, je fakt ten pohyb. Ten pohyb je strašně důležitý, pro mě to je teďka to posilování, ale já teďka dočetl knížku Rewire, Nicole Vignoli, což je neurovědkyně a ona právě říká, že jsou i jako ty způsoby, jak se uklidňovat rychle a jeden z těch, co jsem si uvědomil, že dělám fakt podvědomě strašně často, je to můj takový tik, že když se koukají oči zprava pomalu doleva a jenom tak monitorujou, tak ono to nějak uklidňuje mozek. Má to tam vysvětlitý v knížce, jako co za části mozku se spojou, ale i to uklidňuje, nebo způsob, jakým dýcháme, nás může sklidnit. A já už jdu jenom po těch detailech, protože kdybych se měl uklidňovat tím, že všechno je v pohodě, tak to víme, že není, no.
0: Pojďme ještě na chviličku k tvým tvůrčím plánům, tak už si naznačil, že máš nějaké literární ambice. Jaké filmové plány máš před sebou?
1: Já mám teďka vlastně rozpřipravený tři různé filmy, které jsou v různé fázi vývoje i preprodukce, které jsou vlastně pokaždý na trošku jiný téma. Jeden ten projekt je opravdu velko, taková česko-francouzská, možná francouzsko-česká věc. Dvě zůstanou spíš na poli česká. Zase to dělám s lidma, kteří jsou u toho skoro od začátku. Ale co se taky mění a co mám velkou radost, že u toho můžu být, je ta moje producentská práce. Já jsem se přesunul i hodně k ní. Takže teďka vlastně máme roztočenou...
0: Když máš ten diplom.
1: Právě, teďka konečně můžu využít, takže teďka připravujeme dokumentární sérii, jsme tady na motivy knížky Filipa Titlbacha, doku sérii pro i vysílání, která by měla být ve vysílání příští rok. A taky připravujeme debut Pavla Noska, držitele vlastně ceny Magnézia za nejlepší studentský film, za film Pravomil Jizvy, což je film o tom, jak žijou dnešní teenagerky 13 až 15 letý. A je to takový film hlavně pro jejich rodiče, aby se dívali na jejich TikTokové účty a sledovali, co tam opravdu dělají, protože se tam můžou dít vlastně strašné věci těm dětem a ty děti ještě nejsou schopný rozhodovat o tom, co je dobrý a není dobrý na sobě i na těch sociálních sítích zkoušet. Takže to teďka třeba připravujeme a jsou to věci, které jsou pro mě důležité. Možná ještě, protože dvojka je stanice i sečtělých posluchačů, tak co mě taky těší, je, že teďka pracujeme s rakouským režisérem Andreasem Horvátem, chceme koprodukovat jeho film, který je adaptací divadelní hry a textu Tomase Bernharda Vápenka. A Tomas Bernhard nedává vůbec svoje práva skoro nikomu k filmu. A Andreasovi Horvátovi bylo důvěřováno, a takže teď bude točit tohle Bernharda a bude se to točit v Česku, pokud tedy nás podpoří fond.
0: Tak budu držet palce. Mým dnešním milým hostem byl scenárista, režisér, hudební skladatel, DJ a svého času i moderátor rádia, sesterského rádia Wave, Šimon Holý. Šimone, děkuji za tvůj čas i odpovědi a ať se ti daří.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemnou noc ve společnosti dvojky vám přeje Jaroslav Sedláček.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Filip umí mluvit s duchy.
4: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
3: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
4: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
2: Zvedá se vítr.
3: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
5: Socher slaví 100 let.
6: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná první poprázdninový čtvrtečně páteční noční proud s datem 3. září, který otevírá americká kapela Daughtry příznačnou písní September.

Nic na plat, letošní prázdniny jsou už definitivně pryč a nastává čas babího léta. No a babí léto bude tak trošičku poeticky nebo nadneseně řečeno i mým hostem v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu. Jak tomu rozumět? Já vám jednak nabídnu pár písniček, které tak trochu ať už textově nebo tematicky souvisejí právě s těmito dny, právě s tímto časem. No a potom, a to hlavně v tom čase tedy po půlnočním, písničky, které se po mém soudu právě k tomuhle času babího léta hodí. Já bych byl trošku přesnější, v podstatě půjde o takovou procházku nejkrásnějšími, nejpůvabnějšími a možná v některých případech i nejznámějšími rockovými baladami, které, jak říkám, si myslím, že se k tomuhle času náramně hodí. Teď je tady ovšem jedna velmi poučná píseň Luboše Pospíšila o tom, co člověka taky může takhle po prázdninách potkat a zaskočit. Jmenuje se Letní láska.

že se tulejí smutný tuleni. Poslední letní víkend zvolna zhas, na zbytek letní lásky nezbyl čas.

podzim, listy uschnou, lidi zalezou a usnou, přestanou, až dojde dech, požralí čůrat v bazénech, všechny grilovačky, festiválky, konec zvonec domů a teď vytrvalý déšť. A nějaký bahno k tomu, já chci podzim, listy uschnou, lidi zalezou a usnou, přestanou, až dojde dech, nahý běhat po městech, všechny plavky, fronty, suvenýry, konec zvonec domů a teď vytrvalý déšť. A nějaký bahno k tomu, skořicový svíčky a vůni sklepa dýchám, písně listopadový. Od léta už slýchám, ze dna skříně lovím dýně, na léto já dlapu, nechci

Jana Infeldová, Olin Nys, Chleba a skupina NOP v písničce Podzim. A tahle ta písnička je současně i mojí pozvánkou k poslechu nočního proudu příští týden, čtvrtečního, pátečního nočního proudu, protože Olin s Janou budou mými hosty v tomhletom studiu a budou představovat svůj z brusu nový projekt, albový projekt, desku, ze které jsme si poslechli tuhletu písničku a uslyšíme s ní samozřejmě daleko víc písniček a uslyšíme také spoustu informací a zajímavostí o ní. Tak tolik pozvánka na příští čtvrtečně páteční noční proud. No a teď už zpátky k září. Tady je zpěvačka písničkářka Cassiente a její píseň September Rain.

Kapela Big Star pro změnu s písničkou September Girl, to je náš další hudební příspěvek k tomuto prvnímu zářijovému čtvrtečně pátečnímu nočnímu proudu. Jehož hostem je zcela symbolicky Babí léto.

Písničkáři Michal Bystrov a Marek Dusil teď písničkou Indiánský podzim přispějí k náladě tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu naladěného na trošku melancholickou, nostalgickou atmosféru babího léta. Právě takovou atmosféru má i jejich zmíněná píseň.

zmačkaný parté, za chvíli se tím probolím. Ano, jsem čtverhran, říkám si s Dantem, stojím ať vržen, já

0: Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc a s půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka, ale po nich samozřejmě tenhle ten poslední, první poprázdninový čtvrtečně páteční noční proud v duchu babího léta pokračuje dál.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Jednali s premiérem i ministryní financí. Německá automobilka Volkswagen plánuje zrušit až 100 000 pracovních míst. Tenisté Bousková, Menšík a Bartuňková postoupili do třetího kola US Open. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní, večer na severu se zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je pátek, 4. září, začínají hlavní zprávy s Zálí Machartovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Motoristé představili hnutí ANO svůj návrh na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž s jeho výší 389 miliard korun. Takový deficit je podle nich příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarovovou. Za viníka neúspěšného útoku Německo tento týden označilo Moskvu. Ponomarovová tvrdí, že obvinění Ruska je provokace sloužící cizím zájmům.
3: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr,
4: řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavřený. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blum to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
5: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham. Rozhovory se týkaly taky nelegální migrace přes Lamaňský průliv.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil také nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
7: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
1: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášku je potřeba podat do 12. listopadu. Následně ji posoudí Evropská komise. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Zobrazuje třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
8: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
9: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
8: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
10: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
8: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
11: Ondřej Soukup,
12: Josef Pazderka, míříme na východ.
13: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
14: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
13: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
12: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
13: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Marie Bousková zatím na US Open nestratila ani set a postoupila do třetího kola dvouhry. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
15: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem se držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se vším v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
1: Dařilo se i Jakubovi Menšíkovi a Nikole Bartuňkové. Menšík vyhrál nad Trakušanem Rodionovem 3-1 na sety. Bartuňková zdolala Němku Marijovou 6-7, 6-2 a 6-3. Ve druhém kole naopak skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédskem Regle 4-0, naopak Liberec prohrál ve Finsku Taparou Tempere 3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody na D1 za Bělotínem a také na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy čekejte překážku ve zúžení za Bělotínem. Na kilometru 318 je po střetu dodávky s nákladním autem neprůjezdný pravý pruh. Volný je pouze levý zúžený pruh, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta, odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion, řeší tam poruchu, na místě už je policie. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, ale jede se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnosti ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. A začneme.
0: Český rozhlas 2.
17: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje první pop

Wake Me Up When September Ends a kapela Green Day. Tak název téhleté písničky není tak úplně přesný pro tuhletu chvíli, protože september rozhodně v téhleté chvíli nekončí. Měsíc září teprve před necelými 4 dny začal. A stejně tak začala další hodina tohoto nočního proudu, čtvrtečně pátečního nočního proudu, toho úplně prvního poprázdninového, toho úplně prvního zářijového. Já pro vás mám teď nachystanou jednu písničku, po mém soudu velmi vydařenou a velmi půvabnou písničku, která je naprosto stvořena pro tuhle chvíli, pro tenhle ten čas, pro tyhle ty dny. Pochází z roku 1979. Jmenuje se Zmoudření babým létem a podepsána je pod ní kapela Blue Effect, která se tedy nicméně v té době ne úplně dobrovolně jmenovala M Effect. No a ta písnička pochází z jejich naprosto vynikajícího přelomového alba, které se jmenovalo Svět hledačů. A kromě zajímavé a intenzivní muziky bych si dovolil upozornit na velice sugestivní a poetický text Pavla Vrby.

No a já vás teď zvu na hudební procházku mezi těmi nejkrásnějšími, nejpůsobivějšími a možná v některých případech i nejpopulárnějšími rockovými baladami. Protože to je po mém soudu také muzika, která se k té atmosféře, je mě nostalgické, je mě melancholické atmosféře nastalého babího léta dobře hodí. No a my začneme naprostou klasikou, nebo doufám se říct dokonce vlajkovou lodí tohoto žánru. Sáhneme po album kapely Led Zeppelin, konkrétně po jejich čtyřce, a zasvěcení už určitě tuší, že zazní Stairway to Heaven.

Led Zeppelin a Stairway to Heaven s nádherným kytarovým solem Jimmyho Page. A já vám hned v zápětí nabídnu další naprosto klasickou rockovou baladu, která se může pochlubit ve svém finále, ve svém vyvrcholení také naprosto vynikajícím a neopakovatelným kytarovým solem. My se vrátíme do roku 1976, vrátíme se za americkou kapelou Eagles a poslechneme si jejich písničku Hotel California ze stejnojmenného alba, které právě v tomhletom roce vyšlo.

Já sám osobně považuji za asi nejpůvabnější milostnou rockovou baladu nebo milostnou rockovou píseň v dějinách. Mark Knopfler, Dire Straits a tak trošku shakespearovské téma Romeo and Juliet.

Původně Janis Joplin a písnička Mercedes Benz, v našem případě to byla vzpomínka na zpěvačku Pavlu Kapitánovou, velmi osobitou, výraznou rockovou a muzikálovou zpěvačku, která bohužel zahynula v pouhých 37 letech při automobilové nehodě už v červenci roku 2007. No a teď vlastně svým způsobem taky jedna vzpomínka na zpěváka Dana McCaffertyho, frontmana kapely Nazareth a na písničku, na rockovou baladu, kterou asi ani není nutné představovat, ale jenom pro pořádek Love Hurts.

Jana Kratochvílová, její nezapomenutelná balada V stínu kapradiny. Já se domnívám už celá dlouhá léta, že za inspirací k tomuhle textu stojí báseň Artura Remboda Spáč v úvalu, ale pokud ho hně bych za to nedal. A za další baladou v tomhletom čtvrtečně páteční nočním proudu se vydáme za kapelou Rolling Stones. Vydáme se do roku 1977, kdy vyšlo jejich album Black and Blue a na něm je, a to se přiznám zcela bez mučení, jedna z mých velmi, ale opravdu velmi oblíbených stonovských písní. Memory Motel.

Já si myslím, že teď po Rolling Stones by se náramně hodila vzpomínka na Petra Kalandru. A to konkrétně na písničku původně z repertoáru písničkáře Jamese Taylora, kterou Petr Kalandra otextoval a natočil pod názvem Slunce a déšť.

Vím, že vždycky pro mě radu máš. A nechytej se za hlavu, proč tolik naříkáš. Dělám všechno, co můžu, ty můj čas v rukou máš. Tak proč na mě se vším tolik pospícháš?

Nothing Compares to You, tenhle ten obrovský světový hit Sinéad O'Connor je asi úplně zbytečné představovat, ale každopádně pak, když se v téhle části dnešního nočního proudu věnujeme těm nejhezčím rockovým baladám, tak je to písnička, která tady prostě nemůže a nesmí chybět. No a přichází další, která tady taky rozhodně nemůže a nesmí chybět, nicméně my se za ní z Irska přesuneme do střední Evropy, konkrétně do Maďarska. Za kapelou Omega. Její obrovský hit Děňž Hajulaň dostal v průběhu let strašnou spoustu nejrůznějších podob, cover verzí, včetně třeba kapely Scorpions, ale žádná z nich se svojí atmosférou a svojí přesvědčivostí nevyrovnala tomu maďarskému originálu. Takže my si teď poslechneme maďarský originál a ještě navíc v živé podobě.

No a my se ve středoevropském prostoru ještě chviličku zdržíme. Za další, troufnu si říct, kultovní baladou se nicméně z Maďarska vydáme do Německa svého času, Německa východního. Tam v roce 1977 kapela Karat natočila písničku Über sieben Brücken, přes 7 mostů. Byla to titulní písnička jejich tehdejšího alba. Bylo zajímavé, že už v téhle té době, ještě v rozdělené Evropě, ta písnička slavila obrovské úspěchy nejen tedy v Německu východním a ve spřátelených zemích, ale i v dalších německých mluvících zemích, to znamená v Německu západním, v Rakousku, a můžu sám ze své osobní zkušenosti potvrdit, že ta písnička po těch mnoha letech tam zůstala takovou jakousi písní kultovní, že dokonce na koncertě současné sestavy kapely Karat prostě publikum při téhle písni povstane. Což je takový samozřejmě německý obyčej, ale jako je vidět, že ta píseň je hluboce zarytá. Je to po mém soudu opravdu velice, velice půvabná, podařená, silná, invenční balada a v podstatě se v ní říká, hlavně v tom refrénu, zhruba tohle, že přes 7 mostů musíš jít, musíš přestát 7 temných let, 7krát musíš vstát z prachu, abys se jednou ohřál na slunci, ve štěstí na slunci. Tak tohle píseň skupiny Karat Über sieben Brücken.

Americká kapela Kiss a jejich balada Beth. K téhleté písničce se váže jedna poměrně malebná historka, protože tuhletu písničku původně napsal a naspíval někdejší bubeník skupiny Kiss Peter Criss a napsal ji pro svoji manželku. Nicméně jeho manželka se jmenovala Lydie a jemu v tom vymyšleném refrénu prostě v jménu Lydie přebývala slabika, respektive dvě slabiky. Taky naprosto nenuceně svou tedy ženou přejmenoval na Bess a věnoval jí tu písničku v téhleté podobě. O reakci nevím, ale zřejmě to dopadlo dobře. No a teď je pro změnu nachystána s další baladou německá kapela Scorpions. A my si připomeneme písničku, která na přelomu 80. a 90. let byla doslova symbolem toho, že v tom do té doby rozděleném světě, rozdělené Evropě, už najednou bude všechno dobrý. A vidíme sami, jak to dopadlo. Tady je Wind of Change a to v symfonické podobě.

S textařskou tvorbou Pavla Verby jsme se už v tomhletom nočním proudu setkali, a to v souvislosti s kapelou Blue Effect, nebo tedy v tomto případě M Effect, hned ze začátku toho dnešního nočního proudu. A já vám teď nabídnu ještě jeden, troufnu si tvrdit, textařský klenot. Ta písnička se jmenuje Vina křídel, je velmi půvabná, je velmi poetická, a to jak co do textu, tak co do muziky. A podepsána je pod ní kapela Bohemia. Za klávesami a za solovým mikrofonem s Dleškem Semelkou.

písní Heaven to byl Bryan Adams a připravena je ještě britská kapela Simple Minds, a to s baladou Belfast Child.

Britská kapela Simple Minds nás doprovodila až k samému závěru prvního poprázdninového čtvrtečně pátečního nočního proudu. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc, krásné baví léto a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a Phil Collins.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Já jsem teď v budově Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové. Proti mě sedí děkan této fakulty Jiří Mandiák. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A v rozhlasové návštěvě vás od mikrofonu zdraví Vlaďka Vildová. Před sebou mám knihu Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Od Pavly Korytenské vydalo ji zdejší Muzeum východních Čech. Teď budeme vzpomínat s vámi, ale spíš na to vaše sepětí se zdejší lékařskou fakultou. Kde to, pane profesore, začalo všechno? Kdy jste se poprvé, obrazně řečeno, dotkl této budovy, této fakulty?
5: To je otázka pro mě poměrně složitá, když si zavzpomínám, kdy jsem se dotkl budovy. Zcela určitě jsem se dotkl budovy už za gymnazijních studií tady v Hradci Králové, když jsem tuto budovu viděl a symbolizovalo to pro mě určité možnosti vzdělání a profesionální kariéry. Pak někdy v průběhu toho gymnaziálního studia jsem skutečně si řekl, že bych to mohl zkusit. A poté jsem po určitých peripetích nastoupil na fakultu, takže to byl asi ten první krok, první dotek, když jsem vlastně tuto fakultu vystudoval. Pak celý můj profesní život je spjat s Hradcem.